0: Český rozhlas D dur.
1: To bylo oratorium Maddalena s podtitulem Triumf milosti od Alessandra Scarlattiho na text kardinála a básníka Benedetta Pamphiliho. Zpívali Silvia Piccolo, soprán jako Maddalena, Rosana Bertini, soprán mládí a Gloria Banditelli, alt jako kajícnost. Hrál soubor L'Europa Galante, řídil Fabio Biondi. Vysílání stanice pokračuje hudbou Antonína Dvořáka. Bude to klavírní kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír číslo 2 A-dur, opus 81. Hrají členové okteta českých filharmoniků. Bouslav Matoušek a Zdeněk Zelba, housle, Jan Šimon, viola, František Host, violončelo a Haruko Watanabe, klavír.

Členové okteta českých filharmoniků hráli klavírní kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír, číslo 2 a dur opus 81 Antonína Dvořáka. Z bohaté nabídky klavírních koncertů Wolfganga Amadea Mozarta jsem pro dnešní vysílání vybral jeho koncert číslo 22 Es-dur, Kechlův seznam číslo 482. Hrají Alfred Brendel a Akademie svatého Martina v Podích. Řídí Neville Mariner.

To byl koncert číslo 22 Es-dur, Kechl 482 Wolfganga Amadea Mozarta pro klavír a orchestr. Hráli Alfred Brendel a Akademie svatého Martina v Polích. Řídil Neville Mariner.

Dalším autorem v pořadu bude František Benda. Jeho sonátu pro flétnu a harfu C-dur hrají Roman Novotný a Jana Boušková.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Další skladba ve vysílání, kterým vás bude provázet následující čas Rafael Brom, je dílem německého skladatele Silvia Leopolda Weisse. Bude to sonáta pro loutnu číslo 6 D-moll. Hraje Hopkinson Smith.

Loutnista Hopkinson Smith hrál sonátu pro loutnu číslo 6 d-moll Silvia Leopolda Weisse. Další autor koncertní řady Petr Iljič Čajkovský tvořil s nevyčerpatelnou invencí a mezi jeho nesmrtelné opusy patří koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Dnes vám nabízím nahrávku legendárního houslisty Christiana Ferrase a berlínských filharmoniků řídí Herbert von Karajan.

Christian Feras a berlínští filharmonikové řídil Herbert von Karajan, hráli koncert pro housle a orchestr D-dur, opus 35. Petra Iljiče Čajkovského.

Ve vysílání stanice dále uslyšíte kvartet pro flétnu, housle, violu da gamba, violončelo a basso continuo číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. V katalogu jeho skladeb číslo 43 s dodatkem G4. Hrají Linde Brunmaj-Tucová, flétna, John Holloway, housle, Lorenz Dufschmidt, viola da gamba, Ulrika Beckerová, violončelo a Lars Ulrik Mortensen, čembalo.

To byl kvartet pro flétnu, housle, violu da gamba, violončelo a basso continuo číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. V katalogu jeho skladeb číslo 43 s dodatkem G4. Hráli Linde Brunmaj-Tucová, flétna, John Holloway, housle, Lawrence Dufschmidt, viola da gamba, Ulrike Beckerová, violončelo a Lars Ulrik Mortensen, čembalo. A následuje symfonie C-dur skladatele famózní Carmen Georges Bizeta. Hraje montrealský symfonický orchestr. Řídí Charles Dutoit.

Montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit, hrál symfonii C-dur od Georges Bizeta. Hudbu pro tento pořad vybral Rafael Brom a další skladbou bude populární sonáta pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Ludwiga van Beethovena, Valdštejnská. Hraje Mauricio Pollini.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: parte Touré.
1: Dobré ráno, milí posluchači. Na stanici Český rozhlas Vltava máme pro vás připraveny jako každý víkend partitury. Dnes z brněnského studia Českého rozhlasu vám příjemný poslech přeje autor pořadu Jan Hlaváč. Co uslyšíte? Skladby skladatelů, kteří byli také v osobním životě přáteli. Antonín Dvořák s Petrem Iličem Čajkovským a také Wolfgang Amadeus Mozart s Františkem Xaverem Duškem. Na úvod zazní 6. symfonie v tónině D-dur, dílo 60. Antonína Dvořáka z roku 1880. Zahraje Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka.

Slyšeli jste šestou symfonii D-dur, dílo 60. Antonína Dvořáka. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil František Jílek. Dvořák se s Čajkovským setkali poprvé v roce 1888, kdy Čajkovský navštívil Prahu, aby zde dirigoval své skladby. Na znamení úcty si darovali podepsané autorské partitury, Čajkovský věnoval Dvořákovi svoji svitu číslo 3 G-dur a Dvořák svému kolegovi oplatil dar v podobě 7. symfonie. Když Čajkovský koncem roku 1888 právě v Praze dirigoval premiéru opery Evžen Onegin, Dvořák byl v Hledišti nadšen. Následně poslal Čajkovskému dopis plný chvály. Ruský skladatel odpověděl, že si Dvořákova názoru nesmírně váží, protože ho považuje za upřímného člověka a geniálního umělce. Z díla Petra Iliče Čajkovského si teď vyslechněte svitu z baletu Louskáček, opus 71a. Dílo je z roku 1892. Hraje opět Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka.

To byla svita z baletu Louskáček od Petra Iliče Čajkovského. Hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte ranní partitury, dnes s podtématem hudební přátelství. Wolfgang Amadeus Mozart a jeho smyčcový kvintet v tónině C-dur, Kechlův seznam 515, zazní v podání Janáčkova kvarteta, Miloš Vacek a Richard Kružík housle, Jan Řezníček viola a Lukáš Polák violončelo a k ním se připojí violista Libor Majsl.

Dozněl smyčcový kvintet v tonině C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta v Kechlově seznamu pod číslem 515. Hrálo Janáčkovo kvarteto, Miloš Vacek a Richard Kružík housle, Jan Řezníček viola a Lukáš Polák violončelo a k ním se na violu připojil Libor Majsl. František Xaver Dušek byl český skladatel a také klavírista. Se svou ženou Josefínou, výbornou pěvkyní, patřil k pražským přátelům Wolfganga Amadea Mozarta. Manželé Duškovi iniciovali jeho návštěvy v Praze, hostili ho na svém letním sídle Bertramka, kde Mozart z části složil svoji operu Don Giovanni a korunovační operu Titus. Z díla Františka Xavera Duška vybírám koncert pro klavír a orchestr v tónině S-dur. Solistou je Karel Košárek. Pražský komorní orchestr vede umělecký vedoucí Antonín Hradil.

0: Na závěr dnešních partitur doznělo dílo Františka Xavera Duška, koncert pro klavír a orchestr v tónině Es-dur. Hrál Karel Košárek spolu s Pražským komorním orchestrem. Uměleckým vedoucím byl Antonín Hradil. Milí posluchači, dnes jste v partiturách poslouchali díla skladatelů, kteří byli také osobními přáteli. Antonín Dvořák a Petr Ilič Čajkovský a Wolfgang Amadeus Mozart s Františkem Xaverem Duškem. Pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
3: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
2: Víkendová příloha.
4: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás ve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. V příspěvku Nikdo nesmí klamat, jak to zdánlivě nyní běží, Jan Hanč a Marcel Duchamp, na bubínku revolveru Terezie Pokorná před 5 lety psala, cituji: 30. května 1916 přišel na svět Jan Hanč, autor mimořádného literárního a duchovního odkazu, jehož význam v rodné zemi rozhodně není přeceňován, natož aby proslul za jejími hranicemi. Bylo mu dáno narodit se do Čech, psát česky, navíc dospělý život strávit v totalitních režimech a mít na čtenáře setrvalé nároky, které většině nejsou příjemné. Abychom známost Jana Hanče podpořili, už za okamžik se zaposloucháme do eseje vybraného z jeho textů, tematizujících pojmy svědomí, svoboda, umění. V pravidelné rubrice Z Čech až na konec světa a zpět se vydáme na Island. Publicista a reportér Egil Bjarnason nastínil ve své knize nazvané Jak Island změnil svět mnohé souvislosti mezi touto zemí a zbytkem světa. O historii, kultuře i životním stylu Islanďanů bude s autorem hovořit Šárka Jančíková. Obnovené vzpomínky na barevnou minulost je název dnešní části cyklu Katedrála, jaký neznáte. Vyprávění Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana zazní v 8:30. O 10 minut později se zahledíme do zrcadla. Inspiracemi, odrazem i neobvyklým úhlem pohledu se budeme zabývat v cyklu historika umění Tomáše Murára. Z dějin umění se dnes dozvíme nejen o těch 10 zrcadlech z Velázquezovy pozůstalosti. V 9 hodin se po třetí vydáme za svitem mateřského citu. Historička Magdalena Pokorná bude vyprávět o matce Josefě Havlíčkové. Ve 9:45 roztočí Tomáš Pilát filmový azyl v punčocháčkách a krátkých kalhotách. O filmech pro děti bude rozmlouvat s filmovým historikem Lukášem Skupou. Z pohodlných klubovek a z přítmí kinosálů nás v 10 hodin zvedne Eliška Pilařová. Za prací lidových uměleckých mistrů kamenosochařů z Pojizeří budeme putovat v pořadu s názvem Řezbáři z kamene. A protože v běhu víkendové přílohy, jak slíbeno, budeme nahlížet do zrcadel, jejím počátkem, na němž se právě ocitáme, zní skladba Zrcadlo v podání uskupení Cymbelín.

0: Ve svých úvahách vydaných v souboru Desky s prózou píše Jan Hanč, cituji: umění je vlastně krádež, ukradnutí atomu tajemství života a světa. Je k němu zapotřebí zoufalé posedlosti a nespokojenosti se vším dosažitelným a pochopitelným. Umění je zhmotněný výkřik úžasu a poznání. Je proto zcela nepochopitelné, snaží-li se někdo otevřít si s ním živnost nebo učinit si z něho prostředek pohodlného života, nehledě k tomu, že pohodlný život je uměleckou saharou. Nikoho nesmí klamat, jak to zdánlivě nyní běží. Na západě je umělcem, kdo dovede bavit lidi, na východě je umělcem, kdo dovede nastavovat kaši uznaného umění podle státních norem. Na západě je to buď živnostník nebo výrobce šlágrů, na východě ten, komu to napíší do pracovní knížky a občanské legitimace. V obou případech je skutečné umění zahnáno do ilegality. Následující esej z textů Jana Hanče vydaných v souboru Události nakladatelstvím Torst v roce 1995 vybral Jan Vondráček. Čte Lukáš Hlavica.
1: Svědomí. Zapomíná-li se dnes na něco, tak tedy určitě na svědomí. Možná, že se na něj zapomínalo vždycky. Ačkoliv je jedním z nejdůležitějších předpokladů lidskosti, spravedlnosti i míru, není v obecném životě dnes jako včera větší popelky. Jako kdyby všechno ostatní bylo důležitější. Především kariéra a blahobyt. A přesto žádný společenský řád nepřinese občanům štěstí a spokojenost, nebude-li na předním místě jeho programu a samozřejmě i praxe právě svědomí. Je takřka nepochopitelné, že ve věku nesmírného technického rozvoje a důmyslu zaostává tak nesmírně základní společenská otázka, se kterou si nejen takřka nikdo neví rady, ale o které se takřka ani nemluví. Nebo mluví? Ale bohužel tak, jako když zloděj křičí, chyťte ho. Skoro každý si stěžuje na společenské prostředí, aniž by v nejmenším projevil snahu položit si otázku, zdali jeho vlastní činy odpovídají alespoň trochu tomu, aby se toto prostředí zlepšilo a stalo se snesitelnějším, lepším a ličtějším. Dnes vyprávěla v naší kanceláři paní Štědrá, taková veselá kopa, zážitky z továrního výletu na Mutějovické vinobraní. Jedna trapnější historka nad druhou, kterým se řechtala pouze samotná vypravěčka. Jedna z nich byla například o tom, jak si se svou přítelkyní vzala ve společné ubytovně na spaní dvě deky místo jedné a jak ta driáčnice, ještěrkářka Svobodová, s ještě jednou takovou důrou, když se vrátili o půlnoci do ubytovny, udělali příšerný kravál, až jim ty deky museli vrátit. No představte si tu drzost. Přijít si o půlnoci a potom všechny vzbudit kvůli dvěma pitomým dekám. Rád bych viděl tuto paní s její přítelkyní, kdyby se vrátili náhodou oni o půlnoci do ubytovny a našli driáčnici Svobodovou s tou druhou důrou zamotány do svých dek. Nejde samozřejmě ani o paní Štědrou, ani o driáčnici Svobodovou, ani o deky v ubytovně. Jde o jednu jedinou písničku, totiž svědomí. Hovořil jsem za války s jedním Němcem, který mne překvapil v debatě o národnostním útlaku otázkou: a dělalo by vám to skutečně takovou potíž, aby se z vás stali Němci? Odpověděl jsem mu nejkratčeji, jak jsem uměl. No asi takovou, jako aby se z vás stali Francouzi. Skončili jsme tím, že mi řekl: s vámi se o těchto věcech nedá objektivně hovořit. Vy jste strašný šovinista. Před válkou jsem měl příležitost hovořit s bohatými nebo zámožnými lidmi, pro které každý nemajetný byla holota. Nenechali si nikdy vymluvit, že by chudák měl mít stejná práva jako majetný člověk. Vyprávěl mi předseda jedné ZOKSČ po 48. roce. Představ si ty bytové poměry na Rokosce. V ulici Na Kuchyňce se roztahuje jedna vdova v dvoupokojovém bytě. A má na bytě dva podnájemníky. Byt jako klícka, terasovitá zahrada, výhled na Vltavu. Udal jsem to v uličním výboru a slíbili mi, že ten byt přidělí mně. Informoval jsem se na činži. 1500 měsíčně. Říkám to ženě a ona, jestli prej jsem se zbláznil, kde by jsme na to brali? Nebuď pitomá, říkám jí. Vezmeme si podnájemníky a budeme bydlet zadarmo. Svoboda. Nikdo na světě není, nebyl a nebude zcela svobodný a nezávislý, byť se o to sebe víc snažil. Získá-li svobodu a nezávislost v jednom směru, upadne do nesvobody a závislosti na druhé straně. Chudák je nezávislý na majetku a je prost otročení jemu. Závislý a nesvobodný je však právě proto vůči bídě a nouzi. U boháče je tomu opačně. Má zdánlivě větší svobodu a nezávislost následkem prostředků, kterými vládne, je však současně jejich otrokem. Mocný není zajatcem z vůle jiných, ale neméně bědným otrokem vlastní vůle a touhy pomoci. Nejde však zdaleka pouze o ekonomickou a politickou svobodu, nesvobodu. Stejně tak potácí se člověk mezi otroctvím a svobodou v oblasti citu. Miluje-li, stává se otrokem své lásky. Nemiluje-li, stává se otrokem své samoty. A ještě jakoby ztrácel podstatný důvod existence. Celou svou podstatou je člověk tvorem nanejvýš závislým. Je otrokem krevního oběhu, rovnováhy nesmírně labilní nervové soustavy i poměru mezi bílými a červenými krvinkami a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jaká pak svoboda, když chce toto a v důsledku konfliktu vlastního organismu musí dělat ono a dívat se ještě na povážlivé kroucení hlavou lékaře, který si není jist tím ani o ním. Člověk není otrokem v jediném, nýbrž v bezpočetném směru. Dívám-li se proto na davy věřících babek v šátcích, zaplňující mariánské chrámy v poutních dnech, je mi jejich němá pokora mnohem bližší a pochopitelnější, nežli dravá ctižádost silného a sebevědomého vzdělance, věřícího, že cokoliv změní svou vůlí a rozumem. Stačí, aby se v jeho těle zbláznila jediná buňka. A největší domýšlivec a křikloun mění se bleskově v beznadějného Lazara. A varhaník se už přehrabuje v zažloutlých notách, aby mu zahrál na rozladěných varhanách 5minutové tédeum. Umění. Umění je proto tak uctívané, že je projevem talentu, na který lidstvo nemá podstatný vliv. Všechny školy umění jsou jen výsměchem marné snaze racionalistů, snažících se vyrobit jej suchou cestou, nebo pedantů, toužících zavřít jej do klece, do šuplete nebo do krabičky, očíslovat jej a skatalogizovat. Na umění je úžasné, že se nenechá lapit. Že se znenadání objevuje tam, kde bylo nejméně očekáváno a že naopak přes všechno úsilí nepřichází, kde bylo očekáváno. Kdo ví, kde jsou prameny skutečného umění? Jsou tajemně ukryty v touze člověka vyjádřit nezdělitelné, s čím se jednotlivec těžce vláčí životem jako těhotná žena před porodem. Napadá mě, že jeden z důvodů, proč se ženy nevyskytují mezi největšími umělci světa, je také v tom, že jejich poslání rodit hmatatelnou a záhadnou skutečnost člověka bere jim možnost rodit neskutečnou myšlenku a že všechny snahy o emancipaci v tomto směru jsou stejně tragikomické, jako kdyby muži ve snaze vyrovnat se ženám usilovali o to, aby mohli sami rodit živého tvora. Stejně tak marné a tragikomické připadají mi snahy politiků usměrnit umění jako nějaký potok, aby pohánělo jejich větrné mlýny, protože to, co se nechá takto zregulovat, není nikdy uměním. A zdáli se někomu, že je to přesto možné, pak je to jen důkazem toho, že nerozezná muchomůrku od hříbku, řemeslo od umění, ani obarvenou vodu od vína. Také státní ceny a snahy o klasifikaci nikoliv nepodobnou neblahým školním vysvědčením jsou věcmi nadmíru povážlivými. Nikoliv proto, že by umění bylo cizí soutěžení, snaha po vyniknutí a překonání sebe samého i jiných, nýbrž proto, že oficiální poroty nejsou právy uměleckým dílům a nemají dostatečně bystrý zrak i rozum, ani dostatečnou šíři duše a bohužel ani potřebně rovnou páteř, aby mohli dobře a spravedlivě posuzovat umělecká díla. Z tohoto důvodu se stává, že jsou dočasně vynášena podprůměrná díla, která blízká budoucnost spravedlivě smete v zapomnění, včetně všech věnců a tirád, které na ně byly navěšeny. Skutečné umění mělo vždy svou hrdost i neotřesitelnou sebedůvěru. Nadbíhání, podbízení a jakékoliv hauzírování v umění je vždy neklamným důkazem, že nejde vůbec o umění, nýbrž o kšeft, nebo v socialistické terminologii o výhodnou, nejvýhodnější směnu, což je ale jedno a totéž. Bylo by možno na toto téma napsat pojednání dlouhé jako lovosice. Výsledkem byla by však stejně jediná věta. Umění, skutečné umění, bylo a bude vždy bohyní. Nikdy prostitutkou.
0: Tři texty z pozůstalosti básníka, překladatele a prozaika Jana Hanče vybral Jiří Vondráček a pro vysílání je připravil s názvem Svědomí, svoboda, umění. V roce 2006 v režii Aleše Vrzáka četl Lukáš Hlavica. Publicistou a reportérem Egilem Bjarnasonem o jeho knize nazvané Jak islám změnil svět hovoří Šárka Jančíková.
2: Vaše kniha má provokativní název Jak islám změnil svět. Většina podobně koncipovaných knih se soustředí na velmoci, ale vy jdete proti proudu. Tvrdíte, že malý ostrov bez armády má globální dopad. Podnítilo myšlenku ukázat zbytku světa Island pro změnu jako střed světa. To, že jste i novinář.
3: I agree. The title is perhaps the opposite of humble and
4: Pravda, ten název asi nezní zrovna skromně. Knihu jsem napsal v angličtině, nikoli islandsky, pro lidi zvenčí, aby se do historie Islandu mohl ponořit i zahraniční čtenář. Bylo mi jasné, že v New Yorku, kde sídlí můj vydavatel, nikdo nečeká s myšlenkou, potřebujeme teď hned knihu o dějinách Islandu. Uvědomil jsem si, že musím islandskou historii uchopit zároveň jako příběh i jako experiment, aby to neznalému čtenáři umožnilo se nějak napojit na dějiny malého ostrova, o kterém skoro nic neví, a i to málo, co zná, je pravděpodobně mimo. Byl to můj způsob, jak zabalit 1100 let islandské historie do podoby, kterou si lidé snad užijí. Od začátku jsem to chtěl pojmout jako vyprávění, které by přirozeně vyplynulo z faktu, že se jedná o místo založené v době nástupu psaného slova. Žádný jiný evropský národ to takhle nemá. Nemohou vyprávět svůj vlastní příběh od prvního dne. A to mě lákalo. To byl ten podnět, který mě přiměl se do toho pustit.
2: Kniha není strukturovaná úplně jako lineární kronika, ale spíš jako série případových studií. Od přistání na měsíci přes založení Izraele až po studenou válku. Zvolil jste takový epizodický přístup nebo příběhový přístup i kvůli svému novinářskému zázemí?
3: I did. I'm a journalist, so I am really addicted to good stories and drawn to good stories.
4: Je to tak, jsem novinář, takže jsem v jistém slova smyslu závislý na dobrých příbězích. Ty mě doslova přitahují. O to v novinařině jde, najít ty nejpůsobivější příběhy, které před námi ještě nikdo nevyprávěl, anebo je alespoň nevyprávěl tak, jako my. Když jsem se pustil do psaní, záměrně jsem se držel dál od všech těch velkých knih o islandské historii, které mám v policích a které se Islandem zabývají z čistě politické perspektivy, z pohledu moci. Chtěl jsem v islandských dějinách najít osobnosti, které měly nějaký dopad díky vlastním činům, nebo zkrátka tím, že v tom, co dělali, odvedli dobrou práci. Ve skutečnosti to začalo, když jsem několik let pracoval jako zpravodaj pro Associated Press. Občas jsem pro ně dělal reportáže o Islandu a můj tehdejší editor v Londýně se mě jednou zeptal. Je na Islandu někdo, na koho bychom měli mít předem napsaný nekrolog? Associated Press má totiž archiv asi 1500 předem napsaných nekrologů. Většinou se týkají velmi vlivných lidí, jako je anglický král, bývalí prezidenti nebo lidé, kteří jsou prostě staří a slavní. Laťka je tedy vysoko. Ale nekrology se často píší i o lidech, kteří třeba jen vynalezli něco, co se později ukázalo být důležité pro světové dění, nebo zorganizovali protest či událost, která změnila běh historie. A právě to jsou ty nekrology, které je pak radost číst i psát. S touto otázkou v hlavě jsem začal přemýšlet o současném Islandu a žijících Islanděnech, kteří by si něco takového zasloužili. A tak jsem při psaní našel pevnou půdu pod nohama.
3: Contemporary Iceland and, you know, living Icelanders who would sort of merit this, and that was really how I found my footing in the writing.
2: A který z těchto momentů dopadu vás osobně při výzkumu nejvíc překvapil?
3: Going into writing the book, I kind of started as a spreadsheet in some way, because the idea was to tell the history of Iceland and
4: když jsem začal psát, přistoupil jsem k tomu trochu, jako bych dělal tabulku v Excelu. Základ byl odvyprávět dějiny Islandu od prvního dne až po moderní dobu. V určitou chvíli jsem měl v podstatě seznam událostí, které jsem chtěl pokrýt, ale musel jsem najít způsob, jak je splést dohromady a také, jak vést časovou osu od starých časů až po současnost. Tak jsem si rozdělil jednotlivá témata, abych tak pokryl celou škálu. O některých věcech jsem toho věděl hodně už předtím. To se týká témat, která se často zpracovávaly, jako je éra vikingů a ságy, anebo moderní historie, kterou jsem sám zažil. Ale u jiných částí, třeba z 20. století, jsem si dělal velké rešerše. Množství práce v terénu se lišilo kapitolu od kapitoly. A když dnes tu knihu čtete, snad ani nepoznáte, které kapitoly jsem musel vysedět v archivech. Ale co asi nejvíc překvapilo mě osobně, bylo dění na Islandu během druhé světové války. Třeba vliv Islandu během války, nakolik mohl Island změnit bitvu o Atlantik, což byla nejdéle trvající bitva ve druhé světové válce. Island se naštěstí přiklonil na správnou stranu a válka v Evropě díky tomu možná netrvala tak dlouho, jak by jinak mohla. Bylo to také období, které Island skutečně transformovalo, protože ho obsadili spojenci. Američtí a britští vojáci vybudovali tolik infrastruktury, že se v krátkém období postavila celá města a výsledkem byl růst celé země. To mě bavilo asi nejvíce, protože šlo o méně známý kontext a obrovský formativní vliv. Zároveň bylo zvláštní, že se Island války sice účastnil, ale do jisté míry zůstal imunní vůči jejím tragickým dopadům.
3: It has this incredible backdrop, but it's also kind of strange how Iceland was taking part in the war, but still so immune from its tragedies.
2: Úvod té knihy velmi osobní, začínáte příběhem ze svého mládí v Selfossu a zkušeností námořníka. Jak se ta vaše osobní perspektiva promítla do způsobu, jakým jste pak popisoval dál ty téměř mytické postavy? Vyslovení jejich jmen už nechám raději spíš na vás.
3: I'm really glad that I got to experience seamanship before writing this book.
4: Jsem rád, že jsem si před psaním této knihy vyzkoušel námořnické řemeslo. Island byl totiž vždycky zemí námořníků. Skutečnými hrdiny počátku islandských dějin byli právě námořníci, ať už je budeme nazývat lehkomyslnými nebo odvážnými. To oni se plavili mimo mapy, mimo známý svět do nových oblastí na lodích, které se příliš nelišily od starých škunerů, jaké na Islandu používáme dodnes. Jen ty dnešní mají motor. Ani kompas neměli. Já měl možnost na takových lodích pracovat a plavit se kolem Islandu, Evropy i Grónska. Kdybych neabsolvoval tisíce námořních mil, pořád bych sice byl schopen tuhle knihu napsat, ale mám pocit, že osobní zkušenost byla důležitým aspektem, který jsem tak do vyprávění mohl vnést. Dnes už není moc lidí, kteří by na vlastní kůži zažili plavbu přes širé moře na lodi, kde jste celou dobu na palubě. Sice můžete jít dolů do kajuty, ale většina práce se odehrává na palubě. Díky tomu lépe chápete, jak asi vypadaly takové ty plavby ve starých časech. Bylo to neuvěřitelně drsné.
2: Kladete i velký důraz na literární odkaz Islandu, ságy Snorriho Eddu a fakt, že Islanďané v podstatě zapsali severskou mytologii. Nakolik je podle vás právě tato role kronikáře a vypravěče tím největším, co Island možná dal světu, možná i větším než objevení Ameriky?
3: Well, first of all, Oscar Wilde said the Icelanders were the smartest people in the world because they discovered America and then decided to leave.
4: Oscar Wilde prohlásil, že Islanďané jsou nejchytřejší lidé na světě, protože objevili Ameriku, načež se rozhodli odplout a zapomenout na ni. Ale souhlasím, že ságy jsou naším zásadním příspěvkem do západního kánonu. To, čemu říkáme islandské ságy, je žánr středověkých spisů, které jsou překvapivě profání. Nejsou o náboženství jako téměř všechno ostatní z té doby, ale vypráví většinou o příbuzenstvu autorů a o prvních osadnících Islandu. Některé jsou přímočaré příběhy, jiné mají velmi sofistikovaný děj, jsou vzrušující, brutální, plné lstí, zrady a úskoků, ale i humoru. Díky nim zjišťujeme, jak tehdy vypadal život, ale i to, jak lidé v té době přemýšleli, v dobách vikingů nebo v období po nich. Víme, co jim přišlo vtipné, jaké byly jejich ctnosti a hodnoty, co si mysleli o ženách, ale i o mužích. Všechny ty souvislosti, které dnes nacházíme ve středověké Skandinávii, čerpáme právě ze ság.
3: So all these connections that we find to medieval Scandinavians, we kind of draw from the sagas.
2: Zmínili jsme humor, takže nakolik podstatné, nebo zjevně je to v té knize podstatné, pro vás bylo přistupovat k těm velkým a zásadním tématům podvratně a právě s humorem.
3: It was important to me because that's how I enjoy myself writing. But it was also
4: bylo to pro mě důležité prostě proto, že mě takové psaní baví. Ale bylo to podstatné i proto, abych našel správný tón, aby kniha nepůsobila příliš pompézně. Vím, že název tak může působit, ale doufám, že text samotný se netočí jen v kruhu toho, jak skvělý je Island a jeho obyvatelé. Kniha je ukazuje se všemi jejich chybami a u některých islandských legend ty mýty možná i trochu bořím, například u našich hrdinů boje za nezávislost. Snažil jsem se je vykreslit publicisticky komplexně, což je přístup, který v leccčems odporuje i pohledu současných islandských učebnic dějepisu, protože k ním stále vzhlížíme jako k bezchybným herojům. Já to ale chtěl vylíčit ve vší spletitosti. A to se lépe dělá s humorem, protože tady nejsem od toho, abych někoho soudil. Místo toho se na ně můžete podívat s odstupem.
2: Jak jsme naznačili, vaše kniha boří mnoho takových romantických mýtů o pekelné sopce Hekla, o vizi vikingů jako o čisté arijské rase, kterou obdivovali nacisté, nakolik podle vás bylo důležité ukázat Island bez příkras a který z těchto mýtů bylo podle vás nejdůležitější uvést na pravou míru?
3: It was important for me to make an argument, but be honest about it. So when I told people,
4: bylo pro mě důležité předkládat fakta a argumenty, ale dělat to poctivě. Když jsem lidem na Islandu říkal, o čem píšu, často předpokládali, aha, takže třeba o výbuchu sopky Laky v 18. století, o kterém mnozí věří, že způsobil francouzskou revoluci. To je velký oslý můstek, ale ten výbuch byl tak mocný, že podle všeho změnil klima na severní polokouli, což nakonec dohnalo francouzské rolníky ke vzpouře proti monarchii. Mezi Islanďany je to známé propojení, jestli se to tak dá říct. Často ukazují na to velké lávové pole a říkají, tady začala francouzská revoluce. A já chtěl při psaní zjistit, jestli je to pravda. Opravdu došlo k revoluci právě v té době kvůli výbuchu sopky na Islandu. A já došel k tomu, že to zas tak velký vliv nemělo, ale výbuch možná způsobil, že revoluce vypukla jen o něco dříve, protože se k ní tak nějak schylovalo.
3: It had a minor impact, but it may have caused it to happen earlier than it would have otherwise.
2: Zmiňovali jsme hrdiny a mýty, ale místo králů a generálů právě stavíte do centra dění často i přehlížené nebo podivné postavy, jako knihovníka Árneho Magnusona, který zachránil ságy, nebo krále psích dnů Jorgena Jorgensena. Proč jsou pro vás právě tyto neobvyklí jedinci klíčoví k pochopení islandského vlivu nebo historie?
3: When I learned history in school, the focus was really encyclopedic and authoritative.
4: Když jsem byl malý, dějepis se ve škole učil encyklopedicky a autoritativně a tím pádem byl tak trochu repetitivní. Všechny ty postavy u moci byly svým způsobem stejné. Chtěl jsem to ozvláštnit především pro sebe. To byla výzva zaměřit se na postavy, které byly známé i neznámé, muže i ženy, mladé i staré. Ti nás naučí o historii víc, než si myslíme. To je to, když žijete v zemi, kterou obývá jen málo lidí, mnohdy skončíte s velkou zodpovědností. V malé komunitě máte svým způsobem přebujilý pocit vlastní důležitosti, protože na každém záleží. Často se pak stává, a v knize se to snažím ukázat, že lidé zkrátka musí přijmout zodpovědnost, která je na ně uvalena. Když k něčemu takovému dojde, je to vlastně vtipné, ale dopady mohou být velmi ryzí. Vidíme to u bodyguarda Bobbyho Fischera, o kterém v knize píšu, nebo u naší první prezidentky. To jsou podle mě příklady lidí, kteří asi ráno nevstávali s tím, že chtějí změnit svět. Prostě se vzbudili a někdo jim řekl, hele, tohle bys měl udělat. A oni na to, no tak dobře, tak já třeba budu kandidovat. No a uvidíme, co se stane.
0: Šárka Jančíková vedla rozhovor s Egilem Bjarnasonem o jeho knize nazvané Jak Island změnil svět. V roce 2022 ji v překladu Lucie Korecké vydalo Argo. Obnovené vzpomínky na barevnou minulost je název pokračování cyklu Katedrála, jaký neznáte, který připravují Marius Vinceler a Ivan Hofman. Čte Libor Vacek.
5: Z období středověku se nám dochovalo nemnoho sporých vzpomínek na barevnou minulost interiéru svatovícké katedrály. Vybavili se nám v historické paměti až při odkrytí nástěnných maleb pod mladší omítkou v 60. až 70. letech 19. století. Tyto značně poškozené obrazy na stěnách gotických chórových kaplí byly přímo provedeny na odizolovaném hlazeném kameni barvami s olejovým pojidlem, což v současnosti nepřispívá k jejich dobré viditelnosti. Kromě monumentální výzdoby pocházející převážně z jagiellonské doby, v proslulé svatováclavské kapli, jež byla darem císaře Karla IV., vznikla z velké části řada dalších velkolepých děl na přelomu třetí a poslední čtvrtiny 14. století, jednak na příkaz Pražského dvora, jednak jako objednávky donátorů. Pozoruhodný soubor votivních výjevů se nachází v kapli zasvěcené svatému Erhardovi a svaté Otýlii, jejichž ostatky získal Karel IV. Pro svatovický poklad. Budí v ní pozornost znamenitě pojatá scéna křtu svaté Otýlie, patronky léčení očních nemocí a nevidomých, která se narodila slepá. Podle legendy byla svým otcem, franským knížetem Atychou, odložena coby nežádoucí dítě do kláštera, ale po křtu provedeném řezenským biskupem Erhardem se jí zrak zázračně navrátil. Právě u ní si v pokleku vyprošuje pomoc ve zlatém plášti stvárněný Jan Očko z Vlašimi, jenž trpěl závažnou oční chorobou, zeleným zákalem levého oka, na které potom po nezdařené operaci oslepl, jak ostatně dokládá jeho nekorektní přízvisko. Na opačné stěně kaple je tento druhý pražský arcibiskup a první český kardinál, podporovatel obrody náboženského života v Čechách, znázorněn již s kardinálským kloboukem, jak adoruje bolestného Krista objímajícího kříž a patrona arcibiskupství svatého Vojtěcha. Kompozici doplňuje stětí svaté Kateřiny, v jejíž výroční den 25. listopadu 1331 vyhrál budoucí český král Karel IV. U San Felice v oblasti Modeny svou první bitvu. Proto tuto mučednici pak horlivě uctíval. Stala se i patronkou artistické fakulty Karlovy univerzity. Styl obou maleb charakterizuje snaha po odhmotnění postav a zduchovnění jejich vnitřního stavu. Po své smrti byl Jan Očko z Vlašimi pohřben pod figurálním mramorovým náhrobkem právě v této kapli, kterou sám založil, financoval a jež se na jeho počest nazývá též Vlašimská. Spočinul jen několik kroků od místa posledního odpočinku Karla IV., jemuž byl po celý svůj život oddaným a věrným rádcem. S podobným memoriálním konceptem se setkáváme i v kapli svaté Máří Magdaleny, jejíž relikvie obdržel Karel IV. Na nástěnném obraze se tato kajícnice s apoštoly Jakubem Menším a Bartolomějem, obtížně rozpoznatelným světcem a dvěma klečícími kanovníky, modlí k Madoně. Subtilní pojetí figur a jejich modelování barvami připomíná výtvarným stylem malby od mistra Teodorika v kapli svatého kříže na Karlštejně. Atmosféru paměti na zesnulé dotvářejí dva náhrobní kameny obou prvních stavitelů katedrály, Matyáše z Arasu a Petra Parléře, nalezené začátkem minulého století v podlaze při staré sakristii. Výrazně reprezentativní ráz má rozměrná, avšak v celistvosti nedochovaná malba klanění tří králů ve Šternberské kapli zasvěcené paně Marii, svatému Vojtěchovi a svaté Dorotě, kam byli pohřbíváni členové tohoto starobylého šlechtického rodu. Autor svou rafinovanou barevnou skladbou a velkorysou plasticitou tělesného objemu nejpronikavěji ze všech tehdejších tvůrců otevřel cestu ke krásnému slohu, s ním se snad obeznámil ve frankovlámském prostředí. Použitím reliefního zlaceného dekoru na korunách mudrců i schránkách jejich darů pro narozeného spasitele a trojrozměrných aplikací vsazených do svatozáří je práce blízká dílu mistra Teodorika, ale konkrétní krajinou kulisou již předznamenává tvorbu mistra třeboňského oltáře. Původ donátora kaple byl zřejmě důvodem k jejímu nejstaršímu označení Saská. Na Karlově dvoře totiž často pobýval saský vévoda Rudolf I., blízký příbuzný vladařovi druhé manželky Anny Falcké, který je zachycen na ozdobném poli oltářní menzy, jak klečí před biskupem svatým Vojtěchem. Připomíná ho i saský znak na stěně, jedno z nejstarších známých kamenických děl svatovícké huti po příchodu Petra Parléře do Prahy. Fragmentárně se rovněž zachoval nástěnný obraz v kapli svatého kříže, původně svatého Šimona a Judy, která vymezuje dvě gotické stavební etapy metropolitního chrámu. Zachycuje stojící Madonu obklopenou šesti světeckými a dvěma klečícími postavami královských donátorů. Mechanické zásahy a pozdější přemalby stížily jejich identifikaci. Bohatě zřasené draperie oděvů a líbezné obličeje spodobněných odkazují v pokročilejší fázi krásného slohu na přelomu 14. a 15. století. Chórové kaple katedrály svatého Víta patřily v časech Karla IV. K nejvýznamnějším a nejprestižnějším sakrálním místům Prahy, kde si mohli nechat zvěčnit svou památku pouze ti nejvyšší představitelé církve a královského a císařského dvora. To také vysvětluje výlučnost jejich výzdoby. obnovené skromné relikty výrazné kompoziční grandioznosti, působící mimořádným dojmem, nechávají tušit, jak asi vypadal původní dekorativní barevný vzhled chórových kaplí. Ať tak či tak jsou dokladem dobové vytříbené estetické úrovně, která určitě vedla k prohloubení duchovního zážitku z tichého setkání se svědci pohrouženými do křesťanské víry.
0: V interpretaci Libora Vacka jsme slyšeli pokračování cyklu Katedrála, jaký neznáte, který připravili Marius Winceler a Ivan Hofmann. Záznam jednotlivých dílů můžete také poslouchat na webu stanice Vltava. Součástí pozůstalosti Diega Velázqueze, sepsané po jeho smrti v roce 1660, byla desítka zrcadel. V následujících minutách otevřeme první část cyklu historika umění Tomáše Murára o důležitosti zrcadel i obrazech odrazů v dějinách světového umění.

0: V prvním plánu jsem namaloval infantku a její dvůr. Je to klasická portrétní malba, kterou tak bravurně zvládli benáčtí mistři zlaté doby, zejména Tizián. Vlevo můj autoportrét, těch je v dnešním malířství stále víc a víc díky zrcadlům, která se přivážejí nejen z Itálie, ale nově také z Francie. Ale téměř žádné současné autoportréty se nevyrovnají těm Dürerovým. Tím jsem si jist. Ani já se s ním nemohu rovnat. Na zadní stěně pak visí kopie Rubensových maleb Apollona s Marsiem a Athény s Arachné. A pod nimi jsem namaloval dvojportrét v zrcadle. Vedle zrcadla je nakonec vstup s postavou, ta dovnitř vpouští světlo.
1: Diego Velázquez v době, kdy dokončil svůj slavný obraz Las Meninas, čili Dvorních dam, datovaný rokem 1656, byl známý jako dvorní malíř španělského krále Filipa IV., v jehož službách byl tou dobou již přes 30 let.
0: Nešlo mi o skupinový portrét, ale o pohled. Je to zobrazení události, nikoli příběhu. Obraz je událostí, protože nemá začátek ani konec, na rozdíl od vyprávění. Jediné, co ohraničuje událost obrazu, je pohled. Takovou událostí je i můj obraz. Umístil jsem proto zrcadlo nejen za sebou pod Rubensovy obrazy, ale také před sebou. V něm si prohlížím sebe, jak maluji obraz. Všichni v mém obrazu hledí do zrcadla. Můj obraz hledí a tento pohled se vrací, jelikož samotné zrcadlo hledí na diváka.
1: Když se díváme na tento obraz, považovaný za Velázquezovu závěť a zároveň za teorii jeho malířství, jako bychom slyšeli, jak k nám malíř prostřednictvím svého mistrovského díla promlouvá a snaží se nám odhalit jeho tajemství.
0: Namaloval jsem se, jak stojím před svým obrazem a maluji sám sebe, jak hledím od obrazu, který maluji. V prvním plánu malá Markéta Tereza a její Meninas, v druhém na zadní stěně zrcadlo a v něm král s královnou. Jsme jednotlivé obrazy jednoho prostoru, i přesto, že jsme v protikladném pohybu, neboť jsme jinými událostmi stejné skutečnosti. Navzájem se zrcadlíme a jako takový zrcadlíme samotný svět.
1: Základní rozložení obrazu je jasné. Je to vyobrazení Velázquezova ateliéru v Královském paláci v Madridu, v části, kterou Velázquez nechal přestavět podle svých vlastních návrhů.
0: Od mého pohledu k pohledu do zrcadla přes pohled princezny až k otevřeným dveřím. Je to obraz bez středu, bez úběžníku, bez konce.
1: Ve středu malby stojí tehdy jediný potomek krále Filipa IV. Španělského a jeho ženy královny Marie Anny Habsburské a sice princezna Markéta Tereza. Bylo ale opravdu Velázquezovým cílem jen zachycení její podoby?
0: Podobnost už nestačí. Musím se dívat tak, abych uviděl neviditelné. To jsem si říkal vždy, když jsem do ruky bral štětec a čelil prázdnému plátnu. Jak se ale mám dívat na něco, co nevidím? To mohu tušit. Mé myšlení se k tomu může blížit, ale jak to zobrazit? Lidské oko je tak dokonalý nástroj a přece je tak jednoduché ho oklamat.

0: Velázquez navazoval na proměny raně novověkého malířství, jehož nejvýraznějším znakem byla perspektiva.
1: Musím se zaměřit na myšlení oka, na myšlení okem. Musím se stát okem, musím se stát pohledem, musím vstoupit do divákova pohledu jako první. Nikoli již podobnost, nikoli již přibližování se skutečnosti, nikoli již nastavování zrcadla, ale tvoření jeho způsobem, zachycení jeho prchavosti.
0: Leon Battista Alberti, původně římský úředník a později florentský architekt a humanista, byl prvním, kdo teoreticky popsal pravidla perspektivy pro malířství. Jeho traktát z roku 1435 Velázquez vlastnil.
1: Četl jsem, že Platón byl přesvědčený o škodlivosti zrcadlových obrazů, že prý člověka odvádějí od pravých podstat skutečnosti. Ale co když není tím hlavním smyslem skutečnosti vzájemná podobnost? Podobá-li se růže ženě, tak jejich spojením mohu stanovit jejich vzájemné podstaty? Nikoli. Růže má trny a žena pláče, ale to neznamená, že jejich podobností se mohu přiblížit podstatě skutečnosti, když žena pláče poté, co se jí do prstu zabodne trn růže. Nemůžu v této podobnosti hledat podstatu toho, co se stalo, jelikož samotná událost je podstatou. Abych ji pochopil, musím se dívat, čím se liší žena od růže, trn od pláče, pohled od myšlenky. Můj pohled se musí stát myšlenkou a myšlenka se musí stát mým viděním.
0: Dalším výrazným teoretikem perspektivy byl Albrecht Dürer, jehož příručku z počátku 16. století Velázquez rovněž zahrnul do své knihovny. Vedle toho četl teoretiky malířství, jako byli Federico Zuccari, Giorgio Vasari či Giovanni Pietro Bellori a pročítal antické autory Platona či jeho následovníka Plotinose.
1: Zrcadlo je deformovaná skutečnost, kterou je možné ukázat to, co je na první pohled neviditelné. Je proto nutné naučit se ideu uvidět. Zachytit ji, od toho jsou ruce umělcovi. Od toho každý den bereme do ruky štětec. Ruka je prodlouženým vnitřním viděním. Je tudíž důležitější myšlenková práce a rozpoznání toho, co vidím. Ruka pak jen mechanicky vykonává to, co vidí vnitřní zrak.

0: Zároveň součástí Velázquezovy pozůstalosti, sepsané po jeho smrti v roce 1660, bylo více než 10 zrcadel.
1: Barvy, plátno, kontury či perspektiva. To jsou poučky, které jsem se mechanicky naučil ještě v Sevilla, ale podle kterých své obrazy nemaluji. Ty maluji svým myšlením, či lépe svým viděním. Proto maluji očima, nikoli rukama.
0: Umění se v této době stalo světem se svými vlastními pravidly, která byla důležitější než běžná realita. Bylo možno uvidět více, nežli byl běžný svět, a tento více, nežli běžný svět, vstoupil i do služeb církve. Velázquez velmi dobře pochopil lekci tohoto způsobu malířství.
1: Zrcadlo jako pohled neodráží realitu, ale uzamyká ji do svého světa, rámuje ji. Proto se musíme dívat do zrcadla, abychom uviděli skutečnost umění. To je poučení, které jsem pochopil z obrazu slavného mistra Jana. Vždy jsem se ze svého ateliéru vydal dlouhou chodbou královského paláce, doufaje, že nikoho nepotkám. Zahnul jsem doprava, sešel jsem úzké schody, poté následovala užší chodba. Na jejím konci jsem do těžkých dřevěných dveří zasunul veliký klíč. Dveře se otevřely bez zavrzání. Měl jsem sebou olejovou lampu a temná místnost se rozzářila rámy jednotlivých obrazů Filipovy sbírky. Šel jsem přímo. Věděl jsem, co chci vidět. Mezi velikými portrétními plátny, některé z nich i z mé vlastní ruky, jsem hledal drobný obraz, 200 let starý.
0: Velázquez si v královském paláci prohlížel malbu svatby Arnolfíniových od nizozemského malíře Jana van Eycka z roku 1434.
1: Tady je. Ano, konečně. V pohybu světla lampy zcela jasně vidím postavu ženy, jak vkládá pravou ruku do dlaně muže v černém plášti. Levou rukou si pak přidržuje těžkou zelenou látku pod živůtkem šatů. Zároveň vidím podobu něžné tváře a tato podoba tvořená tvarováním olejových pigmentů mi říká víc, než kdybych se díval do tváře živé ženy. Ne, není to podobnost, ale jinakost mezi tím, co si myslíme, že bychom si měli v obrazech prohlížet. Nevidím ženu, ale obraz ženy. Dotýkám se jí, ale necítím teplo kůže. Má vlastní ruka netouží po ženě, ale po štětci.
0: Jan van Eyck se ve svém obrazu podepsal nad kruhovým zrcadlem, pověšeném na zadní stěně. Nad jeho rám doslova napsal, že byl zde.
1: Mistr Jan to pochopil. Je to vše v pohledu. Jeho prchavost vložil do zrcadla, v němž jsou dvě postavy. I já jsem na svém plátně zobrazil dvě postavy v zrcadle. Zde to je smysl obrazu nikoli jako nápodoby uvidět neviditelné, myslet nemyslitelné a zobrazit myšlené.

Také Velázquez zanechal svou stopu ve svých dvorních dámách z roku 1656. I zde se objevuje zrcadlo s dvěma postavami, ne zcela zřetelné.

0: se tvoří v záhybech vlastní hmoty, neboť každý takový záhyb vytváří odlišnou konturu stejné reality. Skutečnost se totiž neutváří ve své statické perspektivní mřížce, jak si myslel Alberti, ale tvoří se v napětí pohybu.
1: Pro Jana van Eycka znamenalo malířství zachycení prostoru v ploše, světlo pak pronikání božské prozřetelnosti do běžného světa, jak o tom uvažoval Plotinos na základě Platónovy filozofie.
0: Proto je nutné hledět na světlo jako na tvůrčí princip života. Světlo není nikdy samozřejmé, musí odněkud pronikat do světa. A oči vidí pouze ve světle. Okno pro mě tudíž znamená nikoli vidění skutečnosti, ale pouze cestu světla. Obraz není podobností skutečnosti, ale vytváří nově světlo na svém povrchu jako něco, co definuje jeho hloubku. Světlo je smyslem vidění ve tmě, stejně jako obraz je smyslem vidění skutečnosti. Proto zrcadlo není průhled ven, ale je to vracející se pohled toho, kdo se dívá.
1: Úkolem umělce bylo poskládat úlomky do celku a tím ukázat krásu v její koncentraci. I architektuře dominovalo světlo pronikající stále výraznějšími okny. Vitrážemi prosvětlené katedrály či kostely toho mohou být příkladem. To se však změnilo v polovině 17. století, kdy okna začala být doplňována a následně zcela nahrazována zrcadly. Vrcholem této proměny je zrcadlový sál ve Versailles z konce 17. století. Zrcadlo se stalo novou metaforou myšlení o světě, jak ji popsal Gottfried Wilhelm Leibniz.
0: Zejména Benátky jsou městem těchto klamů, protože již samotná laguna je jedním velikým zrcadlem. Proto se nemůžeme divit, že právě zde tak dlouho střežili své tajemství výroby zrcadel. Mé zrcadlo s královským párem je takovým klamem. Ale je klamem vidění obrazu, nikoli klamem, který vyvolává zrcadlo jako takové. Můj zrcadlový odraz v obraze je událostí přítomnosti královského páru jako přediva našeho světa, když se královský pár zvedl k odchodu z mého ateliéru. Princezna, kterou jsem maloval, se otočila a uklonila. Celý její dvůr zjihl stejně jako můj pohled. Je to událost pohledu, který je prchavým zážitkem. Jde o sounáležitost vesmíru v jeho jednotlivostech. Na tyto jednotlivosti se musíme dívat, abychom pochopili, co vidíme jako celek. Již netvoříme okna do světa, ale díváme se na zrcadla univerza.

Slyšeli jsme první část cyklu Dějiny umění v zrcadlech, který připravil historik umění Tomáš Murár. Komentář četla Vladimíra Bezdíčková, ukázky Jan Herget. Matka Josefa Havlíčková a její syn Karel Havlíček v cyklu Za světem mateřského citu. Vypráví historička Magdalena Pokorná.

Když se dneska mluví o emancipaci ženy v 19. století, bývá ten pojem emancipace zužován často na jejich veřejné, jistě nečetné,

0: literární či společenské angažmá a z toho pak bývá vytvářen obraz ženy, která se prosadila ve veřejném prostoru. Zapomíná se ale při tomhle hodnocení, často se i historicky hovoří o feminismu, začátkem 19. století, zapomíná se přitom na ty ženy, které zastávaly jednak tradiční roli maminky, ženy v domácnosti, a ta práce v domácnosti byla nesrovnatelně těžší než dneska, ale zapomíná se i na samostatné podnikavé ženy, které třeba po smrti manžela zdědily ten podnik a museli se starat jak o ten podnik, tak o rodinu, o nezaopatřené děti. Takže já bych dneska chtěla připomenout tyto ženy, které nejsou v tom veřejném prostoru tolik známy, ale bez nich by vlastně, ať už jejich manželé nebo synové, se nedokázali tak dobře prosadit. Takže to bude takové jako intimnější vyprávění.
1: Za svitem mateřského citu. Čtyři portréty slavných matek anebo matek slavných dětí připravila historička Magdalena Pokorná. Část třetí. Josefa Havlíčková.
0: Už mnoho slov v průběhu let zaznělo nebo bylo napsáno o Karlu Havlíčkovi, známém symbolu českého novinářství 19. století, ale méně slov zaznělo o těch, které mu vytvářely zázemí, a to byla především maminka a později žena Julie. Nejdříve bych pár slov promluvila o té jeho mamince Josefě či Josefině Havlíčkové, rozené Dvořákové. Narodila se v roce 1791 jako dcera Sládka z Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Svému manželovi Matěji Havlíčkovi, který se před svatbou samozřejmě také musel postavit na vlastní nohy, jak bylo tehdy zvykem, tedy na vlastní nohy ve smyslu ekonomickém. Ta svatba proběhla 29. března 1818, tak svému muži přinesla rozhodně nezanedbatelné jmění ve výši tehdy 2000 zlatých. Matěj Havlíček byl člověk, který se dokázal prosadit ve své profesi jako obchodník, ať už v Borové a později samozřejmě v německém, dnes Havlíčkově Brodě, kde si pořídili manželé Havlíčkovi dům na náměstí na takovém prestižním místě. Během manželství se Havlíčkovým narodilo několik dětí, dospělosti se dožil druhorozený Karel, potom František, Josef a nejmladší byla Johana Nepomucena. O těch všech tady aspoň krátká zmínka bude. Ale samozřejmě je třeba připomenout toho Karla, protože Karel Havlíček vystudoval v Brodě gymnázium, pak odešel na studia do Prahy. A proč o tom mluvím? Protože z této doby jeho, nebo od jeho pražského působení, pak máme korespondenci, kterou psal domů, a bohužel nemáme zachováno to, co psali rodiče Karlovi, ačkoliv jednoznačně víme, že tam korespondence byla oboustranná. Máme díky té korespondenci úžasnou příležitost vlastně sledovat vývoj, zrání a formování životních postojů a názorů mladého muže, který později, byť umírá, ještě mu nebylo 35 let, ale opravdu zanechal mimořádnou stopu v českém novinářství, v české kultuře i v českém, abych tak řekla, národním a občanském postoji. Ta korespondence tedy bohužel není zachovaná do obou straně, ale i to, co máme, za to můžeme být mimořádně vděční. Z hlediska obsahu, ta korespondence, aspoň v té době, kdy tatínek ještě působil jako obchodník, se týkala takového dobovým termínem nazývaného komisí, tedy působení, kdy Karel měl v Praze obstarávat celou řadu záležitostí do obchodu, tak aby byl tatínek jaksi konkurenceschopný, nebo aby měl něco ještě navíc, co jiní brodští obchodníci neměli. Tohle to se vyúčtovávalo zcela řádně v těch dopisech a také se tam často hovořilo o cenách, o kvalitě, o počtu toho, co má Karel obstarat, či také psal, že ne všechno se mu podařilo obstarat v té podobě, jak si tatínek představoval. Niternější ale bývaly jeho dopisy mamince. Tam Karel dokázal, když na to přišlo, mít srdce na dlani a napsat vřelé řádky. Tak například v dopise z 15. března 1840, tedy několik dnů před svátkem svatého Josefa, který oslavovala i jeho maminka Josefa, píše:
1: Tak jsem se neudržel a píšu ještě tento dopis, protože vím, že před tvým svátkem už ti nebudu moci napsat. V neděli mě to v Praze skoro nikdy netěší. Vždy na vás vzpomínám, protože je to přece jediný den v týdnu, kdy máte trochu klidu a tak si spolu chvíli povídáte. Vynasnaž se, nejmilejší maminko, zajít ve čtvrtek na studentskou mši a já budu přesně v tu dobu, totiž po 8:00, klečet v zámeckém kostele u svatého Jana a budeme oba prosit o to též. Ty se modli za mne a za sebe i za všechny ostatní a já se budu modlit za tebe, za sebe i za všechny ostatní.
0: Když tady mluvíme o tom zámeckém, tak tím se rozuměl Pražský hrad, chrám svatého Víta, jenom pro vysvětlení. Když pak stál Karel před rozhodováním o své další životní dráze, tedy zda vyplní přání praktického tatínka a půjde na práva, nebo zda se vydá takovou cestou, kterou si sám vysnil, tedy že se stane knězem, tak se opět rozepsal své mamince v tom samém dopise, který už tu byl citován.
1: Nemohu se stát ničím jiným než knězem. Ke všemu ostatnímu mám skoro nelibost a odpor. Ale chci být knězem se vší vážností. Kněz, když dělá tolik, kolik jen může, je jistě nejspokojenějším člověkem na světě.
0: Tohle životní rozhodnutí, tedy stát se knězem, se Karlovi nepodařilo naplnit, z arcibiskupského semináře byl vyloučen. Ale rodičům to popravdě nikdy nenapsal, ale argumentoval, že on sám se rozhodl, že ze semináře vystoupí. Takže jako 21-letý velmi sebevědomně ujišťoval rodiče, aby věřili ve správnost jeho rozhodnutí.
1: Nedělejte si kvůli mně ostatně vůbec žádné starosti, neboť mám rozum, abych posoudil, co by byla pouhá hloupost a co hloupost být nemůže.
0: Rozhodnost u Karla sledujeme i ve vztahu k jeho mladším bratrům. To by bylo úžasné samostatné vyprávění. Příznačný je jeden takový velmi otevřený dopis, který napsal Karel své mamince a psal tam pro maminku samotnou, protože jinak psal samozřejmě oběma rodičům. A psal to 21. února 1841 a nechtěl podle vlastních slov zatěžovat tatínka, který má brzy svátek, takovýmihle trampotami.
1: Ale s Francem být spokojen nemohu. Bohužel ještě neupustil od svých dřívějších špatností a lží a celou dobu mne zde i přes mou velkou ostražitost podváděl a obelhával.
0: Franc byl tehdy v Praze, studoval nepříliš úspěšně a pravděpodobně udělal nějaké dluhy, pak se samozřejmě věřitelé obrátili na Karla, který v té Praze byl, takže Karel v tom dopise žádá o finanční příspěvek maminku speciálně, aby zapravil tyhle ty mimořádné Františkovy výdaje. Karel se ale jako 19-letý pasoval už do role nejen toho dohledu nad mladšími sourozenci, ale i do role takového rádce i své mamince, jak se má chovat. A už v roce 1840 doporučoval.
1: Matce bych chtěl podle svého skromného mínění poradit, ať si udělá knížečku o několika arších a napíše si do ní vše, co mi chce vyprávět. Neboť jinak vychází velice brzy z konceptu a obyčejně dokáže vyprávět velice málo.
0: V schopnosti vytknout ten konkrétní cíl a to společné usilování pojmenovat, důsledně lpět na dodržování stanovených plánů, to se potvrzovalo u Karla i v souvislosti s jeho naplňováním studijních úkolů, přípravy a tak dále. Z mnoha dochovaných Karlových dopisů vyplývá, kromě již zmíněného zaopatřování zboží do obchodu, či pro některé známé, což bylo také velmi dobově příznačné a samozřejmé, mnoho podrobností o tom, co vše měli rodiče, či později po brzké smrti tatínka sama maminka, synovi posílat. Po takzvané příležitosti. Tou příležitostí byl vozka, který se jmenoval Vacek a bylo to v každém dopise, co Vacek má přivést, nemá přivést a tak dále. A nebo co zase se posílalo zpátky. Samozřejmostí bylo prádlo. Karel soudil, že když bude posílat prádlo k vyprání domů, takže se mu vrátí čistější, než kdyby si ho nechal v Praze vyprat a ještě by za to musel platit. A také podotýká, že ho prostě ty pilné ženské ruce doma spraví, takže nebude mít o tohleto také žádnou starost. Doma mu také měli opatřovat nové prádlo a oblečení a dokonce posílat i části nábytku, zejména takzvaný šrák na knihy, tedy polici. Samozřejmě se posílalo jídlo, včetně másla či hrnce se sádlem. O pečivu ani nemluvě. No a pravidelnou zásilkou byly také peníze. Mamince například prakticky vysvětloval, proč potřebuje tolik peněz na knihy. Každý dobrý řemeslník přece musí mít dobré nářadí. A on jako student musí mít spoustu knih, aby mohl být pilným a dobrým studentem. Nešlo ale jen o peníze pro něj osobně, ale přimlouval se třeba také o půjčku svému příteli Vilému Gablerovi, který v té době pobýval v Paříži. A Havlíček argumentoval v dopise mamince. To víš, jaký je jeho otec blázen. A teď, když se na tu cestu vydal, musí hledět, aby z ní měl co možná nějaký užitek. Gabler také v Brodě rodinu Havlíčkovu navštěvoval, takže pravděpodobně maminka se ustrnula a ty peníze mu poslala. A opravdu ten Gabler pak z toho svého působení užitek měl, jenom jako glosu tady připomínám, že jednak publikoval, co všecko si v té Paříži mohl nastudovat a načíst, no a na závěr potom své kariéry, ale na závěr tedy nějakých 30 let, působil jako ředitel vyšší dívčí školy v Praze a také se zasloužil o její vybavení, je to ve Vodičkově ulici. Ale to, co bych tady chtěla ještě připomenout, většinou, když má člověk narozeniny, tak se mu dostává přání různých od známých, rodiny a tak dále. Havlíček, když se dožil svých 24 let, tedy dne, kdy se stal dospělým podle rakouského práva, tak se rozepsal mamince takto.
1: Tak ti, milá maminko, za všechno, co jsi mi po všechny ty časy dobrého učinila, než jsem svého dospělého věku došel, zatím děkuji. Ačkoliv sama nejlépe víš, že se za tolik dobrodiní a starostí nikdy dost poděkovat nemůže. Budu-li se ti někdy aspoň trochu moct odsloužiti, znáš mne, že to rád a na takový způsob učiním, aby ti to mílo bylo a abys to se ctí ode mne přijmouti mohla. Nač bych ti opakoval, že by mi bylo na nejvýš mílo, abys někdy u mě v pokoji a bez mrzutostí žíti mohla. Bůh dá, že to časem svým budu v stavu splniti, k čemuž nejlepší naději mám.
0: Víme všichni, že tento slib Karel naplnit mamince nemohl, že se nedožil ani 35 let a že se maminka synovi dívala do hrobu, když ho v Praze 1. srpna 1856 pohřbívali. Sama zemřela o mnoho let později, až v roce 1884 ve věku 93 let. I o těch 30 letech bez Karla víme mnohé, ale nejsou to informace soustavné a v mnoha případech ani ověřitelné. K jejímu hrobu na starém brodském hřbitově je ovšem možné položit kytičku a rozsvítit svíčičku na její památku. Neodpočívá tam sama, je tam se svým manželem a také s vnučkou Zdeňkou, jedinou dcerou Karla Havlíčka.

krátké portréty slavných matek anebo matek slavných dětí, nazvaný Za svitem mateřského citu, připravili historička Magdalena Pokorná a Jarmila Konrádová. Ukázky četl Petr Gojda. Poslouchat ho můžete také na vltavském webu. Filmový historik Lukáš Skupa je autorem knihy nazvané Jednou nebudeme malí, kterou loni vydal Národní filmový archiv. Rozhovor s autorem nám v následujících minutách nabídne a ukázkami z pojednaných filmů nás provede Tomáš Pilát.

0: Příjemný poslech, milí posluchači. Dozněla píseň Jednou nebudeme malí, která se objevila ve filmu Případ Lupínek. Písnička, která v sobě dodnes nese zvláštní směs dětského optimismu, lehké melancholie i onoho nenápadného vědomí, že dětství jednou skončí, ale vzpomínky na ně zůstávají. A právě název téhle písně si vypůjčil filmový historik Lukáš Sluka pro svou obsáhlou knihu, kterou věnoval českému a československému hranému filmu pro děti v letech 1945 až 1993. V následující 3/4 hodině se společně vydáme do světa filmů, které formovaly dětskou fantazii několika generací diváků. Zaváděli nás do světa tajemných půd, školních dobrodružství, kouzel, trampot i prvních velkých přátelství, ba i lásek. Filmů, které vznikaly pro děti, ale často v sobě nesly mnohem víc. Humor pro dospělé, jemnou ironii, poezii všedního dne, někdy také překvapivě vážná témata a občas v podtextu kritiku totality a manipulace. Budeme mluvit o tom, proč právě film pro děti dokázal být v některých obdobích tak výjimečný. Čím se lišil od zahraniční produkce, proč mu často slušela civilnost místo okázalosti a proč si jeho nejlepší tituly uchovávají popularitu dodnes. Připomeneme si také okamžiky, kdy se tomuto žánru mimořádně dařilo, ale také doby, kdy dětský film bojoval s nezájmem, nedostatkem peněz, nepřekročitelnými ideologickými tlaky nebo hledáním nového publika. Řeč bude o významných režisérech, scénaristech, skladatelích i dětských hercích. O ateliérech a studiích, kde tyto filmy vznikaly. O tom, jakou roli sehrála televize, jak se měnil obraz dítěte na filmovém plátně a proč právě dětský film někdy dokázal o společnosti vypovědět víc než tvorba určená dospělým. A protože bez hudby by tyto filmy byly poloviční, budou pořad provázet i filmové melodie a ukázky scén, které mnozí posluchači znají téměř z paměti. Zazní hudba z filmů Ať žijí duchové, Pohlaď kočce uši nebo Dívka na koštěti, ale i dalších. Připomeneme si písně, které dávno zlidověly, i hudbu, která dokázala dodat dětským filmům dobrodružství, něhu i zvláštní snovou atmosféru. Mým hostem je autor knihy Jednou nebudeme malí, filmový historik Lukáš Sluka. A začínáme horní hranicí časového intervalu, jehož filmovou tvorbu pro děti kniha sleduje. Pane Sluko, v roce 1993 končí československý státní filmový monopol. Proto tedy tahle hranice.
1: Přesně tak, protože ten rok 1993 je konec státního filmového monopolu a potom ta situace dětských filmů byla úplně jiná, protože to centrum dětské tvorby se přesunulo do televize. Tím pádem ta kinematografická produkce v roce 1993 uzavřela takovou svoji dlouhou kapitolu. A ty dětské filmy samozřejmě vznikaly do určité míry v 90. letech a dál, ale strašně se smrskla ta produkce, že jo? Ty dětské filmy, to byla široká kategorie a z ní nezbylo dodnes prakticky skoro nic.
0: Pojďme si definovat ten pojem český nebo československý hraný film pro děti.
1: No, já jsem vycházel z toho, že to je vymezeno především věkovou kategorií, tak jak s ní pracovali právě dramaturgové, festivalová politika, distribuce a podobně, a tam se operovalo s tím, že ten dětský film je určen pro diváky do 15 let, takže tam je jasná věková hranice a pak samozřejmě u nás fungovala speciální tvůrčí skupina Barandovská, která byla zaměřena na filmy pro děti. Ve Zlíně vznikaly filmy pro děti. Distribuce měla specifické strategie, jak ty filmy pro děti promítat, takže já vycházím tady z tohoto institucionálního hlediska nebo institucionálního vymezení dětského filmu.
0: Vedle toho vznikaly taky filmy o dětech, které ovšem tvořili dospělí. Vy v té knižce vymezujete ten pojem, co to je film pro děti a co to je film o dětech. Film o dětech vytvářeli většinou dospělí, mohly být i velmi vtipné, ale dětskému publiku určeny nebyly, čili to není téma té vaší knihy.
1: Ne, film o dětech pro dospělé není tématem té knihy. Dokonce právě ti tvůrci, kteří dělali dětské filmy, tak často byli, nebo ne často, ale někdy byli kritizováni, probíhaly velké diskuze o tom, co je ještě vůbec pro děti a co už pro děti není. Takže jsem se snažil držet se opravdu striktně té kategorie dětského filmu bez jakýchkoliv přesahů.
0: Když jste zmínil filmové studio Barandov a filmové studio ve Zlíně tehdejším Gottwaldově, vedle toho filmy pro děti taky točil krátký film. Jaká byla situace a jak se v těch jednotlivých dekádách měnila Ona, ta studia, pokud vím, taky tak trošku mezi sebou soupeřila, hlavně Barrandov se Zlínem.
1: Tak to soupeření, to už tam začalo někdy v 60. letech. Samozřejmě ty podmínky Barrandova a Zlína se nedaly srovnávat, protože Zlín měl malé studio, měl podstatně menší rozpočty, ale oni z toho chtěli udělat trochu svoji přednost, takže se chlubili třeba tím, že ty jejich filmy jsou více realistické, že jdou někdy i do takových, řekněme, více ponurých témat nebo odvážnějších, kritičtějších témat, než tomu bylo na Barrandově. No a ten samotný vývoj je poměrně překvapivý, protože jak se častokrát o tom dětském filmu doslechnete, že to byla ta vlajková loď československé kinematografie, že to byl důležitý žánr, tak ono v praxi to tak úplně nebylo, protože v podstatě jediná etapa z celého toho 50-letého vývoje, který sleduju, kdy ten dětský film se opravdu vyšvihl naprosto do čela té domácí produkce, byla 70. léta. Jinak v 60. letech to byla spíš stagnace, v 50. letech se to všechno pomalu rozvíjelo a hledaly se cesty, jak vůbec ten dětský film natáčet a vyrábět. No a 80. léta ta už směřovala zase zpátky do stagnace a těch dětských filmů začalo čím dál více ubývat.
0: Možná v tomhle období se točily filmy spíše pro dospívající mládež v těch 80. letech, Jen si tak trošku písknout, nebo Sněženky a Machři. To byly velmi úspěšné filmy, velmi dobré, ale už pro jinou věkovou kategorii než věková kategorie filmů pro děti.
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Oni za to byli i kritizováni v 80. letech. Dramaturgové Barrandova, že se soustředí spíš na tu dospívající mládež, a jedním z argumentů, proč tomu tak je, bylo to, že chybí tvůrci, kteří by se chtěli programově těm dětským filmům věnovat. A prostě to tak dopadlo.

0: Řekl jste, že jediné období, ve kterém kvetl český nebo československý film pro děti, byla 70. léta. V těch dalších obdobích to postavení dětského filmu nebylo úplně nejružovější. Jak to vypadalo třeba ve srovnání s okolní Evropou, případně se zámořím? Jak to vypadalo s tvorbou filmu pro děti v Evropě, v Americe, v Kanadě?
1: No tak když to srovnáme s evropskými státy, zejména západními, tak to Československo bylo velmoc. To už bylo tak v 50. letech, 60. letech. Zase nemůžeme říct, že by to byla úplná hrůza. Tady v těchto dekádách to určitě ne. Vždycky se objevily nějaké filmy důležité nebo zajímavé. Ale ta koncentrace těch filmů, které vlastně dodnes jsou tím zlatým fondem filmů pro děti, tak to jsou právě 70. léta. No a to srovnání se zahraničím, samozřejmě velkolepá produkce byla v Sovětském svazu, tam se neustále srovnávalo, jak je na tom náš film, jak je na tom film v Sovětském svazu, a zajímavé paralely jsou ještě s východním Německem, se kterým třeba Barrandovská skupina i spolupracovala na některých projektech. A zajímavé paralely najdeme třeba v pohádkách. Konkrétně sovětské pohádky byly takovou prvotní inspirací pro to, aby se vůbec v Československu začala točit ta celovečerní pohádka. Jinak s tím západem, tam se přiznám, že nemám velký přehled, protože já jsem opravdu se soustředoval spíš na ten východ a ten zahraniční kontext je v té knize spíš tak letmo zmíněn.
0: Když mluvíte o těch sovětských pohádkách, tak třeba Mrazík tam stál jako vzor třeba pro československé filmaře.
1: Mrazík už úplně ne, protože Mrazík to je film z 60. let a v 60. letech ty sovětské vzory poněkud ustoupily do popředí. Takže teď mám na mysli třeba filmy, jako byl Kamenný kvítek, což byla možná jedna z těch nejdůležitějších poválečných sovětských pohádek, na kterou tvůrci Pyšné princezny se odvolávali jako na ten vzor, jako na film, kterého chceme dosáhnout i my.
0: Ten rozkvět v 70. letech, nabízelo by se vysvětlení, že filmaři, kteří nesměli točit filmy pro dospělé, mohli točit filmy pro děti, a tudíž i dobří, renomovaní režiséři, tvůrci se věnovali tvorbě pro děti. Je to tak?
1: Určitě to v tom hrálo roli, ale řekl bych, že tam nastala taková úplně šťastná konstelace, kdy v čele té skupiny stanul Ota Hoffmann, což bylo nesmírně důležité, a kdy v produktivním věku byli ti úplně nejdůležitější filmaři, jako byla Věra Plívová, Šimková, Otakoval, samozřejmě Karel Kachyňa pokračoval v tvorbě filmu pro děti, ale právě i ti různí tvůrci, o kterých mluvíte, kteří měli zákaz natáčet ty klasické filmy pro dospělé. Takže kdo se tam třeba objevil ve Zlíně? Tady tito tvůrci měli možná ještě výraznější pozici než v tom Barrandovském studiu, že jo? Protože tam byl třeba Vladimír Drha, objevil se tam Jan Kačer, mnoho dalších, teď mi vypadly zrovna z paměti, ale bylo jich docela hodně.
0: Vedle té stránky financí, kterou dětský film trpěl, tak další věc byla třeba publicita, prezentace těch dětských filmů, která taky nebyla taková, jaká by být mohla nebo měla. Proč?
1: No to je zajímavá otázka, proč. Ten dětský film byl v podstatě zase až na ta 70. léta vnímán jako něco, co není úplně zajímavé v porovnání s tím filmem pro dospělé, a ti tvůrci tím poměrně trpěli, cítili se neúplně docenění, anebo když už o těch dětských filmech psali třeba standardní novináři v denním tisku, tak měli pocit, že jim úplně nerozumí, že na ně kladou měřítka, která si ty filmy úplně nezaslouží. Ale proč tomu tak bylo? Proč novináři ve větší míře ten dětský film ignorovali, to by mě zajímalo taky.
0: V roce 1968 vznikla platforma, která sdružovala tvůrce různých profesí, kteří se věnovali českým, československým filmům pro děti. Inicioval to tehdejší filmový televizní svaz FITES, ale nemělo to dlouhého trvání, protože po sovětské okupaci byl FITES zakázán, a tudíž se vlastně rozpadly i všechny platformy, které FITES založil nebo inicioval. Stihlo něco za ty dva roky? Stihla něco tahle ta platforma těch tvůrců filmu pro děti a mládež za to kratičké období rok, rok a půl?
1: Tam není vůbec nic známo. O této platformě jsou roztroušené různé zmínky v dobovém tisku, ale já jsem nenašel, že by se posunuli dál než k nějakým plánům nebo úvahám, co by mohli udělat.
0: Jak moc ovlivňovala tvorbu filmů pro děti politika v tom kterém období?
1: Já bych řekl, že ty dětské filmy vycházely z těch různých politických zadání velmi se ctí. I třeba v 50. letech, kdy v tom dospělém filmu vznikala ta velká propagandistická plátna, tak ten dětský film se tomu dokázal nějakým způsobem vyhnout a souviselo to i s tím, že se ocital na tom okraji, že byl takový méně viditelný. Ale jinak samozřejmě v každém tom období museli vznikat nějaké filmy na objednávku, takže existovala třeba kategorie pionýrského filmu, kdy u každé příležitosti nějakého výročí vzniku pionýrské organizace musely vznikat filmy, které se dotýkaly tohoto tématu. Podobně třeba jako životopisné filmy věnované různým významným osobnostem, jako byl Julius Fučík a podobně. Takže občas tam tyto filmy najdeme, ale rozhodně jich není mnoho.
2: Jak to vypadá?
3: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
2: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
3: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
2: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
4: Jasně, mládež. Jasně,
5: mládež.
3: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad navali.
5: No jasně.
6: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
7: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
8: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
7: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
6: Jo. Jen do pocem.
9: Dobrý den.
6: Sedni si, chlapče.
9: Děkuji.
6: No tak se posaď.
8: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
3: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
5: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
9: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
8: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
10: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
3: Černá kronika furt něco malé.
11: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
5: Ano. Vyplenit Černý kronice zahradu.
10: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
8: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
10: V obci Hulín nezletilí...
6: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
7: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
8: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
12: Prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou, vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on, o akci se zmíní tisk.

prominutím Starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
2: A k té cti, vy tam máte kapitolu věnovanou právě těm žánrům. Máte tam pionýrské filmy, rodinné filmy, pohádky. A mezi ty pionýrské filmy například řadíte i film Adžij duchové, který, ano, pionýři opravují hrad, ale vlastně tam ta ideologie je velmi umně schovaná. Českoslovenští tvůrci asi hezky uměli v tom bruslit.
3: No, tohle je film, který je naprosto výjimečný v rámci té kategorie, protože se tam sloučilo pohádkové vyprávění v podstatě s žádoucím ideologickým sdělením. A to je film, který byl ze všech těch pionýrských hodnocen úplně nejlépe, ať už tím studiovým vedením, ale třeba i představiteli pionýrské organizace, kteří už od počátku na tomhle filmu měli nesmírný zájem, aby vznikl. A už žádný podobný se potom nepodařilo vytvořit. Asi to souviselo i s tím, že ten film byl poměrně nákladný i v porovnání s jinými standardními dětskými filmy, takže to v tom mohlo hrát roli, ale je to naprostá výjimka v rámci té kategorie a v podstatě jediný z těch pionýrských filmů, který dodnes je v tom diváckém povědomí.
2: Asi svou roli sehrály i písničky známé autorské dvojice, které v tom filmu jsou, ale i jiné pionýrské filmy měly písničky a ty zapadly. Jak říkáte, ti duchové asi mají výjimečné postavení.
3: Naprosto.
2: Povedlo se to prostě.
3: Povedlo se to. Je to podařený film. Ta ideologie tam je, ale myslím si, že zrovna v případě tohoto filmu je lehce v úzovkách odmyslitelná. Určitě tak nekřičí, jako v případě jiných těch pionýrských filmů.
2: Asi i herecké výkony tomu pomohly, protože tam ti herci jsou uvolnění.
3: A
2: jsou to dospělí. Přesně, a jsou to ti dospělí, jsou herecké hvězdy té doby.
3: Ano, tak vystupuje tam Jiří Sovák, že z těch dětských hvězd tam hraje Dana Vávrová, Vlastimil Brodský a další, takže to v tom hraje taky velkou roli.
4: Švagrová, nedojel jsem! Trošičku jsem štrechnul v obarák. Vidíš? Vidíš to?
5: Safra, kde jsi to vzala?
4: Ty trpaslíky.
5: Jo.
4: Představ si, to mi dali děti.
5: Co, dali?
4: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
5: Pěkný.
4: No.
5: Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
4: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
5: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
4: No, někdo by to mohl tak vzít.
5: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpajzlíky tam krásně při té příležitosti zpeněžíme.
2: V období normalizace po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v 70. letech nejúspěšnějším exportním filmem z toho ranku pro děti a mládež a možná, že i vůbec v té době byl film Už zase skáču přes kaluže. Proč právě na tenhle ten film padlo tohleto prvenství?
3: Na to přesně nedokážu odpovědět. Je možné, že tu roli v tom sehrála i mezinárodní předloha, která mohla být v některých státech známá, takže i proto, ale možná to může být i tím, že ten film byl výjimečný tím, že to nebyl úplně ten takový klasický standardní film pro děti. Tohle byl film, který zase spadal do kategorie takzvaných problémových filmů, které řešily nějaké traumatické prožitky dětí, jako je právě nemoc, ztráta rodičů a podobně. Takže to ani nebyl film, který by byl vyloženě zacílen jenom na dětské publikum, ale měl mnohem širší dosah a možná to v tom sehrálo roli, že byl tak úspěšný.
2: Soupeřili mezi sebou v té době, o které mluvíme, 45 až 93, hrané filmy, například s filmy animovanými, nebo spíš se doplňovaly a bylo mezi nimi soupeření, pokud se to netýkalo tedy soupeření studií.
3: To se podle mého názoru vůbec nedá říct, že by mezi sebou soupeřili. Ty dvě kategorie fungovaly naprosto samostatně, nezávisle na sobě. Byly tam nějaké průniky z hlediska tvůrců, Ale nemyslím si, že by tam bylo nějaké soupeření. Nenarazil jsem nikdy na žádnou zmínku o tom, že by zrovna animovaný a hraný film pro děti nějakým způsobem mezi sebou soupeřil.
2: Co znamenal pro československý dětský film Listopad 89 a ta doba následující?
3: No, oni už kolem toho listopadu 89, koncem 80. let sami viděli, že to spěje k nepříliš radostným zítřkům s tím filmem pro děti, protože ty náklady na filmy se zvyšovaly. Zároveň tam byl tlak, aby vznikaly právě ty filmy pro děti, ale nebyla k tomu ta potřebná tvůrčí kapacita. No a po roce 89 ta produkce se velice rychle smrskla, protože pak tam nastala další restrukturalizace Barrandova, pak nastala privatizace a tam už se ten dětský film v té staré podobě v podstatě ani nedal zachránit.
2: Takže ani takový lidé jako Marcela Petrmanová, která má obrovské zásluhy na československém filmu pro děti, už vlastně nemohla nic moc dělat. Ona vlastně je autorkou zprávy ještě před listopadem, jak ten dětský film Československo upadá a že vlastně ty vyhlídky nejsou úplně radostné.
3: Přesně tak. Ona byla jednou z těch, která veřejně poukazovala na to, že s tou situací je potřeba něco dělat. A zároveň sama viděla, že není v jejich silách, aby s tím něco udělala, takže to byl takový smutný konec, který si zrovna ona vůbec nezasloužila, protože byla jednou z těch nejvýznamnějších osobností dětského filmu, ale ona z té skupiny odešla ještě před tím definitivním koncem, protože potom na její místo nastoupil ještě Dušan Kukal, který se pokoušel v těch prvních polistopadových letech tu produkci nějakým způsobem oživit, nastartovat nějaké nové platformy, ale to už všechno byla opravdu labutí píseň, protože nebyly prostředky.

0: Jedna věc je výroba a druhá věc je distribuce. Jak ta, která doba ovlivňovala distribuci filmů pro děti u nás v Československu?
1: V distribuci tam byla velmi stabilní strategie uvádění dětských filmů v odpoledních nebo podvečerních představeních. Samozřejmě existoval školní distribuční okruh. Dokonce v tom poválečném období tady fungovala speciální kina mladých, která byla vyloženě zaměřená na dětské diváky, ale ta samotná distribuce dětských filmů byla taky v podstatě od počátku dokonce velmi problémová, protože na dětské filmy se platilo snížené vstupné. A zase ti představitelé distribuce samozřejmě na jednu stranu tolerovali, že ten dětský film má nějakou výchovnou funkci, že tam je ta kulturně politická hodnota, ale permanentně upozorňovali na to, že ty filmy na sebe nedokáží vydělat. Takže to se stále jenom prohlubovalo a prohlubovalo, kdy zase už v 80. letech představitelé Ústřední půjčovny filmu otevřeně mluvili o tom, že ty filmy často nevydělají ani na reklamu, která byla vložená do té distribuce. Takže když nastal listopad 89, tak to celou tu situaci v distribuci dětských filmů jenom zhoršilo.
0: To se asi týká i plakátů. Na mnohé filmy pro dospělé jsou úžasné plakáty. Venkoncem někteří výtvarníci, kteří nesměli vystavovat a prodávat svá díla, tak je vlastně živela tvorba filmových plakátů, ale zase u těch dětských plakátů těch výtvarníků bylo mnohem méně a těch plakátů tím pádem bylo taky méně.
1: To je, myslím si, otázka úplně k samostatnému výzkumu propagace filmu nebo dětských filmů. I třeba dramaturgové si stěžovali, že ta propagace by mohla být mnohem lepší, že do té propagace nejsou dávány takové prostředky, jaké by si zasloužilo, že ty filmy se obehrají třeba jenom v nějakých okrajových kinech, že veřejnost se často ani nedozví, že se takové filmy hrají a jen tak prošumí tou distribucí a vlastně nikdo si jich nevšimne.
0: Mluvili jsme o tom, že na filmy pro děti bylo vynakládáno méně prostředků než na filmy pro dospělé. Mluvili jsme o distribuci. Co herci? Jak rádi oni třeba přijímali nabídky ve filmech pro děti? Mohla to pro ně být celá oddychová záležitost nebo taková radostná? Protože to většinou, i když to třeba byly trošku agitky, tak skryté.
1: No, já si myslím, že to nebyla vždycky úplně oddechová záležitost. Teď si nespomenu, co to bylo za herce, ale týkalo se to filmu Konec strašidel z 50. let, což je jedna z těch mála agitek, které tehdy vznikly. A ten si strašně na tu práci s malými herci stěžoval. Říkal, že to pro něj byla hrozná zkušenost, že už by si to nechtěl zopakovat, že musel během toho natáčení ukázňovat ještě ty dětské představitele. Takže ono to vždycky nebylo úplně snadné sladit ten dospělý herecký projev s tím dětským hereckým projevem.
0: Často byly i ty podmínky trošku těžší, protože třeba se natáčelo v zimě na horách.
1: Ano, nebo v noci.
0: A taky třeba se zvířaty, že jsme vedru s cibulkou, nebo cirkus bude. Oldřich Lipský to uměl báječně, ale ta práce se zvířaty a ještě s malými dětmi určitě byla velmi složitá.
1: To byl jeden z typických argumentů, který zazníval v těch různých stížnostech, že tvůrci dětských filmů nejsou úplně doceňováni, i když ta jejich práce je podstatně těžší, protože samozřejmě je rozdíl, když máte na place malé dítě, které se brzy unaví, než když tam máte nějakého národního umělce, do toho zvířata, pochopitelně vděčný motiv dětských filmů, natáčení v nějakých atypických podmínkách, takže těch problémů tam byla celá řada. Takhle.
0: Národní umělci zase mohli být za hvězdy a mohli si zase diktovat podmínky, jaké chtěli. To ty děti většinou nedělali, přirozeně zlobili.
1: Zlobili, tak mívali i rodičovský dohled během toho natáčení. S tím se počítalo, že to dítě tam mělo nějakého příbuzného nebo nějakou dospělou osobu, která ho tam kontrolovala, hlídala, aby se to s ním dalo vydržet.
2: Jendo, nemohl by sem sníst tu místo toho tuhle tu žížalu?
3: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek. Jo. No. A ode dneška smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
4: Jasný.
3: Běžte.
2: I křestní.
3: I křestní.
2: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
3: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
2: A v noci co?
3: Co v noci co?
2: Co se tam děje v noci nenormálního?
3: Nenormálního nic, normálně tam straší.
0: Jaké jsou vaše nejoblíbenější jeden až tři, dejme tomu, dětské filmy české a československé kinematografie. Můžeme zabrousit samozřejmě i do přítomnosti.
1: No, já musím říct, že já mám úplně nejoblíbenější filmy z 60. let. I když ta 60. léta jsou dobou, kdy ten dětský film stagnoval, tak si myslím, že tam je opravdu docela hodně takových zajímavých, někdy i experimentálních projektů. Takže já třeba strašně miluju film Máte doma lva. Pro jeho experimentální hodnoty, hravost. Je to film, který mi vždycky dokáže úplně skvěle zvednout náladu. Potom třeba Ivana v útoku, což je film zlínského režiséra Josefa Pinkavy o malé fotbalistce, nebo film Milana Vošmika, Táto se ženštěně. I ty první filmy Věry Plívové-Šimkové, které natočila koncem 60. let, třeba Tony tobě přeskočilo, tak mám strašně rád. Takže já úplně nejvíc tady tuto dobu zlatých 60.
0: Řadíte třeba takové filmy jako Táto se ženštěně ještě do té tvorby pro děti, nebo Robinzonka, taky známý film s Petrem Kostkou v roli tatínka. To byly svého času asi hodně populární snímky.
1: Tyhle patřily k těm nejpopulárnějším v 50. 60. letech. Podle mého názoru tam určitě patří a oni tam byli i oficiálně řazeni v té době, i když dneska bychom je možná vnímali spíš více jako rodinné filmy, než jako čistě dětské filmy. A i když by je dnešní děti, si myslím, už ani nedokoukali tady tyto filmy.
0: A potom film, který já mám osobně velmi rád, je Pohleď kočce uši. Protože tam zase se krásně pracuje s dětským sborem, s muzikou. Je to pohled do zákulisí práce dětského sboru.
1: Ten film je určitě zajímavý. Myslím si, že dokonce vyhrál Gottwaldovský festival v těch 80. letech. A je zajímavé, že na něm, myslím si, poprvé a naposled spolupracovali otec a dcera Josef Pinkava a Hana Pinkavová, která napsala scénář k tomu filmu.
4: Tohle všechno tady, to nebylo zadarmo. Já vám řeknu, my tady máme takových akcí, že je můžeme sypat z rukávu.
5: Vy jste naivky. Široko daleko totální zapadáko.
6: Co jsem říkala? Vždyť to nemá smysl. Komu tady budem zpívat? A komu?
7: No třeba sami sobě.

0: Tak jenom za poslední rok, co já si vzpomínám, tady byly dva koncerty vážné hudby, pak tady byla velice úspěšná přehlídka kulturistů, to by mohlo zajímat vás. Pak tady byl strýček Jedlička.
1: A co ten Kaiser Labus?
0: Ale to vám chci říct. Tyhle ty zpěvačky pop music, ty vám myslím chodí jako domů.

0: A co takhle vítání do života?
1: To je znamenitý nápad, soudruzi.
2: Jenže akorát soudružky rodičky nás trošku zlobí. Neplní plán. Porodnost nám klesá, klesá, takže už vítáme jenom jednou za měsíc.
3: Když jsme u Josefa Pinkavy, v té knižce je taky kapitola osobnosti. Těch osobností, kterým se tam věnujete podrobněji, není moc. Je to právě Josef Pinkava, Věra Plívová, Šimková, Milan Vošmik a Ota Hoffmann. Proč zrovna tyhle ty vypichujete?
4: Já jsem chtěl, aby to bylo reprezentativní. To znamená, aby tam byla zastoupená osobnost dramaturgie, což je Ota Hoffmann, aby tam bylo to barandovské středisko, takže tam se zajímavě vystřídaly kariéry Milana Vošmika a Věry Plívové-Šimkové a zároveň to zlínské studio, kde byl Josef Pinkava, o kterém prozatím nebylo napsáno vůbec nic, což je překvapivé, když to byl jeden z nejvýznamnějších tvůrců dětských filmů. No a já bych psal rád dál, ale ten rozsah není samozřejmě navkovací, takže jsem musel to vymezit na pár tady těchto reprezentativních jmen.
3: Takže třeba Karel Zeman už se do té reprezentativní kapitoly nevešel, jako třeba Karel Směček, zmíněný Karel Kachyňa.
4: Karel Zeman, to je úplně specifická kategorie. Ten by si zasloužil svoji vlastní knihu, protože ten se vymyká čistě kategorii dětského filmu. Ty jeho kombinované filmy, to by bylo na celou přednášku, nebyly vnímány jako čistě dětské projekty. No a Karel Kachyňa, to je zrovna tvůrce taky velice zajímavý, ale ten dělil svůj čas mezi filmy pro dospělé a filmy pro děti, takže to by byla jistě taky určitě zajímavá případová studie, ale možná do jiné knihy.
3: V té vaší knižce je taky kapitola, která se jmenuje Nevyzpytatelné cesty českého filmu pro děti nebo českého dětského filmu. Po jakých cestách se bude podle vás ubírat český hraný film pro děti v následujících obdobích?
4: No, když to vztáhnu na to, co jsem se dozvěděl z hlediska toho historického, tak tam se často říkalo, že dětské filmy nestárnou, že jim stále dorůstá publikum, takže se můžou promítat, opakovat stále dokola. Ale ona to není úplně pravda. Už třeba v těch 80. letech upozorňovali ti různí dramaturgové, že děti se strašně rychle mění a že je potřeba na to rychle reagovat. A já si myslím, že ten dětský film je v tomhle ještě víc speciální.

0: Takže tak dneska jsou daleko víc atraktivní pro dospělé publikum než pro dětské, protože je to pro ně obrovská nostalgie, ale obecně si myslím, že to budou pohádky. Staré české pohádky, klasické pohádky, které jsou nesmrtelné a ty se budou zkrátka replízovat do roztrhání.
1: Takže i třeba Šestmile dědů s cibulkou nebo Adžiji duchové spíš si budou užívat dospělí diváci dnes.
0: Každopádně myslím si, že drtivá většina těchto filmů nedokáže už dnešní malé diváky oslovit tak, aby se na ně podívali od začátku do konce. Stačí.

0: skončil pořad nazvaný Filmový azyl v punčocháčkách a krátkých kalhotách. O politických, společenských i kulturních souvislostech filmové tvorby pro nejmladší diváky mezi lety 1945 a 1993 s autorem knihy Jednou nebudeme malí, filmovým historikem Lukášem Skupou, hovořil Tomáš Pilát. V této souvislosti upozorňuji na aktuální do středy 3. června konání Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Podrobnosti programu i doprovodných akcí zjistíte na webu festivalu. Informace z dění ve vltavském zpravodajství pravidelně přináší redakční kolega Tomáš Pilát.
1: Víkendová příloha.
0: Do krajiny Pojízeří, do které vrostla díla lidových kamenických mistrů. Za jedinečnými památkami i uměleckým odkazem jejich tvůrců se vydáme v pořadu Elišky Pilařové s názvem Řezbáři v kameni.

0: Mistři uměli pouhým poklepem poznat i vnitřní ustrojení kamenného bloku, vytvořit si na něm pomocnou mapu siločar a tajemných značek a pak jediným úderem ho rozlomit. Vedle těch, kteří pracovali v lomu, se ale vyučili zvláště na stavbách panských sídel, také ti, kteří už dokázali i umě tesané a zdobené portály, sloupy a pilíře vrat, a pak i sochy a sošky svatých s bohatými reliéfy podstavců. A to s takovým umem a vkusem, jako by se jim dostalo uměleckého vzdělání. Po osudech těchto mistrů bývá pátrání bezvýsledné, i kvůli léta proklamované anonymitě lidového umění. Za své většinou vzali i písemnosti, smlouvy, plánky, nárysy i rozpočty. Jen díla, mnohdy už bohužel poničená, svědčí o míře autorova rozhledu a talentu. Jsou jedinečným prvkem české krajiny i vzácným dokladem našeho lidového umění. Historik umění doktor Miroslav Cogan, autor knihy Řezbáři v kameni, tedy jak ono je to s tím pojmem řezbář?
1: Slovo řezbář ještě v 19. století znamenalo jak řezbář, tak sochař. A já jsem v názvu této knížky vycházel ze signatur Jana Zemana, toho mého největšího oblíbence mezi těmi pojzerskými kameníky, který signoval své třeba smlouvy nebo i sochy tímhletím slovem řezbář Jan Zeman ze Žernova.
0: Kamenář, to je na Turnovsku ten, který opracovává drahé kameny. A kameník je ten, který pracuje v lomu.
1: Přesně tak.
0: Většina odborné literatury se zabývá mistry vzdělanými, zatímco těmi lidovými mistry málo, nebo vůbec ne.
1: To je obecný jev, že zájem o lidové umění, když se nebudeme bavit o folkloru, který třeba zajímal věhlasné skladatele, když se budeme bavit o užitém nebo výtvarném umění, tak ten zájem o ně se probouzí až v podstatě na konci 19. a ve 20. století. Takže se stávalo, že teoretici umění, historici, si těch v uvozovkách okrajových jevů, jako jsou díla těch nevzdělaných, těch lidových kameníků moc nevšímali, na rozdíl třeba od architektury, soupis památek historických a uměleckých království českého, konkrétně okres Turnovský, tam nemá jedinou lidovou kamenickou práci, přestože když se s nimi setkáme v terénu, konkrétně třeba s těmi monumentálními pracemi Jana Zemana, jako jsou korunování Panny Marie v Chlumu u Tábora nebo v Bradlecké Lhotě, nebo Nejsvětější trojice v Podůlší. To prostě nejde minout a nezastavit se u toho. Jsou to nádherné práce, ale tehdy prostě ta kritéria hodnoty výtvarného díla nebo toho lidového umění zjevně spočívaly někde jinde.
0: Kde byl počátek toho tvého zájmu? Ta kniha je vzácná, protože uvádí mnoho informací na pravou míru a má hodnotu pramene.
1: S tímhle záměrem jsem ji zpracovával. Ta knížka mě stála 8 let terénního a hlavně archivního výzkumu. My jsme tady dlouho měli za takovou bibli lidového umění dílo Jany a Josefa Schejbalových, výborných národopisných pracovníků, badatelů, sběratelů, dokumentátorů, kterým se podařil takový doslova husarský kousek v roce 1986. Vydali encyklopedii umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách. A do ní se jim podařilo vpašovat doslova, protože to sakrálně lidové umění nebylo ani populární, ani vítané v těch editorských kruzích. Kapitolu právě o těch lidových kamenicích a ty kříže a světecké sochy byly jejich hlavním oborem. Takže z tohohle pohledu ta knížka je průkopnická. Ale postupně jsem zjistil, že je tam poměrně dost nepřesností a to mě přimělo k tomu, abych se tímhletím tématem zabýval. Jinak já jsem v tomhle kraji od svých 15 let a potkával jsem se s těmi sochami a neodmyslitelně tady patří k těm interiérům i exteriérům vesnic, protože mnoho z nich stojí v volné krajině.
0: Mimochodem na obálce z Chejbalovic knihy svatý Josef hledí ze Sklenařic ke Krkonoším.
1: To byla taková ikonická fotografie, myslím si, od Zdenko Fejfara. Ta socha tam stojí do dneška, ale jako mnoho jiných v 90. letech utrpěla vandalismem, kdy tady z těch krásných imakulát se ztráceli andělci z Říms a podobně. No ale to je jiná kapitola, i když i té se knižce věnuju.
0: Takže kde byl ten začátek?
1: No, mohla to být některá z těch krásných Madon chládkovských. Ono, tady v terénu je mnoho barokních památek a oni spolu souvisí, protože ti lidoví kameníci se velmi často u těch děl Jelínků a Chládků a Hájků, Fialů inspirovali. Ale zatímco třeba těm zmíněným Jelínkům už se historici umění věnovali a věnují, tak tihleti lidoví kameníci nějaké soustavné pozornosti zatím unikaly.
0: Tvoje kniha nejenom, že je úžasný soupis, dokument, ale máš tam i docela zajímavé kapitoly, kteří svědci jsou patroni čeho. Musím vzpomenout na Vladimíra Komárka, který říká, no krásná socha, ale když člověk neví, o co jde, tak to tak nedojme.
1: Jo. No tak já právě jsem nechtěl, aby z toho vznikla jenom nějaká monografie pro úzký okruh odborníků, proto jsem se snažil tam zařadit i kapitoly užitečné pro širší veřejnost, třeba pro správu obcí nebo pro turisty, kteří mají rádi kulturní turistiku. Je tam třeba, jak říkáš, ta kapitola nazvaná Nebeklíč, kde jsou vyobrazeni ty nejfrekventovanější svědci, které tady v regionu máme, s kratičkou legendou, s informací, na které památce se ten který relief nachází. Pak je tam další kapitola, že tyhle ty pískovcové sochy jsou extrémně ohrožené jednak klimatickými vlivy, ale také péčí o ně, dobře míněnou, ale špatně provedenou.
0: Ano, je třeba, pakliže se rozhodneme, že soše navrátíme její bývalý lesk a slávu, domluvit se s odborníkem.
1: No a ve finále konstatuju, že tahle ta doba naopak si uvědomuje hodnotu těchto těch památek, aby se člověk mohl identifikovat s tím svým krajem, s tou svojí obcí, s konkrétní památkou, kterou třeba postavil některý z jeho předků. A to v nás vytváří nebo podporuje to emotivní pouto, které ke své krajině máme.

0: Ale vraťme se k těm jménům. Ty jsi zmínil Jana Zemana. Pojďme tedy k té trojici, začněme Ignácem Martincem. Povězme si trochu něco o něm jako o mistrovi.
1: No, já bych začal ještě pomaličko dál do historie. Už jsme se zmínili, že tady působila kosmonovská dílna řezbářů a sochařů Jelínku a jejich tovariši a vyučenci Jan Hájek, František Fiala a Jan Chládek. Jejich éra končí s koncem století víceméně. Jana Chládka mladšího zaznamenáváme naposledy v roce 1810 a najednou nastává cezura. Taková odmlka, vzduchoprázdno, které začínají později až vlastně po 80 letech vyplňovat první absolventi Hořické odborné kamenosochařské školy. Takže pro 2 až 3 generace kameníků najednou tady vyvstal určitý prostor, do kterého z části zasahovali kameníci a sochaři z Hořicka anebo suchardové z Nové Paky, ale tady od Českého dubu až někam k Jilemnici bylo relativně volno a přitom byla poptávka po těch světeckých sochách a křížích, protože když se ten selský stav zpamatoval po napoleonských válkách, tak začali nejprve ti nejbohatší sedláci, ale později i chalupníci třeba požadovat po těch místních mistrech nějaká kamenosochařská díla. Počínaje kříži, ale často i světeckými sochami. Nejčastější třeba to byl svatý Jan Nepomucký, kterého potom v 70. letech vystřídal třeba svatý Václav. A navíc dostupný materiál, tady byl pískovec, my můžeme sledovat výskyt tady těch kamenosochařských památek 19. století od někde Českolipska až po Šumpersko, prostě v tom severním příhraničí, kde jsou výchozy pískovců, tak se objevují i tahle ta řemesla a mistři s nimi spojení.
0: Šlo i o patrony, to jest o ochranu jistou, když si postavím svatého Josefa jako jmenovec, jako Josef, budu počítat s tím, že bude ochraňovat můj majetek.
1: Ano, mohli bychom zhruba rozdělit ty patrony do 2 skupin. Jedni jsou takový, řekl bych, všeobecní. Mezi nimi kraluje panna Marie, ta byla pomocnice ve všech nesnázích, zatímco další svědci měli, když to řeknu takhle, svoje rezorty nebo svoje obory. Například svatý Florian, patron hasičů, ochránce před ohněm, svatý Jan Nepomucký, patron proti velké vodě a v našem prostředí i patronem pocestných, proto se s ním často setkáváme i na rozcestích. Sochy Nepomuků postavené pro šťastný návrat z nějaké cesty, bývaly na nich umístěny lucerny, aby byly z dálky vidět a na té křižovatce se ten voska mohl orientovat a vyrazil správným směrem. Josef nebo Anna, to byly patroni rodiny. Josef, protože byl tesař, tak byl patronem řemesel pracujících se dřevem anebo tkalců, protože ty tkalcovské stavy, to byly krásné kusy truhlářské práce.
0: A další důvod byly určité události, které bylo potřebí připomenout a kámen, co může být trvalejšího.
1: Ano, a tím se dostáváme i k té druhé skupině, to jsou takzvaní osobní patroni. Někdy se podařilo, jako třeba u Šulcova kříže tady z Vrchoviny, u Hodkovic, že se patron obecný setkal v tom křestním jméně donátora i s tím patronem osobním, že? Protože objednavatel toho kříže na Vrchovině se jmenoval Josef Šulc, takže na té první stěně toho soklu kříže, na tom nejvýznamnějším místě se objevuje právě svatý Josef, ale často se setkáváme s tím, že tak, jak se třeba rozrůstala rodina toho donátora, nebo obráceně, když někdo z blízkých zemřel, tak se na ten kříž doplnila nika s dalším svědcem.
0: Nicméně nebylo to tak jednoduché nechat si postavit sochu, řekněme někde před statkem. Muselo k tomu být svolení.
1: Přesně tak. Ty kamenosochařské památky byly kultovní objekty, spojené s římskokatolickou církví a s ritem. Biskupská konzistoř máme tady zkušenost se Hradcem a s Litoměřicema, měla zájem jednak na tom, aby vyobrazení toho svatého nebo ten krucifix splňoval určité náležitosti, aby vyhovoval po té ikonografické stránce, a zároveň si vymiňovali možnost v případě, že by nesouhlasili s tím provedením.
0: Případně s donátorem.
1: S donátorem odepřít vysvěcení. A v momentě, kdy ta světická socha nebyla vysvěcena, tak už to nebyl ten kultovní objekt, u kterého mělo smysl se zastavit a pomodlit se. Proto zájemce o postavení takové sochy musel nejdřív sepsat žádost. Často k ní byla přiložena i kresba. Musel se ten zájemce zavázat k údržbě té památky, aby to té církvi nedělalo jednou ostudu. No a v součástí té žádosti byla i žádost právě o to vysvěcení. Nebylo to jednoduché řízení, trvalo třeba půl roku, než se ten dotyčný dočkal odpovědi. Tuhle agendu po roce 1848 při okresních úřadech převzal odbor stavební. I díky nim se v současných archivech nacházejí žádosti a ve výjimečných případech doprovázené i těmi kresbami.
0: Vykročit z té předepsané ikonografie, najít prostor pro tu svou fantazii, pro tu svou vizi, to mohlo být pro toho mistra docela oříšek.
1: Ten řemeslník se zavázal k nějakému obecně akceptovatelnému způsobu zpracování, podání třeba té Panny Marie, ale jak si to ozdobil, jakou fyziognomii vtiskl těm svědcům. To už bylo na něm, konkrétně na tom Janu Zemanovi to vidíme velmi hezky. My tam zaznamenáváme velmi často takové až expresivní výrazy.
0: Vzpomínám si, pokud jde o atributy svědců, na toho úžasného čertíka u té Prokopovy sochy v Libošovicích.
1: Přesně tak, ten prostor pro svoji licenci výtvarnou tam nacházel. I přesto, že třeba pracovali často podle jednoho modelu, anebo si někdo objednal sochu, aby byla jako tamta, kterou viděl někde na pouti. Takže ta předloha byla daná, nicméně často vidíte, že ta práce toho kameníka bavila, že si to užíval.
0: No, u těch lidových mistrů já teď nebudu používat výrazy jako inzitní a podobně, protože to je něco úplně jiného. Nicméně ta lidovost, to je krása.
1: No, ta lidovost souvisí s takovým obecnějším estetickým kánonem. My se s řadou těch prvků, které vidíme na těch lidových plastikách, můžeme setkat na výšivce, na lidovém nábytku. To je ten rozdíl mezi tím incitním, kde ten umělec je sám za sebe, a tím lidovým, který komunikuje se širší obcí a v podstatě i ten obecný názor, protože on, když se tím chtěl uživit, tak ho musel akceptovat. I ten obecný estetický názor nějakým způsobem formoval jak toho řemeslníka, tak obecně to širší estetické povědomí.

0: My už jsme o té trojici těch možno říci nejslavnějších nebo nejznámějších díky té tvé knize mistrů hovořili, ale přeci jenom porovnejme Martince, Prokopa a Zemana.
1: Všichni tři se narodili v 90. letech 18. století, takže byli to vrstevníci, ale s různým zázemím. O Ignáci Martincovi víme, že se narodil v rodině s další kamenickou tradicí, že jeho oba strýcové byli kamenici a měl tím pádem dobrý základ. A ten se projevuje i třeba těch tří jmenovaných nejlepším zvládáním anatomie lidského těla a fyziognomie. Ty jeho reliefy například mají perspektivní hloubku, figury mají správné proporce a zmínění manžele Schejbalovi mu přisuzují některé práce už v podstatě slohově klasicistní na Jablonecku. František Prokop přišel do Semil v roce 1816 s oddílem domobrany, kde byl bubeníkem, byl teda vyučený kameník a zaujal těmi světeckými zakázkami prostor od severních hranic toho semilského okresu až k Jičínsku. A ten je příkladem spíš takového jako praktického nebo pragmatického kameníka. Do nějaké složitější výzdoby se pouštěl spíš výjimečně, protože zdá se, že konkurence tady ho nutila, aby ty zakázky získával cenou. Takže splnil zadání, vytvořil sochu světce, ale dělá to takovým, skoro by řekl, citově nezaujatým způsobem. Prostě splním zakázku, zinkasuju honorář a jdu na další práci. Když s nima porovnáme toho Jana Zemana, který byl vyučený truhlář, přiženil se do Žernova a první zakázky začíná plnit nejpozději z nich, je jasné, že se musel živit nejdříve truhlářskou prací, protože ty jeho nejstarší práce pochází až z poloviny 30. let. U Jana Zemana zjevně šlo o příležitost, kterou mu poskytla obec Žernov, kde rychtář a Končel mu byl za svědka. Takže se oženil do takové vyšší společenské vrstvy na té vesnici. Ale co je na něm zajímavé, že ta jeho práce se dřevem se promítla do zdobnosti těch jeho křížů a soch, které se vyznačují velmi, velmi propracovaným a bohatým rostlinným dekorem. Kytičky, úponky, révové motivy a jak stárne a zraje, tak se ty jeho práce stávají takové, řekl bych, chutnější. Hlavičky těch cherubínů se zmnožují. Na něm je opravdu vidět ta radost z té práce. Možná si to dneska idealizujeme a byla to obživa se vším všudy, ale když srovnáme tyhle ty tři, tak bych je charakterizoval právě tímhletím způsobem.
0: Hovoříš vlastně i o tom, podle jakých detailů nebo podle čeho si mohl i některé ty sochy určovat.
1: Ano, ano.
0: Protože o nich vlastně nebyly téměř vůbec žádné informace.
1: Těch pramenů k ním skutečně málo. Některé práce, konkrétně zrovna Zemanovi nebo Prokopovi, jsou signovaný. U toho Martince máme jednu jedinou. Pak tady ještě existují z let 1833 až 37 soupisy kaplí, křížů a soch, na které podle toho, jak který administrátor, farář byl pečlivý, tak zaznamenával nápisy na těch sochách, včetně signatur, takže některé sochy, kde už máme podepsané jiného kameníka, který ten kříž třeba v Semínově Lhotě po Prokopovi opravoval, tak víme, že ta původní podoba koncepce je Prokopova. Ale důležitým klíčem jsou právě ty dekorativní prvky nebo způsob stvárnění fyziognomie, kdy Prokop třeba převzal evidentně od Ignáce Martince tu horizontální vrásku nebo dvě nad sebou na čele svatého Josefa na té malé skále a tu též vrásku vidíme na čele Jana Křtitele ve veselé nad Kristově křtu. Pak třeba konkrétně pro toho Prokopa charakteristický způsob prstů na rukou. On je dělá tak, jako by neměli klouby, aniž bych se chtěl toho mistra Kamenického dotknout. Ale je to jeden takový pozoruhodný prvek. No a pak jsou to ty motivy dekorativní, jako Prokopa, stylizovaná mušle, převzatá z barokních soch, ale v jeho podání se postupně mění v takový papesčitý segment, připomínající spíš pavučinu než mušli. U Jana Zemana to máme zase nárožní sloupky na soklech jeho křížů, obtočené prévovými úponky, květinové nápisové kartuše. U Ignáce Martince zase ta nápisová kartuše, kde je většinou citát z písma, nebo tento kříž nechali vystavět sousedé poctivé obce, té a té specifický tvar té kartuše. Takže z těch věcí, které člověk ale musí poctivě nakoukat, potom dokážete odhadnout autora té které práce už jenom podle té vizuální podoby, podle toho zpracování, podle té kamenické nebo sochařské koncepce.

0: náves v Libošovicích a svatý Prokop.
1: Ta socha svatého Prokopa od Františka Prokopa je taková kompozičně sevřenější, není taková barokně rozevlátá.
0: No ten čertík u nohou, ten si říká tůdle. Taková rozesmátá bytost a vteřím se vinný hrozen.
1: Vinný hrozen se nám objevuje poměrně často, je to symbol Ježíše Krista v té ikonografii, protože Kristus sám sebe označuje v jedné pasáži z písma jako vinný keř a můj otec je vinař. Kromě toho je to takový výrazný výtvarný prvek, podobně jako pod tím hrozným motiv mušle v podání Františka Prokopa, takové až pavučiny.
0: A navíc hrozen s těmi volutami připomíná beránka. Tady závěj tulipánů, narcisů, byla tu zřejmě i zahrádka.
1: Jak to bývalo, aby se k těmhle památkám nedostal třeba podpolující se dobytek. Ale člověku dochází, protože máme nalevo kostel místní, pozdně gotický, nebo řekněme goticko-renesanční, který je zasvěcen rovněž svatému Prokopovi. V souvislosti s barokní sochou nedaleko v Skalním údolí, tak i tahle ta socha z poloviny 19. století je krásným dokladem toho, jak ten kult svatého Prokopa tady v regionu nebo v místě přežívá a pořád utváří to kulturní nivo tady tohohle prostředí.
0: Prokopské údolí. Ty skalní bloky, ty si přímo říkají o svatého Prokopa. Jeskyně tady taky určitě někde bude blízko, nicméně podle zvyklostí, kdy se stavěly sochy třeba ochranné, tak tady žádná veřejná cesta nebyla, ani zlatá stezka tudy nevedla, tak proč tady Prokop?
1: No, možná tady byla někde poustevna. Svatý Prokop, jak známo, byl vysvěcen na kněze, ale potom se stal poustevníkem, proto mu ta skalnatá krajina sluší, protože u té Sázavy vypudil z jeskyně, kterou si vybral k obývání ďábly a nedaleko odsud pod zámkem Hrubá skála ve Skalním městě je socha svatého Prokopa. Podobně stará jako tahleta, to znamená ze 70. let 18. století, umístěná ve Skalní sluji. Je možné, že taky tudy procházely poutě z Libošovického kostela stejného zasvěcením směrem ke kosti nebo na podkost a dál do kraje.
0: On stojí úplně na vršku, jakoby na obzoru v tom mlází, na takovém ostrohu, trošku nakloněn do toho údolí.
1: A v takovém nápřahu dudkama se chystá uhodit ďábla, který se svíjí u jeho nohou. Pokud srovnání se všeňským svatým Prokopem u kostela umožňuje, tak bych se domníval, že je to některého z tovarišů z Jelínkovské dílny v Kosmonosích, například Jana Chládka nebo Hájka.
0: Je to ukázka toho, jak se dá takováhle krása v kameni upasovat do krásy krajiny.
1: V téhle době, ještě v tom 18. století, se ty plastiky stávaly součástí kulturní krajiny a to velmi promyšleně. Máme takové příklady třeba Očporka z Kuksu, ale i tady v okolí Jičína třeba je to ta šlikovská kulturní krajina. Později ale v tom 19. století už důraz na to umístění není, protože ty kříže a sochy vznikaly velmi často na místech neštěstí třeba. A to si ten krásný výhled nevybírá.
0: Nicméně ten opracovaný kámen, už snad bych řekla od prehistorie, je součástí přeměny pustiny v tu kulturní krajinu.
1: Ten, kdo třeba byl u Stonehenge, tak by ti určitě dal za pravdu.
0: Veselá vesnička, veselá, za námi šumí voda a přímo nad vodou křest Kristův.
1: Tady jsme asi u nejzávažnější práce Františka Prokopa, je to sousoší Kristova křtu. Typicky prokopovská stylizace postav, pár vrásek na Kristově čele. a taky způsob, jakým zpracovává třeba ruce, které jako kdyby neměly klouby. Takové nafouklé rukavičky, aby jsme teda neznevažovali tohleto výrok moc hezké staré dílo. Je to jedno z mála sousuší.
0: Kristus stojí po kolena ve vodě, ta voda je velmi zvláštně udělaná. Je to studánka.
1: No, měl by být v Jordáně. A Jan Křtitel mu leje na hlavu vodu v tom obřadu křtu.
0: Jan Křtitel asi tak o polovinu vyšší, Kristus ponořen ve vodě, samozřejmě jemu tak po pás.
1: Ve srovnání s Janem Zemanem samozřejmě ty dekorativní detaily jsou chudší, ale už jsme hovořili o tom, že František Prokop byl v tomhle tom ohledu úsporný a zohlednil právě i tu jednoduchost, aby se s tou cenou dostal co nejníž.
0: Krásné místo, jak říkám, za námi šumí potok, jsme za kapličkou, musí mít krásný výhled na umění tady z těch protějších domů. No, kaplička opravená, sousoší taky, možná na něm i vysívala lampa.
1: To rameno je pravděpodobně, že vyčnívalo do dálky a že teda taky to sousoší původně stávalo třeba tady na té nedaleké křižovatce.
0: 1825 je zřetelně zapsáno.
1: Jsme v Holenicích. Je to rajon Františka Prokopa, tady to zásoboval vydatně on se svými syny. A jsme zase u jedné výjimečné památky, je to ukřižování.
0: Stojí poblíž silnice.
1: Je krásně zdobené, zase tady nacházíme ty typické prokopovské prvky. Ale nestává se zase příliš často, aby se nám zachovala i signatura toho kameníka, jako v tomto případě, kde na zadní straně soklu můžeme číst, pracoval František Prokop ze Semil, leta páně 1829.
0: Krásným švabachem.
1: Ano, krásně vypsaný písmo. Je zajímavé, že svoji první nebo nejstarší věc, krucifix ve Vysokém, ještě signoval německy a tam použil spojení Bildhauerstein, to znamená s důrazem na ten kámen, a které potom používal v češtině třeba Jan Zeman, řezbář v kameni. Tady ještě vidíme další prokopovský prvek, který převzal pravděpodobně od vojického Ferdinanda Kofránka. A sice na tom svislém břevnu kříže se sví had jako symbol ďábla pod nohama toho ukřižovaného, takže tady jasně vidíme tu hierarchii poraženého vítěze.
0: Ano, a dva spící andělci.
1: A opět dva cherubové, ty okřídlené hlavičky, které byly oblíbeným doplňkovým motivem těch kamenických prací.
0: Jméno Ivan je vlastně Jan a v názvu Jivany je obojí.
1: Tak a proto ho tady máme jako vlastně jediného jinde nikde a poměrně v širokém regionu, tady od toho Jičínska až po Harachov, jsem svatýho Ivana na těchto památkách nenašel.
0: Je v jeskyni a tady dole se bývá laň.
1: Tak, byl to poustevník, který se živil mlékem laně, kterou zachránil. A jinak jsou zase na tom soklu svědci, svatý Václav, svatý František, podle donátorů. A ten Nepomuk, ta svatojanská socha je velmi charakteristická pro ten Prokopův úsporný sochařský styl. Žádná velká gesta, prostě koupil blok toho kamene, co nejmenší, a tu sochu do něj vtěsnal.
0: No tak jsou mistři, kteří říkají, že socha v tom kameni už je. Jenom jde o to, jí dostat
1: to
0: jen.
1: To říkal Michelangelo. Je vidět, že to platí u toho kameníka z Podkozákova.
0: Ta kartuše je velmi zvláštní, to vypadá skoro už jako rokoko.
1: My jsme v podstatě v době takzvaného druhého rokoka, to jsou ta 30. a 40. leta, která v našem uměleckém průmyslu, například ve skle, se projevují těmi rokají, těmi pseudorokokovými mřížkami, takže takže i z tohohle pohledu je to na místě, ačkoliv tady tom jinak strohem Prokopově projevu působí trošičku zvláštně. Mm-hmm. A v tom tympanonu ty vtýřím se je štít a v poli toho štítu je jazyk ten symbol Janovy mlčenlivosti, protože jak víme, tak zemřel podle svatojanské legendy, protože zachoval zpovědní tajemství.
0: Řekla bych, že ten svatý Ivan se opravdu vyjímá na první pohled, protože ta skála, to jsou kamínky na sobě naskládané, vytesané a tak jako kdyby k tomu nepatřil trošku.
1: Ano, je to zajímavá skalní struktura, zatímco všechny ostatní ty tvary jsou relativně stylizované, velké, hladké, tak najednou kolem něj je taková drobná, drobící se struktura.
0: Dole už žádný nápis nevidíme, ale jelikož jsou to Jivany, tak si Jivana asi přáli místní sousedé.
1: Ano, souvisí to místně, tady možná i nějaká poustevnická tradice mohla v té době být, anebo prostě majitel tady toho dvora se jmenoval Ivan. Mladějově, mezi Mladějovem a Doněvicem a Utrati, stojí kříž, takový ten klasický, prokopovský, podle toho baldachínu nad středovou nikou, v které je Panna Marie s Ježíškem.
0: Vypadá trošku jako svatý Josef.
1: To je otázka, jo. Podle toho reliefu, který je opršený, jsem si ze začátku myslel taky, že to je svatý Josef, ale jednak to roucho tady a úprava hlavy napovídá, že to je spíš ženská postava a tím pádem Panna Marie. Ale většinou po tom křižování byla Panna Marie Bolestná.
0: No ale to nejcennější, to je tady na podstavci toho soku?
1: No, tam, kde většinou bývá nápisová kartuše s nějakou dedikací nebo údajem o donátorovi a letopočtem třeba, tak tady je reliéf, který znázorňuje neštěstí, které se tady událo. Tady vidíme lidskou postavu vosku, který skončil pod nohama koně ve spřežení, takže pravděpodobně byl přejet vozem. V tom 19. století, kdy donátory se stávali sedláci a chalupníci, už ten důraz na souhru té památky s tou krajinou scenérii zdaleka nebyl takový, jako v té komponované barokní krajině a ty památky se stavěly v místě, kde se to neštěstí stalo.
0: Kříž vypadá, že je docela udržovaný jakž takž, ale tady ten podstavec, kde je vlastně to nejcennější, ten reliéf, tak ten už je skoro neznatelný.
1: A přitom si ten kříž pamatuju, když byl po opravě a oba reliefy byly ve stejné kvalitě. Tady vidíme hromadu cvíček a kytiček a váziček. Na jednu stranu je fajn, že ta památka nějakým způsobem žije, že pořád je uctívaná, že pořád má nějaký kultovní význam, anebo vzpomínkový, ale na druhou stranu tady ty svíčky a sklenice po nich a tak různě zůstávají stát. Od nich se potom odráží voda do strany, ten kámen nemá šanci vyschnout, takže podstavec je daleko víc zarostlý nějakým lišejníkem, který tomu pískovci dává zabrat.
0: Ten reliéf už je úplně vydrolený. Nebýt té koňské tlamy a vzepětí toho koně, tak bychom nepoznali ani vůz, i když tady je trošku vidět žebřiňák a kolo. Ale postavičku pod ním skoro ne.
1: No, takže tady je ten příklad, kdy vidíme, že úcta k té památce prokazatelně škodí. Je to podobně, jako když se někde obnovují třeba nátěry nějakými moderními nátěrovými hmotami, ten kámen se uzavře, nemůže dýchat. A degraduje. Podobně je to teda tady, když ten kámen nemůže vyschnout. Je to taky orientaci toho kříže, který určitě není na svém původním místě, ale je přisazený k železničnímu náspu.
0: Stéká i voda tady po tou stránikou se musí držet vlh.
1: Málo kdy má možnost úplně ten kámen vyschnout a to je potřeba, že aby voda, která tím pískovcem prostupuje, nezůstávala v něm uzavřená.
0: Je to dodnes frekventované místo a jak už jsme řekli, za zády trať. Bradlecká lhota, korunování
1: Panny Marie
0: Stojíme u silnice. Zřejmě stávala tahle ta sucha stejně při Formanské silnici.
1: Určitě stála někde na rozcestí, někde na dobře viditelném místě. Takovouhle parádu by byla škoda schovávat. Mluvili jsme o tom, že Jana Zemana, ta řezbařina nebo ta práce v kameni opravdu musela bavit, protože tady ten dekor, ty cherubíny jsou drobnější a o to jich je více.
0: Plná římsa.
1: Přesně, kolem dokola.
0: Těch 16 andělíčků, jestli jsem počítala dobře, nebo cherubínu, jak říkáš, tak má ještě ty dva úžasné nad Božím okem, úplně malinké.
1: Máš tady i toho svatého Antonína v tom reliefu napravo, který tady nebývá příliš častý, ale je to zřetelně on podle františkánského hábitu. No, je to typický Jan Zeman. Tady musel zvládnout kompozici tří figur i určitý zvýšený nárok na to řemeslné provedení. Bohatá kompozice, jeho způsobem stylizované tváře, postavy, prostě půvab lidového umění.
0: Je to takový zvláštní kruh z dálky.
1: Ano, ano, je to taková kompozice kruhu trochu protáhlého zhůru, protože tam nad tím vším visí holubice Ducha Svatého.
0: Ve věnci.
1: I způsob podání, kdy z jedné strany sedí Bůh Otec s tou zemskou sférou na klině, z druhé strany jeho ukřižovaný syn, který drží ten velký kříž pravou rukou, zatímco levou pomáhá svému otci držet nad hlavou Panny Marie, která sedí mezi nimi uprostřed se sepjatýma rukama tu císařskou korunu, kterou ji chystají udělit a s ní i ten titul Královna nebes.
0: Bůh Otec se svým synem se tváří, že to je úžasná pohoda. I ten posas tomu odpovídá.
1: Ano, tak jako kdyby říkali, co se divíte, to tak má být. No dole na soklu obligátní a nenepomucký.
0: Ostatně jsme u mostu a pod korunováním teče říčka.
1: Tak, to je Bradlecký potok. Mimochodem, dají se v něm narýžovat granáty české.
0: Po linii umělecké křivky stoupající Jana Zemana. Kam bys tohle zařadil? Na vrchol?
1: Ano, ano. Společně s nejsvětější trojicí Podulší a dalším korunováním v Chlumu pod Táborem nad Lomnici nad Popelkou. Tak to jsou ta jeho špičková díla.

0: nám začalo foukat mezi kopci, ale tohle je krásné místo. V Lukách Panna Maria s Ježíškem. Jan Zeman.
1: No, tahle mariánská socha působí zvláštně monumentálně s Ježíškem na levici a s žezlem v ruce, kterou má položenou na prsou, takže je to takový sevřený tvar zvláštní, ke kterému kontrastuje ta drobná struktura těch andílčích hlav a křídel, které lemují římsu pod ní. A máme tady zachovaný hezký nápis, kterého vyplývá, že donátoři byli bratři František a Josef Vík a oba je najdeme jako osobní patrony na tomhle soklu.
0: V Bradlecké Lhotě jsme na konci vsi a ochránci se stavívali tam, kde už člověk odcházel z civilizace do lesů a měl poslední možnost se pomodlit, kdyby se mu něco stalo.
1: No, možná je to tady něco podobného, ale taky tady byla křižovatka, když si polník cest, než tady vznikla ta takzvaná císařská nebo erární silnice, které nechával budovat Josef II. A které dneska spojují tím nejpřímějším směrem, tady v tomto případě Jičín Lomnici nad Popelkou. Zatímco tady jsme v místě, kudy šly ty staré vozové cesty, které se nepraly nějak s terénem, ale naopak se ho snažili využít. Doprava tady je to k Soběrazi a doleva nahoru někam ke Kumburku. Takže ta královna určitě nebyla osamělá a pocestní kolem jdoucí se k ní mohli kdykoliv pomodlit. Je to z roku 1850, to máme tady doloženou. Jan Zeman zemřel 1853, to znamená, je to dílo z toho jeho závěrečného období a těch velkých monumentálních realizací.
0: Obnovená zahrádka, pěkná kovářská práce, kolem vysázené keře.
1: Máme dochovanou starou fotografii někde z 20. nebo 30. let minulého století, kde je v úplně jiné zahrádce, už napůl zborcené, obklopená sadem, zarostlá stvavla, zatímco tady se díváme na očištěnou, dobře restaurovanou památku.
0: A andělci s modrými křidelky.
1: Ano, zjevně se tady podařilo najít pozůstatky nějaké staré polychromie, kterou ten restaurátor citlivě zachoval, když je jenom fragmentární, ale něco nám o té barevnosti, tak jak i z lidového umění známe, vypovídá.
0: Ignác Martinec, Malá Skála.
1: Vranové se tady říká taky. Stojíme před sousoším svatého Josefa a je to jediná Martincova signovaná práce, takže spolehlivě teda známe autora a od něj odvozujeme od některých podobností autorství dalších prací, které tady na okolí máme, například Šulcův kříž na Vrchovině. Máme tady krásný nápis, kromě té signatury o tom, že sochu nechal v roce 1826 postavit místní sedlák Josef Bouček. A taky, jak bylo zvykem, máme toho Josefa tady v tom úvodním reliefu na čelní straně v rámci svaté rodiny. Další z těch svědců na bocích je krásný jezdecký relief svatého Jiří a proměrně vzácné vyobrazení Antonína Paduánského, tady zrovna ho máme.
0: A svatá rodina tady rozšířená o dědečka?
1: Ano, o Jáchyma a Annu, o rodiče Panny Marie, takže tady vytváří takovou pěknou malebnou skupinu, nad kterou se vznáší holubice Ducha Svatého a andílek s nápisovou stuhou.
0: Oproti všem pracem, které jsme zatím prošli, i Prokopovi, i Zemanovi, je to nejvíc baroko.
1: Ano, ano, je to nejpropracovanější z toho sochařského hlediska. Ta draperie rozevlátá, je vidět, že opravdu ta síla té barokní plastiky tady pořád fungovala. A tenhle ten svatý Josef je právě ukázkou těch sochařských ambicí Ignáce Martince. No tak na rozdíl od truhláře Zemana měl kamenickou průpravu. Jeho strýce pravděpodobně pracovali na paulánském barokním chrámu v Nové Pace A tady je vidět, že mířil opravdu výš i ve složitosti té kompozice, kdy po stranách toho Josefa, jak říkáme my, historici umění flankují dvě sochy klečících andílků s nápisovými kartušemi, které citují z Písma svatého, zatímco o historii nebo vzniku této skulptury vypovídá nápis na zadní straně soklu.
0: Sichrov, vrchovina, Šulcův kříž?
1: Ano, donátor byl Josef Šulc. Ignác Martinec předpokládáme podle celé řady dekorativních prvků, že je on autorem. Svatého Josefa zobrazil ne v tom klasickém postoji muže v dlouhé roubě s malým Ježíškem na jedné ruce, v druhé držícím lilii, symbol toho čistého vztahu s Pannou Marií, ale tady ho máme jako truhláře. V truhlářské dílně Ježíšek stojí na punku. Je to velmi živé lidské zobrazení toho světce jako prostého řemeslníka.
0: Otec vzal chlapečka do své dílny.
1: Tak a seznamuje ho s jednotlivými nástroji a těší se, že budou spolupracovat.
0: Krása. Je to nevelký reliéf.
1: Je až dojemný, ale zároveň tady můžeme zase obdivovat ve srovnání třeba s tím Janem Zemanem nebo s Františkem Prokopem poměrně hlubokou znalost anatomie a fyziognomie, protože ta postava skloněného Josefa s jednou nohou překříženou je proporčně naprosto v pořádku. Máme tady náznak perspektivy toho truhlářského ponku. Prostě určitě byl z těch tří sochařsky nejpoučenější.
0: A Josífek drží toho Ježíška skutečně tak, jak se mají držet nemluvněta. Navíc Ježíšek k němu vztahuje ruce. Opravdu je to taková láskyplná věc. Tady dokonce už je to hodně setřeno, ale možná bychom našli i některé nástroje.
1: Ano, jsou tam.
0: Nad dílnou se vznášejí andílci, koruna.
1: Ano, je tam ten baldachin s korunou.
0: Ano, a vřím se Boží oko. No a tady vpravo krásný svatý Jiří.
1: Jiří je tady proto, že v době, kdy se ten kříž stavěl, tak Josefu Šulcovi zemřel jeho otec Jiří. A na druhé straně je relief svaté Anny. První manželka Josefa Šulce se jmenovala Anna. Zemřela podle záznamu v matrice na zánět mozkových plán. Takže ta legenda, že Šulcům se utopilo dítě, dcera Anička, se přezkoumání matrik nepotvrdila.
0: No, ale pranka zachovala plůtek a navíc jsou tady světla, takže večer musí kříž krásně svítit mezi těmi lipami.
1: Jsou to 30. leta 19. století, kdy Martinec byl v plné síle. Už byla dokončena úprava toho skalního hřebene Vranova, kvůli kterému se pravděpodobně Spadařovic přestěhoval do Sestroňovic na Fričtejně, aby to měl na ten panteon, na ten Vranovský hřbet blíž. Tam ty úpravy skončily někde v roce 1828, tuším. A od té doby se množí práce, které ten Martinec kvůli obživě dělal pro další zákazníky, ne už jenom pro toho Zachariáše Remiše.
0: A jeden zajímavý detail v tom reliefu svaté Anny a Marie.
1: No tam je vyobrazení těch Mojžíšových desek, před kterými u pultíku s otevřenou knihou stojí svatá Anna a malá Anna Marie, která se učí číst. Dá se říct, že to je jediné vyobrazení tady tohohle motivu na lidových plastikách tady v tom středním a horním Pojízeří.
0: Tenhle Šulcův kříž patří k památkám, ke kterým běžný turista asi sotva zabloudí.
1: Nezabloudí, po něm musíte vědět a jít cíleně, protože žádná značená cesta kolem něj nevede. A vzhledem k tomu, že stojí ve stínu mezi dvěma mohutnými kmeny lip, tak se dá i snadno přehlédnout.
0: Takových památek si musel projít spoustu, které si musel vyhledávat.
1: Bylo to zajímavé terénní bádání, protože jsem se dostal do míst, kam by mě většinou ani nenapadlo jít. Velmi často se ty památky ocitly mimo dnešní komunikace, protože ta silniční síť během toho 19. století nebo konce 18. od josefinských reform se značně proměnila, takže někdy se stává, že tou památku najdete na takřka nesmyslném místě nebo skrytou v lese mimo komunikace. Je to trošku i takový lov nebo malinký dobrodružství, ale každá taková stopa dává té krajině novou dimenzi, pocit nějaké historické kontinuity a doteku lidské ruky, mě osobně velmi sympatické.
0: Kde si povídáme? Nedaleko od Cichrova?
1: Sedíme na zahradě staré Rohanské forštovny a pro to naše téma je důležité, že Husa byla sídlem dílny proslulých řezbářů Bušků, kteří tady vybavovali Cichrovský zámek svými řezanými schodišti, zábradlími, nábytkem.
0: Tady ta rovnanina, je to vidět, že to je staré stavení. Jsme hosty akademického sochaře Aleše Jona. Jak se tady pracuje? Krása. Tady poměrně kvalitní kámen musel být.
2: Každý to ložisko na danou práci. Když byly pískovce a loupalo se to do menších vrstev, tak to byly desky, na dvory hospodářský, na sloupky, k plotům, extra vrstva na kvádry, na chlívy. A v největších slávách byl levnější zpracovaný kámen než vypálená cihla. Tak se říkalo na Hořicku v tom kraji, že kdo má cihl barák, tak má peníze, je bohatý, a kdo má hloubš do kapsy, tak má ten kamenej. Dneska to je úplně naopak. Takže oni věděli jak kvalitu, tak tvrdost, samozřejmě hrubosti, jednotlivý použití, využití těch materiálů. S tím vnímali tu přírodu přirozenějc než my, protože my jedeme všechno přes stroje, tím, že to máte přes ty ruce, tak to víc cítíte samozřejmě. Posloucháte víc ty trhliny, co jsou v kamení. V každém pískovci jde o ty jílové složky, o ty příměsi a oxidy, co v tom jsou, a sedimentace uložení, plynulost toho uložení, že máte vyšší vrstvu, nižší vrstvu. A potom tektonické narušení zase dalším geologickým procesem. Takže když tam byl někde sopouch v nějaké vzdálenosti, tak je možné, že tam ty tlaky byly tak vysoké, že ten lom je hodně rozpraskaný a nejsou to takový homogenní obrovský bloky. A zase na jiné lokalitě máte krásné bloky. Je to prostě příroda. Je to všechno živý.
0: Když se rozhlídnu po vaší zahradě, je tady těch soch několikero. Dostanete zakázku a poprvé vidíte sochu, kterou máte. Udělat kopii, restaurovat, inspirovat se tím.
2: Do ty kopie by mělo být co nejpodobnější materiál, jak hrubostí, tvrdostí, dneska těžko říct, protože těch lomů už tolik zase není na výběr, co my můžeme použít, tak občas se musí udělat malinko kompromis.
0: Lidoví mistři, ti si většinou brali příležitostně asi kámen podle toho, kde pracovali. Na nějaký velký dovoz to asi nebyly peníze.
2: Byl další dovoz kamene do dílny než socha sama.
0: A tady v Českém ráji, kde byste tak řekl, že nejkvalitnější kámen?
1: Máme doloženou těžbu sochařského pískovce na Prackově, to je jihozápadní úbočí Kozákova. A dokonce i v tom údolí, které na mapě můžete najít jako měsíční, takový podivný název, který nahradil do krásné staré Proskalí, tak tam jsou zbytky mlýnských kamenů dokonce. Takže tam máme doloženo, že na tom Prackově byl panský valštejnský a později erntalský lom. Se těžil kámen třeba pro sochy na atiku kaple svaté Anny v Mnichově Hradišti. Mm-hmm. A pravděpodobně i na valštejnských mostech sochy jsou z tohohle materiálu.
0: Arkóza, ten červený pískovec.
2: Jiná kvalita, jiná tvrdost. Ty tvrdší pískovce víc vydržej, takže tam můžete dát v úvozovkách ze srandy řečeno záruku 300 let, ale zase do nich neuděláte takový krásný, hluboký řezy, jako byly ty pojízer.

0: Samozřejmě, že pohladil, protože sochařství je haptický vjem, jedno ze základních sochařských postupů, tak je dotýkat se toho modelu, ty předlohy, aby jsme věděli, jak to funguje u toho původního, toho našeho mistra, který ho kopírujeme, a jak to děláme my. Každý má svý kouzlo řemeslný. Je to způsob zpracování tvarosloví, jaký ty chlapi používali, jak se vyjadřovali. Každý má svůj rukopis a každý vypovídá tím rukopisem sám o sobě. Socha samozřejmě mlčí, ale když to trošku máte navnímaný, tak se dá říct, že nějak cítíte, jak pracovali zkratky v jednotlivých fázích těch sochy.
1: Měl byste někdy chuť udělat si svého světce na své zahradě?
0: Chuť mám, nezbývá mi moc času na to. Kovářova kopila. Se ženou bychom chtěli svatou Anu. Máme děti, tak z toho důvodu.
1: V současné době pracujete na Hradě Pražském.
0: Už jsem skončil, už je to hotový. Hradčanský náměstí, už sochy jsou dodělaný, osazený. Je to vlastně už jenom taky vzpomínka. Místo, kam je s dětma na výlet, aby viděli, co tatínek kde dělá. Z Mariánského sloupu se dělalo 5 kopií. Svatý Jan Nepomucký, svatý Vojtěch, Florián, svatý Václav a svatý Vít.
1: Jednoho svatého Víta máte vedle dveří. A co obdiv k těm lidovým mistrům, k těm lidovým pracem?
0: No, obdiv je obrovský. Na těch lidovkách je právě krásný to, jak je to přirozený, jak to jde z duše toho autora. A nemusí to dílo být dokonalý jako špička toho sochařského, toho řemesla. A to vlastně táhne ty mladý, anebo ty, kteří to mají jako koníčka, aby něco tvořili a zanechávali okolo sebe prostor, dovolím se říct, i zkrásněný tou svojí tvorbou. A v Čechách toho máme v krajině hodně dochováno. A říkávalo se, jak se chodilo dřív s formanskýma vozama, od svatýho Jana svatýmu Václavovi, to mi trvá tolik a tolik, tam si sednu pod lipku, schladím se a pak půjdu dál, protože vím, že už to mám doma třeba 2 hodiny. Dřív řekli půl den cesty. Takže jsme se orientovali podle svatých a dneska se orientujeme podle benzinových pump a nákupních středisek.
1: A nějaké poslání pro laiky, kteří si oblíbí putování právě po těchto těch památkách?
2: No, kež bych přibývalo, každý výlet by měl mít nějaký cíl. A pokud si naplánujete trasu s tím, že se zastavíte u nějaké té kamenické památky, které naštěstí začínají být často těmi obcemi nebo vlastníky opravovány a v dobrém stavu, tak vám to tu krajinu a ten příběh toho místa přiblíží. Takže ty sochy jsou neodmyslitelnou součástí naší krajiny, to mě na ní okouzluje. A bylo by fajn, kdyby je všichni takhle vnímali a chránili a dověděli se něco třeba o nich víc i o tom, jak s nimi zacházet.

0: putování po Jizeřím za lidovými mistry kameníky nazvala Eliška Pilařová Řezbáři v kameni. S autorkou pořadu nás provázeli historik umění Miroslav Cogan, akademický sochař Aleš Jón a muzika Bohemika. Za spolupráce mistra zvuku Leoše Sedláčka pořad vznikl ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
1: A přesně s 11. hodinou vypršelo na Vltavě 180 minut, které i o poslední letošní květnové sobotě vyplnila víkendová příloha. Ta příští už se pomalu chystá, poslechněte si ji opět v sobotu, to už bude 6. června, opět od 8. hodiny raní. A teď vám pěkný víkendový čas s programem Českého rozhlasu Vltava přeje a k poslední hodině našeho sobotního dopoledne zve Martina Kolejová. Už za malou chvíli pro nás má Petr Jambor připraveno další ohlédnutí do jazzové historie a od 11:30 bude vltavské dopoledne patřit knihám a pořadu Knižní pól. Jeho hostem bude dnes básník a esejista

0: publicista Jakub Řehák, který říká, nejspíš asi víc píšu, než čtu, ale mnohem raději bych si jako lenivá kočka jen četl a nepsal vůbec. Představa čtení je pro mě vidinou rajského stavu. Které knihy v jeho životě hrají důležitou roli, to nám Jakub Řehák sdělí v knižním polu dnes v 11.30.
1: Jazzové dopoledne.
2: Přeji vám příjemné jazzové dopoledne. Dnes se vydáme na cestu z Chicaga do New Yorku a uslyšíme nahrávky hudebníků spojených s chicagským jazzovým stylem, pořízené však v New Yorku v polovině 30. let. Zdraví vás Petr Jambor.
3: Well, let me shine those pretty shoes.
4: All right, I'll let you shine.
3: Sing, Mr. Wingy. Sing me a song while

To byla skladba Shoe Shine Boy, jinak známá u nás i díky českému textu básníka a textaře Josefa Kainera pod názvem Sedávám na domovních schodech. Ve snímku Shoe Shine Boy se představili jako hudebníci Eddie Miller na tenor saxofon, Joe Marcella na klarinet, Nappy Lemmer na kytaru a Ray Bauduc na bicí nástroje. Zpíval a na trumpetu hrál Wingy Menon, který vynikal jako solista a zpěvák zejména v menších uskupeních. V jeho hře můžeme spatřovat vliv Louis Armstronga, ovšem vybudoval si osobitý styl.

dozněla skladba Love is Just Around the Corner, kterou nahrál zmíněný zpěvák a trumpetista Wingy Menon s předními chicagskými jazzmeny. Jeho přezdívka Wingy vznikla díky tomu, že Joseph Matthews Menon byl v dětském věku sražen vozem a bohužel přišel o jednu ruku. Přesto se dokázal v hudbě plně uplatnit a patřil k nejvyhledávanějším umělcům v nahrávacích studiích. Následující ukázkou je skladba March Winds and April Showers, zpívá opět Wingy Menon.

Mezi typické představitele chicagského stylu patřil kornetista Maxi Spenger. Známé jsou příběhy, kdy Maxiho chicagský mafiáni, často jako majitelé nočních podniků či jazzklubů, brali na tah, nechávali si hrát oblíbené písně a jednou před ním dokonce zastřelili člověka. Maxi potom v šoku zapomněl, co hraje. Skladba Baby Brown, kterou uslyšíme, zachycuje Maxiho Spenera s pozounistom George Branisem. Branis byl veteránem ansáblu New Orleans Rhythm Kings z 20. let. Poněkud zavádějící je proto označení orchestru New Orleans Rhythm Kings na nahrávce z roku 1935, kterou Branis s Maxi Spenerem pořídili v New Yorku a je spíše ukázkou chicagského stylu. Zpívá Red McKenzie, na klarinet hraje chicagský jazzman Eddie Miller a na bicí nástroje Gene Krupa. U piana je Teddy Shand a kontrabas hraje Ben Pottle.

V polovině 30. let byl v New Yorku orchestrem Clarka Randella natočen snímek If You Are Looking for Someone to Love. Aranž napsal Glenn Miller, který zde rovněž hraje na pozoun. Orchestr Clarka Randella vedl saxofonista Jill Rodin a hrálo v něm mnoho výtečných hudebníků, které převzal poté do svého bandu Bob Crosby. Byli mezi nimi například bubeník Ray Boduc, kytarista Nepi Lemar či tenor saxofonista Eddie Miller a klarinetista Matty Matlock.

Orchestr Clarka Rendela bohužel neměl dlouhého trvání. Větší část hudebníků se stala součástí slavného orchestru Bobcats Boba Crosbyho, jak bylo zmíněno. Byl mezi nimi také zpěvák a kytarista Nepi Lemar. Jeho hlas uslyšíme v nahrávce Troublesome Trumpet z roku 1935.

Yeehaw! Oh, please.

jazzovým bandům nahrávajícím v polovině 30. let v New Yorku patřili také The Mound City Blue Blowers. Toto uskupení spolu založil ještě v roce 1923 zpěvák Red McKenzie. Už ve 20. letech prošli skupinou nejvýznamnější jazzoví hudebníci, jako byli saxofonista Frank Trumbauer, kytarista Eddie Lang, později také pozounista Jack Teagarden, Glenn Miller, klarinetista Pee Wee Russell, tenor saxofonista Coleman Hawkins či kornetista Maxi Spanier. Mezi lety 1935 až 1936 natočil soubor The Mound City Blue Blowers téměř 25 snímků v novém složení. Je mezi nimi i skladba You Have Been Taking Lessons in Love for Somebody New, zpívá a na kazu hraje Red McKenzie.

Ensemble The Mount City Blue Blowers natočil v polovině 30. let také populární píseň Red Sails in the Sunset. Skladbu proslavili mimo jiné zpěváci Bing Crosby či Al Bowley a v Československu ji naspíval pod názvem Šangaj také R.A. Dvorský. V ukázce, kterou uslyšíme, jde ovšem o swingové pojetí. Zpívá ji Nepi LeMar. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů a těším se na příští setkání. Loučí se s vámi Petr Jambor.

0: Dvě minutky před 11:30 o sobotním dopoledni na Vltavě opouštíme New York 30. let, jazzový New York 30. let, kam nás zavedl se svým pořadem Petr Jambor. O 11:30 bude řeč o knížkách a bude řeč také třeba o tvorbě France Kafky, André Bretona a nebo Vítězslava Nezvala. To v knižním polu, jehož hostem bude Jakub Řehák. A literatuře se budeme věnovat také odpoledne, neb o 11:30. Pro vás budeme mít tak jako každý den na Vltavě připravenou povídku a celý tento týden o tomto čase posloucháme povídky, které napsala Bianca Belová, která kromě několika románů má na svém literárním kontě právě řadu povídek, které knižně vyšly v souborech Tyhle fragmenty, Transfer a taky 22 fragmentů. A povídka, kterou budeme poslouchat dnes o 11:30, se jmenuje O Davidovi.
1: Jak se jmenuješ? Zeptal se a pořád mi koukal do očí. Pavel, odpověděl jsem. Příjmením, řekl netrpělivě. Herman. Já jsem Bauman. Fotbal hraješ, Herman? A tak to bylo. Od té doby mi nikdy neřekl jinak než příjmením. David měl ty nejmodřejší oči, co jsem kdy viděl, a kolem nich dlouhý řasy, který vypadaly vždycky trochu ušmudlaný. Něco na něm bylo trochu nedbalýho, utržený knoflík, rozpáraná nohavice, umouněný tváře, rozcuchaný vlasy, ale tomu u nás kluků spíš přidávalo na reputaci. Jeho otec byl svářeč, jenže pak přišel o ruku, šel do invalidního důchodu a začal chlastat. Jednou rukou byl svou ženu, která si to ale nenechala líbit, a tak se často rvali jako koně. David taky mnohdy chodil do školy s monoklem nebo opuchlou tváří a uměl se prát dřív, než šel k zápisu. Mít ho za kamaráda byla výhra.
0: Tak to byla povídka z knihy 22 fragmentů, povídka o Davidovi, kterou napsala Bianca Belová. Tomáš Drápela ji bude na Vltavě číst dnes odpoledne ve 13 hodin a 30 minut. Teď je 11:30, čas na další čtenářské setkání, čas na další vydání vltavského pořadu Knižní pola. Tentokrát je jeho hostem Jakub Řehák, je to básník a esejista, který mimo jiné říká, že knihy jsou pozoruhodným vynálezem, který nelze ničím nahradit.
2: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
0: A teď už je tu čas na sobotní knižní pól. Zveme vás k dalšímu setkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem. A tentokrát ze své knihovny vybírá a čtenářské vyznání nám nabídne Jakub Řehák, básník a esejista, který představí v následující půlhodince knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

Když jsem viděl pár záběrů z obrazoboreckého filmu japonského básníka, spisovatele a filmaře Shūjiho Terayamy s názvem Zahoďte knihy vzhůru do ulic. Film vznikl v roce 1971 a jeho apel musel znít přitažlivě. Pryč z učeben a zaprášených kabinetů. Život nás čeká. Revolta z konce 60. let minulého století v jednom ohledu dosáhla svého. Knihy jsme skutečně zahodili. Knihy dnes potřebuje málo kdo a ti, kteří ještě čtou, jako by se uzavřeli do oddělené komunity a mezi sebou hráli tajemnou hru se skleněnými perlami, která je už většině lidí cizí a nesrozumitelná. Ve stejnojmenném románu Hermana Hesseho se podobná komunita nakonec rozpadne a zanikne. Dějiny jsou nemilosrdné k poraženým konceptům. Pokud jde o mne samotného, mezi knihami jsem se cítíval lépe než mezi lidmi. Proto bych dnes rád udělal malé detourmán názvu Terayamova filmu a řekl: zahoďte mobil, zpátky ke knihám. Příští revoluce musí být revolucí niternosti. Mám dojem, že dnes lidé věří úplným nesmyslům a že se vrátilo téměř středověké myšlení, které podléhá fantastickým báchorkám na obou stranách barikády. Myslím si, že to souvisí s odvratem od knižní kultury a nástupem epochy sociálních sítí, které navzdory svému názvu aktivují v lidech cosi beznadějně primitivního a asociálního. Kniha je za to pozoruhodný vynález, který nelze ničím nahradit, i když se o to neustále někdo pokouší. Do knihy si nepotřebujeme instalovat operační software ani stahovat aktualizace. Knihy si nemusíme předplácet, abychom dostali obsah, nejodpornější slovo dneška, který nám předžvíkal někdo jiný. V knize je jenom to, co autor napsal a co my si můžeme přečíst. Nepotřebujeme prostředníky. Knihu srovnáváme jen s vlastní zkušeností a tímto spojením pak v naší mysli vznikne něco nového a jedinečného. Až se sesypou všechna cloudová úložiště světa, knihy zůstanou. Kdysi vzývané čtečky jsou dnes směšné a zastaralé jako neohrabaní dinosauři, ale knihy jsou stále elegantní a krásné. Ano, můžeme si číst z mobilu a nechat si ozařovat hlavu jeho věčným světlem, ale mobil nás nakonec promění v šimpanze. Digitální epocha z nás dělá neandrtálce, který si neumí představit, že i druhý člověk má v sobě bohatý vnitřní svět jako my sami. Byla to vždy literatura, která v člověku dokázala vytvořit obraz druhé bytosti, která je nám přes vzdálené stránky knihy důvěrně blízká a jejím poznáním pak rozšiřujeme náš citový i intelektuální život. Téměř každý den chodím z domova do zaměstnání pěšky podél dlouhatánské zdi nového židovského hřbitova a za mřížovanou branou pohlédnu na tajemný a impozantní krystal hrobu France Kafky. Po vzoru Bohumila Hrabala jej vždy pozdravím. Ahoj, doktore. Je to důležitý orientační bod v mém současném bydlišti, kterému říkám Distrikt Borovic. Několikrát jsem si ke Kafkovu hrobu i zašel a chvíli u něj postál. Vzhledem k tomu, že jsem si v distriktu mnoho z Kafkových děl znovu přečetl, mohu spisovatele považovat za svého průvodce současnou končinou. Ve chvíli, kdy píši svůj knižní pól za okny sněží a vždy, když nastane podobně výjimečný okamžik, sahám po jediné knize, po zámku France Kafky a musím číst rychle. Jakmile se v Praze objeví sníh, udrží se 3 dny, maximálně týden, ale ne déle. Poprvé jsem zámek v překladu Vladimíra Kafky přečetl na střední škole jako první Kafkovou knihu vůbec. Dodnes cítím vzrušení, když vidím na obálce z edice Světové četby reprodukci obrazu od Alfreda Kubina, na které je Tajemný vlk. Těším se, že se ocitnu ve světě hrdiny jménem K., Frýdy, Brunslíka, Černého, Hostinské, Amálie a dalších Kafkových přízraků. Pokaždé na mne zámek udělá jiný dojem, ale pokaždé je ten dojem velkolepý. Zámek je jedna z knih, které v sobě mají něco absolutního. V mém kánonu je to zkrátka něco jako Bible. Zámek by mohl mít 10 000 stran a přesto by se četl stále stejně.
Každodenní i snový život jsou u Kafky neodlučitelné, což knize dodává velkou komplexnost. Jako bychom současně prožívali bdělý život i sen. Zámek je plný stavů a aktů, kdy někdo vstává, polospí, pololeží, ukládá se ke spánku, spí, je právě probuzený. Kapitoly zámku na sebe sice chronologicky navazují, ale čas uvnitř nich neběží lineárně, smršťuje se a zase rozpíná. Některé rozmluvy jakoby trvaly týden. Snový je sám Kafkův jazyk. Když jej čtu, splývám s větami, slovy, scénami i dějem, jako kdyby se staly součástí mne samotného. Tento zvláštní pocit mi nedovede navodit žádný jiný spisovatel. Ve snech také splýváme s druhými lidmi, i naši největší nepřátelé v nich obsahují komponentu nás samotných. Nejrůznější překážky, jakkoliv mohou být hrozivé, mají ve snu rys čehosi důvěrného. V denním životě jsou však druhé bytosti doslova pohřbeny ve svém fyzickém těle a jejich nitro je pro nás neproniknutelné. Vystížení této snové důvěrnosti a bdělé cizoty tvoří základní přitažlivost Kafkova psaní. Ovšem sen je už dnes podobně jako kniha vyhynulý živočich. Nikdo už nesní, nikdo si už sny nezapisuje, protože sny jsou záležitostí nitra a dnes je vše podřízeno hrozivé vnějškovosti. Na novém židovském hřbitově se nedaleko Kafkova hrobu nachází také jiný hrob, který se mi dosud objevit nepodařilo. Je to hrob Viléma Flussera, filozofa komunikace a pražského rodáka. Byl to, myslím, právě Flusser, který si všiml určitého rozdílu mezi četbou a psaním v souvislosti s lidskou psychikou. Četba nás uvádí do stavu pasivity, ne nepodobného snění, psaní je naopak aktivní prvek našeho bytí. V nynějším životě asi víc píšu, než čtu. Ale mnohem raději bych si jako lenivá kočka jen četl a nepsal vůbec. Představa čtení je pro mě vidinou rajského stavu, pozemského Elízia i Eldoráda, ke kterému se v životě marně snažím napřít. Vidina četby mi způsobuje větší slast než vidina psaní. Když ale nyní listuji Flusserovou knihou Jazyk a skutečnost v krásném modrém kartonu se žlutým názvem na obálce, která vyšla v překladu Karla Palka, žádné podobné tvrzení v knize nenacházím. Možná to bylo řečeno v jiné Flusserově knize, třeba v Příběhu ďábla v překladu Jiřího Fialy, zalitém v obřadně černobílém laminu, anebo v Bezednu v překladu Boženy a Josefa Kosekových s ostře červenou vazbou a černým písmem v názvu. A nebo jsem si tuto spojitost prostě vyfabuloval. Všechny tyto tři knihy, jejichž obálky se mi nyní shlukují a víří před očima, pro mne byly velmi důležité. Nemohu do několika vět vměstnat Flusserovu filozofii, ale snad mohu prohlásit, že Wilhelm Flusser byl originální a neortodoxní myslitel, který během svého života formuloval hned několik předpokladů, které jsou pro mne stále podnětné. Bytostná úloha jazyka pro formování skutečnosti, v každém jazyce je skutečnost podle Flussera odlišná, konec takzvané alfabetické společnosti vycházející z písma a její nahrazení společností alfanumerickou zaměřenou na obrazy. Flusser přišel s pojmem univerza technických obrazů, který předpověděl internetovou epochu virtuální reprezentace. Pro mne osobně byl nejvíc podnětný Flusserův postřeh o tom, jak jazyk vytyčuje hranice naší skutečnosti a v podstatě ji vytváří, protože bez jazyka pro lidské bytosti žádná objektivní skutečnost vlastně neexistuje. V tom ohledu byla pro mne zásadní i kniha Flusserova překladatele Karla Palka alias Petra Fidelia, který na záložce své knihy Kritické eseje napsal. Kritika tu není proto, aby poznávala svět, nýbrž aby zkoumala řeči, které se o světě vedou. A uvnitř knihy samotné potom prohlásí. Kdo se v životě musel soustavně zabývat písemnými výtvory svých bližních, dám jistě za pravdu, že myšlenkové trhliny či zkraty se mnohdy lépe poznají z toho, jak se autor vyjadřuje, než z toho, co vlastně tvrdí či hlásá. Fideliovo psaní mne ovlivnilo v tom, jak přemýšlet i psát o literatuře.
Nikdy jsem nepokládal za správné redukovat básnické či literární dílo obecně na souhrn témat, motivů, sižetů, které se pouze odívají do textu a jejich výčtem, že pak získáme klíč k danému dílu. Myslím si, že je to právě jazyková stránka, která v literatuře určuje sdělení. Teprve v samotné magii slov, v konkrétních verších, větách, odstavcích, se vyjevuje podstata i hodnota díla. Kritik si má této materie všímat, věnovat pozornost tomu, jak přesná či naopak vágní slova autor pro své vyjádření volí. Všímat si přítomnosti či naopak absence slovní magie a třídit autory podle toho, zda jsou této magie schopni či nikoliv. Výpověď je zkrátka neodlučitelná od formy, která ji vyslovuje. Vždy mi bylo blízké anglosaské close reading, pozorné čtení, které se obejde bez akademického žargonu a vystačí si s tím, co je rozeseto v samotném textu. Ostatně, jak to krásně řekl Louis Buñuel, žargon způsobuje smutnou zkázu v nevyvinutých zemích. Je to naprosto jasný znak kulturní kolonizace. V intelektuální sféře se české myšlení nechává kolonizovat a myšlenkovou dominanci větších kultur považuje div nezactnost. Jen ve výjimečných dějných obdobích se naše myšlení postaví na vlastní nohy. Mám štěstí, že v případě poezie se v Čechách ve 20. století narodilo několik mimořádných osobností, ke kterým mohu pociťovat obdiv, vděčnost a být na ně svým způsobem hrdý. Jednou z nich byl bezpochyby Vítězslav Nezval. Když v roce 2024 vyšla kniha novinářky Kristiny Vanatovičové Nezval, básník a jeho syn, měl jsem radost, že se o Vítězslavu Nezvalovi začalo zase trochu mluvit. Poslouchal jsem rozhovor, ve kterém se Vanatovičové zeptali, cože mohlo ženy na Nezvalovi tolik přitahovat, když byl přece tak tlustý a taková kreatura. Musel jsem se pousmát. Pamatuji si dodnes fotku asi 20-letého Nezvala z jeho básnické knihy Pantomima, vyšla i v reprintu, dá se pořád ještě občas sehnat. Nezval sedí zabořen v křesle, na hlavě má klobouk, v ruce hůlku špacírku, na sobě košily a kalhoty se šlemy, na Moravě říkáme šráky, a vysílá k nám upřený, magnetizující pohled, ve kterém se zračí dychtivost a snová vláčnost. Ten pohled má v sobě jiskru inteligence, která musela okouzlit muže i ženy. Nezval byl z rodu géniů, kterých jsme v Česku mnoho neměli. A jak napsal Jan Zábrana ve svém deníku Celý život, šmejknul s českou poezií o 70 let dopředu. Nezval disponoval nesmírnou intuicí a schopností odhalit iracionální povahu skutečnosti. V tomto ohledu je pro mne kromě jeho básní, jako je třeba Mirejo 1923, Historie šesti prázdných domů, Diabolo či Akrobat, nesmírně významný jeden jeho drobný, prozaický text, který schraňuje jako oko v hlavě. Nezval ho pojmenoval k mému překladu Rimbauda a je to deníkový záznam několika týdnů, které Nezval prožil, když se poprvé setkal s Rimbaudovými básněmi v próze, které v roce 1919 vyšly pod názvem Záblesky verše prózou v překladu Josefa Marka. Tento týden Rimbaudovských divů je pro Nezvala plný zážitků mimořádných psychických stavů, během nichž se mu vyjevil obsah jeho vnitřního světa. Nezval píše: jsem již týden obyvatelem čtyřpokojového bytu, ze kterého se přestěhovali. Zamykám se a kolem mne ve třech pokojích hučí neznámo. Ležím odpoledne v šatech na loži a svím se při poslouchání chromatické stupnice kdesi nade mnou. Jako bych měl v sobě buben, ve kterém je jakýsi svět, k němuž nemohu a který žije beze mne. Mé myšlení je umrtveno. Na židli leží kusy špinavého papíru a tuška. Bezmyšlenkovitě zapisuji nenadále kombinace slov, které mi diktuje hlas zavřený v bubnu. Nepíši. Je mnou psáno. Stav osamění, vypjaté pozornosti, která vede ke změněnému vnímání,
Stav mentální bouřky, ze které vyvstane blesk, jen v člověku rozžehne jeho vnitřní svět a on náhle pochopí souvztažnost mezi tajemným bytím vesmíru a vlastním nitrem. Taková situace může zrodit životodárnou větu či verš, které nás povedou životem. Nezval pochopil, že musíme ozvučit naši vlastní prázdnou schránku, náš vnitřní buben, který bez podobných vět či veršů zní falešně či hluše. Musíme si v sobě vytvořit duši, protože jedině tato duše nám dovolí se života vůbec účastnit a prožívat jej. Když zemřeme, dojde k dekompozici našeho fyzického těla a k vypnutí našeho mentálního světa, který zahyne spolu s tělem a nezbyde po nás nic. Nemáme mnoho času a mnoho lidí za celý život nevyvázne z prosté mechaniky hmotné existence, na jejímž konci není nic než konec. Můžeme o naší jedinečnosti nebo drahocenosti, jak to nazýval Vítězslav Nezval, zanechat alespoň zprávu, vzkaz v láhvi. Podobně jako Nezval, i já mám několik knih, které rozezvučily můj vnitřní buben. Přesunuli se v čase o 20 let zpět, vzpomenu si na rok 2004, kdy jsem si pořídil vydání rozhovorů, které pro rozhlas v 50. letech minulého století vedl s André Bretonem francouzský novinář André Parinot. Tento brožovaný svazek byl pro mne učiněným zjevením. Surrealismus mne přitahoval od 16 let, ale v době, kdy tato kniha v Čechách vyšla, jsem zažíval období, kdy jsem tápavě hledal smysl vlastního života a Bretonovy rozhovory mne znovu nasměrovaly k tomu, co dodnes pokládám za nejdůležitější. Kniha vyšla v překladu Dagmar Steinové a na obálce je slavná Menerejova fotografie, která zachytila subtilní okamžik. Breton stojí u okna, jeho tvář je zalita venkovním světlem, antiotec surrealismu má na sobě civilní tenisové tričko a když zaostříme svůj pohled, zjistíme, že mu na čele přistála váška. Prý se to opravdu přihodilo během focení. Právě tak surrealismus byl v rozhovorech nasvícen ze zcela nového a překvapivého úhlu, civilního a současně zázračného. Z knihy vyvstával úplně jiný Bretonův obraz, než který jsem dosud choval ve svém málo poučeném a vágním vědomí. Breton se zde ukázal jako člověk nesmírně přemýšlivý, tápající, ale zároveň extrémně zaujatý pro svou věc. Člověk, který byl však schopen své zaujetí korigovat a zpřesňovat. Rozhovory odkryly podhoubí, z něhož se Bretonovo básnické a surrealistické myšlení odvíjelo. V Bretonovi byla přítomna sošnost, hieratičnost kněze, cudnost, touha ostatním říkat, jak se mají chovat a co si mají myslet, ale také odhodlání uplatnit tyto přísné nároky i na sebe sama. Říci, že surrealismus je svého druhu metoda poznání, by bylo zjednodušující, protože je v něm obsažena i nutnost extáze, stavu vytržení, která je ale podrobena zkoumání. Surrealismus se zrodil z vnitřního tápání i z vědomí demise rozumu, kterou Breton odhalil v dobách, kdy sloužil jako medic, jako pomocník v nemocnici, kam přiváželi zraněné vojáky z fronty první světové války. Breton pochopil, že to, co nám společnost předkládá jako správné a rozumné, je klam, kterému je nutné se postavit. Člověk není pánem ve své vlastní mysli a každá společnost, která něco takového hlásá a předstírá, bude usvědčena z přetvářky. Surrealismus, alespoň tak, jak jej chápu, je protilátka k všeobecné přetvářce světa. V souvislosti s Pierrem Reverdym pronese v jednu chvíli Breton tuto pozoruhodnou větu. Pokud jde o mne, miloval jsem a dosud miluji, ano, opravdu miluji poezii široce zabírající to, co dodává svatozář každodennímu životu. To haló obav a náznaků, vznášejících se kolem našich dojmů a činů. Přesně takovou poezii chci číst, říkal jsem si, a brzy se mi to mělo splnit. V Bretonových rozhovorech jsem nalezl jméno francouzského básníka Leona Paula Farga, které se mi stalo osudným a jehož knihu Prostory jsem nedlouho potom nalezl v levných knihách v Jindřišské ulici s reprodukcí obrazu Josefa Šímy na obálce. Fargova drobná knížka Prostory v překladu Adolfa Kroupy pro mne udělala víc než kterákoliv jiná kniha poezie.
Fascinace tímto autorem trvá dodnes. Leon Paul Farc psal nejprve působivé básně klasického střihu, které se vyznačovaly obrovským smyslem pro konkrétnost, ale byly plné pocitu jakési ztracenosti, zakletosti do okamžiků i prostor, které básníkovi promlouvají a pomáhají mu nést pozemský úděl, vyplněný stezkem po mrtvých bližních i pocitem naprostého osamění. Pocitem neštěstí, které není palčivé, ale neustále se v těle přelévá jako druhá krev. Později Farc píše texty na pomezí próz a básní v próze, kde si vytvoří ojedinělý a specifický styl, který nemá obdoby a který je nesnadno, ne-li vůbec přeložitelný. Farc v těchto prózách kombinuje schopnost užívat přírodovědecké, lékařské, technické termíny s mimořádnou vlohou pro analogie. Jeho mysl dokáže přeskakovat mezi vzdálenými skutečnostmi a přinášet oslnivé obrazy a metafory, u níž ale čtenář vnímá, že jsou ďábelsky platné. Fargovy prózy jsou monology opuštěného člověka, jehož mysl vplouvá do městského prostoru a při tomto aktu se v něm aktivují vzpomínky na dětství, halucinace, pijácké vidiny, drby, klepy, které může zaslechnout v městských uličkách, rachot civilizace i ticho astrálních prostor. Farc vynalézá nová slova, spojuje nespojitelné, ale to není to hlavní. Vším prostupuje touha po spáse, nebo spíš vědomí, že spása nikdy nepřijde a že na tomto světě ji nemůžeme dosáhnout. Zbývá obrovská až kosmická lítost, která nás činí pozornými ke světu okolo. Ten se ve Fargově pojetí stává nestálým územím, které se ustavičně proměňuje a vyvrhuje na scénu minulé epochy i budoucí vize, v nichž se mísí záchvěvy šílenství, historické postavy, obrazy rodičů či odvanuté stíny kdysi milovaných dívek. Když jsem si ve výboru Prostory přečetl text s výmluvným názvem Droga, zmocnilo se mne třeštění. Není mnoho textů, které by mi způsobily emocionálně intelektuální bouři jako tento. Droga je krátký příběh o setkání s negativním zázrakem, který se přihodí vypravěči. Je to poezie, která se roztančila v prozaických odstavcích, ale přináší poznání. Náš svět nemá pevné kontury ani stálou podobu. Naše zdánlivě moderní, dokonce i ta dnešní internetová doba je protchnuta magií a čarodejnictvím, ale tyto fenomény mají dnes jinou podobu, než jakou si dovedeme představit. Fargova Droga je text, ve kterém konsenzuálnímu světu, jak to nazývali experimentátoři s psychedelickými drogami, padá maska a zjevuje se ve své divoké, absurdní a nepochopitelné podobě. Jednoho dne nás přepadne božský duch. Už má dost klopítání o svou materii. Ano, my jsme ta materie, ten duch, který zatvrdl. Unavuje ho, že ve svém plameni cítí ty těžké nehořlavé mouchy. Svědí ho, když v břiše cítí v nejtenčím pramínku krve ty slané bubliny, ty kaménky, ty špinavé zadřené třísky, ty ulakotěné slámky, smutné zásoby, houbovité laloky, tu nesnesitelně neposednou otázku již jsme. Hodí nám tedy záchranný pás, podá nám drogu. Otráví nás, sežvíká a stráví. Katalytické vstřebání, duchovní vysrážení, bleskový chemický rozklad, jak je libo. Viděl jsem nedávno v tramvaji přízračný výje. Na zastávce nastoupilo několik bezdomovců, kteří si sebou nesli bohatý úlovek z všudy přítomných knihobudek. Většina spořádaných cestujících držela své digitální hračky a sledovala na nich videa nebo na nich hrála hry, ale někteří z klošárů se do ulovených knih začetli se skutečným zájmem. Možná právě oni budou příštími čtenáři, těmi, kteří nemají přístup do digitálního světa. Připomněl jsem si tuto příhodu, když jsem nedávno narazil na knihu Sigmunda Freuda Totem a tabu, která obsahuje vůbec

0: Na počátku byl čin. A spolu s Freudem je možné prohlásit, že čin je závdavek do budoucnosti. Od činu nás nikdo neoddělí, nikdo z nás neuteče jeho jihu. Těch několik bezdomovců realizovalo svůj čin. Symbolicky zahodili svůj mobil a vrátili se ke knihám. Společnost bude muset tento předvoj následovat, pokud se chce zachránit. I na ní čeká iniciační čin. Pryč od digitálního světa, zpátky ke knihám.
1: Pořady Knižní pól a setkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem připravuje Petr Šrámek a tentokrát přijal jeho pozvání do vltavského knižního pólu básník a také esejista Jakub Hřehák. Další čtenářské setkání s knihami vám na Vltavě nabídneme opět za týden. Ostatní díly pořadu, které jste třeba neslyšeli, si můžete poslechnout na našem webu vltava.rozhlas.cz a najdete je také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hudební tečkou za sobotním vltavským odpolednem byl Chopinův Valčík Gesdur. Vybrali jsme nahrávku klavíristy Garrika Olsona. Čekají nás zprávy a po 12. polední koncert věnovaný dnes hudbě Josefa Bohuslava Ferstra. Právě bylo 12 hodin, sobota 30. května, z Vltavy pěkné poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci včera nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Výsledky porady Donalda Trumpa o íránské dohodě zatím nejsou jasné. Bílý dům je dosud neoznámil. Spisovatelka Dora Kaprálová získala cenu Evropské unie za literaturu. Porota ocenila její román Mariborská hypnóza. A jaké nás čeká počasí, bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty až 28 stupňů. Sněmovna v pátek za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
2: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost

0: Ano, odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
1: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
0: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale dosud nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně. We have seized about $1 billion
3: of their crypto. Spojené státy podle Bessenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Írán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Íránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE, 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o 1 bilion korun, z programu je získá po částech.
4: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Do výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie se přihlásilo 5 zájemců. Na sociálních sítích to oznámilo Ministerstvo kultury, které chce vybrat vedení v dvoukolovém hodnocení do konce června. Šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy odvolal předchozí ředitelku Aliciu Knast v březnu a zdůvodnil to tím, že Národní galerie v Praze potřebuje výraznější odborný rozvoj a má také ambici se posunout mezi přední evropské instituce. Galerii vede dočasně ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. V areálu Bohnické psychiatrické nemocnice dnes začíná 34. ročník festivalu Mezi ploty. Nabídne desítky koncertů v čele s kapelami Lucie a Divokej Bill, ale také řadu představení v divadle Za plotem.
5: Důležitou částí programu budou jako každý rok také diskuze o duševním zdraví. Lidé můžou navštívit například panel o drogové závislosti a k dispozici jim budou také takzvaní peer konzultanti.
6: Peer konzultant je člověk, co si prošel jistým duševním onemocněním a rozhodl se tu zkušenost zhodnotit při pomoci druhým lidem, kteří vlastně jsou třeba v nějakém akutním stavu. No, to já považuji taky za obrovskou věc.
5: Říká ředitel festivalu Robert Kozler. Akce se už potřetí koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla. Josef Kaňka, Český rozhlas.
2: Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovenském Mariboru. Porota udělila také 2 zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala také ocenění Kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera.
7: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 22. V 1000 metrech na horách dnes odpoledne naměří kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů. A víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
8: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
9: Radioservis představuje
10: Jakub Fránek, Tropické noci.
11: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
10: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
11: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bezmála 7 minut po 12. vám pěkné sobotní odpoledne od mikrofonu Vltavy přeje Martina Kolajová. Z našeho technického pracoviště se k přání přidává Nataša Vodvářková. A pěkné odpoledne vám přejeme za všechny, kteří připravovali následující hodiny našeho odpoledního programu, který otevřeme už za malou chvíli poledním koncertem a hudbou Josefa Bohuslava Ferstra. Nabídneme vám také o 1:30 další z povídek, které napsala česká spisovatelka Bianka Belová. Připomeneme si také půlkulaté jubileum, životní jubileum specialistky na historické klávesové nástroje, klavíristky Trude Lise Leonhardt. Bude jí patřit od 2 hodiny odpolední dnešní hodinka se starými mistry. A v 15 hodin pro vás budeme mít klasickou hru, slavnou hru, hru Otelo od Williama Shakespearea. Nabídneme vám rozhlasovou adaptaci v hlavní roli s Borisem Resnerem. Shakespeare, jeho Otelo na Vltavě dnes odpoledne v 15 hodin. Teď ale, jak bylo řečeno, nejdřív pro vás máme pozvání k polednímu koncertu. Včera uplynulo 75 let od smrti hudebního skladatele Josefa Bohuslava Ferstra. A právě této velké osobnosti české kultury věnujeme dnešní a také zítřejší polední koncert, kterým nás provází jeho autor Zdeněk Havlíček.
12: Polední koncert.
13: Domy hudebních škol a tváře slavných hudebníků na stěnách. Za mých školních let ty fotografie vysívaly přísně uspořádané jako oltář. Smetana byl největší, to byl Světec. Trochu níž, po stranách, Dvořák a Fibich, to byli Blahoslavení. A pod nimi ještě menší, pouzí Mučedníci, Novák, Suk, Ferstr. Janáček vysíval vždycky jaksi mimo. Dnes v té hierarchii není takový pořádek, portréty visí všelijak, ale Janáček je všude o moc větší. Tak koncem 60. let minulého století psal Ilja Hurník. Pasáž nalezneme v knize Cesta s motýlkem v kapitole Lidušky. A také dnes, po více než půl století, nás nabádá ke srovnání. Janáček je stále větší a větší. Nově se pochopitelně mohl objevit Bohuslav Martinů. Dvořák by visel přinejmenším na stejné úrovni se Smetanou a také Suk by byl, zaplať pán Bůh, o něco větší. Fibich je asi stále Blahoslaveným a Novák stále Mučedníkem. Kdo však tak říkajíc úplně zmizel pod piedestál, to je Josef Bohuslav Ferstr. Dokonce ani ve slavném roce české hudby 2024, na který připadlo půlkulaté jubileum jeho narození, nebylo po něm na velkých reprezentativních pódiích vidu ani slechu. Výraznému sluchu mu ovšem dopřejeme ve vltavských poledních koncertech tohoto víkendu, které připravil a u jejichž poslechu vás vítá Zdeněk Havlíček. Josef Bohuslav Ferstr byl tvůrcem velice plodným. Když to okolnosti dovolovaly, pilně komponoval denně, a to i nezávisle na inspiraci, jako pokorný dělník ducha, jak on sám sebe označoval. Výsledkem toho je jeho hudební dílo kvantitativně nesmírně bohaté, čítá na 200 opusů, mezi nimiž nalezneme 6 oper, 5 symfonií, symfonické básně a orchestrální svity, velká díla koncertantní i komorní hudby, nespočet skvělých písní a sborů, ať už jednotlivých nebo v cyklech, dále velké mše, kantáty a oratoria, scénickou hudbu i melodramy, skladby pro klavír, varhany i harmonium. Zkrátka, po Cimrmanovsku řečeno, není skladebného oboru, do nějž by Förster plodně nezasáhl, a to necháváme stranou jeho dílo výtvarné a literární. My ale začneme velice skromně. Na úvod si poslechneme 5 miniatur opus 17 z roku 1885. Na klavír hraje Petrýša Gutzen.

0: Vzpomínka, ukolébavka, důmka, žert a páté číslo bez názvu. To byly miniatury 25-letého Josefa Bohuslava Ferstra. Na klavír hrála Petruša Gutzen. Dlouhý, 91-letý život Josefa Bohuslava Ferstra si můžeme v Nížkově pro lepší orientaci rozčlenit několika milníky. Ty tvoří geografické změny působiště skladatele, který sám sebe ve svých pamětech označoval za poutníka. Narodil se roku 1859 v Praze. Roku 1893 následoval svou choť operní pěvkyně Bertu Lautererovou do Hamburku, kam ji povolal Gustav Mahler. A že s ní byl Mahler spokojen, angažoval ji též ve dvorní opeře ve Vídni, kam se také Ferstr roku 1903 přemístil. No a poslední milník, ten je univerzální, konec první světové války a založení samostatného Československa roku 1918, kdy se manželé Ferstrovi natrvalo vrací do Prahy. V dnešním poledním koncertu nepřekročíme první milník, tedy rok 1893, kdy byl Ferstr ve svých Kristových letech. Sáhneme teď do oblasti komorní hudby a dáme zaznít klavírnímu triu F-moll z roku 1883. O okolnostech, které předcházely jeho prvnímu uvedení pány Ferdinandem Lachnerem, housle, Hanušem Vyhanem, čelo a Hanušem Trnečkem, klavír, se Ferstr detailně rozepisuje ve druhém dílu svých pamětí v Poutníkových cestách. Stojí za to z nich na tomto místě citovat.
1: Zkouška se konala v umělecké besedě. Byl jsem k ní pozván. Umělci usednou, naladí nástroje a klavír začne. Téma. Rytmické téma. Lachner klidně nasadí smyčec, ale Vyhan trhne celým tělem a křičí na Trnečka. Jak to hraješ? Rytmus! Znovu. Trneček, patrně překvapen, neodpovídá a přednáší znovu první takty. Vyhan vyskočí ke všem čertům. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Počítá přesně rytmicky a v zápětí zpívá téma ostře, vyzdvihuje vzletně i dynamiku. Trneček se pohnul celým tělem, obrátil se k Vyhanovi, jako by chtěl odpovědět, ale zamlčel se. Jen kolem úst mu zahrál lehký úsměv. Začalo se po třetí, tentokrát k spokojenosti Vyhanově. Sotvaže však nastoupil Lachner, přestal Vyhan hráti. Tohle je zatracená muzika, rozmazaná, rytmus, rytmus! Dobrák Lachner, vždycky usměvavý, galantní a kavalírský, se omlouval, že neměl dosud času studovat i svůj hlas. Hovořilo se sem a tam, já jsem se ovšem v největších rozpacích snažil utišit spor, neboť Vyhan i Trneček byli cholerikové a stěží se ovládali. Konečně nastalo ticho a Vyhan jen stručně poznamenal s důrazem generálsky energickým znovu. První téma zazvučelo v strunách a Vyhan vyskočil, zrudlý v obličeji a rozčilen, co si zabručel, a rovnou ke klavíru, sledován ustrašeným pohledem Lachnerovým. Nežli se však mohl přiblížiti, uchopil Trneček partituru, praštil ji vší silou o zem a beze slova odešel. Tak mi dopadla první zkouška, ale asi po 14 dnech sešlo se na večírku v umělecké besedě četné posluchačstvo a jmenovaní umělci sehráli v bratrské svornosti a vzorně moji práci. Nezapomenu nikdy zejména na volnou větu, zvláště citovou gradaci před závěrem a na ohnivou interpretaci finále. Mezi mými posluchači byl též tatínek, jenž mi stiskl srdečně ruku, a můj milý učitel zpěvu Jindřich Pech, jenž mě potěšil dojímavými slovy uznání.
0: Klavírní trio číslo 1 F-moll 23-letého Josefa Bohuslava Ferstra nám zahraje Janáčkovo trio ve složení Jiří Pospíchal, housle, Marek Novák, violončelo a Markéta Janáčková, klavír.

Janáčkovo trio předneslo klavírní trio číslo 1 F-moll Josefa Bohuslava Förstera. Förster to je pro mnohé synonymum pro sborové zpívání. Po skladateli se dokonce několik našich smíšených pěveckých sborů jmenuje. V dnešním poledním koncertu si z této sféry dopřejeme jen malou ochutnávku. Českou píseň na slova Jaroslava Kvapila zpívá pražský filharmonický sbor se sbormistrem Josefem Veselkou.

0: Jsem s vůní palouků a s písní Skřivana, pět velké vzkříšení, pět slavné hosana. Těmito slovy končí česká píseň Jaroslava Kvapila, kterou jsme právě slyšeli ve zhudebnění Josefa Bohuslava Ferstra. Pražský filharmonický sbor vedl Josef Veselka. A před námi už je dominanta dnešního poledního koncertu, Ferstrova první symfonie D-moll. Také o ní se skladatel podrobně rozepisuje ve svých pamětech. O okolnostech jejího zkoušení kapelníkem Adolfem Čechem, o tom, že zkoušek i premiéry v Rudolfínu se účastnil obdivovaný, ale tou dobou i obávaný mistr Antonín Dvořák, i o vřelém přijetí publikem.
1: Kapelník Čech děkoval, vraceje se několikrát na pódium. Ozvalo se energické volání. Autor! Autor! Přikrčil jsem se do stínu, nejsa připraven na něco tak neočekávaného a představuje si, jak budu divně vypadat i ve svém starém, obnošeném zimníku a ve světlých pantalonech. Ale neušel jsem osudu. Několik konzervatoristů stojících na galerii mě vyslídilo. A za chvíli se objevil sluha Rachel se vzkazem: pan kapelník prosí, musíte dolů. Vyšli jsme tedy spolu, dirigent i já, a potlesk vzrostl. To se opakovalo po třikrát. A když jsem odhalil portiéru, vraceje se do pokoje umělců, uchopili mě požehnané ruce Antonína Dvořáka. Mistr mě políbil na rty. A již tu stál tatínek, neméně dojatý než já poctou, které se mi právě dostalo od velikého symfonika. A snad i mou prací. A políbil mě též. A mistr, ten jindy nemluvný mistr obrácen k tatínkovi, praví: z toho můžete mít radost. Ten se něčemu naučil. Ten něco umí.
0: Tolik hrdý syn a 28letý autor své první a v skutku vydařené symfonie Josef Bohuslav Ferstr. Symfonie D-moll uslyšíme v podání Osnabrického symfonického orchestru pod taktovkou Hermana Boimra.

0: Josef Bohuslav Förster, pokorný dělník ducha a poutník vítaných návratů. Tak takový podtitul mají polední koncerty tohoto víkendu. Připravil je a uvádějí Zdeněk Havlíček. Uvádět bude i zítra, tedy polední Försterovský koncert. A připravil oba dva polední koncerty při příležitosti připomenutí úmrtí hudebního skladatele Josefa Förstera. 75 let uplynulo včera, 29. května, od odchodu tohoto hudebního mistra. A právě této velké osobnosti české kultury, tedy patřil dnešní polední koncert, v jehož závěru zazněla první symfonie Josefa Bohuslava Förstera D-moll s opusovým číslem 9. My jsme poslouchali nahrávku Osnabrücker Symphony Orchestru, dirigoval Hermann Bäumer. Na pořadu Zdeňka Havlíčka spolupracoval Vojtěch Babka, který v citacích z pamětí nazvaných Poutník propůjčil Försterovi také svůj hlas. A druhý Försterovský polední koncert naladíte na Vltavě zítra ve 12 hodin a 20 minut.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
0: Je krátce po půl druhé a je tu čas pro vltavskou povídku. Celý týden už od pondělí posloucháme o tomto čase povídky, které napsala spisovatelka Bianka Belová. Na svém kontě má několik románů. Sentimentální román Jezero oceněné Magnesiou Litera, román Mona, ostrov a nebo Neviditelný muž. A k povídkám, ke kterým se vracíme celý tento týden, patří také povídka, kterou si už za malý okamžik poslechneme a najdeme ji v souboru, povídkovém souboru s názvem 22 fragmentů, souboru, který vyšel v loňském roce.
2: Povídka.
0: Dnešní povídka Bianky Belové se jmenuje O Davidovi a my si ji teď poslechneme v podání Tomáše Drápely.

Vilma se zhluboka nadechla, položila si ruku na bříško a překročila práh pravou nohou. Ještě se nestěhujeme. Stiskl jsem jí ruku. Je to jen prohlídka bytu. Ale já mám takový pozitivní pocit, takový jako vibrace v hlavě, ty ne? Zašeptala. Oknem s barevnou vitráží z chodby dopadalo na starou dlažbu odpolední světlo. A nejsou to spíš těhotenský hormony? Laško v něm mě kopla pod koleno. Já ti dám hormony. Ty to fakt necítíš. Bude nám tady dobře. Ten byt má skvělou energii. Pst, napomenul jsem jí v legraci. Takhle nadšená nemůžeš vyjednávat. Uslyší tě ten makléř a nastřelí nám cenu. Realitní makléř stál v otevřených dveřích a tvářil se vážně. Neusmíval se ani žoviálně nevtipkoval. Tvářil se, že naše budoucnost je jeho stěžejním zájmem, který nehodlá nějak zlehčovat. Oblek měl slušný, i když z konfekce. Boty čistý a nablízkaný. Oči průzračně modrý. Dobrý den, Bauman, řekl a nepatrně se uklonil. Nebylo to jeho jméno, ale ten pohled. Protože to byl ten stejný pohled, díky kterému jsem si před 40 lety uvědomil, že kromě mě existují ve světě i jiný entity. Bylo to poprvé, kdy jsem si s někým koukal do očí. Když jako kluk děláte, že jste chvíli letadlo a chvíli plamenomet, děláte u toho takový ty přiblblý, explozivní a chrochtavý zvuky a najednou vám do toho vesmíru vstoupí jiná bytost a ukáže vám, že se dá vyjadřovat i slovy. Jak se jmenuješ? Zeptal se a pořád mi koukal do očí. Pavel, odpověděl jsem. Příjmením, řekl netrpělivě. Herman. Já jsem Bauman. Fotbal hraješ, Herman? A tak to bylo. Od té doby mi nikdy neřekl jinak než příjmením. David měl ty nejmodřejší oči, co jsem kdy viděl, a kolem nich dlouhý řasy, který vypadaly vždycky trochu ušmudlaný. Něco na něm bylo trochu nedbalýho, utržený knoflík, rozpáraná nohavice, umouněný tváře, rozcuchaný vlasy, ale tomu u nás kluků spíš přidávalo na reputaci. Jeho otec byl svářeč, jenže pak přišel o ruku, šel do invalidního důchodu a začal chlastat. Jednou rukou byl svou ženu, která si to ale nenechala líbit, a tak se často rvali jako koně. David taky mnohdy chodil do školy s monoklem nebo opuchlou tváří a uměl se prát dřív, než šel k zápisu. Mít ho za kamaráda byla výhra.

Někdy na mě jen písknul. Nikdy jsem se od něj nedočkal nějakého uznání nebo hezkého slova. Mluvil se mnou trochu pohrdavě, protože jsem byl kluk ze slušný středostavovský rodiny, kde si rodiče u večeře podávali slánku a zdvořile se u toho usmívali. Občas mě před ostatníma klukama strapňoval posměškama, že můj otec je architekt a matka referentka. Na tom vlastně nic nebylo, až na ten jeho tón, jako kdyby předváděl nějaký exponát v obludáriu. David se ptal, jestli je referentka něco jako sekretářka a jestli musí taky řediteli občas podržet, a kluci se smáli. Nevěděl jsem přesně, co tím myslí, a tak jsem radši mlčel. Představoval jsem si, jak máma drží řediteli tušku nebo šanony s výkazy a on se na ní mračí, protože je nedrží správně. Občas mi ale David beze slova položil ruku kolem ramen. A nikdo si na mě nedovolil, protože všichni věděli, že David je můj kamarád. Chodili jsme spolu hrát fotbal a na mostek nad železniční tratí flusat a čurat na vlaky. Kus za kolejema byly v terénu dveře zazděný do betonového podloží a David tvrdil, že je tam bejvalý nacistický bunkr, kde gestapo mučilo zajatce. Ukazoval mi odznáček, o kterým prohlašoval, že je gestapáckej a že ho našel poblíž. Tam jsme chodili kapesníma kudličkama narušovat atom po atomu beton okolo kovových dveří, aby jsme se dostali dovnitř bunkru. Může to trvat dlouho, upozorňoval mě David zkušeně. Vzpomeň si na Monte Krista. A já jsem beze slova přikývnul, to dá rozum, že tyhle věci nejsou hned. Šťouchal jsem do betonu nožíkem až do tmy, dokud jsem nezlomil ostří. Když jsem přišel domů, dal mi otec jedinkrát v životě facku, kdeže courám, když máma zrovna rodí. A opravdu, mámu už odvezla sanitka do porodnice a toho večera se mi narodila sestra, což mě vzrušovalo mnohem míň než zlomená čepel rybičky. David měl dovoleno, teda ve skutečnosti spíš bylo všem jedno, co po večerech dělá, dívat se na filmy s Hvězdičkou a na komedie s Terencem Hillem a Budem Spencerem, zatímco mě rodiče posílali do postele brzy po večeři, aby ses dobře vyspal do školy. David mi přeříkával všechny repliky z filmů, takže jsem je mohl před kulkama ze třídy opakovat, jako bych je sám viděl a nebyl jsem trapnej. 7 statečných jsem znal naspaměť, i když jsem je poprvé viděl až někdy ve 20 a byl trochu zklamaný. Byly to okamžiky, kdy jsme si byli blízký jako nikdy s nikým jiným v životě, což bych nerad zmiňoval před Vilmou. Nebylo v tom nic homoerotického, prostě blízký přátelství dvou kluků rozdělených společenskou bariérou, anebo spíš spojených jí navzdory. Jednou ho matka poslala, aby přivedl otce z hospody u Holejch. Byla to stará dělnická knajpa na hlavní ulici u trati, kam už policajti ani nechtěli jezdit. Davidův otec tam vysedával každý boží den. Fotr byl jediný člověk, ze kterého měl David vítr. Byl to ten druh výčepu, ze kterého se vám podlomily kolena, jen jste prošli kolem větráku, co ty smrady ventiloval na ulici. 100 vykouřených cigaret, zvětralý pivo, propocený košile, zvratky, přepálený olej, nenaplněná touha po ženský. To všechno páchlo tak, že lidi radši přecházeli na druhý chodník. Herman, pojď se mnou k Holejm, musím přivést fotra domů. Nechci. Nebuď poserá. Mají tam zamřížovaný výčep. Jak nějaký trezor, ty vole, to jsi neviděl. Musím domů. Herman, vyser se na to a pojď se mnou. Prosím. A tak jsem šel. Protože mě poprosil. Největší grázl v celý čtvrti mě prosil, abych s ním šel pro fotra do butiky. Když jsem kejvnul, že teda jo, bylo vidět, jak se mu ulevilo. Nic neřek, jen nabral pořádnou slinu a mezi zubama ji ucedil na zem. U Holejch nebyl skoro nikdo. Bylo teprve odpoledne, i když starý Bauman tam určitě seděl už od otvíračky, kterou měli v 8 ráno. O výčep se zády opírala hubená cikánka těžko určitelného věku. Vypadala, jako by stála u vchodu do Alcatrazu. Pokaždý, když šel výčepák s pivem nebo kořálkou, musel si tu mříž odemknout.
Na zdi visely fotbalové vlaječky, začouzený a zaprášený tak, že už ani nešlo poznat, kterýho klubu jsou. Táto, pojď domů, řekl David tiše a jeho fotr se v nikotinovém mraku v koutě ani nehnul. Na stole před ním se zvedal kouř z popelníku z tlustého skla. V obličeji měl výraz smutku a křivdy. Byl to chlap, který bez práce a uznání předčasně zestárnul. Seděl tam jak nějaká divná socha. Táto, máma říká, že má jít domů, řekl David ještě jednou a odkašlal si, jako by mu něco uvízlo v hrdle. Jeho otec se na něj ani nepodíval, ale napřímil se, jako by spolknul pravítko. Odstrčil židli ke zdi a postavil se. Pahýlem levačky smetl všechno ze stolu, pravou rukou sáhnul pod stůl, popadnul ho za nohu, zvedl nad hlavu a mrštil s ním přes lokál. Letící stůl vzal cikánku na plocho a srazil ji k zemi, kde zůstala bez hnutí ležet. A do prdele, vypadlo z Davida. Zdrháme. A zdrhali jsme. Výčepák od holejch byl ze zásady proti tomu mít v lokále poliše nebo sanitu, ale cikánka se ani nehnula, tak volal z kanceláře rychlou. Ještě jsme byli v ulici, když v ní zahoukala sanita, ale jak sanitáři vběhli dovnitř, byla už cikánka na nohou, opírala se zády o výčep a pila druhýho panáka griotky. Starý bauman vyšel z lokálu a hrdě odkráčel domů, jak si jeho žena přála.

0: vole, Herman, já myslel, že ho zavřou, že si pro něj přijdou cajti, povídal David. Obrátil se na mě, chytil mě za ramena a díval se mi těma svýma modrýma očima až do žaludku, ale vlastně mě vůbec neviděl, jako bych tam ani nebyl. Pak si s očí rukávem otřel slzy a mávnul na mě, ať si jdu domů. Nevěděl jsem tehdy, jestli brečel radostí nebo smutkem. Ani ne, za rok byla Davidova máma nadlouho v nemocnici a fotr strčil Davida do děcáku. Davidovi mělo být divný, že ho otec bere na ryby, když nikdy nerybařil. David asi tak moc chtěl uvěřit, že ho má fotr rád, že ho ani nenapadlo pochybovat. Že ho otec vede do pasti. Nebo možná napadlo, ale přišlo mu to i na jeho fotra, příliš ďábelský. Když ho otec vykládal u děcáku, bránil se David tak urputně, že starý mu roztrhnul košili. Po čase se matka vrátila z nemocnice a domů se vrátil i David s nově nabitými zkušenostmi v boji muže proti muži a otce sfackoval tak, že už si na něj pak starý nikdy netroufnul vztáhnout ruku. Ostatně uchlastal se poměrně záhy. Ale to znám jen z doslechu. To všechno se stalo v dobách, kdy už jsem se s Davidem nevídal. Existuje okamžik v čase, kdy takový kamarádství může existovat. A pak už ne. A musel jsem chvíli přemýšlet, když jsem teď koukal do očí tomu realitnímu makléři, kdy se to stalo. Pamatuju si úplně přesně, kdy padla hospoda u Holejch kvůli stanici metra i ten nacistický bunkr kvůli novému městskému obchvatu, který se už 10 let nedaří dostavět. Mám pořád v hlavě ty obrazy, jak pohlavní jezdějí nákladáky a odvážejí suť z toho 100 let starého baráku s putikou, zamřížovaným výčepem a nejspíš i s tou cikánkou a buldozery rovnají se zemí, co zbylo. 100 let není na barák za 100 let, říkal jsem si, když jsem s čubou z kopce koukal, jak se ze staveniště zvedají mraky prachu. 100 let se dožijou i některý lidi. A to zdaleka nemají takový kulturní přínos jako hospoda u Holejch. Když byla čuba ještě štěně, byl jsem z ní úplně na větvi. Táta ji pořídil, abych se naučil zodpovědnosti, jak říkal. Ve skutečnosti ji koupil, protože na mě rodiče neměli čas. Táta kvůli práci a máma se pořád starala o ségru, což jsem moc nechápal, protože ségra v podstatě jenom spala. No ale dostal jsem štěně a to jsem si vždycky přál. Vytíral jsem po ní loužičky, vodil ji ven na vodítku a učil jí lehni, sedni, packu, zůstaň. Spala se mnou v posteli a když jsem byl venku s Davidem, vždycky se mi motala pod nohama. Zdálo se mi, že ho to jednak štve a jednak na ní trochu žárlí. Ve striktní hierarchii vesmíru Baumanových a jim podobných stály domácí mazlíčci i všechna ostatní zvířata úplně nejníž. Byli terčem hloupých vtipů a kopanců. David čubu přímo nekopnul, ale když jsme šli s klukama na hřiště kolem rybníčka, vytrhnul mi vodítko, chytil čubu a hodil ji do vody několik metrů od břehu. Čuba zajela pod vodu a když se jí podařilo vyplavat, vypadala vyděšeně a frkala z čumáku vodu. Chvíli jí trvalo, než pochopila, co má dělat. Šlapala vodu na místě a pak zjistila, že dokáže doplavat ke břehu. Pomohl jsem jí na břeh a vzal jí do náruče. Celá se třásla. Tak co, nejsi rád, že jsem ti naučil plavat? Zasmál se David a kluci s ním. Nic jsem neříkal. Kluci šli na hřiště beze mě, já se vrátil s mokrým psem domů a hryzal mě vztek. Ani ne týden na to jsme se převlíkali v šatně školní tělocvičny a já si nedokázal pomoct. Baumane, máš trenky hnědou čárkou ven, ale ještě se to dá obrátit, že ji budeš mít vepředu. Pomalu se otočil a podíval se na mě. Bauman má jen jedny trencle, tak je nosí na 4 způsoby. Pitvořil jsem se jak opice. Dejt na Davidově místě. Udělám to samý. Narovnal se, otřel si spocený ruce do trička, udělal 2 kroky a dal mi takovou ránu pěstí, že jsem upadl. Zvedl jsem se na všechny čtyři, z nosu mi valila červená a ještě jsem se zašklebil.
1: Ne.
0: David už jen zavrtěl hlavou, dooblíknul se a odešel z šatny. Věděl jsem, že jsem ho zasáhnul na nejcitlivějším místě. Na místě hanby za bídu a sprostý společenský postavení. Zůstal jsem tam klečet v zakrváceném triku a smradu z propocených cviček. Dál už nebylo nic. Když jsme se pak potkali na školní chodbě, prošli jsme kolem sebe a dělali, že se nevidíme. Po základce šel David na učňák, kam jinam. Když mu bylo 15 a nám začínali vyrážet první vousy, měl kotlety jak Franz Josef, takže nikoho ani nenapadlo ptát se ho na věk, když si v trafice kupoval cigarety. Chodil kolem našeho domu skoro každý den a pak se po něm najednou slehla zem. Až do dneška. Hleděli jsme si do očí jako tehdy poprvé. On věděl, že já vím a já věděl, že on ví. Na ten byt už tu byli tři zájemci, řekl náhle a odkašlal si. Vilma mi stiskla ruku. Berem ho, řekl jsem. David zavřel oči a pevně stiskl víčka, takže se mu kolem nich vyrýsovala spousta vrásek. Promnul si kořen nosu a pak se zhluboka nadechl. Ale nejdřív si ho pořádně prohlídnete, že? Nechcete? Dobře. K nastěhování v září. Dejte mi svou mailovou adresu, pošlu vám návrh smlouvy. Kývnul jsem a objel Vilmu. David stál u okna s rukama v kapsách a díval se do dvora. Kdyby jsme byli ve filmu, položil bych mu ruku na rameno a řekl, že bych ty roky rád vzal zpátky, že bych rád vzal zpátky tu blbost, co jsem mu řekl, že jsem dávno zapomněl, jak mi dal pěstí, ale jak jsme spolu dlabali dveře do nacistického bunkru, to jsem nezapomněl. Jenže jsme nebyli ve filmu. Tak jsem jen z peněženky vytáhl svou vizitku, podal mu ji a on se decentně uklonil. Vilma teď stála vedle něj u okna a společně s ním se dívala do dvora, kde mezi zlátnoucími stromy probleskovaly sluneční paprsky. Bude se vám tu hezky bydlet, řekl David a Vilma přikývla a měla v očích slzy dojetí. Zatracený hormony fňukla a David se poprvé usmál.

Od pondělí posloucháte na Vltavě povídky Bianky Belové a právě teď se k ním přidala povídka šestá, jmenovala se O Davidovi, a my jsme se dozvěděli, jak dopadlo nečekané setkání s kamarádem po 40 letech. Povídku Bianky Belové O Davidovi četl Tomáš Drápela, režii pořadu měl Jakub Doubrava. Povídku jsme vybrali z knihy 22 fragmentů, po stejné knize sáhneme také zítra a o půl druhé si poslechneme už poslední povídku Bianky Belové, jmenuje se Slavnost okvětních lístků. A pokud jste neslyšeli některé z povídek Bianky Belové, které na Vltavě od pondělí vysíláme, najdete je na našem webu vltava.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Životní jubileum bude jí patřit naše hodinka se starými mistry, kterou připravil Vojtěch Babka, a my budeme poslouchat medailon Trudelis Leonard, složený z nahrávek hudby Ludwiga van Beethovena a France Schuberta. Tolik tedy pozvánka ke 14. hodině. A teď ještě pozvánka ke 3. hodině odpolední. Jako každý víkend a každé sobotní odpoledne pro vás na Vltavě budeme mít rozhlasovou hru. A dnes vás pozveme na výjimečnou rozhlasovou adaptaci jednoho z nejslavnějších dramat Williama Shakespearea, Otelo.
1: Desdemona, jdi pryč. Jdi pryč.
2: Dnes je můj černý den. Proč pláčete? Můžu snad za ty slzy já, můj pane. Myslíte možná, že vás odvolali na popud mého otce? Mohu za to? Jestli jste, pane, ztratili jeho přízeň, já ztratila jsem otce.
1: Kdyby neby se zachtělo mne trýznit posměchem, deštěm ran zasypat mou hlavu, kdyby mne uvrhlo až na dno chudoby. V zajetí pohřbilo mé naděje. Našel bych v duši sílu, jak to nést. Proč mám být ale věčnou cifrou hanby, na níž si bude ukazovat čas svým plíživým a potněšilým prstem? Ale i to bych konec konců snes. Odtamtud však, kam uložil jsem srdce, kde je můj život nebo moje smrt, kde pramení i vysychá mé já, z té studny mám být vyhnán? Nebo mít z ní páchnoucí líheň pářících se ropuch?
0: Tak jestli jste poznali českého herce a pedagoga Borise Reznera. Na konci května, konkrétně zítra 31. května, uplyne už 20 let od úmrtí tohoto výjimečného herce. A my si ho připomeneme právě dnešní reprízou inscenace, ve které stvárnil svou poslední velkou rozhlasovou roli. Půl roku po natáčení Shakespeareova Otela v roce 2005 Boris Reznér zemřel. Ke spolupráci vyzvala herce jeho spolužačka z Damu režisérka Markéta Jahodová. A na otázku, jestli jí obsazení tehdy už vážně nemocného Borise Reznera nepřipadalo riskantní, odpovídala později takto. On to ale chtěl dělat. Musela se mu slíbit, že počkám, až mu bude lépe. Naplánoval si ozařování na večerní časy, aby přes den mohl být s námi a byl jedním slovem úžasný. Plný síly a energie. Šel do toho naplno, jako by věděl, že už nemá moc času. A Saša Rašilov, který v té inscenaci také hrál a znal Borise z divadla, říkal, to je 1000% Reznera. Slavný příběh vítězného vojevůdce, který se zdá nedotknutelný, dokud se nestane obětí dokonale zrežírované manipulace, bude rozehrán na rozhlasovém jevišti Vltavy přesně za hodinu.
3: Staří mistři. Policejní režim ovládal v časech France Schuberta vídeňské životní prostředí. Výrazně omezoval jakékoliv politické aktivity občanů. Ve výsledku se tak obyvatelstvo mnohem vášnivěji soustředilo na důvěrnější lidské kontakty a aspekty života. Umění a kultura nacházely oblibu i v širších vrstvách populace. Divadla a taneční sály praskaly ve švech. Lidé vyhledávali všechny myslitelné formy zábavy a kratochvíle. Vysocí úředníci se v měšťanských salonech mísili se spisovateli, malíři, hudebníky. Vídeňský hudební život rozkvetl do nebývalé a v dřívějších dobách zcela nevídané šíře. Hudba se stala chválou Vídeňanů a jejich město hudební metropolí. Do módy se rychle dostaly domácí hudební produkce. A stěží bychom v těch časech nalezli ve Vídni dům, kde by se nemuzicírovalo. V neposlední řadě a zcela logicky zaznamenala obrovskou konjunkturu i výroba samotných hudebních instrumentů. A tak nastal věk klavíru.

12 vídeňských německých tanců neboli 12 Wiener Deutsche, to je malý cyklus France Schuberta pro solový klavír, cirka z roku 1812. První z německých tanců nám právě zahrála Trude Lies Leonard a my si jen stěží můžeme přát autentičtější podání. Paní Trude Lies totiž hrála na nástroj vídeňského stavitele Zeidnera z roku 1815. Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka a zve na malou exkurzi do dob, kdy se lámal letopočet mezi 17. a 18. na výlet zpátky v čase, jehož bude rakousko-nizozemská klavíristka Trude Lies Leonard hlavním protagonistkou. Klavír, to je nástroj, který od dob, kdy byl vynalezen Italem Cristoforim, až do času Biedermajerů prožil bouřlivý progres, technický i estetický, za což vděčí vynálezům pánů Broadwooda v Anglii a Erarda ve Francii. O němž jsme se před nedávnem v tomto pořadu už zmínili v souvislosti se stavbou harf. V Německu až do konce 18. století jakožto nejoblíbenější domácí nástroj dominovalo čembalo. A jako o rozhodných hybatelích další evoluce Cristoforiho nástroje, zvaného doslova Grave Cembalo col Pianoe Forte, se musíme zmínit o saském konstruktérovi a staviteli Gottfriedu Silbermannovi a o Johannu Steinovi z Augsburgu, proslulém staviteli varhan, klavichordů i klavírů. To jsou dva skuteční otcové zakladatelé, aspoň pokud jde o německé a rakouské teritorium. A nás může nemálo překvapit a udivit, že Franz Schubert v této době vlastní klavír vůbec neměl. Nástroj, který právě zní, postavil ve Vídni v roce 1815 Benignus Zeidner. V 70. letech 20. století ho pak zrestauroval švýcarský mistr Otto Rindlichsbacher. A je to unikátní instrument, disponuje 6 oktávami a 4 pedály. První pedál zvedá dusítka, druhý tlumí zvuk, třetí ovládá takzvaný fagotový rejstřík a čtvrtý posouvá klavírní mechaniku. Takže při jeho stisku kladívka rozeznívají pouze jednu nebo dvě struny. Trude Lies Leonard na něj teď přednese Schubertovo Ampromptu číslo 2 a Zdur.

Posloucháme klavíristku Trudelis Leonard. V jejím podání doznělo Amprompty a Zdur číslo 2 France Schuberta. Na rozdíl od Haydna či Mozarta neměl Franz Schubert žádného patrona, který by mu zajistil adekvátní výnos z jeho skladeb a jen obtížně hledal vydavatele, který by v takových podmínkách projevoval zájem o Schubertovu hudbu. Franz Schubert žil ve více než skromných poměrech. Jak v hudbě, tak v dalších i mnohem přízemnějších rovinách jeho života byl tento mistr závislý na svých přátelích. Mezi ně se počítali Schubertův spolužák von Spaun či pánové Bauernfeld a von Schober. Právě oni organizovali ve svých obydlích domácí koncerty, Schubertiády, kde se jako skladatel i interpret mohl Franz Schubert prezentovat. Krom jiného publikum slyšelo množství německých tanců, Ländlerů, Ecossaise, tedy skotských tanců, samozřejmě Amprompty a další klavírní skladby, nevýjímaje Schubertovy volné improvizace. Na koncert pro širokou vídeňskou veřejnost by se však tehdy skladatel neodvážil ani pomyslet. Jenom 26. března roku 1828, tedy na výročí smrti Ludwiga van Beethovena, se jeden takový recital uskutečnil a přinesl Schubertovi velký úspěch. Přesto to bohužel byl během celého života jediný veřejný koncert Franze Schuberta na území Vídně. Do třetice teď Trudelis Leonard a Schubert v jejím podání. Zazní Amprompty číslo 4 F-moll.

0: Trudelis Leonard hraje své milované autory na nástroje své milované hudební epochy. Na Vltavě doznělo Amprompty F-moll číslo 4 France Schuberta. Trudelis Leonard se narodila 30. května 1931 do nizozemsko-rakouské rodiny se silným hudebním zázemím. Matka Rakušanka hrála na housle, otec Holanďan na flétnu. Celá rodina byla obklopena množstvím hudebních přátel, které často zvala na návštěvy, kdykoliv cestovali přes Nizozemsko. Tak se Trudelis ještě jako velmi malá a mladá setkala třeba s triem Pakier, s baritonistou Gerardem Suzejem, maďarským kvartetem a dalšími. A otevřeně od nich přijímala a vstřebávala veškeré podněty. Už na amsterdamské konzervatoři na sebe Trudelis Leonard upozornila solistickým diplomem cum laude. Posléze studovala také v Paříži a získala Elizabeth Everts Prize, tedy prestižní ocenění, udělované v intervalu 2 let v Nizozemsku mladým, mimořádně talentovaným hudebníkům. Jako prvního opravdového učitele svého i svých 2 bratrů jmenuje Trudelis Leonard Johannese Röntgena.
1: Učil nás všechny 3 a všechno v něm i kolem něj byla hudba. I když mluvil, tak spíše zpíval. A jakou hudební radost kolem sebe vyzařoval.
0: Říká Trudelis Leonard. Starší bratr hrál na hoboj, ale pak se oddal technickému povolání. Za to Gustav, mladší sourozenec, se v dospělosti stal světově uznávaným čembalistou. Trudelis Leonard si brzy vybudovala renomé zdatné a flexibilní solistky, kterou začaly ke spolupráci zvát početné a velmi renomované orchestry jako Concerthaus Amsterdamu, orchestr Curišské Tonhalle, London Mozart Players nebo nizozemský komorní orchestr. V čase aktivní kariéry vystupovala často v duu se svým bratrem Gustavem Leonardem nebo s ansámblem Pakier Trio. Trudelis Leonard v sobě objevila vášeň a fascinaci klavírem ve všech jeho historických podobách. Zvláště pokud jde o nástroje pozdního 18. a raného 19. století. A vytkla si za cíl přivést tyto unikátní a často zapomenuté druhy klavíru znovu na výsluní zájmu hudebníků i publika. Sama k tomu uvádí.
1: Můj bratr Gustav jednou řekl, hudba by se měla hrát na nástrojích z doby, ve které vznikla. Tato rada radikálně změnila začátek mé kariéry. Vedla mě k hledání a nakonec i ke koupi fortepiana. Nejprve to byl nástroj Karla Andrease Steina a poté piano Benignuse Zeidnera z doby kolem roku 1815 a ke zkoumání životů a doby mých oblíbených skladatelů Beethovena a Schuberta. Pro hudbu Wolfganga Amadea Mozarta jsem zvolila starší nástroj v podobě kopie Antona Waltra, kterou vyrobil dnes slavný stavitel fortepian Paul McNulty.
0: Uzavírá Trudelis Leonard. Jak řečeno, 40 let své kariéry věnovala ke svému nejvyššímu potěšení a uspokojení repertoáru přelomu 18. a začátku 19. století a prezentuje ho na více než 30 kompaktních discích, vydaných u řady evropských a amerických nahrávacích společností. Na jednom z nich takto zní opět na vídeňský instrument z roku 1815 Allegretto C-moll Ludwiga van Beethovena.

Jedním z unikátních rysů tvorby Ludwiga van Beethovena a způsobu jeho skladatelské práce je naprostá oddanost hudební myšlence, chuť využít jakoukoliv možnost jejího uchopení, zpracování nebo opracování. Zkrátka touha a cíl vytěžit z ní maximum. A mimochodem, nemělo by nás překvapit, že to jsou právě variace, které Beethovena přitahovaly od tvůrčích počátků, tedy přímo od opusového čísla 1, neboli variací na Drechslerovo téma, až po jeho vrcholné variace na Diabeliho téma v roce 1823. Pro Ludwiga van Beethovena bylo fortepiano hlavním pramenem inspirace a kořenem jeho tvorby, kterou ovšem často podroboval novým a novým úpravám a retuším, někdy dokonce i poté, co skladba byla již vydána tiskem. To mimochodem vysvětluje časté rozdíly mezi rukopisem a edicemi jeho skladeb. Trudelis Leonard hraje na originál kladívkového klavíru z roku 1815 a my jsme si poslechli Beethovenovo Allegretto C moll z roku 1796. Vraťme se k prvnímu staviteli klavíru, Italovi Bartolomeu Cristoforimu, dvornímu hudebníku florenského rodu Medičejských a úspěšnému stvořiteli nástroje, který už byl předchůdcem moderních klavírů, jak je známe my. Právě jeho, Cristoforiho, byl nápad vyměnit čembalová drnkátka za malá kladívka a navedl ho k tomu prý Pantaleon, jakási robustnější odrůda dulcimeru, jehož struny se rovněž rozeznívají údery kladívek. A klavír jako takový přinesl skutečný boom. Nový nástroj najednou poskytl neslýchaný výrazový potenciál, neboť hráči umožnil plynulou gradaci od piana až po forte, což už sice bylo možné i na klavichordu, ale s mnohem menší zvukovou silou. A dvě do dnešních dnů dochovaná Cristoforiho piana dokládají, že podobný princip vyluzování zvuku používají klavíry dodnes. Překvapivé je, že po maestru Cristoforim už jeho rodná Itálie nebyla hlavním dějištěm vývoje. Tím se stalo Německo. Odtud se nový nástroj i technika jeho stavby rychle rozšířila. Kolem roku 1800 už klavír zcela dominoval nad klavichordem, spinetem i čembalem po celé Evropě. Stav se prvořadým domácím nástrojem měšťanských rodin. A taky se brzy rozrostla samotná rodina klavírů. Vedle křídel vznikaly i další druhy nástrojů, včetně třeba pyramidových pián, která mají ozvučnou skříň podobnou křídlu, avšak vertikálně orientovanou. Trudelis Leonard je ovšem stále u klavíru, který v roce 1815 stvořil ve Vídni Benignus Zeidner. A my si poslechneme výběr z cyklu 11 bagatel Ludwiga van Beethovena.

V průběhu tří dekád mezi roky 1790 a 1820 vznikal cyklus 11 bagatel Ludwiga van Beethovena. Nahlédli jsme do něj s klavíristkou Trudelis Leonard. Fascinující rozkvět, jaký klavíru přichystalo 19. století, kráčel ruku v ruce s tvůrčími záměry a hráčskými možnostmi skladatelů a jejich interpretů, ale ovšem i ruku v ruce s očekáváním na straně publika. Pro ilustraci několik dat. Rok 1726. Německý stavitel Silbermann uvádí pětioktávový nástroj. Cirka rok 1740. Tentýž mistr představuje nástroj se třemi základními dynamickými niancemi. Forte, piano, pianissimo. Rok 1783. Anglický konstruktér Broadwood prezentuje nástroj vybavený pedály a s 5,5oktávovým rozsahem. 1789. Stavitel Stein předkládá nástroj se systémem una corda, tedy možnost posunu celé mechaniky, kdy se kladívka při úderu dotknou pouze jedné ze dvou nebo tří strun. Rok 1804 přináší 6oktávový klavír. Rok 1825 znamená další revoluci, poprvé je v konstrukci použit litinový rám. A nebo třeba rok 1830, mistr Stein demonstruje nástroj s rozsahem 6,5 oktávy. Snaha o plnější a vydatnější zvuk, narůstající zájem o hudbu, potřeba větších a větších koncertních síní, tohle všechno už relativně křehké a subtilní nástroje z dřívějších epoch prostě nezvládaly saturovat. Vývoj, pokrok a rozmach byl nezbytný a dostavil se právě v 19. století v nejhojnější míře. A my se na závěr rozhlasového medailonu rakousko-nizozemské klavíristky Trudelis Leonard, která se narodila v holandském městečku Laren asi 20 kilometrů jihovýchodně od Amsterdamu 30. května 1931. Vrátíme k hudbě France Schuberta. Trudelis Leonard přednese Ampromptu číslo 3 B-dur. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí krásný den s Vltavou.

0: Kněžnou klavíru z Nizozemí označil Vojtěch Babka, autor dnešní hodinky se starými mistry, holanďanku Trudelis Leonhardta. Právě jí jmenoval dnešní pořad při příležitosti jejího půlkulatého životního jubilea. Trudelis Leonhardt se narodila 30. května roku 1931 a my jsme ji v dnešní hodince se starými mistry poslouchali ve skladbách France Schuberta a také Ludvika van Beethovena. Na závěr jsme poslouchali Schubertovo Impromptu B-dur. Tolik tedy Trudelis Leonhardt. Dnešní hodinku se starými mistry i další pořady z této programové řady stanice Vltava najdete po odvysílání na portálu můjrozhlas.cz. Tolik tedy medailonek specialistky na historické klávesové nástroje Trudelis Leonhardt a klavír se ocitne v hlavní roli dnešního vltavského odpoledne ještě jednou, a to v 17 hodin, protože hostem víkendové vizitky bude klavírista Jan Schulmeister. Zahrál v Anežském klášteře během festivalu Pražské jaro, které vrcholí už příští čtvrtek závěrečným koncertem. Nedávno zvítězil v kategorii začínajících talentů hudební ceny BBC Music Magazine Awards. Ocenění získal za debut nahrávku, na které podle recenzentů s velkou hudební inteligencí interpretuje skladby ruských autorů. Interpret musí být vyzrálou osobností a musí chtít hudbou něco vyjádřit, říká ve vizitce Jan Schulmeister a dodává, výsledek je nejčistší, když k hudbě přistupujete s pokorou. Co to přesně znamená, co všechno může ovlivnit přednes skladby a jaké to je pro sice mladého, ale velmi úspěšného klavíristu představit se na festivalu Pražské jaro. Tak o tom všem bude klavírista Jan Schulmeister mluvit dnes odpoledne ve vizitce, kterou vám nabídneme tak jako každý víkend v 17 hodin.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Minula třetí hodina odpolední z Vltavy vás zdraví a pěkné víkendové odpoledne s Vltavou vám přeje Martina Kolajová a zve vás k naší odpolední rozhlasové hře. A my vám už za malou chvíli nabídneme tragédii žárlivosti a zrady, slavnou hru Williama Shakespearea Otela. Žárlivost je lehké podnítit, ale přetěžké vymazat z mysli. Žárlivost dokáže rozleptat i tu nejpevnější lásku. A jak ji ve svém dramatu Otelo označil Shakespeare, žárlivost je zelenooká stvůra, která si hraje s tím, koho požírá. A právě tento příběh, který se za chvíli rozehraje na vltavských rozhlasových vlnách, je příběhem, kde láska a závist bojují o panství nad duší. My vám dnes nabízíme rozhlasovou adaptaci slavného dramatu Williama Shakespearea Otelo z roku 2005. Hru natočila režisérka Markéta Jahodová a my v hlavní roli uslyšíme herce Borise Reznera. Právě zítra, 31. května, uplyne 20 let od smrti tohoto výjimečného českého herce a také pedagoga.
3: Český rozhlas Vltava.
4: Umění slyšet.
0: Otelo, to je tragédie, která rozkrývá, jak křehká je lidská jistota tváří v tvář pochybnosti, jak snadno se zrodící se nejistoty stane ničivá posedlost a jak neviditelné může být zlo, které se tváří jako přátelská rada. V podání Borise Reznera je hlavní postava dramatu Williama Shakespearea Otelo

0: postavou charismatického velitele s hlubokým smyslem pro čest, ale je také jako muž zranitelný, cizinec, který nese stigma jinakosti a touží po bezpodmínečné důvěře. Jeho pád není jen osobní tragédií, ale nadčasovým varováním před silou pomluvy a manipulace.
1: Sobotní drama.
0: A teď už tedy na rozhlasovém jevišti Vltavy Otelo, vážený vojevůdce ve službách Benátské republiky, který se ocitá v síti intrik, kterou kolem něj s chladnou precizností spřádá Jago. Mistr manipulace, praotec všech dezinformátorů a jedna z největších záporných postav dramatické literatury.

William Shakespeare, Otelo. Překlad Martin Hilský. Dramaturgie Jana Paterová. Hudba Vratislav Šrámek. Zvuk Roman Špála. Režie Markéta Jahodová.

0: To bylo řečí, jak ho nenávidíš.
1: Plivněte po mně, jestli ne. Tři radní v pokorném hlubokosklonu prosili ho, aby mě udělal svým zástupcem. Já znám svou cenu. Vím, že na to mám. Veliký on však pojal jiný plán. Rád vyhověl bych páni, řekl jim, jenže já už si vybral svého zástupce.
2: A kdože to je?
1: No přece slavný teoretik války, pan Michal Cassio, ten Florentian, trouba, co v hlavě nosí jenom sukně, k pořádné bitvě ani nepřičichl, taktice rozumí, jak stará bába. A já, co byl se jemu před očima, s křesťany, s pohany, na Kypru i Rodu, já musel utřít hubu. Zástupcem velitele bude on. Já budu nosit vlajku jeho maurstva.
0: To bych byl, myslím, radši jeho kat.
2: Jen buďte klidný. Sloužím mu, aby posloužil on mě.
1: Každý z nás přece nemůže být pán.
2: Ne každý pán však věrného má sluhu. Lásku a oddanost, sám Bůh to ví, jen předstírám a sleduju svůj cíl.
0: Ten negr piskatej má z pekla štěstí. Všechno mu vychází.
1: Tak vzbuďte tchána, poštvěte příbuzné a spustte poprask.
0: Zde bydlí jeho tchán. Teď zakřičím.
1: Zakřičte. Zakřičte tak úděsně, jako když někdo v noci volá hoří ve městě plném lidí.
0: Hej, pane Brabancio. Hola, hej.
1: Vstávejte, Brabancio, zloději! Kradou vám dceru, dům i peníze! Zloději! Zloději!
3: Co je to za randál, co se tu děje?
0: Převzácný pane, poznal jste můj hlas?
3: Ne, kdo jste?
0: Roderigo!
3: Řekl jsem, a myslím dosti jasně, že moje dcera není pro tebe.
0: Já?
3: Buď si jist, že dám si záležet. A moc a vliv, jak víš, na to mám taky, aby tě tenhle kousek přišel draho.
0: Vzácný pane, věřte, že moje pohnutky jsou čisté.
1: Přišli jsme vám prokázat službu a vy nás máte za výtržníky. Dcerušku vám zatím vesele obskakuje berberský hřebec, takže vaši potomci budou řechtat, z vnuků budete mít klusáky a z vnuček klisničky.
3: Komu patří tahle huba nevymáchaná?
1: Patří tomu, kdo vám přišel říct, že z vaší dcery a Maura je teď jedno zvíře, co má dvojí hřbet.
3: Padouch si.
1: A vy, senátor.
3: Znám tebe. Roderigo, ty se mi zodpovíš.
0: Zodpovím se vám, ale prosím vás. Pakliže jste si přál a souhlasil, zdá se, že ano, aby vaši dceru v čase, kdy půlnoc stěžka střídá stráž, nějaký sprostý, obyčejný chlap, najatý gondolier, nic víc, nic míň, doručil do náruče oplzlého Maura, pakliže jste to dovolil a věděl, tak jsme vás právě drze urazili. Jestli jste ale o tom nevěděl, pak myslím, že jste urazil vy nás. Přesvědčte se sám. A jestli máte dceru doma, ať potrestá mě tvrdě státní soud za to, že lžu.
3: Rozsvíťte svíce. Svolejte mé lidi. Světlo! Hej! Světlo!
1: Buďte zdrav, Roderigo. Já mizím.
2: Znám státní radu. Udělím mu důtku. Leč zbavit se ho, to si netroufnu, když chystá se teď do kyperských válek a s velkou slávou. Neboť dobře vědí, že vojevůdce jeho kalibru se nenajde. A proto, ačkoliv ho miluju, jak muka pekelná, přinucen k tomu tlakem okolností, navenek budu mávat vlajkou lásky. Navenek, říkám. Najdete ho jistě. V hostinci u Střelce ho hledejte. Já tam s ním na vás budu čekat. S Bohem.
3: Zlá zpráva potvrdila se. Je pryč. Tak mě podvést. Už se vzali, myslíš?
0: Myslím, že ano.
3: Jak utekla. Ta zrada vlastní krve. Dejte si pozor na tváře svých dcer.
1: Otcové jen vás klamou. A jsou snad kouzla, jimiž lze obloudit jak panenství, tak mládí? Kde bychom ji s Maurem mohli dopadnout, to nevíš?
0: Myslím, že vím, kde hledat toho Maura. Vezměte stráž a pojďte honem se mnou.
2: Ve válkách, pravda, lidi zabíjím. Zavraždit ale z úmyslu? To ne. Brání mi svědomí. Dost špatné, co? Nemít dost špatnosti. Snad 10krát jsem ho chtěl bodnout semhle do žeber.
4: Udělal jsi dobře, že jsi to neudělal.
2: Hubou tam mlátil, sprostě nadával a každým slovem jenom kydal hnůj na vaši čest. Já nejsem svatý, ale sotva jsem se držel. Že se ptám, pane, oddali vás řádně? Ujišťuji vás, že pan Brabancio je tolik oblíben, že v senátu má skoro stejné slovo jako dože. Buď to vás rozvede, nebo vás bude oklešťovat a otravovat tak, jak mu to jenom zákon dovolí. V tom on se vyzná.
4: Ať to klidně zkusí. Služby, co prokázal jsem Benátkám, přehluší jeho vztek. Mé zásluhy jsou takové, že mohu směle hledět do očí i tomu štěstí, kterého jsem dosáhl. Neboť věz, jako, kdybych Desdemonu tak nemiloval za poklady moří, bych nespoutal svou svobodu a volnost. Co ta světla vidíš? Dožecí hlídka a můj zástupce? Pokojná noc buď s vámi, přátelé. Co nesete mi?
5: Pozdrav od dožete, generále. A vzkaz, že k němu máte přijít.
4: O čí jde, to nevíte?
5: Něco se děje, myslím, na Kypru a dost to hoří. Přichází pro vás, zdá se, další hlídka.
6: To je on, Otelo!
2: Teď pozor, pane, to je Brabancio.
4: Kdo jste? Stůjte, stůjte!
0: Je to Maur, pane.
3: Na něj, na zloděj!
7: Na něj, na něj!
2: Pojď, Roderich, rozdáme si to.
1: Ty hnusný zloděj. Kam vzdal mou dceru? Prokletec si a očaroval si ji. Spoutal si ji do řetězu čar a kouzel. Kdo má pět pohromadě, tak to vidí. Proč pak by jinak krásná, šťastná dívka, co manželství si tolik protivila, že odmítla i skvělé nápadníky, utekla ode mne a pro smích všem skončila v umouraném obětí netvora, který vzbuzuje spíš děs než rozkoš? Chopte se ho a když se bude bránit, použijte síly.
4: Nikdo ani hnout. To říkám všem, mým lidem i těm vašim. Vím, kdy se být a není třeba mi napovídat. Kam chcete, abych šel? Zodpovídat se z vašich obvinění?
1: Do vězení, kde vyčkáš do chvíle, kdy začne soud.
4: Co když vás poslechnu? Jak asi bude dože spokojen? Tohle jsou totiž jeho poslové. Dože mne volá v naléhavé státní záležitosti.
1: Zasedá senát? Takhle pozdě v noci? Odveďte ho, má věc je příliš vážná. Vždyť dože sám a všichni senátoři mou křivdu budou brát, jak by se stala jim. Kdybychom ten čin nestrestali hned, otroci nám

0: Let's go.
1: Na Rodos netáhnou. Tím si můžeme být jisti.
2: Další zprávy, pane. Turecké lodě, co se plavily k ostrovu Rodos, změnili kurz a přidali se k hlavní flotile.
1: Kolik jich je hrubým odhadem?
2: Asi 30. Obrátili se a směřují teď zcela nepokrytě ke Kypru.
1: Tak přece Kypr.
2: Pane, statečný Maur jde a s ním Brabancio.
1: Statečný Otelo, to na vás bude vést i hned naše lodě proti Turkům. Neviděl jsem vás, buďte vítán, Brabancio. Scházela nám tu vaše moudrá pomoc.
3: Promiňte, můj dože, mne nevede k vám dneska povinnost, anebo zájem o veřejné blaho.
1: Co se děje?
3: Má dcera.
2: Má dcera.
1: Mrtvá?
3: Ano. Pro mě ano. Ukradl mi ji, zprznil, zneuctil. Pomocí čar a šarlatánských drog, protože bez nich nemohla by se takhle strašně zvrhnout.
1: Ať kdokoliv tím podlým, hnusným trikem vzal otci dceru, dceři otce zas, literu zákona co nejpřísněji a do písmene vyložíte sám, i kdyby před tím soudem snad měl stanout náš vlastní syn.
3: Můj vzácný pane, díky.
2: Tohle je on.
3: Maur. Co jste ho, zdá se, sami dnes povolali ve státní záležitosti.
1: Co k téhle věci můžete říct vy?
2: Nic nemůže říct. Všechno jsem řekl já.
4: Vážená, mocná, ctěná státní rado, vznešení dobří, spravedliví páni, že jsem vzal tady tomu starci dceru, je pravda. Vzal jsem si ji za ženu. Až potud pravda sahá ten můj hřích. Však ani opíš dál. Má řeč je hrubá a nevyznám se v hladkých frázích míru. Od 7 let, hned co jsem měl dost síly, až na ten čas teď promarněný v míru, jsem tužil paže v leženích a bitvách. Jen o nich vlastně umím vyprávět. Na řeš a vřavu se mi zcvrk náš svět. Proto jen málo prospěju své věci, když budu mluvit za sebe. Však přesto, když dovolíte, bez příkras a prostě vypovím vám svůj celý příběh lásky. Jakými drogami a magií z takových praktik byl jsem obviněn, jsem získal jeho dceru.
3: Dívka tak plachá a klidná, tichá, nesmělá, co v jednom kuse rdili se jí tváře, že by se navzdory své pověsti, původu, povaze a nevinnosti shlédla v tom, nač se bojí pohlednout.
1: Mluvte sám, Otelo, a prozraďte nám, zda postranními, násilnými triky jste otrávil a získal její city, nebo zda jste to dosáhl něžným slovem od srdce k srdci.
4: Zapřísahám vás, pošlete pro mou paní ke střelci, ať sama o mě podá otci zprávu. A jestli potom shledáte mne vinným, hodnost i důvěru, co dali jste mi, zas vezměte si, i s mým životem.
1: Přiveďte Desdemonu.
4: Než přijde, upřímně jak nebesům, vyznám se vám tu ze svých hříšných vášní. Popravdě povím vašim zácným uším, jak získal jsem si tuhle krásnou paní. A ona mne.
1: Tak mluvte, Otelo.
4: Mne její otec mýval velmi rád. Často mě zval a já mu vyprávěl rok po roce a bitvu po bitvě své osudy. O strašných příhodách jsem začal mluvit, o dobrodružstvích na moři i souši, o tom, jak o vlas unikl jsem smrti, jak jsem byl zajat smělým nepřítelem, otrokem stal se, pak byl vykoupen, jak putoval jsem křížem krážem světem, o jeskyních a nedozírných pouštích, propastech, skalách, štítech velehor. A Desdemona visela mi na rtech. odměnila můj příběh mořem vzdechu. Milovala mne pro všechny strázně, co jsem musel přestát. Já ji zas, že pohnuli ji k slzám. To jsou ta kouzla, jimiž jsem ji získal. Zde je má paní. Řekne vám to sama.
1: Tomu by podlehla i moje dcera. Co takhle udělat z té nouze ctnost, můj milý Brabancio? Není snad lepší něco, nežli nic?
0: Ať nejdřív mluví ona. Když se přizná, že ho k těm řečem napůl vybízela, nedotknu se ho, moje slovo na to, už ani slovem. Mluvte, mladá paní. Komu jste v této vzácné společnosti vázána nejvíc poslušnosti?
5: Váže, nevzácný pane, dvojí povinnost. Vám dlužím za život a výchovu. A život a výchova mne naučili vás nade všechno ctít. Jsem vaše dcera. Tohle však je můj muž. A podobně, jako má matka dala přednost vám i před svým otcem, mám snad právo já ctít Maura, svého manžela a pána, víc nežli vás.
0: Bůh s tebou, já jsem skončil. Musíme jednat. Státní zájem volá. Líp děti adoptovat, než je splodit. Tak pojď sem, Maure. Dávám ti teď a ze srdce a rád, co kdybys neměl už já ze srdce. Rád bych ti odepřel.
1: Marné je plakat nad rozlitým mlékem. Naděje planá nemůže být lékem. Kdo staré křivdy pořád oplakává, jen nové neštěstí si přivolává. Že osud vzal nám všechno, vzal to čert. Tu křivdu trpělivost změní v žert. Zloděje přelstí, kdo se umí smát. Však žal jen bere, neumí nic dát.
0: Tak ať si Turci vezmou Kypr, ne? Budem se smát a o nic nepřijdem. Nepřijde o nic, komu o nic nejde. Z těch vašich rčení mu jen radost vzejde. Když se však něco bolestně nás týká, zhořknou nám moudra, co nám jiný říká, a hořkost hořkostí jen násobí. Dvojsečná může být hra se slovy, slova jsou slova jen. A každý ví, že puklé srdce slovy nespraví. Věnujme se teď prosím státním věcem.
1: Turci směřují v plné síle na Kypr. Vy, Otelo, nejlíp znáte sílu tamních opevnění. Musíte se proto obětovat a potřísnit své z brusu nové nablízkané štěstí obtížnou, drsnou, spěšnou výpravou.
4: S veselou myslí ochotně a rád povedu válku proti Osmanům. Pokorně proto prosím státní radu, aby se postarala o mou ženu.
5: Můj milostivý pane, laskavé, slyšení dopřejte mi a mé prosbě propůjčte svoji náklonost a přízeň.
1: Mluv, Desdemono, co si přeješ?
5: Že Maura miluji, že s ním chci žít. To křičí do světa má neposlušnost i pohrdání věnem. Podřídit chci se všem jeho žádostem a přáním. Já v jeho tváři vidím jeho ducha a jeho mužné cti a statečnosti jsem zasvětila duši i svůj osud. Kdybych teď, páni, zatímco on válčí, zůstala doma v závětří jak můra, obřadu lásky zbavila bych se a dolehla by na mě trpká tíha odloučení. Tak nechte mne jít s ním.
4: Dejte svůj souhlas, ať je po jejím. Neprosím o to, věřte, že bych snad chtěl požitkářsky holdovat svým choutkám nebo dát průchod nezřízeným vášním. Na to mám léta, ovládat se umím. Jejímu přání spíš chci vyjít vstříc. A nemyslete si, že vaši věc tak významnou a velkou zanedbám, když vezmu sebou ženu.
1: Zda pojede, či zůstane, je pouze na vás dvou. Musíte však odjet ještě dneska večer.
4: S radostí.
1: Dobrou noc všem. Vám však chci říct, můj pane, pokud ctnost kráse dělá družku věrnou, váš zeď má tvář spíš krásnou, nežli černou.
3: Hlídej ji, Maure, pomáhej ti nebe. Zradila otce. Co když zradí tebe? Za její věrnost položil bych život.
4: Můj dobrý Jago, svěřuju ti. Ať se tvá žena o ní postará. Přijeď s ní za mnou, jakmile to půjde. Pojď, Desdemono. Mám jen hodinu. A musím toho s tebou tolik probrat, má lásko. Čas je neúprosný. Pojď.

0: Jago, hádej, co teď udělám.
1: Co byste dělal? Na kutě a spát.
0: Jdu se utopit. Teď hned.
1: Jestli to uděláte, přestanu vás mít rád. Co je to za nesmysl, pane?
0: Nemá smysl žít, když život jsou jen muka.
1: Cože? Utopit se pro nějakou běhnu? Zmužte se, člověče. Jsem váš přítel. Nacpěte měšec, povídám. Desdemona nebude Maura milovat dlouho. Nacpat měšec, říkám. A on ji taky ne. Sprutka začala ta jejich láska a sprutka taky skončí. Nacpat si měšec, o to teď běží. Maurové mění choutky, nacpěte měšec k prasknutí. Dnes to Maurovi chutná jak svatojánský chleba, zítra mu to zhořkne jak peliněk. Ona se nabaží jeho těla a bude chtít mladšího. Změnu bude chtít, změnu. A proto vám pravím, nacpěte si měšec. A nemusíte se hned topit, jestli chcete dojít zatracení. Znám delikátnější způsob. Prachy, prachy, nadělejte prachy. A topení pusťte k vodě. Je to zhovadilost, čirá zhovadilost. Chcete pojít bez ní? Radši si užijte a pak ať vás třeba oběsej.
0: Můžu se spolehnout na tvou podporu?
1: Zajisté, prachy, prachy, nadělejte prachy. Už jsem vám řekl a opakuju znova. Nenávidím Maura. Z duše ho nenávidím. A vy taky. Dáme se dohromady a pomstíme se mu. Vy mu nasadíte parohy, čímž sebe potěšíte a mě pobavíte. Doba je těhotná událostmi. To bude porod! Takže vpravo v bok, pochodem vchod. Sežeňte prachy. Ostatní zítra. S Bohem.
0: Kde se ráno sejdem?
1: U mne.
0: Přijdu brzo.
1: S Bohem, Roderigo. A jak povídám?
0: Ano.
1: Topení pusťte z hlavy, slyšíte?
0: Už se stalo.
1: Jděte s Bohem, nadělejte prachy.
0: Prodám všechny svoje polnosti.
1: Takhle já tahám z blbců peníze. Vždyť bych jen mařil fortel a svůj čas, kdybych se s tímhle troubou zahazoval jen pro nic za nic. Nenávidím Maura. V mé posteli prý měl se k dílu za mě. Nevím, zda je to pravda nebo ne, ale už samo tohle podezření mne nutí brát to jako skutečnost. Co takhle Otelovi našeptat, že Cassio má pletky s jeho ženou? Figuru na to má i způsoby, už od pohledu podezřelý svůdce. A Maur je přímý, důvěřivý trouba. Naletí všem, kdo poctivost jen hrají. Mám to, už se to rodí. Noc a peklo vyvrhnou z tvůru k nám na denní světlo.

0: Padněte na kolena, muži Kypru. Vítejte, vzácná paní.
1: Díky, Cassio. Ale co manžel? Nemáš o něm zprávy?
0: Ještě tu není, ale pokud vím, je v pořádku a brzo dorazí.
1: Přesto mám strach. Jak jste se mohli ztratit?
0: Ten lítý souboj vzdutých vod a nebe nás rozdělil. Však slyšíte ten křik? Salva mi zdraví naši citadelu.
2: To je Maur. Znám jeho polnici.
0: Máte pravdu.
1: Pojďme mu naproti, ať ho uvítáme.

0: krásná válečnice.
1: Drahý Otelo.
0: Můj úžas velký je jak moje štěstí. Ty už jsi tady, radosti mé duše. Když každá bouře skončí tímhle mírem, ať vychrydují, až se vzbudí smrt. Po srázech vln, ať šplhají se lodě, až k Olympu. A pak, ať propadnou se do hlubin pekla. Umřít v tuhle chvíli, umřel bych rád a na vrcholu štěstí. Neboť mám strach, že nejistý můj osud mi nedopřeje další okamžik tak dokonalé radosti.
1: Chraň Bůh a dej, ať každým dnem nám přibývá lásky a štěstí.
0: Já nevypovím svoje štěstí slovy. Váznou mi v hrdle samou radosti. Pojď, Desdemono. A ještě jednou, vítej na Kypru.

0: Jestli máte kuráž, Roderigo, láska prý dělá divy a probouzí statečnost i v babách, poslouchejte mě. Cassio má dneska v noci stráž a musím vám říct, že Desdemona je do něj parádně udělaná.
1: Do něho? To není možné.
0: Zavřete ústa, otevřete duši. Zbláznila se do Maura sprutka a naráz. Pár vychloubačných žvástů, pár nehorázných lží a bylo to, vzpomínáte? Myslíte, že ho bude pro ty žvásty milovat navěky? Až vybije svou vášeň v milostných hrádkách, bude jí chtít zase rozdmíchat, obnovit přesycenou chuť. Její vlastní přirozenost jí donutí poohlednout se po něčem jiném. Když připustíme, vážený pane, že je to tak, a tento závěr je tak přirozený, že vnucuje se sám, je snad někdo na ráně víc než Cassio? Ten mizera, co se vždycky vyzná? Svatoušek, co tváří se jak slušnost sama, jen aby zakryl svoje chlípné choutky? A ještě k tomu fešák, mladý, pěkný hajzlík, vybavený vším, na co vždy letí mladé husičky. Grázl a podrazník je to. A ona po něm jede.
1: Nemůžu uvěřit, že je taková. Vyzařuje z ní svatá čistota.
0: Svatá prostoto. Víno, co pije, pochází z hroznů. Kdyby byla svatá a čistá, nemohla by milovat Maura. Všiml jste si, jak mu hladí dlaň?
1: Ale to byla zdvořilost. Nic víc.
0: Chlípnost. Dejte na mě. Rty měly tak blízko, že jejich vzdechy spolu souložily. Dělejte, pane, co vám řeknu. Buďte dnes v noci ve střehu. Čekejte na můj pokyn. Krk na to dám, že Cassio vás nezná. Budu hned za rohem a vy hleďte rozlobit něčím Cassia. Mluvte moc nahlas, vysmějte se jeho cti a kázni. Využijte zkrátka čehokoliv, co příležitost právě nabídne.
1: Dobře.
0: Je unáhlený, pane. Snadno vyboukne a možná vás bude chtít udeřit. Vyprovokujte ho. To mi dá záminku poštvat kypřany ke vzpouře a rozvášním je tak, že uklidní je jenom jediné. Sesazení Cassia. Tím zkrátím cestu k naplnění vaší touhy a zároveň odstraním překážku, co brání prospěchu nás obou.
1: Udělám to. S Bohem!
0: S Bohem.
2: Otelo, náš vznešený a chrablý generál vám s potěšením dává na vědomost, že podle čerstvých a zaručených zpráv je turecké loďstvo zcela zničeno a vyzývá vás všechny k oslavám.
3: Sláva Otelovi! Sláva generálovi!
2: Tančete, zapalte ohně a každý z vás ať baví se a hoduje, jak jen srdce ráčí. Neboť krom této radostné zprávy slaví se i jeho sňatek. Všechny spíže jsou otevřeny a od této hodiny 5. až do úderu 11. se může dle libosti hodovat. Požehnán budiš ostrov Kypr i Otelo, náš vznešený generál.
3: Sláva!

0: Dohlédněte v noci na stráž, Cassio. Učme se přestat právě v nejlepším. I slavit se má s mírou.
1: Jago má všechno pevně v rukou. Já dohlédnu však na to osobně.
0: Jago je velmi spolehlivý muž. Dobrou noc, Michale. A zítra ráno, co nejdřív, přijďte za mnou. Pojďme, lásko. Ač kupní smlouva dávno není nová, teď její plody ochutnáme oba. Dobrou noc.

0: Buďte zdrav, Jago. Už je čas jít na stráž.
1: Ještě ne, pane. Není ještě 10. Generál nás vyhání tak brzo z lásky k Desdemoně. A není divu, ještě si s ní neužil. Božská slast. Vyspat se s ní, co?
0: Výjimečná dáma.
1: A miloučka, dal bych na to krk.
0: Jemné a svěží stvoření.
1: A ty oči, vyzývavost sama.
0: Vábivé, ale cudné, řekl bych.
1: Co slovo, to poplach lásky.
0: Dokonalost sama.
1: Kéž se jim v posteli daří požehnaně. Pojďte, pane, mám trochu vína a venku čeká pár kyperských kavalírů a chtějí připít na zdraví černému Otelovi.
0: Dnes ne, příteli, pití mi jde moc do hlavy, bohužel. Je to neštěstí, že vydržím tak málo. Ne, už nesmím pokoušet svou slabost.
1: Dnes v noci pijí všichni, pane, a přátelé by se urazili.
0: Kde jsou?
1: Za dveřmi. Zavolejte je, prosím.
0: Zavolám je, ale radost z toho nemám.
1: Jediný pohárek, když do něj vpravím, k tomu, co má už dneska vypito, bude hned štěkat, dorážet a kousat, jak milost panin mopslík. Roderigo, hlupák, co láskou na ruby je téměř, vypíjí do dna pohár za pohárem na zdraví Desdemoně. Pak jde na stráž. Tři chlapce z Kypru, pěkné krocany, co na svou čest jsou velmi nedůtkliví. Bojovný výkvět kyperského ducha nalévám usilovně celý večer. Taky jdou na stráž. Tak, v tom stádu opilců stačí přimět Kasia, aby je něčím urazil. Už jdou. Kéž šlo by všechno hladce jako teď a dobrý vítr dul mi do plachet.
2: Cinkněte na

0: Máš pěkná písnička, co? Můj ty bože!
1: Tu jsem se naučil od Angličanů, kteří se vyznačují mohutnou potencií v pití. Ha! Není nad Angličany!
0: Na zdraví, generála!
2: Na zdraví! Na zdraví, přátelé!
0: Na zdraví, generála!
2: Na zdraví, generála!
1: Má sladká Anglie! Král Štěpán, ač všem drahý byl, své kalhoty chtěl levně. A Krejčí mu to osolil, že nahul ho bral zjevně. A to byl král a velký muž, ty nemáš ani floka, svý hadry nos a pěkně kuš. Ale

0: Vino, hej!
1: Krásná písnička, můj ty bože, ještě krásnější než ta první.
0: Mám jí zaspívat ještě jednou?
1: Ne, protože to se nedělá. A kdo to dělá, ten není hoden své hodnosti. Bůh ví nade všemi, někteří, pravda, dojdou spasení. Ovšem, na druhé straně někteří pojdou a nedojdou spasení.
0: Svatá pravda, pane.
1: Pokud jde o mne, generál a další nadřízení mi to jistě prominou. Já spasení dojdu, jak pevně doufám.
0: Já taky, pane.
1: Ovšem až po mně s prominutím zástupce velitele musí být spasen před pouhým praporečníkem. Ale nechme toho. Pánové, povinnost volá. Nejsem opilý, vím, co dělám. Tohle je můj praporečník, tohle je moje pravá ruka, tohle je moje levá ruka. Ne, nejsem opilý, stojím rovně, mluvím taky rovně. Jenom si prosím vás, nesmíte myslet, že jsem opilý.
2: Kde věříte, Roderigo? Prosím vás, běžte za kasiem, honem.
3: Je velká škoda, že náš vzácný Maur riskantně udělal svým zástupcem muže s tak hlubokou a zrádnou vadou. Bylo by poctivé mu o tom jeho pití říct.
0: Po mně to nechtějte. Ne, ani za nic. Mám Cassia moc rád a udělám všechno jen, aby se zas vyléčil.
4: Pomoc!
0: Co je to za křik?
4: Pomoc! Dareváku! Lotře!
3: Stalo se něco, pane.
4: Ten spratek mi dávat rozumy nebude. Zatluču ho do láhve jak špunt.
5: On mě chce zatlout.
4: Tak si na mě budeš otvírat hubu, co?
3: Mírněte se, pane, prosím vás.
4: Pusťte mě, nebo vám rozbiju palici.
3: Nechte toho, jste opilý.
4: Opilý? Já? Bejte se, pane.
2: Roderigo, teď se ztraťte. Spustte poplach všude. Pánové, průh.
0: Nechte toho, pane. Hej, pomoc, pane! Montano! Pánové, pomoc! Tomu říkám stráž. Kdo to tam zvoní? Aby ho vzal čert, zburcuje celé město. Cassio! Zadržte, zostudíte se a navždy!
6: Co se tu děje?
7: Sakra, krvácím, jsem raněn. Smrtelně.
6: Tak dost, dost, nebo zemřete.
0: Dost, tak dost, dost, pánové. Přišli jste o rozum, jste ve službě. Styďte se, mluví s vámi generál.
6: Vzpamatujte se. Co to do vás vělo? Mluv. Poctivý Jago, smutkem na smrt vledý. Jsme přece přátelé, tak mluv. Kdo začal?
0: Já nevím. Ještě před chvilkou byl klid, přátelství, soulad. Ještě před chvilkou. Já vlastně nevím, jak začala ta potřeštěná hádka. Radši bych přišel v bitvě o nohy, než dojít po nich k téhle trapné bitce.
6: Jak jste se mohl takhle zapomenout, Michale?
7: Promiňte, nemohu mluvit.
6: Vy, Montano, jste znám svou zdvořilostí, klidem a rozvahou, co tolik sluší vašemu mládí. Vaše jméno má nejlepší zvuk i v ústech přísných soudců. Proč vyměnil jste svoje skvělé jméno za pověst rváče?
7: Jsem těžce raněn. Vzácný Otelo, a řeč mi vázne v hrdle. Ale Jago, váš důstojník vám řekne vše, co vím. Však nevím o ničem, co udělal, či řekl jsem dnes špatně. Pokud ovšem milovat vlastní život není hřích, či bránit jej, když někdo násilím vám o něj usiluje.
6: Přísahám, že ve mně právě začíná vřít krev. A temný hněv se zmocňuje mé mysli. Řekněte mi, kdo začal tuhle rvačku. A jestli prokáže se jeho vina, byť by to třeba byl můj rodný bratr, skoncuju s ním. Tak kdo začal, Jago?
7: Když z náklonosti nebo kamarádství řeknete víc či míň než celou pravdu, pak nejste voják.
0: Nechtějte to po mně. Radši si nechám jazyk vyříznout, než ublížil bych něčím Cassiovi. Však ublížím mu pravdou? Jak bych mohl? Seběhlo se to takhle, generále. Rozmlouvám právě tady s Montánem, když přižene se chlap a křičí pomoc. A za ním Cassio. Má v ruce meč a už se chystá k ráně. Montano mu vkročí do cesty a zadrží ho. Já běžím za tím chlapem, aby snad tím hulákáním nevzburcoval město. Marně, měl nohy rychlejší než já. Hned běžím zpátky, protože jsem zaslech hřinčení mečů. Taky Cassia, jak hrozným hlasem kleje. Takhle klít, to přiznám, jsem ho nikdy neslyšel. Doběhnu tam a vidím, že jsou v sobě. Bodají, sekají. Však víte sám jste je od sebe pak roztrhl. A víc vám o tom, pane, nepovím. Chlapi jsou chlapi, každý se dá strhnout. Cassio na tom má svůj podíl viny. Vztek nerozezná, kdo to dobře myslí. Ten chlap, co utíkal, však Cassia do krve musel něčím urazit. Trpělivost má svou mes.
6: Já vím, Jago. Tvá poctivost a láska musí stranit Cassiovi. Mám tě rád, Cassio. U mě si ale navždy dosloužil. Vidíte, vzbudili jste ji.
5: Co se děje?
6: Už nic, má milá. Půjdem zase spát. Porozhlédni se jako po městě a sklidni všechny vyděšené lidi. Pojď, Desdemono. To je život, viď? Když ani v noci nemá voják klid.
0: Cože, jste zraněn, pane?
3: Ta rána se už nikdy nezhojí.
0: Co to říkáte, pane bože?
3: Pověst, Jago. Ztratil jsem dobrou pověst. Ztratil jsem, co na mě bylo nesmrtelného, zbylo ze mě jen zvíře.
0: Popravdě řečeno, myslel jsem, že jste utržil nějakou skutečnou ránu. To by bylo vážnější, ale pověst. Prosím vás, švindl je to jalová iluze. Přijdete k ní, nevíte jak. Přijdete o ní, nevíte jak. Žádnou pověst jste nestratil, pokud si to nenamluvíte. Je přece 1000 způsobů, jak získat zpátky přízeň generála. Propustil vás v návalu zlosti. Vemlouvejte se mu a bude zas váš.
3: Tomu radši namluvím, aby mnou pohrdal, než abych tak skvělému veliteli doporučoval tak nespolehlivého, nezodpovědného a ožralého důstojníka. Opít se, plácat nesmysly, rvát se, vytahovat se, sprostě nadávat. Ve víně sídlí neviditelný duch. Víte, jak se mu říká? Ďábel.
0: Kdo byl ten chlap, co se za vámi hnal s mečem v ruce? Co vám provedl?
3: Nevím.
0: No to snad není pravda.
3: Všechno mi splývá, nic si nepamatuju přesně. Pohádali jsme se, ale proč, to nevím. Fuj, musím se sám sobě.
0: Vy jste mi nějaký mravokárce, pane. Řeknu vám, co máte dělat. Generál má teď generála, svou ženu. Ze všeho se jí vyspovídejte, naléhavě jí proste, ať vám dopomůže znovu získat hodnost. Je tak přístupná, tak laskavá, tak ochotná, tak svatá, že by jí připadalo jako hřích neudělat víc, než očí požádáte. Vsadím se o cokoliv, že znovu sroste vaše přátelství a bude pevnější než dřív.
3: Radíte mi dobře.
0: Z upřímné lásky, věřte, a poctivého srdce.
3: Věřím vám bezvýhradně. Hned časně z rána poprosím ctnostnou Desdemonu, aby se za mne přimluvila. Štěstě nasnad při mě bude stát. Teď anebo nikdy.
0: Moje řeč. Dobrou noc, pane. Musím na stráž.
3: Dobrou noc. Dobrý Jago.
0: Řekne teď někdo, že jsem darebák? Není má rada nezištná a dobrá? Příčí se rozumu? Vždyť je to způsob, jak udobřit si Maura. Laskavá Desdemona vždy udělá, co může pro dobrou věc. Je štědrá jako vzduch, co rozdává se všem. A kvůli ní zas Maur by zřekl se i svého křtu, všech symbolů a záruk vykoupení. A láskou k ní tak spoutanou má duši, že touha po ní, mocná jako Bůh, z něj dělá slabocha, co po vůli jí bude ve všem. Já a darebák. Když ďábel chystá nejčernější hřích, tváří se jako učiněný anděl, jako teď já. Až tenhle hodný blb
2: za sebe bude prosit Desdemonu a ona za něj škemrat u Maura, já do ucha mu kápnu tenhle mor, že ona naléhá, jen aby mohla naléhnout sama chlípně na Kasia. Její ctnost změním v nejčernější smůlu a z její dobroty upletu pak síť a všechny do ní lapnu.
0: Co je, Roderigo?
5: Štvu se tu jak pes, co jenom štěká, ale kousnout nemá do čeho. Platím tě jen za to, že dneska v noci vyplatil někdo mě. A pořádně. Ty se mi vyplatíš jen, co je pravda.
2: Dočkej času jako husa klasu. Kouzelný proutek nemám, prosím vás. Pracuju důvtipem a to chce čas. Co pak se děje? Kasio vás spráskal? Tím, že to prasklo, jste ho vyřídil. Mé další plány rostou do krásy, leč první kvítko neslo první plod. Jen klid, jen klid. No ne, a je tu ráno. Jak rychle v práci čas nám utíká. Jděte spát. Do pelechu bude to. Později zvíte víc. Tak běžte už.
8: Dvě věci ještě zbývá zařídit. Má žena přimluví se za Kasia u Desdemony. Musím jí to říct. Já vezmu Maura stranou, aby viděl, jak Kasio se lísá k jeho ženě. Hlavně teď rychle všechno rozhodnout, dokud je žhavé železo chci kout.

0: Buďte si jist, že pro vás udělám, co jenom budu moci, Cassio.
1: Udělejte to, paní. Manžela to hrmoutí, jak by se to stalo jemu.
0: Čestný muž. Uvidíte, Cassio. Udělám z vás a svého chotě zase přátele.
2: Jak jste dobrotivá, madam. Ať už to se mnou dopadne, jak chce, zůstanu navždy vaším služebníkem.
0: Dík, pane. Máte mého muže rád a znáte ho už léta. Před Emílií vám slibuji, že vrátí vám tu hodnost. Když něco slíbím, tak to taky splním. A do puntíku. Nedám muži pokoj. Budit ho budu ze sna, mluvit do něj, naloží kázat, kárat u stolu a bude vás mít pořád na talíři. Nebuďte proto smutný, Cassio. A vězte, že váš advokát spíš umře, než aby prohrál tuhle vaši věc.
1: Madam, už přichází váš pán.
2: Loučím se, madam.
0: Jen zůstaňte, ať slyšíte mou řeč.
2: Radši ne, madam. Cítím se tak trapně, že bych sám sobě všechno pokazil.
0: Jak myslíte?
3: Nebyl to Cassio? A nešel od mé ženy?
4: Cassio, pane, proč by to dělal? Proč se tak provinile vypařil? Sotva vás spatřil.
3: Byl to, myslím, on.
0: Vítejte, choti. Zrovna jsem tady měla prosebníka. Chřadne žalem, že se na něj hněváš.
3: A kdo to byl?
0: No přece Cassio, váš pobočník. Dáte-li na mne třeba jenom trochu, co nejdřív se s ním usmiřte, můj pane. Jestli vás nemá doopravdy rád, nechybil bezděčně, ne ze zlé vůle. Pak já už nepoznám tvář poctivce. Prosím vás, přijměte ho zpět.
3: Teď ne, mamila. Možná někdy jindy.
0: Bude to brzo?
3: Tobě kvůli brzo.
0: Dnes u večeře?
3: Ne, dnes večer ne.
0: Tak zítra. Zítra u oběda.
3: Zítra oběd vám s důstojníky na hradbách.
0: Tak zítra večer nebo v úterý opolední nebo večer. Co ve středu? Či kdykoliv jen chcete, ale ne později než do 3 dnů. Řekněte Otelo, kdy může přijít?
3: Prosím tě, dost.
0: Já to však nechci pro sebe. Váš prospěch přece sleduji, ne svůj. Až budu vážně zkoušet vaši lásku, bude mé přání obtížné až hrůza.
3: Neodepřu ti nic. A chci jen jedno. Nech mne teď, prosím, chvíli o samotě.
0: Neodepřu vám nic. Tak s Bohem, pane.

0: můj vzácný pane.
1: Říkáš něco, Jago?
0: Když jste si, pane, namlouval svou ženu, Cassio o tom věděl?
1: Cassio? Od začátku do konce, proč se ptáš?
0: Jen pro klid duše.
1: Pro klid duše, Jago?
0: Netušil jsem, že znali se už dřív.
1: Jak by ne? Vždyť nám dělal prostředníka.
0: Vážně?
1: To víš, že vážně. Vadí na tom něco? Není snad čestný?
0: Čestný, můj pane?
1: Čestný. Ano, čestný.
0: Co já vím, snad.
1: A co si myslíš, Jago?
0: Co si myslím? Cassio je čestný, myslím. Říkám já.
1: Já také.
0: Lidé by měli být, čím být se zdají. A když tím nejsou, ať nic nehrají.
1: Lidé by měli být, čím být se zdají.
0: Pak Cassio by měl být čestný muž.
1: Ne, ty jsi mi neřekl všechno. Řekni mi prosím všechno, co si myslíš. Nejhorším skutkům nejhorší dej slova.
0: Můj pane, dobrá pověst žen i mužů je nejvzácnější klenot jejich duší. Když ukradnou mi prachy, vezmou prach. Něco a nic. Co bylo mé, je jeho a předtím sloužilo to tisícům. Kdo ale ukradne mi dobré jméno, vezme si něco, z čeho nemá nic, leč mě tím vezme všechno.
1: Chci vědět, sakra, na co narážíš.
0: I kdybyste mé srdce držel v dlani, nemůžete. A teprve ne, když je střežím já.
1: Cože?
0: Pozor na žárlivost, pane. Zelenooká nestvůra je to a vysmívá se masu, jímž se krmí.
1: To mám snad žárlit na toho, kdo říká, že moje žena krásná je a milá. Má ráda společnost a dobré jídlo. A dobře mluví, zpívá, hraje, tančí. Počestnou ženu tohle všechno ctí. Že pro ní možná já nejsem dost dobrý a bát bych se měl její nevěry? Má přece oči. Vybrala si mne. Pochyba žádá viditelný důvod. Důvod pak důkaz, který jednoduše skoncuje s láskou nebo s žádlivostí.
0: To slyším rád. Teď musím projevit svou oddanost a lásku bez zábran. Jsem vám tím povinován. O důkazech nemluvím. Zatím ne. Jen hlídejte svou ženu. Pozorně si všímejte, co dělá s Cassiem. Nerad bych, aby někdo zneužil vašeho upřímného srdce.
1: To myslíš vážně?
0: Podvedla otce, když se za vás vdala. Předstírala, že děsí váš vzhled, přitom třásla se láskou.
1: To je pravda.
0: Tak mladá a tak otci vytřít zrak? No vidíte, a on v tom viděl kouzla. Co to však říkám? Poníženě prosím, promiňte mi to. Mám vás příliš rád.
1: Do smrti jsem ti za to zavázán.
0: Poněkud jsem vás, vidím, vyved z míry.
1: Vůbec ne. Vůbec.
0: Ale ano, pane. Doufám, že chápete, že vše, co říkám, pochází z lásky k vám. Prosím, nepřikládejte mým slovům hlubší ani širší význam. Je to jen podezření.
1: Jistě. Jistě.
0: Jinak by moje slova mohla mít strašlivé následky, a to já nechci. Cassio je můj dobrý, věrný přítel. Jste rozrušen, můj pane.
1: Ani ne.

0: zalituje.
1: Zbohem, teď už běž. Dej vědět, když se dozvíš víc. Své ženě řekni, ať na ní dává pozor. Běž. Proč jsem se ženil? Poctivec je to věru od kosti. V povahách lidí umí číst, jak v knize. Já vím, jsem černý. Mluvit neumím, jak uhlazený svůdný Seladon. Pozvolna scházím do údolí let. Proto mne nechala a podvedla. Proto má útěcha je nenávist. Proklaté manželství. Proč máme říkat, že naše jsou ty křehké bytůstky, když jejich touhy toulají se jinde? Desdemona. Je-li mi nevěrná, je to úšklep nebe. Ne. Nevěřím tomu.
2: Kde jste, Otelo? Oběd už čeká. Vzácní hosté taky.
1: Má hanba je to.
2: Mluvíte tak divně. Není vám dobře?
1: Něco mě bolí. Tady na čele.
2: Moc málo spíte. Ale hned to přejde. Stáhnu vám čelo šátkem.
1: Šátkem? Co ten zmůže? Zapomeň na to, půjdu s tebou dovnitř.
2: Tolik mne mrzí, že vám není dobře.
3: Tady to je ten šátek. Konečně ho mám. První dar od Maura je to. A blázen, můj muž mě prosil snad už 1000krát, abych ho ukradla. No jo, když ona ho ale nedá z ruky. Však jí pán zapřísahal, ať ho prý pořád nosí. Ona se bez něj nehne ani na krok. Líbá ho pořád. Dokonce s ním mluví.
4: Co tady děláš takhle sama?
3: Jen ne tak zhurta. Co když něco mám pro tebe?
4: Něco? Pro každého něco.
3: Hádej, co to je.
4: Jedna pitomá ženská.
3: A to je vše, co mi dáš, když ti dám ten šátek?
4: Jaký šátek?
3: Jaký šátek? No přece ten, co Maur dal Desdemoně. Chtěl jsi přece, abych ti ho přinesla.
4: Ty jsi ho ukradla?
3: Upustila ho, ani o tom neví. Jen jsem ho sebrala, když tam tak ležel. Podívej.
4: Hodná holka. Dej mi ho.
3: K čemu ti bude? Proč jsi tolik chtěl, aby ho ukradla?
4: Co je ti potom?
3: Jestli ho na nic nepotřebuješ, vrať mi ho. Chudák paní, zblázní se, až zjistí, že ho nemá.
4: Nikomu ani muk. Na něco ho mám. Teď běž. Pohodím šátek Kasiovi na postel, ať ho tam najde. Titěrnosti lehké, jak vzduch, jsou pro žárlivce důkazy, pádné jak písmo svaté. Tohle může zabrat. Maur je už nakažen mým jedem. Já o vlku? Mák ani mandragora, omamný lektvar ani žádný lék ti nenavrátí konejšivý spánek, jímž usínal si včera.
5: Nevěrná? Mně?
4: Dost, můj pane. Nechte toho dost.
5: Zmiz už, zmiz.
1: Napnul jsi mě na skřipec. Oč lepší je být hodně podváděn, než vědět to jen trochu.
4: Ale pane...
1: I kdyby celý tábor, každý voják, snad potěšil se jejím sladkým tělem, šťasten bych byl jen nevědět nic o tom. Pokojná mysli s Bohem. S Bohem štěstí. Chocholi s Bohem. S Bohem vřavobitev, kde ctižádost je ctností. S Bohem všechno. Otelo dobojoval.
4: Je to možné, pane?
1: Dokaž ty padouchu, že je to děvka. Chci důkaz, slyšíš? Očividný důkaz. A nebo věř mi, byli bys na tom líp, kdyby ses rovnou narodil jak pes, než abys zakusil můj hněv.
4: Můj
0: Vzácný pane!
1: Jestli ji pomlouváš a mě tím mušíš,

0: Přestaň se modlit, zanech výčitek. Vrž hrůzu na hrůzu a dělej věci, že rozpláče se nebe, strne zem, protože větší kletbu na sebe už nepřivoláš.
1: Milost nebesa!
2: Jste člověk? Máte duši? Máte rozum? Bůh s vámi. Nebudu vám sloužit. Končím. Já blázen to mám za svou poctivost.
0: Ne, počkej. Člověk má být poctivý.
2: Spíš chytrý. Poctivost je hloupá. Na všem jen umí prodělat.
0: Dost. U stáromu. Věřím i nevěřím, že jsi poctivý. Já chci znát pravdu.
2: Vidím, že užírá vás vášeň, pane, a lituju, že za to můžu já. Chcete znát pravdu?
0: Já ji budu znát.
2: No, proč ne? Ale jak? To chcete, pane, být rovnou u toho a koukat se, jak vám ji obskakuje?
0: Chci důkaz. Skutečný důkaz, že je nevěrná.
2: Takový úkol je mi proti srsti. Když už jsem se hnán hloupou upřímností a přátelstvím, tak zapletl v té věci, vyjdu vám vstříc i teď. Když spal jsem tuhle u Kasia, tak rozbolel mne zub, že nemohl jsem usnout. Někteří lidé mluví ze spaní a vyzradí vám tajemství svých duší a Kasio k ním patří. Ve spánku volal: moje Desdemono, dávejme pozor, skryjme svoji lásku. Pak nohou stisk moje stehno, objal mne a volal: proč krutý osud dal tě Maurovi?
0: Obludné, hnusné.
2: To se mu jen zdálo.
0: Ten sen však značí, že ji předtím měl.
2: Jen rozvahu. Nic není jasné. Zatím. Tak mě napadá, nevšiml jste si, že by měla šátek? Je na něm vyšit jahodový vzor?
0: Takový jsem jí dal. Můj první dárek.
2: To nevím, ale vím, že takovým si Kasio dnes otřel vous. Byl to ten její, určitě.
0: Je-li to ten?
2: Ten nebo onen, hlavně, že byl její. A další důkaz svědčí proti ní.
0: Kéž má ten padouch tisíc životů. Pro moji pomstu jeden nestačí. Tak je to pravda. Jago, vidíš, já bláhovou lásku odfouk do nebe. Je pryč. Teď černé peklo zrodí černou pomstu. A láska předá korunu i žezlo tyranské nenávisti.
2: Klid, můj pane.
0: Poteče krev. Krev. Krev.
2: Klid. Třeba si to ještě rozmyslíte.
0: Já? Nikdy, Jago. Jako černé moře, co nezná návraty či zaváhání a ledově se bez odlivu valí do Dardanel a Marmarského moře. Mé myšlenky teď vzedmuly se krví a neopadnou do pokorné lásky, dokud má mocná všeobsáhlá pomsta je nepohltí. Při mramoru nebe, ve svaté úctě k posvátnému slibu, to přísahám.
2: Ne, nevstávejte ještě. Buďte mi svědky světla na nebesích. Buďte mi svědky živly kolem nás, že já Jago tímto odevzdávám svůj um a srdce, všechny dovednosti do služeb Otelovi. Jeho rozkaz, jakkoliv krvavý, mi bude svatý a ze soucitu s ním ho vykonám.
0: Ne svým díkem, ale celým srdcem vítám tvé přátelství a žádám po něm skutek. Chci slyšet, a to do tří dnů, že Kasio je mrtev.
2: Bude mrtev, ač je můj přítel. Ji však nechte žít.
0: Tu chlípnou děvku, ať je prokleta. Pojď se mnou. Opatřím si prostředek, co ze světa by rychle zprovodil tu krásnou dáblici. Mým zástupcem jsi ty.
2: Jsem navždy k vašim službám.

0: jsem jen mohla ztratit ten šátek, Emílie?
1: Nemám tušení, madam.
0: To radši ztratit měšec plný zlata.
1: Nebýt můj Otelo tak šlechetný, ryzí a zcela prost těch nízkých pudů, co jimi trpí žárlivci. Snad by si pomyslel, Bůh ví co.
2: On nežárlí.
1: Kde pak on? Slunce, pod kterým se zrodil, svým žárem žárlivost z něj vypálilo.
3: Tady ho máte. Nepustím ho, dokud nepřijme Cassia.
1: Můj pane, jak se vede?
4: Dobře, má paní. Přetvářka mě tíží. A ty, má Desdemono?
3: Dobře, pane. Cassio přijde. Vzkázala jsem pro něj.
4: Není mi dobře. Mám tak vlhké čelo. Půjč mi svůj šátek.
1: Tady je, můj pane.
4: Ten ne. Chci ten, co jsem ti dal.
1: Ten nemám u sebe.
4: Nemáš?
1: Nemám, můj pane.
4: Ztratila jsi ho, je pryč, mluv.
1: Ztracený není. A i kdyby, tak...
4: I kdyby? Přines mi ho.
1: Proč ne, můj pane? Ale ne hned teď. Tím trikem chcete zamluvit mou žádost. Navraťte hodnost Cassiovi, prosím.
4: Přines ten šátek.
1: Dejte si říct, lepšího muže nemáte.
4: Ten šátek.
1: Člověka, co svůj osud založil jenom na přátelství k vám a věrně vám stál po boku.
4: Ten šátek.
1: Že vám není hanba.
4: Pusta hromu.
5: Hlavně, že není žárlivý.
1: Tak řádit jsem ho ještě neviděla. Ten šátek je snad očarovaný. Že jsem ho ztratila, já nešťastná.
5: Mužské ty poznáte až po letech. Jen potrava jsme do těch jejich panděr. Zhltnou nás hned a když nás mají pokrk, krknou a je to.
6: Jinak to nejde. Pomůže jen ona.
5: Dva z nich k nám teď jdou.
6: A máme štěstí. Běžte k ní a proste.
1: Cassio, jak je? S čím pak přicházíte?
7: Se starou prosbou, madam, abych směl dík vaší vlivné přímluvě zas žít a získat přátelství a přízeň toho, jehož si věřte celým srdcem vážím.
1: Můj šlechetný a milý Cassio, mým přímluvám se právě nedaří. Můj muž je náhle jako proměněný a kdyby změnil tvář, jak změnil duši, nepoznala bych ho. Kéž všichni svatí teď stojí při mně, jako já sebrala za vás, když vzbudila jsem jeho hněv svou smělou řečí. Mějte strpení.
8: Můj pán se zlobí?
5: Právě odešel a musím říct, že v divném rozrušení.
8: On, že by ztratil klid? To musí být moc vážné. Půjdu za ním.
1: Běž za ním, prosím, hned. Nejspíš nějaká státní věc.
5: Dej Bůh, ať je v tom státní záležitost, jak říkáte. Ne dohady či vrtoch, žárlivosti, co týkal by se vás.
1: K tomu jsem nikdy nezavdala důvod.
5: To pro žárlivce není odpověď. Nepotřebují důvod. Žárlí, protože žárlí a basta. Žárlivost je stvůra. Sama se počne, sama sebe zrodí.
1: Před touhle stvůrou Otela chraň Bůh.
5: Amen.
1: Jdu za ním. Počkejte zde, Cassio. Bude-li to možné, přimluvím se za vás a jak nejvíc budu moci.
7: Pokorné díky, vzácná paní.

0: Zdravím tě, Cassio.
1: Kde se tu bereš, má slečná slečno? Máš se dobře, lásko? Právě jsem chtěl jít k tobě, kočičko.
0: A já zas k tobě, Cassio. Už týden ses neukázal. 7 dní a 7 nocí. 168 hodin. A bez lásky je každá 3x delší. To jsou mi počty.
1: Promiň mi to, Bianko. Dolehla na mne olověná můra. Jak nadejde mi příznivější čas, srovnám ten účet do hodiny, věř mi. Tady máš malý dárek.
0: Kdo ti ten šátek dal? Nějaká ženská v tom je? Přiznej se. Už chápu, proč ses ani neukázal. Já ti však ukážu. Jen počkej, počkej.
1: Myslíš, že je to dárek od Milenky? Ne, Bianko.
0: Tak čí je?
1: Já nevím. Našel jsem ho ve svém pokoji. Teď ale jdi.
0: Já že mám jít? A proč?
1: Čekám tu na generála. Nepřeju si, aby mne tu viděl s ženskou.
0: A smím vědět proč?
1: Ne, proto věř mi, že tě nemiluju.
0: Však ani proto, že mě miluješ. Aspoň mě kousek doprovoď a řekni, kdy za mnou večer přijdeš.
1: Já musím čekat tady. Přijdu brzo.
0: Tak dobře. Aspoň to. Však prosím, přijď.
2: Když dal bych ženě šátek, tak...
3: Tak co?
2: No tak je její, ne? A když je její, může ho dát, ne? Komukoli chce.
3: I čest je její. Může ji snad dávat a komukoli chce?
2: Čest není něco, co by bylo vidět. Ta, co jí má, ji často vůbec nemá. Ale ten šátek...
3: Ví Bůh, jak rád bych na něj zapomněl. Ten šátek zalehl mi duši jako havran, co krouží nad morovým domem. Zlé znamení všem. Má ho on. To zřekl.
2: A co má být? Říkám vám snad, že jsem je přitom viděl. Že on si pouští hubu na špacír, jak už to chlapi občas dělávají, když dostanou, co chtějí, anebo když jim to dáma z lásky sama dá a jim to nedá, musí se tím chlubit.
3: On něco říkal?
2: Říkal, pane, ale popře to, určitě.
3: Co říkal?
2: No, že třeba je to lež.
3: Co? Co je lež?
2: Že s ní ležel, pane.
3: Ležel? S ní?
2: S ní? Na ní? Prostě ležel.
3: Ležel s ní. Ležel na ní. Zkrátka s ní spal. Vyspal se s ní. Hnus je to. Hnus. Šátek. Doznání. Šátek. Vyspovídat, pak pověsit. Ne. Pověsit hned a bez zpovědi. Fuj. Nosy. Uši. Ústa. Je to vůbec možné? Doznání. Šátek. Ďáblice je to.
2: Jen tak dál. Lék už zabral. Jen tak dál. Takhle ať končí důvěřiví blbci.
4: Otelo? Generále, co je vám?
1: Co se to děje?
2: Pán má padoucnici. Už druhý záchvat. Včera taky jeden.
1: Třete mu spánky.
2: Ne, ne, opatrně. Vidíte? Pohnul se. Vy se teď vzdalte. Až odejde, chci s vámi mluvit v naléhavé věci.
4: Jak je vám, generále? Hlavu máte v pořádku?
3: Chceš se mi snad posmívat?
4: Já nikdy. Neste to jak chlap, můj pane.
3: Muž z parohy je obluda a zvíře.
4: To je pak každé město plné zvěře a spořádaných oblud v kalhotách. Když jste tu ležel přemožený žalem, což vás, můj pane, věru není hodno, přišel jsem Cassio. Já se ho zbavil, navlékl jsem to na váš náhlý záchvat a požádal ho, ať se brzo vrátí, což on mi slíbil. Skryjte se tu někde? A sledujte, jak vymámím z něho, kde, kdy a jak a kolikrát už měl a kdy zas bude mít styk s vaší paní. Ať neujde vám žádné jeho gesto. A prosím klid, sice řeknu, že jste baba a ne chlap.
3: Budu krutě klidný, Jago. Já chladnokrevně půjdu po krvi.
4: To není na překážku. Všechno má svůj čas. Teď odstupte kousek stranou. Budu se Cassia ptát na Bianku. Děvka je to, co prodává svůj chtíč, aby pak měla na chleba a šaty. A uběhat se může za Cassiem, což běhnám bývá běžně souzeno. Občas se zaběhne, kdo běhá často. Jak Cassio jen o ní uslyší, začne se smát a Otello se zblázní. Jak pak se vede,
2: pane pobočníku?
1: Tím titulem mi rvete srdce z těla.
4: Naléhejte dál na Desdemonu a bude váš.
2: Být Bianka vaším přímluvcem, máte ho už dávno, co?
1: Chudinka malá.
3: Ano, už se směje.
4: Taková láska se hned nevidí.
1: Chudinka, asi mě má vážně ráda.
3: Jenom se směje, nepopírá nic.
4: Prý bude svatba, aspoň se to říká. Vezmete si ji?
3: Směje se. Jak vítězně se směje, jen se směj.
1: Já a bráci? Já? Holku pro všechny jsem snad padlý na hlavu. Ne, ne, tak hluboko jsem ještě neklesl.
3: Tak, tak, kdo vyhrává, ten se směje. A mám to spečetěné. Dobře.
1: V tom má prsty ta opice. Myslí si, že si ji vezmu, protože si o sobě moc myslí. Já jí nic neslíbil. Před chvilkou tu byla. Pořád za mnou leze. Visí na mě, plandá na mě, brečí na mě, cloumá se mnou.
3: Teď mu říká, jako táhle do ložnice. Useknu ti nos. Kde je ten pes, kterému jej hodím?
1: Musím se s ní rozejít.
4: My o vlku, podívejte.
1: Bianko, táhneš se za mnou pořád jako smrad.
0: Ďábla na tebe, ať víš, co je smrad. Co má znamenat ten šátek, co jsi mi dal? A já husa pitomá si ho vzala. Pán našel šátek ve své ložnici a neví, komu patří, co? Tu máš, dej to své děvce, však víš, kde jí hledat. Já se toho ani nedotknu.
1: Ale no tak, Bianko, miláčku, co to do tebe vělo?
3: Bože, to je můj šátek.
0: Buď ke mně přijdeš dneska na večeři, anebo se už nemusíš obtěžovat. Už nikdy, rozumíš?
4: Za ní, za ní.
1: Asi musím, jinak mi udělá scénu.
4: Na tu večeři půjdete?
1: Nejspíš ano.
4: Možná za vámi zaskočím. Moc rád bych s vámi mluvil.
1: Prosím vás, přijďte, jste zván.
4: Ujednáno, běžte.
3: Jak ho mám zavraždit, Jago?
4: Viděl jste, jak se tomu smilstvu smál?
3: Nemuč mne, Jago.
4: A šátek jste viděl?
3: Byl to ten můj?
4: Váš, jakože jsem Jago. A jak si cení té vaší pošetilé ženy, co? Dostane od ní šátek a hned ho dá své děvce.
3: Chtěl bych ho vraždit pomalu a dlouho. Mám srdce jako kámen. Udeřit do něj, poraním si ruku. Na světě není líbeznější bytost. Mohla ležet po boku císařovi a udílet mu zlože rozkazy.
4: Nesmíte tak pořád na ní myslet.
3: Čertivem. Říkám jen, jaká je. Jak jemně umí vyšívat, jak krásně umí hrát. A moudrost má, hravost ducha.
4: Tím hůř, tím hůř.
3: Tím hůř, tisíckrát hůř. A jak je něžná.
4: Až příliš něžná.
3: Ano, jistě. Jaká škoda, Jago. Jaká strašná škoda, Jago.
4: Jestli se chcete takhle rozplývat nad její nemravností, vystavte jí povolení na chlípnost. Když to přestane vadit vám, ostatním to ani nepřijde.
3: Rozsekám jí na kousky. Udělat ze mne paroháče.
4: Jak sprosté.
3: S mým důstojníkem.
4: Jak nevýslovně sprosté.
3: Přines mi jed. Jako dnes večer. Nebudu se s ní už bavit. Nebo její krásné tělo znovu obloudí mou mysl dnes večer, jako.
4: Jed bych nedoporučoval. Uškrťte ji v posteli. V té posteli, kterou pošpinila.
3: Skvělé. Skvělé. A spravedlivé. Skvělé. Proč ta trubka?
4: Někdo dorazil z Benátek, řekl bych. Lodoviko je to. Přichází od Dožete. Vaše žena je s ním, vidíte?
5: Buďte zdrav, generále.
3: Buďte vítán.
5: Dože a senátoři vám posílají dopis.
3: S radostí líbám nástroj jejich vůle.
6: Co je nového, můj milý Lodoviko?
2: Moc rád vás vidím, pane. Vítejte na Kypru.
5: Díky. Jak se má Cassio?
2: Žije, pane.
6: Nepohodl se však s mým manželem. Jistě je usmíříte, bratranče.
5: Nepohodli se, říkáte? A proč?
6: Nešťastná záležitost. Ráda bych je zase smířila. Mám Cassia moc ráda.
3: Zatraceně.
6: Prosím, můj pane?
3: Máš rozum.
6: Zlobí se?
5: Možná ho rozlobil ten dopis. Mám pocit, že ho odveleli domů a guvernérem tu bude Cassio.
6: To jsem moc ráda.
3: Ano?
6: Prosím, pane.
3: Jsem rád, že nemáš rozum.
6: Proč, můj pane?
3: Do pekla patříš, ty děvko!
6: Tu ránu jsem si nezasloužila.
5: Ne, to jste přehnal. Omluvte se, pláče.
3: Do pekla patříš, do pekla! Zmiz!
6: Vidím, že vás dráždím, pane. Půjdu.
5: Jak je poslušná. Prosím vás, hned jí zavolejte zpět.
3: Paní!
6: Pane?
3: Tak co jí chcete, pane?
5: Já?
3: Kdo jiný? Vy jste chtěl, aby se obrátila. Umí se obracet i otáčet. A plakat umí, pane, plakat. A poslušná je, pane, poslušná. Hned poslouží. Ty slzy, kapy, kap. Ještě nám kápne božskou. Ten dopis. Mám se prý vrátit. Táhni, povídám. Rozkaz je rozkaz. Pošlu pro tebe. Vrátím se do Benátek. Táhni, zmiz. Cassio zaujme mé místo. Ha. Zvu vás dnes na večeři. Vítejte na Kypru, pane.
5: To je ten skvělý, dokonalý Maur? Ten Maur, jímž nikdy necloumala vášeň? Zbláznil se, či co?
2: Je, jaký je. Mně nepřísluší soudit, zda je, či není blázen. Jestli není, přál bych si, aby byl.
5: Klouct vlastní ženu.
2: Zlé, je to zlé. Však já se jenom modlím, aby dnes zůstalo jen u toho.
5: Dělá to často? Nebo ho ten dopis tak rozzuřil, že ztratil všechnu soudnost?
2: Ne, nebylo by čestné, abych říkal, co viděl jsem a vím. To poznáte až podle toho, jak se bude chovat. Sledujte dobře každý jeho krok.
5: Mrzí mne, že jsem se v něm tolik zklamal.

0: Takže jsi neviděla nic?
1: Ani neslyšela. Nic takového by mě ani nenapadlo.
0: Viděla jsi je přece spolu. Cassia a ji.
1: No a co na tom?
0: Oni si nikdy nešeptali?
1: Nikdy.
0: Nikdy tě neposlali pryč?
1: Ne, nikdy.
0: Prověříš masku, rukavice, nikdy?
1: Nikdy, můj pane.
0: To je podivné.
1: Vsadím se, že je počestná, můj pane. Dám na to duši. Smýšlíte-li jinak, zničte tu představu. Je nebezpečná. A jestli vám to někdo namluvil, kéž boží kletba stihne ho jak hada.
0: Běž, zavolej ji.
2: Nemluvila špatně.
0: Tak ovšem mluví všechny kuplířky. Práskaná děvka je to. Klíč i zámek k tajnému hříchu.
2: Ale modlí se. Viděl jsem to.
1: Můj pane, co si přejete?
2: Tvé oči. Dívej se mi do očí.
1: Co znamená ten hrozný nápad?
0: Ujměte se svých povinností, madam. Hlídejte dveře, ať jsme nerušeni. Jak někdo půjde, prosím zakašlat. Znáte svou živnost, ne? Tak do toho!
1: Na kolenou vás prosím, co se stalo? Ve vašich slovech rozpoznávám hněv, však smysl žádný.
2: Co jsi? Jen to řekni.
1: Jsem vaše žena. Vaše věrná žena.
0: Odpřísáhni to. Zatrať sebe sama.
2: Tak andělského zjevu by se zalek i ďábel sám.
0: Buď dvakrát prokleta. Přísahej, že jsi věrná.
1: Ví to samo nebe.
0: Nebe ví, že jsi falešná jak peklo.
1: Falešná já a falešná?
0: Bezdemono, jdi pryč. Jdi pryč.
1: Dnes je můj černý den. Proč pláčete? Můžu snad za ty slzy já, můj pane. Myslíte možná, že vás odvolali na popud mého otce? Mohu za to? Jestli jste, pane, ztratili jeho přízeň, já ztratila jsem otce.
0: Kdyby nebi se zachtělo mne trýznit posměchem, deštěm ran zasypat mou hlavu, kdyby mne uvrhlo až na dno chudoby, v zajetí pohřbilo mé naděje, našel bych v duši sílu, jak tu nést. Proč mám být ale věčnou cifrou hanby, na níž si bude ukazovat čas svým plíživým a potněšilým prstem? Ale i to bych konec konců snes. Odtamtud však, kam uložil jsem srdce, kde je můj život nebo moje smrt, kde pramení i vysychá mé já, z té studny mám být vyhnán? Nebo mít z ní páchnoucí líheň pářících se ropuch?
1: Spáchala jsem snad nevědomky hřích.
0: Tak krásný list, tak krásné vzácné knihy. A má nést slovo kurva? Spáchala. Spáchala, děvko. Obyčejná děvko. Ty couro drzá.
1: Křivdíte mi, pane.
0: Ty nejsi coura.
1: Nejsem, Bůh to ví. Když pro manžela chránit tohle tělo před každým cizím sprostým dotykem znamená nebýt coura, pak jí nejsem.
0: Ty nejsi kurva?
1: Nejsem při mé spase.
0: Tak to pardon. Pardon. Já tě měl za tu kurvu z Benátek, co práskaně si vzala Otela.

0: čím jsem si tohle jenom zasloužila. Zavdala jsem mu sebe menší důvod, aby se ke mně takhle zachoval.
1: Račte si přát? Co se to děje, madam?
2: Můj pán ji nazval děvkou, Jago. Tak surově a sprostě mluvil, že mi to málem srdce utrhlo.
1: A proč to udělal?
0: Nevím. Jen vím, že nejsem to, co říkal.
1: Neplačte, neplačte. No to je hrůza.
2: Zřekla se stovek vzácných nápadníků, otce a přátel, vlasti, jenom proto, aby ji nazval kurvou? K pláči je to.
0: Jak hrozný je můj osud.
1: Vzal ho ďas. Jak na to přišel?
0: To ví jenom nebe.
2: Nějaký darebák. Dám na to krk. Úlisný, vlezlý, podlízavý lump a podvodník, co chtěl si polepšit, si vymyslel tu hnusnou pomluvu.
1: Takový člověk nemůže být, fuj.
0: A jestli je, ať odpustí mu nebe.
2: Hnus je to. Jeden prevít ti chtěl taky obrátit rozum celý na ruby a namluvit ti, že mám něco s Maurem.
1: Nech toho, huso.
0: Jago, dobrý Jago, jak si mám znovu získat svého pána? Jdi za ním, příteli. Při světle nebes, já nevím, co se stalo. Říkám v kleče, jestli jsem někdy slovem, myšlenkou či skutkem zradila svou lásku, nebo jestli mé oči, uši nebo jiné smysly nalezly potěšení v někom jiném, jestli ho nemám, vždycky neměla jsem a nebudu mít nade všechny ráda, ať neznám klid. Vím, neláska je mocná. Ta jeho může mi i život vzít. Však lásku ne.
1: Uklidněte se. Je to jenom vrtoch. Má státní starosti a toho dráždí. Jenom si na vás vylil svoji zlost.
0: Kdyby nic jiného.
1: Jen tohle. Věřte. Už svolávají všechny k večeři na počest poslů z Benátek. No tak, jděte a neplačte. Vše bude dobré.

0: Co pak je, Roderigo?
1: Nejednáš se mnou na rovinu. Mám toho právě dost.
0: Dejte si říct a poslechněte mě, Roderigo.
1: Říkám jen pravdu. Šperky, co jsem po tobě poslal Desdemoně, by svedly i jeptišku. Řekl jsi mi, že je dostala. Sliboval jsi mi schůzku i její okamžitou přízeň. A kde nic, tu nic. Mám pocit, že mě vodíš za nos.
0: Není to vidět, pravda. Vaše obvinění nepostrádá rozumný základ. Jestli ale ve vás něco je, Roderigo, a já mám čím dál tím víc důvodů si myslet, že ano, dokažte to dnes večer. Jestli si příští noci neužijete s Desdemonou, můžete mě zprovodit ze světa úklady a zradou.
1: Oč jde?
0: Pane, z Benátek přišlo zvláštní pověření. Cassio zaujme Otelovo místo.
1: Opravdu? Takže Otelo a Desdemona se vrátí zpátky do Benátek?
0: Ne. Odjede do Mauretánie a Desdemonu vezme s sebou, pokud ho tady něco nezdrží. Nic by nepomohlo víc, než odstranit Cassia.
1: Odstranit Cassia? Jak to myslíš?
0: Vyrazit mu mozek z hlavy.
1: A to mám udělat já?
0: Večeří dneska s jednou děvkou. Já tam půjdu za ním. Neví ještě o poctě, již se mu dostalo. Počkáte, až půjde od ní, postarám se, aby to bylo mezi 12:00 a 1:00, a on vám vběhne rovnou do rány. Já budu poblíž a trochu vám s tím píchnu. Nestůjte tady tak vyjeveně a pojďte se mnou, až vám vysvětlím, jak nutná je jeho smrt. Budete to brát jako svou povinnost. Už je čas večeře a noc se krátí. Pojďte!
2: Jak je? Trochu se uklidnil, zdá se.
3: Řekl mi, že se okamžitě vrátí. Prý si mám jít hned lehnout, přikázal. A tebe poslat pryč.
2: Mne poslat pryč?
3: Tak si to přál. Má milá Emílie, podej mi noční úbor a už jdi. Nesmíme ho teď ničím rozlobit.
2: Lituju, že jste ho kdy poznala.
3: Já vůbec ne. Mám ho tak ráda, že i ta drsnost, výtky, hubování, prosím tě, rozepni mne, mají půvab.
2: Ustlala jsem vám, jak jste chtěla, madam.
3: Má matka měla služku Barbaru. Ta měla milého a ten ji nechal. Zpívala píseň o zelené vrbě, co vyjádřila její osud tak, že umřela s tou starou písní na rtech. Píseň mi dnes nějak nejde z mysli.
4: Seděla dívenka pod javorem, vrbičko, vrbko, zelená, oči si vyplakat mohla skorem, vrbičko, vrbko, zelená. Potůček vzdychal a s každým vzdechem, vrbičko, vrbko, zelená. Ze smutku kámen obrůstal mechem.
3: To polož sem.
4: Vrbíčko, vrbko, zelená.
3: Pospěš si, honem, hned tu bude.
4: Vrbíčko, vrbo, mým věncem buď.
3: Ne, tohle patří jinam. Kdo to klepal?
5: To byl jen vítr.
4: Když jsem mu nevěru vyčítala, vrbičko, vrbko, zelená, řekl mi, abych s jinými spala.
3: Řekni mi, ale vážně, Emílie, jsou ženy, co tak strašně podvádějí své muže?
5: Takové si jistě najdou.
3: Ty bys to mohla udělat?
5: Vy ne?
3: Při světle božím ne.
5: Já taky ne. Při světle božím ne, já radši pod mě.
3: Za celý svět co? Udělala bys to?
5: Svět? Ha, svět je obrovský. Moc velká cena za jeden malý hřích.
3: To bys přece neudělala, ty ne.
5: Já jo. Já bych to nejdřív dopustila a pak bych si to odpustila. Samozřejmě bych to nedělala pro nějaký prstýnek, pro kus látky na šaty, spodničku, klobouček a jiné cetky, tretky. Ovšem za celý svět to je jiná.
3: Takový hřích bych já nespáchala, i kdyby mi za to dávali celý svět.
5: Ale co by ne? Hřích lze spáchat jenom ve světě. A kdyby celý svět byl váš, patřil by vám i ten hřích a vy byste ho rychle proměnila v ctnost.
3: Taková žena není, myslím já.
5: Tucty jsou jich, tucty! Je jich tolik, že by kopulací i populací zaplnili svět. Když žena padne, může za to manžel. Buď zanedbává svoje povinnosti, co patří nám, cpe do cizího klína, anebo začne jako blázen žárlit, omezovat nás, dokonce i být a krátit na penězích. Ač jsme něžné, máme své drápky, umíme se mstít. A proč si manžel občas najde jinou? Pro zábavu? No jistě. Zvášně? Jistě. Či hřeší ze slabosti? Jak by ne? My neznáme snad vášeň, zábavu. I slabé jsme někdy skoro jako muži. Ať s námi tedy dobře zacházejí, nebo je budem učit svými hříchy, tak jako oni učili nás svými.
3: Dobrou noc, jdi už. Kéž bych dovedla učit se dobro z nejhoršího zla.

0: Stoupněte si sem za roh. Hned to bude. Vytazte rapír a hned bodněte. Jen žádné strachy, Roderigo, jsem vám po boku. V sásce je všechno, pamatujte na to. Musíte jednat rozhodně a rázně.
1: Je mi jedno, kdo koho zabije. Já neprodělám, i kdyby zabili se navzájem.
0: Tiše, Cassio už je tu.
2: Znám jeho chůzi.
3: Zemři, bídáku!
4: Ta rána byla věru nepřátelská, ale můj kabát něco vydrží. Teď zkusíme ten tvůj!
5: Je po mně! Pomoc!
4: Zmrzačili mne. Pomoc!
1: A teď pryč.
4: Vražda! Vražda!
6: Cassio to je. Jago drží slovo.
3: Já ničema.
6: Tak, přesně tak.
4: Hej, pomoc! Lékaře, světlo!
6: Ano, je to on. Statečný, dobrý, spravedlivý Jago. Mám v tobě vzor. Tvůj miláček je mrtev, ty couro. Nadešel tvůj čas. Už jdu. Už zmizí kouzlo. Zhasnou tvoje oči. Tvá smilná krev teď smilné lože smočí.
4: Kde je kdo? Stráže! Vražda! Vražda!
7: Stalo se neštěstí. Ten křik je plný děsu.
4: Pomoc!
7: Slyšíte?
3: Ten padouch!
7: Sténa jich tady víc. Jak hrůzná noc. Však co když je to léčka?
3: Neslyší nikdo! Já tu vykrvácím!
8: Kdo je tam? Co se děje? Kdo to křičel?
9: Nevíme.
4: Pro boha, pomozte mi!
8: Co se děje? Otelův praporečník to je, myslím.
4: Jako jsem vyřízený. Zabili mne. Pomoz mi.
8: Pro boha, Cassio, kdo vás tak zřídil?
4: Jeden z nich leží někde tady, myslím.
8: Zákeřná vražda. Co tu stojíte a koukáte, co potřebuje pomoc?
3: Hej, pomoc! Kde jste kdo?
4: To je on, jeden z nich.
8: Ty vrahu. Lotře!
3: Jago, ty pse! Ty bestie! Ty zvíře!
8: Zabíjet lidi pod mě. Kde jste, vrazi? A město klidně chrápe. Vražda, vražda! Jak je vám, Cassio?
4: Mám přeseknutou nohu.
8: Bože chraň. Zavážu vám ji košilí.
10: Co se stalo? Kdo to křičí?
8: Kdo to křičí?
10: Cassio! Cassio, můj Cassio! Cassio, můj milý Cassio!
8: Aha, ta děvka. Kdo vás takhle zřídil? Nevíte, Cassio?
4: Nemám tušení.
11: Je mi líto, že vás nacházím v tomhle stavu. Právě jsem vás hledal.
10: Omdlel. On omdlel. Cassio. Ach, Cassio.
8: Myslím, že v tom má prsty tahle štětka, pánové. Cassio, jen klid. Tak kde jste s tím světlem? Známe-li pak tuhle tvář? Probůh, můj přítel a můj krajan. Ne, Roderigo, ne. Ano, je to on.
11: Cože, ten z Benátek?
8: Právě ten, pane. Znal jste ho?
11: Znal, jistě.
8: Promiňte, prosím, pane Graciano. Ta lázeň krvavá snad omluví mou nezdvořilost. Já vás nepoznal.
11: Jsem rád, že vás tu vidím.
8: Cassio, jak je? Honem, nosítka. Seženu Otelova doktora.
0: Ten teatr vám nepomůže, madam.
8: Ten, co tu leží, Cassio, je můj přítel. Co jste si udělali, co?
4: Nic, vůbec nic. Já toho muže neznám.
8: Proč jste tak zbledla? Vidíte, má děs v očích, když se tak dívá. Co když nám něco poví, co? Vidíte, vina prozradí se beze slov.
10: Co se tu děje? Co je, manželi?
8: Cassia ve tmě přepad Roderigo s dalšími kumpány, co uprchli. Je vážně raněn. Roderigo mrtev.
10: Tak dobrý pán. A chudák Cassio.
8: Tak skončí každý, kdo se tahá s děvkou. Zeptej se Cassia, kde večeřel. Emílie, jdi. Proč se třesete?
10: Večeřel u mne, proto se tak netřesu.
8: Večeřel u vás? Zatýkám vás. Jdeme.
10: Fuj, fuj ty děvko.
9: Já nejsem děvka o nic víc než vy, tak nechte si ty řeči.
10: Cože? Ty,
8: je třeba, pánové, dbát o Cassia. A tahle dáma dluží nám pár slov. Emílie, běž rychle do pevnosti a řekni pánovi i paní, co se přihodilo. Běž.
1: Já dnes v noci zatím... Buď všechno získám, nebo všechno

0: nevyslovím, cudné hvězdy.
1: To je ten hřích. Ne, neproleju krev.
0: Poranit kůži bělejší než sníh, hladší než úbyl náhrobků, to ne.
1: Zemřít však musí. Klamala by dál.
0: Plamínek zhasnout. Zhasnout plamínek. Když zdusím knot, co slouží světlu mši, stačí jen chtít a obnovím jak dřív tu zář. Když uhasím však tvoje světlo, zázraku krásný veškerého tvorstva, nevím, kde najdu Prometheův žár, co znovu zažehne tvé světlo. Růže jedenkrát utržená neroste, jen chřadne. Přivoním k ní, dokud žije. Tvůj voný dech by přiměl spravedlnost zlomit meč. Ještě jednou. Ještě jednou. Taková buď, až zemřeš. Zabiju tě a budu tě mít rád. Jen ještě jednou. Tak něžná a tak osudná, jak krutý je můj pláč, takhle pláče jenom nebe, když musí srazit to, co miluje.
2: Kdo je to? Otelo?
1: Ano. Já.
2: Půjdete už spát, můj pane?
1: Pomodlila se večer. Desdemono.
2: Ano, můj pane.
1: Jestli snad je hřích, co nebe ti má ještě odpustit, rychle se modli.
2: Pro boha, pane, jak to myslíte?
1: Udělej to a hned.
0: Já chvilku počkám.
1: Tvou duši zabít nechci, bože chraň.
2: Říkáte zabít?
1: Slyšela jsi dobře. Zabít.
2: Kéž smiluje se nebe.
1: To ti přeju.
2: Já se vás bojím. Nevím proč. Já nemám pocit viny. Jenom strach.
1: A co tvůj hřích?
2: Má láska k vám je hřích?
1: Pak zemřeš pro ní.
2: Zabíjet pro lásku je zvrácené.
0: Ten šátek, co měl jsem tak rád, si dala Kasiovi.
1: Můj dar!
2: Ne, na mou duši. Zeptejte se ho.
1: Pozor, lásko, pozor! Přísahat křivě. Na smrtelném loži.
2: Však ještě neumírám.
1: Brzo budeš. Tak přiznej ten svůj hřích. Tvé přísahy nemohou popřít pravdu, co mne dusí. Natož pak odvrátit můj čin. Hned zemřeš.
2: Slituj se nade mnou, můj Bože.
1: Amen.
2: I vy se slitujte. Vždyť jsem vás nikdy a v ničem nepodvedla. Kasiovi jsem nabídla jen laskavost, ne lásku, což schvaluje i nebe. Šátek jsem mu nedala.
1: Viděl jsem ho v jeho rukou. Tou strašnou lží mi srdce tuhne v kámen. Chceš, abych nazval sprostou vraždou to, co chápu jako spravedlivou oběť? Já šátek viděl.
2: Tak ho musel najít. Nemá ho ode mne. Ať přijde sem a přizná, jak to bylo.
1: Už se přiznal.
2: A k čemu?
1: Že tě měl.
2: Měl? Nezákonně?
1: Ano.
2: Ať mi to řekne do očí.
1: Neřekne. Jako už mu zavřel ústa.
2: Můj strach neučí chápat. On je mrtev.
1: I kdyby životů měl kolik vlasů, má pomsta by je všechny pozřela.
2: Někdo ho zradil, se mnou je teď konec.
1: Ty děvko!
2: Vyžeňte mne, můj pane, jen mne prosím, nezabíjejte.
1: Lehni, couro!
2: Zabijte mne až zítra, dneska ne.
1: Tak bude to!
2: Půl hodiny mi dejte.
1: Co začalo, to nejde zastavit.
2: Jenom se krátce pomodlím.
1: Je pozdě!
2: Ne, bože! Bože, bože, bože! Umírám. Nevina.

0: kdo je?
1: Můj pane, musím s vámi i hned mluvit.
0: A, Emilie, hned. Už je mrtvá. Přišla mi říct, že Cassio je mrtev. Když vstoupí dovnitř, osloví mou ženu. Mou ženu? Jakou ženu? Nemám ženu. Nevydržím to. Krutá hodino!
1: Zapřísahám vás, pane, otevřete! Já s vámi musím mluvit, pane! Pane!
0: Pojď, Emilie! Ne! Zatáhnout závěs. Počkat. Ano, závěs. Co je? Co máš na srdci?
1: Stala se vražda, pane. Hnusná vražda.
0: Cože? Teď?
1: Cassio, pane, zabil Roderiga, mladého Benátčana.
0: Roderiga? A Cassio je mrtev?
1: Žije, pane.
0: Cassio žije? Potom vražda skřípe a sladká pomsta zkysla.
1: Pane Bože, pomoc! Co se stalo, paní? Desdemono! Má paní! Mluvte!
0: Zrádná jak voda byla.
1: Ta a zrádná? Věrná byla.
0: S Cassiem spala. Manžel ti to poví. Ať propadnu se do horoucích pekel, kdybych snad vraždil bez příčiny. Tvůj manžel o tom všechno ví.
1: Můj manžel?
0: Byl první, kdo mi o tom pověděl. Poctivec je to.
1: Můj muž?
0: Tvůj muž, jsi hluchá ženská.
1: Zákeřná podlost vysmála se lásce. Můj muž, že říkal, že je nevěrná?
0: Říkám tvůj muž, ty nevíš, kdo to je? Tvůj muž, můj přítel, čestný ryzí Jago.
1: Jestli to řek, ať kousek po kousku v něm schnije podlá duše, zprostě lhal. Milovala vás? A co z toho má?
0: Co?
1: Vyhrožujte, jak chcete. Ten váš čin, pane, není hoden nebe. Jak vy jste nebyl hoden jí.
0: Buď sticha, radím ti.
1: Hlupák jste, tupec, chápavý jak lejno. A k tomu vrah. Ten meč zas schovejte. Do světa vykřičím to. Kdybyste mě stokrát zabil. Pomoc, vražda, pomoc. Maur zavraždil mou paní. Ty jsi přišel, Jago? Dobře udělal jsi. Jsi chlap, usvědč ze lži toho vraha. Měl jsi říct, že podvedla ho jeho žena. Vím, že jsi to neřekl. Nejsi přece netvor.
2: Já jsem mu řekl jen, co jsem si myslel a o čem on se mohl přesvědčit.
1: Neřekl jsi mu, že je nevěrná.
2: To ano.
1: Byla to podlá, sprostá, hnusná lež? Přísahám na mou duši, sprostá lež? Nevěrná s Cassiem? Tak si to řekl?
2: Ano, tak s Cassiem. A buď už ticha.
1: Nebudu sticha. Musím něco říct. Má paní právě byla zavražděna a tvoje lež k té vraždě dala důvod.
0: Pánové, je to pravda. Nic než pravda.
1: Podlost, hrůzná podlost. Zabil jste něhu. Čistší nevinnost se nemodlila k nebi.
0: Hříšná byla. A tyhle ruce vzali jí teď život.
3: Ubohá Desdemono. Dobře, že tvůj otec nežije. Tvá svatba byla pro něj hrob, žal mu přetrh život. Dožít se tady toho, zabil by se. A anděl strážný by ho opustil ve věčném zatracení.
0: Strašlivé je to. Ale Jago ví, že bez počtukrát spala s Cassiem. I Cassio to přiznal. Navíc jeho milostná snaha došla ocenění. Zástavu lásky dala mu, co měla ode mne. Byl to šátek po matce.
1: Bože.
2: Drž zobák, sakra.
1: Já budu mluvit svobodně jak vítr. I kdyby nebe, lidi, ďábel sám mi spílali, já budu mluvit. Budu.
2: Dej si říct, běž hned domů.
1: Nepůjdu.
3: Na ženu s mečem? Že se nestydíte?
1: Ten šátek náhodou jsem našla já a pak ho dala manželovi. Škemral a žadonil, jak šlo by Bůh ví o co. aby ho ukradla.
2: Ty děvko zrádná!
1: Ona a dát ho Kasiovi. Ne, to já ho našla a pak ho dala muži.
2: Lžeš, děvko!
1: Přísahám, že nelžu, páni. Jak se dal napálit ten vrah, jak mohl takový tupec mít tak dobrou ženu.
2: Lžeš!
3: Zabil vlastní ženu.
1: Uložte mne po boku mé paní.
3: Ona je mrtvá. On nám utekl.
1: Cože to znamenala ta vaše píseň, moje paní? Slyšíte? Zahraju si na labuť a umřu při té písni. Vrbičko, vrbko, zelená, milovala tě věrně, krutý Maure. Má duše najde klid, já mluvím pravdu a v pravdě umírám.
0: Má plavba končí zde. Jsem u cíle. V posledním přístavu teď spouštím kotvu. Jak vypadáš, ty děvče nešťastné? Bílá jak košilka. Až sejdeme se u posledního soudu, tenhle pohled srazí mou duši z nebe do pekel. Desdemono.

0: Kde je ten prchlivec a nešťastník?
1: Ten, co dřív býval Otelo? Zde jsem.
0: Tu zmii předveďte. Tusketu, honem.
1: Máš kopyto. Ne, to se jen tak říká. Jestli jsi ďábel, nemůžu tě zabít.
0: Ten meč uvemte.
2: Krvácím, ale žiju.
1: A mně to není líto. Jen si žij. Umřít je, myslím, příliš velké štěstí.
3: Otelo. Náš tak skvělý Otelo. A dá se oklamat tak mrzkým chlapem. Co ti mám říct?
1: Co chcete? Čestný vrah třeba. Já nezabíjel z nenávisti. Jen kvůli cti.
3: Ten lump se z části přiznal. Chtěli jste spolu zabít Kasia?
1: Ano.
4: Já vám však nedal důvod, generále.
1: To věřím. Prosím, odpusťte mi to. A zeptejte se toho poloďábla, čím obloudil mou duši a mé tělo.
2: Neptejte se.

0: Stěžuje si na Jaga.
1: Podlá sketa. Cassio, jak přišel jsi k tomu šátku, co jsem dal své ženě?
2: Našel jsem ho ve svém pokoji. On sám se přiznal právě před chvílí, že záměrně ho u mne pohodil, aby mu vyšel jeho plán.
1: Jabloud? Jabloud?
2: V tom dopise též Roderigo vyčítá Jagovi, že přiměl ho mě vyprovokovat, čímž já jsem ztratil místo. Když přišel k sobě z dlouhých mdlob, sám přiznal, že ho Jago na mě poštval a pak ho probod.
0: Půjdete s námi, pane. Čím to vás... Zbavuji velení a moci vlády nad Kyprem, ujímá se Cassio. Tenhle had užije si nejdelší a nejkrutější mučení, co známe. Dokud se státní rada nedozví o vašem provinění, Otelo, zůstanete ve vazbě. Odveďte ho.
1: Ještě slovo. Já prokázal jsem státu jisté služby a stát to ví. To ponechme však stranou. Až budete však líčit v dopisech ten neblahý můj skutek, líčte mne, jaký jsem. Nešetřte mne v ničem. A v ničem nekřivděte mi. Mluvte o pošetilé, ale velké lásce toho, kdo nežárlil. Však dal se zmást a ze zoufalství přišel o rozum. To... Napište. Taky, že jsem si jednou v Aleppu, když Turek v turbanu zbil Benátčana, čímž urazil náš stát, dal záležet, za krk jsem popad toho obřezance a probodl ho takhle.
0: Krvavá tyčka.
3: Dost už slov. Jsou marná.
1: S polibkem na rtech zemřela jsi ty. S polibkem smrti jdu ti v ústrety.
0: Ty spartský pse, krutější než moře, než strach, než hlad. Smrt zalehla jim ložem. Tvé dílo je to. Otravuje zrak. Zakryjte je už. Maurův majetek připadl tímto Gracianovám. Zůstaňte v domě. Vám zas, guvernére, zbyl úkol strestat ďábelského vraha. Čas, místo, způsob mučení jsou na vás. Se smutným srdcem, smutnou novinou... Já musím i hned do Benátek plout.

O sobotním odpoledni jste na vlnách Českého rozhlasu Vltava poslouchali rozhlasovou adaptaci jednoho z nejslavnějších dramat Williama Shakespeara, Otello. Slavnou studii žárlivosti a také tragický příběh o zhoubné moci pomluvy. Nestárnoucí tragédii Williama Shakespeara jsme uvedli v překladu Martina Hilského a v rozhlasové úpravě Jany Paterové. Režisérkou inscenace byla Markéta Jahodová.

0: Hodová, která v roce 2005 do hlavní role Maura, generála ve službách benátského státu Otela, vybrala Borise Reznera. A my jsme si reprízou této inscenace připomněli 20 let, které zítra uplynou od úmrtí tohoto výjimečného českého herce a pedagoga. Otelo byl jeho poslední velkou rozhlasovou rolí. Kromě Borise Reznera jsme v inscenaci slyšeli také Ladislava Freje jako Brabancia, benátského senátora a Desdemonina otce, a Sašu Rašilova jako Otelova pobočníka Kasia. Dále účinkovali Jago, Otelův praporečník Otakar Brousek mladší, benátský šlechtic Roderigo Martin Mišička, benátský dóže Zdeněk Mariška, guvernér Kypru Montánu Ladislav Hampl, Lodovico, benátský šlechtic a Brabanciův příbuzný Ladislav Mrkvička, další benátský šlechtic Graciano David Švehlík, Otelova žena a Brabanciova dcera Desdemona Lucie Pernetová, Jagova žena Emílie Magdalena Sidonová a kurtizána Kasiova milenka Bianka Martina Válková. A dále účinkovali Tomáš Radcek, Jiří Litoš, Tomáš Pergl, Jiří Javůrek, Jan Šrámek, Jakub Litoš a Daniel Vinč. William Shakespeare, Otelo jako vltavské sobotní drama. O poslední sobotě letošního roku, o poslední květnové sobotě. Další rozhlasovou hru vám Vltava nabídne zase zítra opět o 15. hodině.
1: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: A nás těší, milí posluchači, že sobotní odpoledne i nadále trávíte s Českým rozhlasem. Vltava, od mikrofonu vás zdraví Martina Kolajová. A před námi je teď bezmála hodinka s klavíristou Janem Schulmeistrem, který byl hostem ve vltavském studiu letos 29. dubna. Pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Vltava.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Skladba pro mě musí být kvalitní po řemeslné stránce v oblasti formy, struktury, práce s detailem i celkem. A zároveň výjimečná svým obsahovým a filozofickým rozměrem. Ideálně taková, která nutí k zamyšlení nejen mě jako interpreta, ale i posluchače. Říká teprve 19-letý klavírista s mimořádným talentem Jan Schulmeister. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jan Schulmeister má za sebou desítky vítězství na českých i mezinárodních soutěžích, včetně třetího místa na The Cliburn International Piano Competition v americkém Dallasu, jedné z nejprestižnějších světových klavírních soutěží. Teď zvítězil v kategorii začínajících talentů hudební ceny BBC Music Magazine Awards. Ocenění Jan Schulmeister získal za nahrávku, na které interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Mussorgského, Alexandra Nikolajeviče Skryabina a Sergeje Rachmaninova. Letos bude mít Jan Schulmeister také svůj debut na festivalu Pražské jaro. Tak já, když se na vás tak dívám, tak si říkám, že byste možná se měl jmenovat spíš Jan Klaviermeister. Ale škola vám asi taky šla, jako Schulmeister.
2: Tak já jsem školou prošel a já si myslím, že tak to, na jméno si určitě nestěžuju.
1: Prostě jste mistrem takový už v takto raném věku. No, tak váš aktuální úspěch. Teďka na konci dubna jste byl objevem roku na BBC Music Magazine Awards. Zvítězil jste nad americkou houslistkou Simon Porter a britskou klavíristkou Jennebou Kanech Mason. Čekal jste, že vaše album zvítězí?
2: Nečekal. A je pravda, že...
1: Poslouchal jste si obě soupeřky?
2: Já jsem si jen tak namátkou poslouchal obě kolegyně a opravdu jako ty alba byly úplně skvělý, strašně se mi líbily jejich interpretace a je pravda, že vlastně v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl teda, že opravdu tu cenu jsem obdržel, tak byl to upřímně takovej pozitivní šok, protože jako to očekávání tam úplně nebylo, no.
1: A řekněte mi, jak speciální je právě tahle soutěž, tam vlastně, myslím, může být zajímavé, že jak si ty nominanty tedy nominuje odborná porota, ale to finální rozhodování je přesně na veřejnosti.
2: Tak. No, ona to vlastně není úplně soutěž v tom pravém slova smyslu, to je opravdu spíš takový ten systém toho ocenění, protože normálně soutěž spočívá v tom, že prostě interpret zahraje a ta odborná porota potom posoudí vlastně ten výsledek, ale tady se jednalo o hodnocení už vzniklých alb, takže nejednalo se o živý, vlastně o to živé hodnocení.
1: A tak to bylo méně stresující možná? Nebo?
2: Dalo by se říct, protože v podstatě to album vzniklo vlastně v polovině minulého roku a to ocenění přišlo teď vlastně 3/4 roku na to, takže opravdu to bylo s velkým časovým rozestupem.
1: Kdy už možná, že je to úplně jinou hudbou než Mussorgským, Skryabinem a Rachmaninovem? Nebo?
2: Je pravda, že už samozřejmě dělám i další repertoár, to je neskutečně důležité, hlavně v tomhle věku pracovat neustále na nových věcech, obohacovat svůj repertoár. Takže teď v podstatě v současné době z toho alba žiju tak průběžně už mnoho let vlastně s tou úplně poslední třešničkou na dortu s tím Skryabinem, s tou etídou Cismol, kterou strašně ráda mám jako na přídavky.
1: A my ji také uslyšíme, díky vám jste vybral.
2: No je, ano. Ona vlastně, já jsem ji vybral i z toho důvodu, protože ona právě zazněla teď před pár dny na tom přebírání těch cen, kde vlastně byl i takový krátký vstup interpretační ode mě a tam právě zazněla.
1: Víte co, tak si možná rovnou pustíme. Alexandr Skryabin, etída Cismol v provedení koho jiného než Jana Schulmeistera.

0: Ve vizitce virtuálně dozněl teď Jan Schulmeister, který je také hostem dnešního pořadu. A mluvili jsme o vašem úžasném úspěchu tedy na BBC Music Magazine Awards, ale další, co je před vámi teď v nejbližší době, je koncert v rámci Pražského jara 23. května v Anežském klášteře. Tam máte matiné, tak co tam chystáte?
1: Tak 23. na Pražském jaře zazní vlastně opravdu kratší program hodící se na to matiné a posluchači budou moci vyslechnout od Wolfganga Amadea Mozarta fantazii D-moll, velice oblíbenou, krásnou, známou skladbu od něj. Následovat bude od Sergeje Rachmaninova opus 3 Mercedes Fantazie, vlastně cyklus pěti charakteristických skladeb z jeho raného období. No a následovat bude sonáta S-moll z ulice Leoše Janáčka a program bude završen klavírní transkripcí Bachovy Čakony pod úpravou Ferruccia Busoniho.
0: Když vy mluvíte o skladbách, které interpretujete ať na vašich koncertech, nebo které máte na svých albech, tak je patrné, že dáváte velký důraz na to, jaká je ta dramaturgie, jak ty skladby skládáte dohromady, jak spolu pro vás hrají. Co v tom hraje roli?
1: To je komplikovaná otázka, protože každý vlastně interpret k tomu může přistupovat jiným způsobem, co je pro něj to kritérium vlastně té spojitosti dramaturgické.
0: A k tomu přistupujete?
1: Já k tomu, když bych to naimplementoval na to album, vlastně, které teď bylo oceněno, tak vlastně na něj jsem vybral skladby, které opravdu, ke kterým jsem měl vztah po hodně dlouhou dobu, opravdu zrálo to ve mně. A co se týče vlastně té koncepce, tak vlastně na začátku toho alba a na konci jsou spíš takové opravdu masivnější díla, tektonicky rozsáhlé, vlastně Musorské obrázky z výstavy a Rachmaninovovi Mama Mizika. A uprostřed vlastně jako taková, dalo by se říct, až oáza klidu a takové spíš intimity, na toto položení charakteru tam je vlastně těch pět preludí Alexandra Skriabina. A já si myslím, že to, že třeba na mě osobně ta dramaturgie působí strašně vyrovnaně, že to je tak prostě jako ta struktura je taková pěkná.
0: Vlastně. To plný příběh na začátku chytne, pak sklidnění a nakonec tedy to finále.
1: Přesně tak. Dalo by se to vlastně i tak popsat. Ono to je strašně abstraktní v té hudbě, ale je tam v podstatě na tom albu zastoupena jak, dejme tomu, absolutní hudba, tak i programní, tak i v tom vlastně může být viděn ten kontrast, ale ta spojitost tam je, že vlastně se jedná o řekněme ruský klavírní repertoár, romantický od úchvatných skladatelů, takže...
0: No a ten koncert na Pražském jaře, tak ano. Tam Mozart, Rachmaninov, Janáček, Bach...
1: Ano.
0: Tak jak tam jste to poskládal dohromady? Protože samozřejmě musíte určitě vycházet i z toho, při jaké příležitosti se
1: určitě,
0: to neodehrává.
1: Určitě, tak já si zrovna myslím, že ta Bachova Čakona se nádherně hodí do toho kostelního prostředí, protože se to vlastně koná v klášteře svaté Anežky. No a myslím si, že i v tomhle případě ta dramaturgie dává určitým způsobem smysl vlastně, co se týče toho Janáčka, té sonáty, tak v podstatě ta líčí násilnou smrt dělníka vlastně před dveřmi brněnského besedního domu. V podstatě skládá se ze dvou částí, ze dvou vět, předtucha a smrt. A co je zajímavého vlastně na té Čakoně Bachově, tak on v podstatě ji napsal na počest smrti své manželky, teď nechci mystifikovat, ale myslím, že své první manželky.
0: K uctění její památky.
1: K uctění její památky a v podstatě vyjádření té bolesti nad tou její ztrátou, protože on byl na nějaké cestě a tu tragédii se v podstatě dozvěděl, až když byla už jako po smrti pohřbena. A ty pocity vlastně do té jako reflektoval, takže dalo by se říct, že v podstatě ten Janáček a Bach působí jako takový dramaturgický oblouk vlastně v té druhé části toho matiné.
0: No a řekněte mi, jaké to je v 19 letech pro mladého klavírního virtuóza představit se právě na Pražském jaru?
1: No pro mě to je obrovská čest, že si vlastně můžu zahrát na tak úchvatném festivalu, který má obrovskou tradici, obrovské renomé a je to neskutečná radost a moc se na to těším. A hlavně i to prostředí toho kláštera je strašně krásné, inspirativní, takže já si myslím, že všechno je naprosto pozitivní.
0: No, to vám moc přeju a určitě to tak bude a vyjde to krásně. A řekněte mi, ale když máte tolik zkušeností z různých soutěží, pozbíral jste tolik různých cen, desítky vítězství, tak třeba právě jenom si říkám, jak uvažujete o tom, kterém koncertě a jak třeba právě tenhle debut na Pražském jaru do toho zapadá, nebo se nějakým způsobem vyvyšuje, nebo ne?
1: No já to mám ve svém případě tak, že o všech koncertech přemýšlím úplně stejně. Prostě beru to tak, že na jakýkoliv výstup se musím samozřejmě poctivě připravit a úplně nevnímám to tak, že bych jako něčemu dával přednost nebo naopak něco upozaděval, protože podle mě je důležitý, aby ten výsledek byl opravdu co nejvíc konzistentní, abych ze sebe dokázal vydat maximum vždy. Mm-hmm. A takže určitě ke všem jak koncertům, tak i samozřejmě k soutěžím, když jsou, tak přistupuju stejně.
0: Máte impozantní CV, to se musí říct. A vy jste svou první soutěž mezinárodní významnou v Miláně vyhrál už v 7 letech. Mm-hmm. Od 5 hrajete na klavír, je to tak?
1: Ano, je to tak. Oficiálně od 5. Vlastně,
0: no. Jakkoliv a k tomu se taky dostaneme, vám jaksi hudba proudí v krvi, geneticky dáno několika generacemi, ale fakt vás od pěti bavilo sedět za klavírem?
1: Jo, mě to strašně moc bavilo. Samozřejmě tak v těch 5 letech to úplně jako ještě asi nevypadalo.
0: Že jak bych to vypadalo v 5 letech u Jana Schulmeistera, no. Když seděl na té židličce otáčecí?
1: No ne, tak určitě asi přímo v těch 5 letech jsem nečekal, nebo úplně se nečekalo, že bych to dělal jako naprosto profesionálně, koncertně. To bylo spíš...
0: Nebyl jste ten talent na první ucho?
1: Já si myslím, že ne. Jako úplně, já si myslím, že ty úplný začátky jsem si připadal prostě jako dřevo trochu. To nevypadalo to z mýho pohledu, že by to mělo nějakou slibnou budoucnost, ale je pravda, že vlastně v docela krátké době, co jsem jim začal chodit na Zušku k paní učitelce Evě Zonové, to bylo strašně pěkný, ona vlastně byla tím mým oficiálním učitelem a maminka, taky klavíristka, ta na mě dohlížela doma, takže opravdu ten dohled byl
0: nepřetržitý,
1: což je naprosto nezbytný. To je opravdu, pokud někdo to chce dělat profesionálně na nějaké té vysoké úrovni, tak je to a obzvlášť v těchto začátcích to je naprosto nezbytný.
0: No a jak se u vás, promiňte, poprali rodiče v uvozovkách, protože vy jste řekl, maminka klavíristka, ale tatínek houslista, tak tam nebylo nějaké dilema, že prostě třeba zkusíte i housle?
1: Určitě nebylo, protože mě to k houslím nikdy netáhlo.
0: Ale prý jste někdy nějaké dostal, jsem zaslechla, nebo četla nějaké
1: dostal.
0: Žluté?
1: Ano, žluté, ano, to ještě, já nevím, to mě mohly být 2 roky, to je taková strašně pěkná fotka, kdy vlastně stojím před vánočním stromečkem a teď ten veledar v podobě těch žlutých houslích takhle mám v náručí a tak se usmívám do objektivu, ale jako snahy určitě z tatínkovy strany nějaké byly, ale jsem strašně rád, že nakonec teda zvítězil klavír, protože housle to by nebyl můj šálek čaje.
0: Váš tatínek hraje ve Vyhanově kvartetu na housle, no ale pocházíte, jak jsme už naznačili, z významného hudebního rodu. O vašich rodičích jsme tedy mluvili, ale váš pradědeček, zakladatel tady té tradice hudební, byl trumpetista, spolužák Antonína Dvořáka, žák Antonína Límana. Jak je u vás v rodině tahle tradice zohledňována a cítíte se být nějak jaksi zavázán nebo pod nějakým tlakem tedy?
1: No pod tlakem se určitě necítím být, protože to já si myslím, že každý si prostě musí vybrat tu svoji cestu, kterou se bude ubírat.
0: Ale to je fajn, ale když máte tatínka, dědečka, pradědečka, prapradědečka, tak se potom ta cesta vybírá možná trochu složitěji, když byste si třeba řekl ne. Já půjdu hrát fotbal.
1: No a naštěstí v mém případě se to vybírá snáš, protože já opravdu to tíhnutí k té hudbě už mám prostě v sobě naprogramovaný. A vlastně tato nějaká ta generační tradice, ta je jen takovým potvrzením toho, že asi na tom něco bude, že mě to tak táhne k tomu.
0: Čili nikdy jste neuvažoval, že byste vlastně přerušil tuhle?
1: Ne. Od doby, kdy to opravdu beru na 1000% vážně, což je v podstatě tak nějak od těch do 6-7 let, tak opravdu jsem ani jednou nepopřemýšlel, že bych to přerušil.
0: No. Jaké tedy bylo vaše dětství? Protože říkáte, že vás samozřejmě hudba nadchla. No a bylo to beze zbytku, že jste třeba nepotřeboval úplně nějaké jiné koníčky, třeba sport nebo spolužáky. Já si vzpomínám na Ivo Kahánka, který říkal, že vlastně byl takové osamělé dítě trochu.
1: No ono to tak většinou u těch muzikantů často bývá. Já si myslím, že jsem v tom nebyl nějak rozdílný, ale tak já si nestěžuji, mě to vyhovovalo, protože vlastně díky tomu jsem měl prostor a čas se opravdu té hudbě věnovat naplno. Jako necítím, že bych nějak v tom období strádal. Takže jako i co se týče sportu, tak samozřejmě to já nejsem úplně velký přívrženec, ale tak je důležitý samozřejmě nějakým způsobem i tomu tělu kompenzovat, protože přeci jenom hra na klavíři, to je náročná věc, je to výdej.
0: Postižovali jsme se tady před vysíláním na záda.
1: No.
0: Já to nemám z klavíru rozhodně. Dnešním hostem ve vizitce je Jan Schulmeister, mimořádný mladý talent, skvělý klavírista. A my si zahrajeme další skladbu, kterou jste pro nás vybrala, to bude Rachmanino.
1: A bude to 6. Moma Miziko, C-dur, Maestoso.
0: Provedení Jana Schulmeistera.

0: Sergej Rachmaninov v podání Jana Schulmeistera, který je hostem dnešní vizitky, 19-letý klavírní virtuos. A já si tak říkám, já říkám teprve 19-letý, ale ten svět špičkových hudebníků si myslím je poměrně dosti drsný. Říká se, že pokud tedy jaksi neprorazí už v takto mladém věku, tak pak už se to těžko dohání.
1: A obzvlášť v dnešní době.
0: Tak, jaká je vaše zkušenost?
1: Je to přesně tak, jak to říkáte. Ten svět je naprosto neúprosný v tomhle tom a přesně jak říkáte, pokud se to vlastně nepodchytí v tom mladém věku, tak pak už ta cesta je buď to extrémně náročnější, anebo vlastně téměř nemožná. No samozřejmě v minulosti, ještě v minulém století se setkáme s mnoha jmény, vlastně co jsou dnes legendami, kterým se podařilo vlastně prorazit i v pozdějším věku. Třeba teď mě napadá Alfred Brendel, který opravdu tu cestu měl v tom mládí velmi takovou plynulou, volnou. No, ale ten trend se prostě přesunul a množství klavíristů, a nejenom klavíristů, i celkově muzikantů, se mnohonásobně zvětšilo a tam prostě už ty šance v tom pozdějším věku jsou mnohem horší. No.
0: Tak vy už si tady ještě štěstí, že 22 budeš v létě, takže si debut na Pražském jaru odbudete ještě v těch 19.
1: Jo, jo, jo.
0: To jsme říkali právě 23. května v Anežském klášteře.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Co vás potom čeká?
1: Tak budou mě po Pražském jaru čekat nějaké recitály tady po České republice a ze zahraničních cest vlastně po tom Pražském jaru mě bude čekat v červenci recital v Singapuru, v nádherné Victoria Hall. Vlastně to je pod záštitou firmy Petrov, která mě velice, velice a dlouhodobě podporuje. A taky jejíž jsem členem té Petrov Art Family, přesně tak. Mm-hmm. To je
0: takže žádný Steinway se u vás nenajde.
1: Ne. Ne, tam určitě já jsem přesvědčen, že tam bude Petrov v tom Singapuru. A to je asi taková velká věc, co
0: velká
1: bude.
0: Věc. No. Já jenom připomenu pro naše posluchače známý e-mail vizitka@rozhlas.cz, pokud se chcete zeptat na něco právě tady Jana Schulmeistera, klavírního virtuóza, i třeba co se týká jeho recitálu v České republice. No a když mluvíte o tom Singapuru, tak si říkám, jak to tak je mezinárodně, že se mluví o té preciznosti opravdu velké a velké disciplíně právě asijských hudebníků a
1: ano.
0: Speciálně na klavír.
1: Jo.
0: Jaká je tam takhle konkurence? Jak ji vnímáte? Jak ji může Středoevropan třeba se svojí zkušeností, protože ta je jako jiná se svým tréninkem konkurovat? Co přinese v téhle kompetici?
1: Ano, je pravda, že opravdu ta disciplína u těch asijských klavíristů je nepředstavitelná. Problém samozřejmě může být, tak každý člověk je jiný v některých případech a je jich mnoho, to může být opravdu devastující pro jak pro psychiku, tak třeba i pro tělo. Takže ono samozřejmě je důležitý uvědomit si, co je ještě vlastně vhodné pro ten růst a co už je prostě za tou hranou. Ono taky v podstatě hra na klavír, ne na klavír, na jakýkoliv nástroj, prostě hudba, není to jen o té technice, není to jen o v podstatě té zručnosti, ale musí být interpret vlastně celkově vyzrálou osobností, musí umět a chtít vyjádřit něco tou hudbou emocionálně. A samozřejmě to, jako o tom se dá mluvit, jako některým typům klavíristů třeba tohle chybí, nebo naopak některým typům klavíristů chybí opravdu ta preciznost. Ona je důležitý mít takovou kombinaci všeho. To je
0: opravdu náročné. Mě právě zajímá, jak ten drill a to takzvané flow je u vás, jak se snoubí, protože recenzenti vašich koncertů a právě teda i v souvislosti s tím objevem roku na BBC Music Magazine Awards oceňují vaši hudební inteligenci. Tak jak se získává Máte to možná trošku i dispozičně, jak jsme říkali, z toho rodu, ale skutečně jak ta hudební inteligence, to, co z vás vyzařuje, a samozřejmě to dílem obrovské úžasné techniky, ale určitě i toho, co právě máte vevnitř a co dokážete skrze ten klavír přenést na posluchače.
1: Já si myslím, že to je kombinace opravdu, zaplať pán Bůh v mém případě, opravdu takové té přirozenosti, prostě, že se nesnažím za každou cenu bádat, ale je velice důležité mít i opravdu kvalitní pedagogický dohled, prostě, který je schopný nějakým způsobem snoubit tu duši interpreta, vyvíjet ten talent, což...
0: A vy studujete na JAMU teď?
1: Já studuju na JAMU u paní profesorky Aleny Vlasákové a pana profesora Jana Jiraského. Uh-huh. Jsem naprosto šťastný pro tohle rozhodnutí, protože to je vlastně ta úžasná kombinace kantorů, kteří doopravdy naprosto nejlépe umí snoubit to vnitřní prostředí toho interpreta.
0: A když bych si měla představit třeba, co se odehrává v Janu Schulmeisterovi, když jde na pódium před publikum nějaké opravdu významné síni?
1: No, naprosto klíčová je koncentrace. To myslím si, že to je prostě takový celkový téma, nejenom v klavíru, ale ve všech možných aspektech. No, prostě... být opravdu ponořen do té hudby, oprostit se od rušivých věmů.
0: Znervozní vás hodně, když třeba nějaký úder nevyjde tak, jak by měl?
1: Naštěstí ne, to je právě jedna z těch věcí,
0: chyba vám nevadí,
1: od kterých se musí interpret v tu chvíli, když jako hraje na tom pódiu, od kterých se musí oprostit a opravdu být, jak jste řekla, právě v tom flow. A to je, to je strašně důležitý.
0: A co všechno tedy ovlivňuje ten přednes dané skladby při živém koncertě u vás? Co to všechno hraje roli a jak to vyberete v potaz, aby byl ten výkon co nejlepší?
1: No tak ono a už ta příprava vlastně na tom kýženém výsledku začíná dávno před tím koncertem, před tím výkonem. A ono za mě osobně je ideální se opravdu na tom pódiu vlastně nějakým způsobem si udělat kolem sebe takovou, dejme tomu, bublinu a být v ní a tvořit naprosto svobodně a nenechat se jak ovlivňovat třeba publikem, pokud by to mělo být ku věci negativní.
0: Já řekněte, co máte opravdu v oblibě? Jste jako vyloženě solový hráč, nebo máte rád, třeba víme, že výborně hrajete s houslistou Danem Matejčou, tam vám to ladí krásně, a nebo prostě máte rád, když se zahrajete s orchestrem?
1: No, ona to je vlastně taková kombinace, to...
0: Teda všechno.
1: Já přesně tak, mě baví opravdu...
0: Tak co nejvíc.
1: Opravdu všechno. Tak já si myslím, že asi celkově nejvíc inklinuju k té solové hře, ale pak to jsou věci, které se můžou v průběhu života samozřejmě měnit, ale je pravda, že to vlastně od toho samého začátku, ta solová dráha je mi taková nejpříjemnější, nejbližší. Ale já jsem strašně rád i za tu spolupráci s Danem Matejčou, protože my jsme se vlastně potkali, nebo poprvé jsme se poznali na soutěži Concertino Praga v roce 2020. No a já prostě...
0: To jste tak trochu, jako si říkám, že museli mít radost vaši rodiče, tatínek houslista, maminka klavíristka, takže tady jste tak udělal úlitbu i těm houslím.
1: No a já si myslím, že jsme udělali strašně dobře, protože vlastně nejsme jenom kolegové, ale i dobří přátelé, takže to si myslím, že i v té komorní hře hraje obrovsky důležitou roli, když prostě ti lidé mají k sobě takhle blízko, tak prostě taky to hraje roli v tom, že se na sebe prostě nějakým způsobem můžou spolehnout. Vlastně. No.
0: A máte ještě nějakého takového spoluhráče, s kterým takhle koncertujete?
1: Já jsem natočil vlastně dvě alba ještě před suprafonem s Vihanovým kvartetem, kde vlastně tatínek je členem.
0: Ano, jak je to bylo hrát s otcem?
1: No úplně skvělý, úplně skvělý. Já jsem si to strašně užíval, to natáčení, a to nebylo jen natáčení těch Alp, ale my jsme spolu absolvovali i několik krásných koncertů živých a já jsem si to nesmírně užíval. Takže i vlastně i s tím Vihanovým kvartetem.
0: Tak si tak říkám, jak to tam probíhá, ta dynamika otec-syn, když třeba si říkáte tati, ale tady prosím tě, tady mě trochu pust, tady to je.
1: Tak ono je dobrý, že v tom kvartetu přeci jenom jsou čtyři, tak ono se tak jako rozmělní.
0: A o těch koncertech, když jste mluvil, tak to nebylo jenom s tatínkem, to bylo s celým
1: kvartetem. Ne, to bylo s celým kvartetem, to je tak přirozený. No.
0: Tak jo, tak možná si třeba ještě s tátou takhle. Někdy
1: no určitě to, já jen doufám.
0: Naším hostem je dnes Jan Schulmeister, klavírista, koncertní mistr, který nejnověji teď získal objev roku cenu BBC Music Magazine Awards a uslyšíme ho na pražském jaru 23. května, kde bude mít svůj debut v Anežském klášteře. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz, pokud vás něco, co se týká toho mladého talentu, zajímá, ale teď dojde čas na Franze Schuberta.
1: Ano, a od Schuberta to bude Amprompt číslo 3 z opusu 90 a bude to interpretováno mým obrovským pianistickým vzorem Vladimírem Horovicem.

0: Franz Schubert v podání Vladimíra Horovice dozněl dnešní vizice a vybral tuto skladbu i tuto interpretaci dnešní host Jan Schulmeister, mladý klavírní virtuos. A my jsme mluvili také o tom pedagogickém vedení, co je pro vás důležité. Já jsem si přečetla, že vy jste, ale tady studujete na JAMU, to jsme říkali, ale že jste absolvoval i masterclass v Londýně a že tam jste si odnesl vlastně především potvrzení, když vás budu citovat, že ta cesta k interpretaci nevede přes univerzální recepty, ale skrze neustálé hledání smyslu díla.
1: Je to tak.
0: Tak
1: je to
0: řekněte tak. Mi, ale jaké jsou tedy ty různé cesty hledání smyslu díla, zároveň jde třeba, nevím, o Mozarta, ano. kterého zahrajete na Pražském jaru a který ho už interpretovalo tolik klavíristů. Tak jak vlastně si hledáte ten svůj vlastní přístup, vlastní smysl v té skladbě?
1: Já si myslím osobně, že taková ta univerzální pravda, vlastně na kterou opravdu za ty roky, co už se tomu věnuju, jsem nějakým způsobem přišel, je naprostá přirozenost, vlastní přirozenost a prostě, aby se člověk nesnažil za každou cenu nějakým způsobem prostě dostat z té hudby něco, co tam třeba úplně jako nepatří, něco, co je vymyšlené, vyumělkované a opravdu prostě pokorně přistupovat k tomu svému řemeslu a ten výsledek, a to už mám vyzkoušené, je vždycky takový nejčistší, nejpřirozenější. A to se nevztahuje jenom na Mozarta, ale troufám si říct na veškerou hudbu. A když bych měl víc zabrousit třeba do toho Mozarta, tak u něj je důležité si uvědomit při té klavírní interpretaci, že on byl naprosto uchvácen lidským hlasem, zpěvem a vlastně ta jeho typická melodika je velmi operní a v podstatě je docela žádoucí, velmi žádoucí vlastně reflektovat to i v té jeho klavírní tvorbě, protože ta z toho hlasu vlastně, dalo by se říct, skoro až přímo vychází.
0: Píše nám paní posluchačka Dobroslava Čupová z Beskyd. Vy určitě žijete několik životů najednou. Kolik hodin má váš den? Veškeré vaše hudební počiny si zasluhují velký obdiv. Předpokládám, že i odpočíváte u klavíru. Nejspíš je na tom klavíru možno i spát. Zdají se vám nějaké sny? Ptá se paní Čupová. Usnul jste někdy takhle na klaviatuře? No, nebo jste si zavřel ten klavír?
1: No tak na klavír jsem se zatím ještě nikdy nevysápal, protože se bojím, že by spadl, ale...
0: Stačí, že byste si položil tak čelo, že by se zavřel.
1: To se mi několikrát stalo, ale spíš já, když jsem byl ještě menší, když jsem byl opravdu dítě, tak já jsem trávil hodně času pod klavírem, když ještě moje maminka cvičila na nějaké své koncerty.
0: Tak jste držel pedály.
1: Takže nedržel jsem pedály, ale pod tím klavírem jsem si hrál a bylo to strašně prýma, protože jsem vlastně nasával tu krásnou hudbu a v podstatě už opravdu, kolik mě mohlo být, rok, půl roku. A to vlastně to je tak asi nejbližší tomu být na klavíru, tak jsem byl pod klavírem.
0: No ale ještě právě k tomu, kolik hodin má váš den, to jsem se vás také chtěla zeptat, jak dlouho cvičíte denně, kolik hodin?
1: Na to, kolik cvičit, na to se názory různí. Já...
0: Jak to?
1: Tak jak jsme se vlastně na začátku bavili o těch asijských klavíristech, tak tam samozřejmě z jejich úhlu pohledu ten drill je opravdu v rozmezí i třeba těch 10 hodin, možná i více.
0: Takže tam se trochu flinkáte, protože cvičíte kolik?
1: Já to rozmezí mám tak od 4 do 5 hodin. Friedrich Chopin doporučoval svým studentům, aby necvičili déle než 3 hodiny. Sergej Rachmaninov měl období, kdy cvičil 14 hodin, takže tam opravdu, ale to je velice důležité si uvědomit, ono opravdu nezáleží zas tak moc na té délce trvání toho cvičení samotného, ale na té kvalitě. Na to, co se vlastně v té hlavě odehrává, jakým způsobem se člověk nastaví, jak k tomu přistupuje. A to je mnohem důležitější.
0: A prostě, jak se tedy ten mindset, takzvaný, jak se dnes užívá, tedy ten stav mysli, nastavujete vy, protože vy nezastíráte, že role interpreta je nesmírně fyzicky, ale i psychicky náročná. Tak jak to v 19 letech zvládáte? A měl jste nějakou krizi třeba někde, nebo jste ji překonával, jak?
1: No, já jsem naštěstí v tomhle tom žádnou krizi neměl. A myslíte tohoto nastavení přímo jako při tom cvičení, nebo...
0: Nějak asi kompletně, aby se z toho člověk nezhroutil.
1: Jo.
0: Z toho vypětí.
1: No tak vypětí je to samozřejmě velký, ale zase na druhou stranu je to něco, pro co žiju. V podstatě je to smysl toho mého života. Tak já to vlastně ani neberu tak, že bych se z toho měl zbláznit a prostě tak jako volně tím pluju a...
0: No je to tak vrcholové, my jsme říkali, že kolik 30 soutěží mezinárodních a sám jste říkal, že vlastně tu soutěž neberete jako porovnávání, což mně přijde opravdu asi důležité si, ale jako
1: určitě.
0: Přijde to znovu sdílet hudbu. Ale zároveň je to soutěž a víte, že když v téhle soutěži vyhrajete, tak se v té kariéře posunete někam dál.
1: Ale člověk to tak nesmí brát. Člověk to tak nesmí brát. Opravdu na těch soutěžích v podstatě to nějaké ocenění je vlastně taková třešnička na dortu, a protože on, vlastně je to strašně jednoduchý, když člověk jako by přistupoval k tomu, že tak a teď musím tady vyhrát tuhle tu soutěž a když ne, tak to prostě bude úplně zbytečný, že jsem tam jel, no tak to přímo úměrně se bude hrát samozřejmě velmi špatně a ten výsledek pravděpodobně bude mnohem horší, než když prostě si tam jde klavírista zahrát co nejvíc pro to publikum, udělat si radost sám sobě a nějakým způsobem oslovit tu porotu. A to...
0: To je ta vaše cesta.
1: Zároveň
0: si říkám, když se cení ten váš přednes velmi jemný a hudební inteligence, takže vy máte ale i zkušenost komponisty, že jste skládal své vlastní věci a to vám možná také do té role interpreta přineslo důležitý pohled.
1: Naprosto, naprosto.
0: A proč už neskládáte, co to bylo?
1: V podstatě to období, kdy jsem se snažil nějak komponovat, to mi strašně moc pomohlo opravdu i do toho, k tomu vhledu do toho světa skladatelů, kdy v podstatě jsem schopný mnohem líp nahlížet na určitý problematiky, na určitý skutečnosti, se kterýma se vlastně jako interpret neustále potýkám. Já jsem četl, to už je taky mnoho let nazpátek, krásnou knihu od Alfreda Brendla, která se jmenovala Abeceda klavíristy, kde v podstatě taky vypisoval interpret, který si vlastně neskusí v nějaké své fázi života komponovat, nikdy nepochopí, jak těžkou práci ti skladatelé mají.
0: Jan Schulmeister si to vyzkoušel a vyzkouší si ještě mnoho, přeju vám mnoho, mnoho úspěchů. Jan Schulmeister, klavírní virtuos, 19-letý. Děkuji, že jste přišel do vizitky.
1: Moc vám děkuji za pozvání.
0: A na závěr už jenom řekneme, že si zahrajeme Johannese Brahmse.

0: Brahmse, konkrétně jeden z jeho 6 klavírních kusů, vybral na závěr pro posluchače na závěr své návštěvy ve studiu Vltavy klavírista Jan Schulmeister. V repríze jsme se vrátili k vizice, jejímž hostem byl Jan Schulmeister letos 29. dubna. A zítra nás čeká druhá vizitka tohoto víkendu opět o 5. hodině odpolední a vy se v ní potkáte s dalším zajímavým hostem. Tentokrát jim bude ředitel zoologické zahrady Dvůr Králové Přemysl Rabas.
1: Bestsellerový Ken Follett se vrací. Strhující drama o zrodu monumentu Stonehenge v historickém románu Kruh dní. Tajemná stavba se stává dějištěm velkolepého vyprávění o odvaze a lásce. Nyní k dostání ve všech knihkupectvích Luxor a na luxor.cz.
0: Posloucháte Vltavu, máme krátce po 18. hodině a před námi je jazzový podvečer jako každou sobotu. Nás jim bude provázet Otakar Svoboda a stejně jako řada jeho kolegů, autorů jazzových pořadů na stanici Vltava, i on se nejspíš vztáhne k výročí 100 let od narození největší

0: legendy moderního jazzu Milese Davise a o 6:30 bude Igor Bareš na Vltavě číst z knihy Fízl spisovatele a publicisty Petra Placáka.
1: Jazzový podvečer. Celý týden se na Vltavě věnujeme nejen v tomto čase stému výročí narození Milese Davise, muže pro vývoj jazzu zcela zásadního, asi to není ani potřeba zdůrazňovat. Prostě skvělá osobnost. Jeho přelomovost začala deskou Kind of Blue, kterou vydal v roce 1959. To mi bylo 6, takže jsem se k ní dostal až zpětně. Dovolte osobní pohled, který využiju i při ostatních ukázkách. Z této slavné desky vybírám baladu Blue in Green.

Základní přelom do stylu, jenž u nás nazýváme jazz rockem a venku fúzí, přišel v roce 1970, kdy vyšla na tu dobu neuvěřitelná, rázná, strhující deska Bitches Brew. Už sám název byl na tu dobu výbuchem. To už jsem vnímal, koupil jsem si na pražské nelegální burze LPček a zíral. Pro nás to období mělo zásadní význam v té partě skvělých a přelomových muzikantů kolem guru Milese Davise byli dva Češi, tehdy mladí Miroslav Vitouš a Jan Hammer. Ostatně dodnes se žádný další tuzemský muzikant tak do centra špičkového světového dění nedostal. Tak si dejme z Bitches Brew skladbu věnovanou Davisem Johnu McLaughlinovi s jeho jménem v názvu. Jen poznamenávám, že na této desce ještě naše osobnosti ne.

Pak zařadím do své vzpomínky na Milese Davise dost zapomenutou desku Agartha, která vyšla už v jiné sestavě kapely v roce 1975. Pojmenoval jsem totiž po ní nový pražský jazz club, který jsem založil v prostorách Artie v Krakovské ulici. Tehdy to byl nářez. Ostatně i tady slavíme letos jubileum. Založil jsem ho v roce 1991 před 35 lety. Existuje dodnes a název Agartha jsem tehdy vybíral z návaznosti na také nové vydavatelství Arta. Tak si pustíme ukázku z této desky. Preludium část 2.

A teď ke dvěma kapelám, které z rozjezdu jazz roku vznikly a patřily ve své době k absolutní špičce. A kde tedy hráli naši muzikanti? Nejdřív Weather Report Joe Zawinula a Wayna Shortera, kde byl na basu Miroslav Vitouš. Skladba Morning Lake, jejíž je Vitouš autorem.

Mluvím co nejméně, jakkoliv je to skoro nemožné, vzhledem k hudbě Milese Davise, skvělé osobnosti, který se narodil před 100 lety. A tak jen dodám, že jsem byl v červenci 1991 na festivalu North Sea Jazz v Hágu, kde Miles Davis hrál se svou poslední sestavou, se kterou vydal album Tutu. 3 měsíce na to, před 35 lety, zemřel. Tak zakončeme vzpomínku ukázkou z této desky ústřední skladbou Tutu.

0: Každodenně patří na Vltavě půl hodinka mezi 6:30 a 7:30 hudbě. Dnešním jazzovým podvečerem, tak jako každou sobotu, nás provázel Otakar Svoboda, tím zítřejším pak opět od 18:00 Tomáš Liška.
1: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: A už po 8, milí posluchači, se na Vltavě o tomto čase setkáváme nad stránkami knihy, kterou napsal prozaik, historik a publicista Petr Placák. Jeho kniha se jmenuje Fízl a četbu na pokračování posloucháme v podání Igora Bareše. A ještě upozornění: vzhledem k prezentovanému prostředí a také charakterům postav obsahuje následující pořad expresivní výrazy.

Česká filharmonie. Mezitím jsem navzdory estébáckému zadání využít současného zdravotního stavu Placáka při prováděných opatření u krátkodobých zaměstnání Placáka a docílit tak, aby jmenovaný nebyl přijat do žádných funkcí, jako například topič, noční vrátný a podobně, nastoupil na post nočního vrátného hned u sousedů AMU v České filharmonii v budově Rudolfína, kam mě přijali od 1. března 1985 a hra na schovávanou pokračovala. Fízlové se mě snažili předvolat na místní oddělení VB v Bohnicích, aby zjistili, kde pracuju, ale nikam jsem nešel. 13. dubna 1985. Začátkem dubna estébáci tajně slídili v naší chalupě v Jizerských horách s nulovým výsledkem. V bytě v Křivenické odposlechli 13. dubna bratrův rozhovor s otcem. Jan, syn doktora Placáka, informoval svého otce, že Petra již scháněli dvakrát v noci a ještě volali ráno do zaměstnání, jestli vůbec přijde do práce, že tam již na něho čekají půl hodiny. Načež na to otec, poznámka Petra Placáka, odpověděl slovy, že Petr žije velmi špatně. Přijde v 5 hodin a jen chvíli spí. Podotkl, že sám šel spát po půlnoci, ale Petr do té doby nebyl doma, přičemž ráno v 5 vstává. Ale nechce se mu do ničeho plést. Jak si kdo ustele, tak si lehne. Estébáci si k tomu poznamenali, že zpráva bude využita v akci Fagot k dokumentaci o způsobu života objekta a jeho vztahu k současnému zaměstnání. V skutku rodičovská péče, ale poněkud zastaralá, jako z 19. století. Spartakiádní vrah. Konzultace estébáků z pražské správy STB v rámci akce prevence se šéfem obvodní správy STB v Praze 8 znamenala nejrůznější buzeraci ze strany policie v místě bydliště, ke které se propůjčovala místní veřejná bezpečnost. Měla služebny v Krynické a v Loďské ulici na sídlišti v Bohnicích, kam mě průběžně několikrát za rok předvolávali ve věcech jakýchsi přestupků, vysvětlení a podobně. Po první takové návštěvě jsem další předvolání zahazoval, nebo si je schoval. Z té doby mi dodnes zůstala předvolání na 30. srpna 85 na místní oddělení veřejné bezpečnosti Bohnice Ločská pro podání vysvětlení dle paragrafu 19 zákona číslo 40/74, podepsání pod praporčík Hadrava a poručík Leština. Předvolání svědka na místní oddělení VB Bohnice na 3. října 85 podepsán nadporučík Círek a předvolání z 24. října 85, které bylo ovšem do Bartolomějské číslo 7 k podání vysvětlení dle paragrafu 19 zákona číslo 40/74 podepsán Lukáš. Nereagoval jsem na ně, stejně jako na další. Někdy kolem 20. dubna zazvonili u nás doma dva policisté v civilu. Ukázali mi placky kriminální policie a že musím jet s nimi. Chtěl jsem vidět předvolání a oni na to, že jde o závažný trestný čin, že hrozí nebezpečí z prodlení a že mě mohou předvést. Posadili mě do volhy. Estébáci, aby nebyli tak nápadní, jezdili většinou civilněji vypadající 16-stovkou žiguli, někdy také škodovkou 120. Vozili mě nějakou dobu po Praze, aby navodili atmosféru a pak mě zavezli na fízlárnu do Konviktské. Chvíli mě dusili a potom na mě spustili, s kterými holkami jsem prý kdy co měl. Odmítl jsem cokoliv vypovídat s tím, že je to provokace. Oni tvrdili, že se jedná o závažný trestný čin, že mám povinnost vypovídat a tak dál. Já jsem trval na svém, fízlové taky, a tak to šlo dlouhé minuty. Nakonec museli s pravdou ven. Vyšetřují sériové vraždy žen. Na Pankráci byla nalezena další oběť. Podezřelý je osoba mého věku a prý musí prověřit všechny mé kontakty a mé alibi. Já opáčil, že pochybuji, že se něco podobného vůbec stalo a že to celé je práce STB. Odpověděli, že vraždy žádná provokace nejsou.
rozprostřeli přede mnou fotky zavražděných žen a znovu na mě, s kým jsem kdy co měl. Odmítl jsem vypovídat. Je to z popudu STB, která mě nechala zařadit mezi podezřelé, řekl jsem a dodal, že to určitě moc dobře vědí a že se jen divím, pokud jsou skutečně kriminalisté a vyšetřují nějakou vraždu, že se takhle nechají ze strany STB zneužívat. Na to prohlásili, že si neuvědomuju závažnost celé události, já zas, že naopak frašku z celé věci dělají oni, když jednají z popudu STB a nic jim říkat nebudu a tak pořád dokola. Výslech i s přestávkou trval 2 hodiny, včetně telefonátu domů a prověřování mého alibi na 8. dubna, což bylo velikonoční pondělí. 2. hodinu jsem už jen mlčel a fízlové postupně zmlkli taky. Nevím, jestli se policisté z pražské mordparty, estébáci to nebyli, to bylo zřejmé, k této provokaci propůjčili vědomně nebo ne, ale ke konci už jim to bylo evidentně trapné. Buď to si teprve ex post uvědomili, že jsou někomu, estébákům, za voli, nebo to dělali z ideové uvědomělosti či spíše profesní kolegiality, což ovšem pro ně muselo být 2násob ponižující. Ať to bylo, jak to bylo, vsadil bych se, že podobné estébácké hrátky nepřidali kriminalistům na jejich lásce k STB. Také jsem jim jejich servilitu vůči STB dal pěkně sežrat. 23. dubna 1985. O příhodě se spartakiádním vrahem, který měl případy zavražděných žen na svědomí, vypovídá záznam STB z 26. dubna z odposlechu rozhovoru v Křivenické, který se udál 23. dubna. Pramen byl přítomen rozhovoru bývalého mluvčího Charty 77 doktora Bedřicha Placáka, který vedl ve svém bytě s doktorkou Jaroslavou Coufalovou. V průběhu rozhovoru Placák vzrušeně hovořil o pondělní události v rodině. Uvedl, že si odešel opsat jízdní řád autobusů a to byl jeho syn Petr ještě doma. Když se však vrátil, bylo mu divné, že Petr by jen tak odešel, přičemž si povšiml, že na novinách měl napsaný vzkaz: přijeli si pro mne, zavolám. Pak podle dalšího vyprávění Placáka volal nějaký kapitán, že má u sebe syna Petra a chtěl vědět, kde jmenovaný byl dne 8. dubna. Na to se Placák prý rozčílil a do telefonu poznamenal, že oni si ho hlídají, tak by měli vědět o jeho pobytu lépe než on sám. Pak si však uvědomil, že tihle, myšleno kriminální službu veřejné bezpečnosti, za nic nemohou. Na to se hned ozval Petr, který dodal, že to bylo na velikonoční pondělí. V závěru Placák ještě dodal, že to celé divadlo je spojené s jakousi vraždou na Pankráci a Petrovi ukazovali fotku té zavražděné. Další hovor byl z hlediska STB nezajímavý. STB spatřovala význam zprávy ve zjištění, že Petr Placák je prověřován orgány kriminální služby v souvislosti s vraždou ženy na Praze 4, přičemž mělo být po této informaci učiněno opatření na obvodní správě SNB Praha 8 ke zjištění podrobností k této zprávě. Navíc je podle STB ze zprávy zřejmé, že Placák je značně rozčílen nad dalším prověřováním alibů svého syna Petra a opět z toho viní orgány státní bezpečnosti. Alibové jsou zřejmě nějací zlí duchové pražské STB. Na první pohled banální estébácká provokace. Stačila ovšem hloupá náhoda, že by se člověk v uvedený den potuloval někde v blízkosti místa činu, nějaký svědek by to mohl dosvědčit a oprátka by se vám začala houpat nad hlavou. Na rozdíl od neplnoletého vraha Straky, který se dnes producíruje v privátní i veřejnoprávní televizi. Mimochodem pěkný hnus ty televize. Až by si deviantní hornický učeň po vykonání rozsudku vyhlédl nějakou další oběť, byl bych komunistickým režimem posmrtně rehabilitován. Brr. Ovšem pravděpodobnější je, že by STB celou věc zametla pod koberec, včetně Straky,
který by byl v tichosti uklizen do ústraní nějakého speciálního zařízení vybaveného mřížemi, kde by posléze v anonymitě skonal. Příhoda se spartakiádním vrahem mi zase jen potvrdila, že s policií v diktátorském režimu nelze spolupracovat v žádném ohledu, i kdyby šlo o na první pohled jasný kriminální čin, jakým je loupež nebo vražda. Každý státní úředník, ač zdánlivě vykonává práci jako v kterémkoliv jiném státě, je zároveň i součást temného a neprůhledného aparátu a jako takový je už jen na základě svého postavení nebezpečný. V tom spočíval mnohdy fatální omyl o něch zoufalců, kteří se sami, vyzbrojeni přesvědčením o platnosti socialistického zákonodárství, pustili do boje se státním aparátem v přesvědčení, že když to myslí upřímně, na rozdíl třeba od Charty a jiných přisluhovačů imperialistů, kteří jsou přece za své postoje placeni, že se jim nejen nemůže nic stát, ale že spravedlnosti bude učiněno zadost. Takoví lidé skončili zcela osamocení v blázinci nebo ve vězení, kde byli týráni a nikdo o nich nevěděl. Autoritativní režim je zcela zničil. Den předtím, 22. dubna 1985, mi dopraváci sebrali řidičák, což byla samozřejmá daň za modrou knížku. Estébáci si ovšem z této automatické záležitosti udělali vlastní zásluhu. Z 26. dubna pochází informace o provedeném opatření. Na základě poznatků získaných AOP bylo zjištěno, že syn bývalého mluvčího Charty 77, doktora Bedřicha Placáka, československý státní příslušník Petr Placák, narozen 8.1.64, se podrobil dne 5. března 85 přezkumu zdravotního stavu před nástupem vojenské prezenční služby. Přezkumovou komisí obvodní vojenské správy Praha 8 byla jmenovanému stanovena zdravotní kvalifikace dočasně neschopen. Na základě tohoto zjištění bylo v souladu s příslušnými zdravotními předpisy a po předchozí dohodě s obvodní vojenskou správou Praha 8 vyžádáno u dopravního inspektorátu obvodní správy SNB Praha 8, aby Petru Placákovi byl odebrán řidičský průkaz. Po tomto byl Petr Placák zákonným způsobem předvolán na dopravní inspektorát obvodní správy SNB Praha 8, kde mu byl dne 22. dubna 85 řidičský průkaz odebrán. Tím bylo také dosaženo stanoveného cíle v souladu s plánem preventivních opatření u Petra Placáka. S tím jsem od začátku počítal a byla to mrňavá oběť v porovnání s představou komunistické vojny. A konec konců to bylo také osvobození od určitého břemene. Odebráním řidičáku se zase o kus zúžil prostor, kde vás mohla moc buzerovat. Viz estébácká povídačka o bůračce, věčná předvolání na technické kontroly, prověrky z pravidel na dopravním inspektorátu a podobně. V diktátorském režimu bylo ideální nic nemít. Nic nevlastnit, být absolutně nezávislý na věcech, přes které by vás mohli nějakým způsobem přitlačit ke zdi. Což ovšem platí vždy a všude, i když lidé to většinou chápou obráceně. Nejdřív chtějí něco mít a pak teprve být svobodní. Po letech pinožení si najednou uvědomí, že celý život jen otročili a na to, aby se pokusili svůj život změnit, už nemají sílu. Perlustrace v klášterní. Kvůli fízlům jsem si nenechal dát razítko nového zaměstnavatele do občanky, ale na zvláštní papír. Na osobním oddělení České filharmonie jsem tvrdil, že jsem občanku ztratil. Při běžné uliční perlustraci veřejnou bezpečností bych se vykazoval orazítkovaným papírem, kdyby mě ale sebrali estébáci, ukázal bych jim jen občanku bez štemplu, s kterým bych se vytasil jedině tehdy, kdyby zahájili trestní stíhání za příživnictví. Bylo mi sice jedno, jestli mě zase vyhodí, ale nechtěl jsem jim ulehčovat práci. Náhodou mě ale sebrala veřejná bezpečnost při šťáře v klášterní vinárně a potvrzení o zaměstnání jsem si zrovna zapomněl doma.
Strávil jsem noc s několika šlapkami na místním oddělení VB v Bartolomějské, v budově hned vedle STB. Fízlové si ověřili, že skutečně pracuji v České filharmonii, ale při zjišťování totožnosti narazili v celostátní databázi na moji blokaci ze strany STB a celý incident jim nahlásili. STBáci se tak dozvěděli, kde dělám. Z 9. května pochází následující úřední záznam. Městská správa veřejné bezpečnosti Praha. Pohotovostní motorová jednotka. První rota, první četa. Úřední záznam. Dne 8.5.85 byla hlídka pohotovostní motorové jednotky velena do obvodu Praha 1. 9.5.85 v 00.55 kontrolovala v klášterní vinárně muže, ve kterém byl podle občanského průkazu zjištěn placák Petr, narozen 8.1.64. Bližší kontrolou bylo zjištěno najmenovaného placáka, že je zaměstnán u České filharmonie v Praze, ale na toto nemá žádný doklad, neboť jej ztratil. Toto bylo telefonicky ověřeno u kádrového pracovníka filharmonie soudruha Perglera Bohumila a tento hlídce sdělil, že jmenovaný je zde zaměstnán jako brigádník od 1.3.85 do 17.9.85. Jmenovaný byl předveden dle paragrafu 19 zákona 40/74 sbírky na místní oddělení veřejné bezpečnosti Bartolomějská, kde byl po prověření jmenovaný placák propuštěn. Po stylistické i jazykové stránce opět dokonalý policejní záznam. Z důvodu častých policejních šťár jsem obvykle tento podnik nenavštěvoval. Proč či kvůli komu jsem učinil výjimku, si už nepamatuju. Z 5. prosince 84 má pocházet záznam z jednání, ze šetření a posléze jednání STB s vedením České filharmonie, které se ovšem uskutečnilo až v květnu následujícího roku. Opět naprosto imaginární datum, svědčící buď o úplné zhovadilosti, úředním chaosu nebo liknavém postoji STBáků k vlastní práci. Zde by bylo dobré dodat k úřední práci. Akce v terénu je jistě bavily. Jako datum prvního jednání STB s vedením České filharmonie je v záznamu uveden 7. květen, což by znamenalo, že se STBáci dozvěděli o mém novém pracovišti již dřív, než mě obecní policie sebrala v klášterní vinárně. Vyplývá to i z následujícího zápisu. Dne 7.5. a 16.5.85 bylo poručíkem Hrubým provedeno šetření a posléze jednání na vedení České filharmonie v Praze 1 za účelem zjištění informací k osobě československého státního příslušníka. Placák Petr, narozen 8.1.64, Praha, české národnosti, svobodný, bez politické příslušnosti, trvale bytem Praha 8 Čimice, Křivenická 418. Který je na zdejší součásti prověřován v signálním svazku číslo 36485 Fagot. AOP bylo zjištěno, že placák je zaměstnán v objektu některého z kulturních zařízení hlavního města Prahy, kde má přístup ke klíčům od prezidentského a vládního salonku. V průběhu šetření bylo zjištěno, že nastoupil 1.3.85 jako vrátný České filharmonie v Domě umělců na Praze 1, Alšovo nábřeží číslo 12. Po tomto zjištění byl v objektu České filharmonie vytěžován k osobě Petra Placáka vedoucí kádrového a personálního oddělení soudruh Pergler. V průběhu tohoto bylo zjištěno, že placák zde bude zaměstnán pouze do 17. května 85 a to proto, že k tomuto termínu se vrátí předchozí vrátný soudruh Pospíšil, který byl v této době na léčení 1.3. až 17.5.85. Dále k osobě placáka byl zjištěn poznatek, že si důsledně neplní svoje pracovní povinnosti, kdy si do vrátnice vodí svoje známé, v průběhu služby hraje na fagot. Placák také požádal o uzavření trvalého pracovního poměru do doby nástupu ke studiu vysoké školy.
Po tomto celkovém zjištění bylo učiněno opatření v tom směru, že s placákem nebude uzavřen pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti, kterou měl s touto organizací uzavřenou, nebude ze strany České filharmonie prodloužena. Zároveň byla zjištěna pracovní doba k dalšímu operativnímu opatření. Estébáci zřejmě někde odposlechli, že pracují v jistém kulturním zařízení, kde je prezidentský či vládní salónek, načež obvolali těch několik koncertních síní a divadel, kde podobným zařízením disponují, což nebyla zas až taková práce. Jak se ale dozvěděli, že mám klíče od prezidentského salonku, skutečně nevím. Že bych to dal jako povedený fór k dobru někde v hospodě, kde to zaslechlo nepovolané ucho, to ví asi jen Lucifer, nebo který ďas je patronem čmuchalů. Každopádně tato nová skutečnost, klíče od prezidentského salonku, si žádala okamžitý zákrok. Co měli estébáci pořád s tím fagotem? Je sice fakt, že jsem původně fagot chtěl, ale v bazaru v Krymském měli jediný kus, který byl ovšem asi pětkrát dražší než nejlevnější klarinet, který proto zvítězil. Estébáci evidentně nerozlišovali mezi fagotem a klarinetem a tuhle mýlku už mi nikdo neodpáře, protože je úředně zaprotokolovaná. Nebyl to ovšem jen fagot, co je nepřestávalo strašit. Stejně tak to byla možnost mého návratu na ČVUT. Nikam jsem se pochopitelně vracet nechtěl. I když jsem tuto legendu na všelijakých kádrových a tak dál odděleních, nadodděleních a pododděleních v domácích i jiných telefonech opatrně, aby to nebylo okaté, stále šířil. Ve skutečnosti jsem se jen snažil krýt svou podvratnou činnost, která spočívala na třech základních protispolečenských sloupech – absenci, fluktuaci a nedostatku socialistické pracovní morálky. Jako vždy vyrazili estébáci po správné stopě. Června 1985. Pro čtenáře nebude jistě překvapením, že 4. června se poručík Hrubý znovu objevil na ČVUT, jako kdyby nestačil telefonický dotaz, aby s proděkanem strojní fakulty řešil otázku, zdali se mezi přihláškami na školní rok 85-86 nenachází i ta má. V případě, že by ještě přišla, se proděkan zavázal podat fízlům zprávu. Úřední záznam. Na základě agenturně získaného poznatku o podání přihlášky na strojní fakultu ČVUT objektem akce Fagot, ve kterém je v signálním svazku číslo 36 485 prověřován československý státní

nebude k řádnému studiu přijat s ohledem na zanechání studia ve školním roce 84-85. Agenturně operativní prostředky skutečně neselhaly. Estébáci měli dobrý pocit z dobře odvedené práce a já taky. Oni se smáli pod fousy a já taky.

7 doposud odvysílaných kapitol z četby na pokračování z knihy českého spisovatele a historika Petra Placáka Fízl najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz a právě teď se k ním přidala část 8. Četbu na pokračování z knihy, kterou Petr Placák založil na dobových úředních materiálech státní bezpečnosti, které konfrontoval se svými vzpomínkami, poznámkami a texty, připravil Jiří Vondráček. Stalo se tak v roce 2014 v režii Vlada Ruska. Knihu Petra Placáka Fízl načetl Igor Bareš.

Vesnice zničily generaci, kterou i válka ušetřila, kterou i válka ušetřila, kterou i válka ušetřila, kterou i válka ušetřila, i ta.

0: Tak to byla poslední skladba, kterou se pro dnešní vydání Vltavského sedmého nebe rozloučila Katarzia. A zítra se opět od 19. hodiny můžete těšit na hudební výběr, který si do nedělního sedmého nebe připravil Jan Burian.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Nás těší, milí posluchači, že i nadále zůstáváte ve společnosti Vltavy. Máme tu 8. hodinu a náš 30. květnový večer bude od této chvíle ve znamení projektu Dramatapas. A víc už za okamžik dramaturgyně Kateřina Radhouská.

0: Dobrý večer, milé posluchačky, milí posluchači. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Kateřina Rathouská. Hudební uskupení 2 uvádí dnešní vltavský večer, který ale nebude zaměřen na hudbu, nýbrž na současnou českou dramatiku, protože si představíme projekt nazvaný Dramatapas. Hned v úvodu řeknu, že jsem byla kreativní producentkou a jednou z dramaturgyní tohoto projektu. Dramaturgii jsme měli na starost společně s Marií Špalovou, která píše hry, věnuje se divadelní dramaturgii a také umělecky vede divadlo Letí. Právě od Marie Špalové vyšel nápad na projekt Dramatapas. Za chvilku se dostaneme k podrobnostem. Já ale teď ve studiu vítám Natálii Deákovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Natálie pracuje jako rozhlasová a divadelní režisérka, režíruje audioknihy a přednedávnem se stala kreativní producentkou Českého rozhlasu. Gratuluji k této nové pozici. A projekt Dramatapas celý režírovala, proto teď sedí se mnou ve studiu. A oč se tedy jedná? Divadlo Letí slaví 20 let své existence a po ta dvě desetiletí se opravdu intenzivně věnovalo současné dramatice, přičemž mimo jiné mělo a stále má projekt nazvaný Večeře s novou hrou. Natália se na něm také podílela, tak bych tě teď poprosila, jestli bys nám tenhle projekt Divadla Letí mohla trochu představit.
1: Tak já myslím, že vznikl asi proto, tak Divadlo Letí se věnuje výhradně současné dramatice a vznikl hlavně proto, aby nalákal víc lidí, širší publikum k ochutnávce vlastně této současné dramatiky. A jak říká teda Marie, tak k tomu vymysleli to nejlepší, co mohli, a to je, že se ty lidi můžou zároveň najíst. Takže dostanou ochutnávku nejen textu, ale i většinou opravdu skvělého jídla. Aspoň teda já potvrzuji ze svých zkušeností. A to jídlo je zpravidla i tematizované k tomu, o čem ty hry jsou. Vím, že někdy to byly ukázky třeba i už napsaných her, ale čím dál tím víc v poslední době vznikají ty ukázky nebo krátké hry přímo na zakázku Divadla Letí.
0: To znamená, abychom si to lépe představili, oni osloví nějaké dramatičky, dramatiky, ti napíší texty a ty se tedy potom formou scénického čtení uvedou a k tomu se podává jídlo.
1: Podává se několik chodů, vždycky samozřejmě ne u toho, aby jsme nerušili umělce při jejich výkonu, ale vlastně během přestávek mezi jednotlivými kousky se podává vždycky jeden chod. Třeba teď jsme měli nedávno večeři, kterou jsem taky dělala, byla vánoční, takže tematicky hry odpovídaly vánočnímu období a samozřejmě jsme měli krásně vánoční večeři se vším všudy.
0: A z tvé zkušenosti, jak jsou s tím návštěvnice a návštěvníci spokojeni v tom smyslu, co třeba o tom říkají, když přijdou na takovouhle akci poprvé?
1: No, já jsem zažila jenom nadšené diváky, včetně mé dcery, která byla teda na tremské večeři, která byla ještě o něco jinak unikátnější, nebo unikátní, takže většinou jsou lidi nadšený, protože opravdu ty kousky jsou, je to zpravidla velmi vtipné, nebo ne vždycky, ale prostě jsou to takový svěží kousky. Takže lidi se nestihnou nudit, jo, a než by se stihli nudit, tak přijde ten chod. Takže prostě za mě teda ideální tvar.
0: Tak možná je to i tip pro ty, kteří nás teď poslouchají, že si mohou dojít do lednice aspoň pro něco.
1: Něco
0: nebo objednat po telefonu. V rámci těchto večeří, jak už jsme tedy naznačili, vznikla celá řada nových textů od českých autorek a autorů. No a Marie Špalová právě měla u příležitosti 20 let Divadla Letí nápad, že bychom mohli některé z nich natočit pro Český rozhlas Vltava. Což se stalo, vzniklo 8 nahrávek,

0: a vy je budete moct dnes večer ve vysílání slyšet. Jsou také dostupné na webu stanice Vltava, dále na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ještě tedy dodám, že hry se musely pro rozhlas trochu upravit, přeci jenom to byly divadelní hry, a projekt, jak už jsem tedy zmínila, dostal název Dramatapas. Jsou to tedy takové dramatické jednohubky. Natálie, než si pustíme první, tak bych se ti ještě zeptala a poprosím tě o takové zhodnocení v obecné rovině. Jak se lišila tvoje režijní práce pro ta scénická čtení a zde ve studiu Českého rozhlasu?
1: Tak výrazně, tak je fakt, že scénické čtení se připravuje jako scénické čtení, takže na to člověk má 3 až 5 zkoušek, když má štěstí. A když se připravuje pro rozhlas a ví, že teda, a navíc teda, i když teda ten tvar není dokonalý, tak lidi mu tu nedokonalost odpustí, ale u toho rozhlasu to je trošku jiný. Takže ta příprava je jiná. Samozřejmě nemáme obraz a vlastně všechno sdělujeme zvukem a hudbou, takže se člověk na to zaměří a musí to nějak uchopit a každá tady z těch jednohubek má úplně jiný, vyžaduje úplně jiný přístup, protože je napsaná v jiném stylu. Takže vlastně v tomhle to bylo možná náročný, ale zároveň strašně zábavný pro mě a zvukaře a zvukového designéra k tomu hledat zvuky ke každé té jednohubce opravdu jiný druh zvuku nebo jiný charakter. Má na to prostě jiný zvukový charakter nebo hudební. Takže to byla jako, dejme tomu, důslednější práce, samozřejmě důslednější příprava.
0: Pokud jde o ta scénická čtení v divadle, ono se to tedy jmenuje čtení, ale stále je tam samozřejmě i ta vizuální stránka.
1: Je to tak, no.
0: Takže tam, když třeba by nás teď slyšel někdo, kdo nikdy v životě na scénickém čtení nebyl, jak si to trošku představit?
1: Tak představte si herce s textem, který jako částečně čte, něco se třeba i stihne naučit, ale zároveň prostě ho má pořád v ruce, takže máte tenhle scizovací prvek u toho a zároveň se ale snažíme tu hru nějak opravdu po smyslu nějak přenést na to jeviště nebo do toho scénického tvaru aspoň nějakým znakem prostě trošku to udělat prostě scénicky zajímavý nebo prostě se nějak jako prostě to inscenovat v uvozovkách, ale velmi jednoduše to, co člověk stihne zinscenovat za ty 3 až 5 zkoušek. Takže s nějakým znakem pracujeme, něco scénického divák vidí světla, slyší hudbu toho dokonce, takže ono to opravdu vypadá jako tvar. A kolikrát právě tím, jak je to vlastně takhle vzniká pod nějakým vlivem adrenalinu, tak vlastně ty scénické čtení jsou jako opravdu skvělý divadelně. Jo, že tam vzniká něco, jak víme v tom divadle, to tady a teď je strašně mocný, tak zrovna u těch scénických čtení se občas povede i malý zázrak, bych řekl.
0: Má to takovou dobrou energii a možná i trochu improvizace.
1: Ano,
0: někdy.
1: Ano.
0: Říká Natália Deáková, která se mnou zůstává ve studiu. My dnes vysíláme živě a teď si pustíme první hru. Jejím autorem je Ondřej Novotný a hra má název Vydali jsme se jinou cestou, než kterou jsme měli jít. Doplním několik slov o autorovi. Ondřej Novotný se narodil v roce 1984, vystudoval dramaturgii na Janáčkově akademii muzických umění. Od roku 2015 působí jako dramaturg a autor v pražském divadle X10. Jako dramatik spolupracoval s řadou dalších českých divadel, můžeme jmenovat třeba Husu na provázku, Hadivadlo, Klicperovo divadlo, Národní divadlo nebo A studio Rubín. A samozřejmě spolupracoval i s Českým rozhlasem. V roce 2024 vydal básnickou prvotinu nazvanou Prosím žádné z mrtvých vstání. A ještě dodám obsazení, uslyšíte Václava Vašáka, Natálii Drabiščákovou, Karolínu Knězu a Vavřince Kratochvíla. Příjemný poslech.

0: Proč mluvíš? Proč mluvíš, když procházíš? Procházíš kolem domů, procházíš, mluvíš. Procházíš kolem, proč mluvíš? Nebo jen brbláš? Brbláš, broukáš si, jdeš, kráčíš a mluvíš do větru. Brbláš, broukáš do větru. Střídáš nohy, střídáš, hvízdáš. Střídáš nohy, hvízdáš a střídáš. Jedna, dvě, nebe, země. Nejdeš sám?
1: Nejdeš sám.
0: Ne? Jste dva. A kdo? Kdo vedle jde? Ten druhý? Kdo?
1: Kdo? Žena.
0: Kráčící žena. Co dělá vedle tebe žena?
1: Mlčí.
0: Říkáš něco? Říkáš něco určitého ženě? Říkáš? Ne, nic určitého. Do větru slova. Ženě neříkáš nic. Kráčející ženě.
1: Proč mluvíš? Říká žena. Proč nemůžeš? Proč aspoň teď nemůžeš přestat? Proč tak naprosto nesnesitelně hlasitě hvízdáš? Nemůžeš aspoň teď na chvíli přestat? Proč? Prosím tě, aspoň teď. Prosím tě, o to tě aspoň teď. Já tě vážně prosím tě. Prosím, mlč!
2: Tedy jste dva. Ne, nejste dva. Jste tři.
0: Jdete tři. Ne, nejste tři.
3: Ne, jste čtyři. Jdete čtyři.
0: Muž?
1: A žena?
2: Chlapec?
3: A dívka.
0: Jdete, nebe, země, levá, pravá, voda, vítr, muž a žena, chlapec, dívka, kam?
1: Kam jdete? Vždyť jdete jinam. Vždyť čekají. Čekají na nás. Máme jít tam. A my jdeme. Vy jdete jinam. Čekají na nás. Proč jdete kam?
0: Pryč někam. Kolem a dál. Místo doleva doprava. Nahoru, dolů. Jdete.
1: A žena? A žena nechce se hádat. Nechce se před dětmi hádat se před dětmi žena se nebude před dětmi hádat se před dětmi. A tak prostě jdete a mlčíte.
0: Jdete pryč jinam, než máte jít. Jdete levá, pravá, muž.
1: A žena.
2: A děti.
3: A děti najednou začínají.
2: Chlapec.
3: A dívka začínají.
0: A děti náhle začnou v polích.
3: Děti začnou.
2: V soumraku děti.
3: Zpívat.
0: A pak se to stane. Jdete dny a noci jdete.
2: Chlapec brblá, brumlá, pohovizduje.
0: Jdete, slova do větru. A pak se to...
3: Dívka, proč mluvíš? Brblo, brumlo, proč?
2: Chlapec hvízdá.
3: Proč strkají do sebe?
0: Jdete a pak se to stane.
3: Hádají se?
2: Strkají se, strkají, hádají.
3: Strkají, hádají.
2: Strkají, hádají.
0: A pak se to stane. Z ničeho nic prostě. Muž zavrávorá. Muž slabo, co? Muž se chytí, muž za srdce.
1: Co, slabo? Není ti slabo, říká žena. A chytí muže, chytí za předloktí žena. Zastavíte.
0: Muž?
1: A žena zastavíte. Zastavíte a děti?
2: A děti co?
1: Co? Slabo, muži od srdce. A děti co?
3: Nic, děti.
2: Hádají, strkají.
3: Strkají, hádají.
2: Pokračují děti.
3: Hádají levá, pravá.
2: Voda, vítr, pokračují.
1: Ani si nevšimnou. Zastavte, křičí žena. Ani neohlédnou. Muži slabo, křičí žena.
3: Hádají, strkají, neohlédnou.
2: Hádají, strkají, ani se neohlédnou.
1: Pokračují děti za horizont.
0: Všechno to hučí. Hučí muži, hučí v uších muži, jako bouře muži.
1: Co je ti?
0: Žena a hučení. Bouře. Muž modrá, najednou lepší. A najednou hučení lepší a ustoupí, všechno to ustoupí, slabo je lepší, normálnější.
1: A žena?
0: A muž zase...
1: Zase se žena?
0: A muž zase rozejdou. Rozejdou spolu, pokračují muž
1: a žena mlčící, žena a hvízdání.
0: A muž zase a normální.
1: Normálnější.
0: Muž.
1: Žena.
0: A jasné nebe. Ale ne, co zase? Ale ne, zase se něco se... Zase se stalo se? Co zase?
1: Žena...
0: Co žena? Žena se... Co žena?
1: Zadrhla.
0: Cože se?
1: Podvrkla, zakopla.
0: Žena se...
1: A muž co? A co muž? Co udělá muž?
0: Muž chytne ženu.
1: Špatně.
0: Chytne na poslední chvíli, muž chytne ženu.
1: Ale slabě.
0: Vedle špatně, zacíp šatu a vedle...
1: A špatně.
0: A rup a látka, rup a žena bác.
1: A muž co?
0: Muž taky bác. A oba bác. A rup a plác a už oba leží, oba už leží.
1: Ve škarpě.
0: U cesty leží a smějí se oba bác u cesty ve škarpě.
1: Ve stínu stromu.
0: Ve stínu stromu u cesty někam, kam... Zbůh darma někam. A teď tu muž
1: a žena
0: leží a nikam. Nikam už nemusí. Nemusí nikam. A tak tu jen leží pod božím stromem u cesty někam. Leží tu několik, Bůh ví, jak dlouho tu, kolik tu leží, než muž?
1: Než muž co?
0: Než muž zaklepne oči.
1: Než muž co? Než muž co?
0: Zavře oči.

0: Chlapec a dívka.
1: Kde se pasou?
0: Kde se pasou? Jen svist. Ticho. Nic. Sama. A ty spíš? Spíš a mlčíš. Mlčíš, když pod jabloní mlčíš a spíš. Celý život ty. Jenom ty celý život. Ty takový hvízdálek. Brumlavý broukal a teď? Teď spíš, když za horama, za dolama. Sama. A ty si spíš pod jabloní a slova... Slova nemáš. Nic. Neříkáš nic, neříkáš. A mlčíš. A děti za horama, za dolama jablka.
2: Chlapec.
1: A dívka padají kolem.
2: A bouchají kde?
1: Kolem.
0: A kolem nás.
2: Buch a buch.
1: Buch, buch.
0: A kde se pasou?
1: Padají.
2: Buch.
0: A já, můj hvist, sama. Můj hvist, nic. Moje slova nic vedle tebe. Žena nic, nic tvůj hvist. Přehvízdal nic můj hvist. A teď buch. Buch, buch, buch. Za horama. Můj hvist za dolama. Kde se pasou? Buch. Svist. Spíš svist než hvist. V mých ústech buch. A prázdný svist buch. Jen buch. A hvist.

0: Na stanici Český rozhlas Vltava jsme slyšeli hru Ondřeje Novotného s názvem Vydali jsme se jinou cestou, než kterou jsme měli jít. V úpravě Marie Špalové ji režírovala Natália Deáková. Hra je součástí projektu Dramatapas, kterému se tu dnes večer věnujeme. Natália Deáková je se mnou ve studiu, vysíláme živě. Jak to na tebe působilo, když jsi teď s odstupem slyšela tuhle hru?
1: Dobře. Já se přiznám, že ji mám ráda, takže no, jsme si s ní docela vyhráli, nebo rádi jsme si s ní hráli, takže mě se to poslouchalo dobře. Zatím nemám ještě, většinou jsem dost kritická ke svým věcem, když je slyším zpětně, ale zatím ještě to neproběhlo.
0: Tak možná to ještě přijde
1: to ještě
0: časem.
1: Přijde.
0: Kdo další se na projektu Dramatapas podílel a mám teď na mysli tedy mistra zvuku, designéra, hudebního skladatele?
1: Ano, velice důležité osoby, protože oba opravdu velmi, velmi intenzivně pracovali na tomto projektu, takže zvukový designér byl Daniel Kordík a s mistrem zvuku, ale zároveň i taky zvukový designér byl Dominik Budil a hudbu nám složil Sebastian Lang.
0: Možná by bylo dobré si teď říct, jak vůbec probíhá ta spolupráce se všemi těmito profesemi. Například tedy se Sebastianem Langem, který skládal hudbu a zároveň, myslím, i nahrával.
1: Je to tak.
0: Tak jaké třeba on dostává od tebe zadání?
1: Podle té hry mu napíšu, jaký charakter si představuju. Někdy mu pošlu inspiraci nějakou jako hudební. A pak mi pošle nějaký návrhy, s kterýma buď souhlasím, nebo ne. A někdy se trefí na poprvý, někdy na potřetí. A pak to ještě, a to dělám teda i s druhým skladatelem, s kterým pracuju, s Jakubem Kudláčem, který vlastně oba, myslím, že jsou tak vyrovnané osobnosti, že jim nevadí, že to s tou hudbou pak pracuje ještě někdo jiný vlastně volně. Takže vlastně oba mi, nám to dodávají tu hudbu ve stopách, což nám umožňuje velkou svobodu právě s mistrem zvuku nebo s designérem to nasadit přímo přesně prostě na to slovo, jak potřebujeme. A vlastně a pracovat vlastně s nějakým vrstvením, nějakou gradací a tak dál. Takže takhle spolupracujeme se Sebastianem. Tato spolupráce byla opravdu výborná. Strašně se mi líbilo, jako, jaký hudební nápady přinášel a že opravdu ke každý ty jednohubce je úplně jiná hudba.
0: A ten postup je tedy takový, že se natočí herci.
1: Ano.
0: A pak se jemu teprve posílá to natočené
1: slovo. Ano, já samozřejmě pošlu nejdřív text, ještě než se natočit herci, aby měl představu, pak mu pošleme to slovo. Mezitím už Daniel Kordík hledá adekvátní zvuky, dělá si takovou banku pro tu jednotlivou, pro tu hru. Pak tam, teď teda to probíhalo tak, že nám to dodávali oba zároveň a my už jsme to se zvukařem vlastně dávali dokupy a vlastně udělali vlastně tu výslednou skladbu.
0: Pokud jde o herecké obsazení, tak jak se postupovalo při výběru hereček a herců, protože v tom celém projektu jsou patrné určité spojnice s divadlem Letí.
1: Ano, samozřejmě, chtěli jsme obsadit co nejvíc herců z divadla Letí a zase těch herců není jako tolik.
0: Je to malé divadlo.
1: Je to malé divadlo, zároveň má soubor, jsou to samozřejmě jenom nějaký stálí spolupracovníci, většina z nich tam hraje, nebo aspoň část, nebo velká část je zastoupená právě hercema, který buď to aspoň jednou třeba hráli v té večeři s novou hrou, nebo třeba, já nevím, Simona Levandovská hraje v Hlářkách, ale zároveň jsme se s tím pádem, že stejně těch herců není dost a ty hry byly různorodý a vyžadovaly nějaké typy, které člověk musí obsadit, tak jsme doplnili jinýma hercema a tím jsme se snažili vlastně i pro ně vlastně, aby i ty herci z Letí měli nějakého partnera, s kterým to teď nedělali, nebo prostě, aby to bylo i pro ně nějak překvapivé.
0: Před malou chvilkou jsme slyšeli i herečku Natálii Drabiščákovou a ta hraje právě v inscenaci Lhářky, kterou si teď zmínila. Před časem si pro divadlo Letí režírovala. Autorkou této hry je Klára Vlasáková. O čem ta hra pojednává?
1: Ta hra je velmi volně inspirována, podtrhuju třikrát, protože to není opravdu reálný příběh, ale je inspirována přátelstvím velmi nesourodým, teda dejme tomu Jiřiny Švorcové a Kamily Moučkové, které v našem případě jako dvě kamarádky, takový ty, co si jako nějak zbyly prostě obě sami, žijou prostě spolu, dožívají jako důchod spolu ve vile. A na těchto dvou typech vlastně to zadání, které jsme dali Kláře Vlasákové, bylo, že nás bychom se chtěli nějak tematicky prostě zabývat rozdělenou společností, protože to téma dost silně žijeme, a ona přišla vlastně s tímto nápadem, že by vlastně dala tyto dvě vlastně velmi krajní osobnosti nebo vyhrocené osobnosti, jedna teda hodně levicová, druhá hodně pravicová, a vlastně vytvořila tady tu společnou situaci a zasadila to někdy prostě do postcovidové éry, není to ani teď, ale není to ani v tom covidu, a vlastně z toho vytvořila vlastně takovou jako velkou divadelní situaci.
0: Víme tedy, že jednu z nich hraje Natália Drabiščáková, a kdo hraje tu druhou?
1: Tu druhou, schválně, jestli posluchači si tipnou, která a tu druhou hraje Pavla Tomicová, a pak tam ještě hraje mladou, ale opravdu mladou, ten nesouvisí s nikým, to je mladá, a mladou hraje, postava se jmenuje Eliška, hraje Simona Levandovská.
0: No a Klára Vlasáková, ta vlastně nikdy předtím s divadlem Letí nespolupracovala, ale známe ji tady z Českého rozhlasu, i ty si režírovala její scénáře. Byl třeba tohle impuls pro tebe právě ji oslovit i pro tu divadelní spolupráci? Ano.
1: Tak konec konců ty si dělala kreativní producentku a dramaturgyni těm projektům, takže víš, že jsme se vlastně seznámili s Klárou, nějak jsme si sedli.
0: Já to vím,
1: ty to víš,
0: ale
1: velmi
0: musím
1: dobře.
0: Se tady na to ptát.
1: Ano, a klidně se i pochlub, že si nás seznámila, a zároveň myslím, že ta spolupráce byla velmi fajn i na Neklidu, i na Rituálu, což jsou ty seriály, které jsme dělali tady pro Wave. A velmi mi sedla prostě nejenom jako tvůrkyně, ale i lidsky. A když jsme přemýšleli tehdy kdysi, co uvedeme, jakou hru, a i jsme hledali jako současnou hru už napsanou, tak jsem, a furt jsme nějak nebyli spokojený s Marií, že jsem právě jednou takhle usínala a úplně jsem vystřelila z té postele, protože mě napadlo, proč bychom neoslovili Kláru. A ještě jsem nedávno předtím, vím, že jsem dočetla, myslím, Těla tehdy, nebo jednu prostě nějakou knížku, takže jsem ji někde měla uloženou v podvědomí. No, tak byla jsem úplně nadšená s tím nápadem, málem jsem ještě vzbudila v noci, ale nechala jsem si to na ráno, a ráno jsme se rozhodli, že ji zkusíme oslovit. Což se stalo, a Klára přišla s tímto nápadem. A nakonec toho byla vlastně nejlepší česká hra roku 24, myslím.
0: Ano, je to pravda, tak, no, v cenách divadelní kritiky. A jak už jsi zmínila, ono se to vlastně odehrává ve vile, ten příběh. Zároveň divadlo Letí hraje ve vile Štvanice, takže tam se i hezky spojila ta prostředí.
1: Ano, ano, já myslím, že to asi i tak Klára možná i zamýšlela, bych řekla.
0: Jak jsi tam pracovala s tím interiérem?
1: No, pracovali jsme tak, že já nevím, to já budu spoilerovat, protože Klára si tam vymyslela takovou věc na konci, kterou by možná se potěšil nad ní animátor, ale nikoli divadelní režisér. A tato scénická poznámka určila, jak ta scéna bude vypadat. A vzhledem tomu, že to je vlastně celý prostě poenta, takže závěru, takže to asi nebudu říkat.
0: Tak to nebudeme prozrazovat, ale pozveme na inscenaci Lhářky do divadla. Hrají se tedy ve Vile Štvanice, což je domovská scéna divadla Letí. Na Štvanici se právě teď konají oslavy 20 let tohoto divadla. Natálie tam za chvilku odjede. Ale ještě předtím se tě zeptám, jak hodnotíš těch uplynulých 20 let, a nemyslím jenom z pohledu spolupracovnice s tím divadlem, ale i třeba z diváckého pohledu, nebo vůbec jaký význam má to divadlo na té české divadelní scéně?
1: Podle mě velký, nezastupitelný, protože jako tohle systematicky v takové míře, jak co dělá Letí, nikdo nedělá, a jak jsme si řekli, je to jakoby soustavná podpora současné dramatiky, včetně workshopu pro ty autory, oslovování, prostě je to aktivní, nejenom uvádění, že vyberu a jenom uvádím ty hry, ale prostě aktivně vlastně pracují na tom, aby ty hry vznikaly, a ty hry jsou úspěšné. Takže za mě z diváckého pohledu je to prostě opravdu vlastně divadlo, který tady nemá žádného konkurenta, protože prostě žádný takový divadlo není, takže prostě ta jejich pozice je vlastně fakt nezastupitelná, a hodnotím to jako opravdu skvělých 20 let. Některé ty hry se uvedly v zahraničí, pokud vím, teď jsem zapomněla Příběh masochisty, jak se to jmenovalo. No.
0: Tak teď si taky nespomenu.
1: Ano, tak, ale masochista to byl 100%. Tak třeba ten se uvedl i v zahraničí, ale nejen, vím už jenom, že teď i o ty Lhářky je velký zájem. A teď opravdu si jako nespomenu na další, ale teda ty hry prostě mají úspěch nejenom na jiných scénách, než divadla letí, ale i v mezinárodním prostředí, takže mně to přijde prostě, že to divadlo je prostě úžasné a skvělé a přeju mu prostě, ať takový zůstane.
0: Říká Natália Deáková, která je hostem živého vysílání na Vltavě. A je tu další hra, autorem je Vít Peřina a jmenuje se 456. Jak za chvíli zjistíme, je úplně jiná než ta předchozí, protože opravdu celá ta kolekce Dramata Pass je velmi pestrá. To už si ostatně naznačila také a byl to tedy i náš dramaturgický záměr. Rovnou ale upřesním, že tato hra není vhodná pro malé děti, protože se v ní vyskytují násilné motivy. A řeknu ještě několik slov o autorovi. Vít Peřina je ročník 1978, vystudoval Filozofickou fakultu v Olomouci, od roku 2003 pracuje jako dramaturg v Naivním divadle Liberec a zároveň píše hry určené většinou dětem a mládeži. Jsou to tedy hry zejména pro loutkové divadlo. Jako autor spolupracuje například s Naivním divadlem, s divadlem Alfa, to je plzeňská scéna, divadlem Loutek v Ostravě nebo Královéhradeckým divadlem Drak. A samozřejmě můžete jeho jméno znát také z vysílání Českého rozhlasu. Vít Peřina je i autorem knihy podle vlastní stejnojmenné divadelní a posléze rozhlasové hry Komáři se ženili aneb ze života obtížného hmyzu. My už se tedy zaposloucháme do jeho hry 456. Co tato čísla znamenají, se dozvíte za malou chvilku.
2: Kde jsi velmi daleko odtud?
3: A nebo možná jen co by kamenem?
2: Určitě však hluboko, hluboko.
3: Hluboko v lesích.
4: Spíš v lese.
2: Hluboko v lese?
4: Uprostřed běžného smíšeného lesa.
2: Stojí chaloupka. Ne, úplně obyčejná chaloupka.
3: Neobyčejná chaloupka?
2: Úplně neobyčejná chaloupka.
5: Prťavá.
3: Mrňavá.
2: Pidi chaloupka.
5: A v té prťavé, mrňavé
2: pidi chaloupce
4: je ohromitánský čurbes.
5: Ale o ten tu teď nejde.
3: Úklidem se teď nikdo nezabývá.
2: To není na pořadu dne.
4: Natož takhle večer.
2: Ano, slunce již pomalu zapadá.
3: Smráká se, chýlí se.
2: Vytrácí se.
4: Prostě a jednoduše nastal čas jít spát.
2: Což platí i pro obyvatele chaloupky.
3: Už se těší do svých 7 postýlek.
2: 7 prťavých, mrňavých, pidi postýlek. V chaloupce totiž bydlí
3: 7.
2: 7.
4: To už je 14.
6: 7 trpaslíků.
5: Všichni je moc dobře znáte.
3: 7 trpaslíků.
2: Hej ho, hej ho.
4: To jsou oni.
5: A trpaslíci jdou.
4: No, to jsou pořád oni, 7 trpaslíků.
3: A zpívají si veselé.
4: Zase oni.
2: Hej ho.
5: Všichni je dobře znáte.
2: Hej ho.
5: Profa.
2: Hej ho.
4: A profa. To už si říkal.
3: A dřímal.
5: Ano, dřímal.
2: A šmudlal.
5: Jistě, že šmudla. A kejchal.
3: A profa.
4: Co už tu bylo?
5: Prostě 7 trpaslíků se chystá na kutě.
2: Hej ho.
3: Už jdou.
2: Hej ho.
3: Jdou spát.
2: To je naše výchozí situace.
4: Konečně.
2: Všech 7 postýlek má své nocležníky.
4: Dobrou.
7: Dobrou.
3: Dobrou.
8: Dobrou.
9: Dobrou.
7: Dobrou. Dobrou.
2: A většina z nich okamžitě zařezává.
3: Pšik. Však měli určitě náročný den.
4: Když tolik chodili.
8: Hej ho.
4: Když tolik zpívali.
8: Hej ho.
2: Chodili, zpívali a teď spí.
3: I profa.
2: Spí.
8: I kejchal.
2: Spí.
3: A ten dřímal.
2: Spí.
8: A šmudla.
4: Ten byl tuhej jako první.
3: A co ten...
2: Ano, ten ještě neusnul. Ten v páté postýlce zleva.
4: Takže ve třetí zprava.
2: Z pohledu od dveří, kdyby v nich někdo stál.
4: Tam ale nikdo nestojí.
2: Ještě aby.
3: To by se totiž podivil.
8: Prostě. V jedné z postýlek se vstyčí trpaslík.
4: Trpaslík se umí vstyčit? Vždyť skoro není vidět přes peřinu.
2: To není. Ale i tak se vstyčil. A hned zasyčel na oba trpaslíky po svých bocích.
3: Oni už ale také téměř spali, takže to musel zopakovat.
8: Den byl náročný.
4: Ale ne zas tak moc.
2: Ve čtvrté a šesté postýlce
4: zleva
8: se pohnuli jeho dva spolunocležníci.
10: Co je?
8: Proč nás budíš?
11: Proč? Protože nás nikdo nezná jménem. Nikdo.
10: Jak to myslíš?
3: Nadzvedl se na loktech trpaslík číslo 4.
4: I tak nebyl přes peřinu vidět.
11: Všichni si pamatují jen první tři z nás a pak toho posledního. Jako ve sportu.
8: Co to říkáš?
2: Rozespale se posadil na postýlce šestý trpaslík.
12: Dlouho v sobě pátý trpaslík dusil tohle trauma.
8: Týdny.
3: Měsíce.
12: Roky.
3: Ba i dny.
12: Dnes už to ale muselo ven.
11: Vždyť si to vezmi. Když se řekne sedm trpaslíků, tak si lidi vybaví jen jména maximálně prvních tří. Profu, dřímala, kejchala. No a když jsou hodně dobří, tak si ještě vzpomenou na posledního šmůdu. První tři a poslední. To se dobře pamatuje. Ale čtvrtý. Pátý. Šestý trpaslík? Nikdo! Nikdo nás nezná jménem.
10: To je pravda.
8: Ale jak to chceš změnit?
11: Musíme je zabít.
10: Cože?
11: Jen tak se z nás stanou první tři trpaslíci.
8: Ale... Vždyť jsou... přesile.
11: Už ne. Nabídl jsem Šmudlovi po večeři takový bombonky. Jen už se neprobudí.
10: Teda...
8: Fíha.
11: Jde se na to.
8: Tak jo.
10: Ale jak a čím?
11: Kde mám tu pistoli? A tady je. Tu máš, vem si ji.
10: Já se stydím.
8: Já chci taky pistoli.
11: Pro tebe mám motorovou pilu.
8: Juvrun, motorovka.
10: Ale co ty?
11: Já? Já mám tuhle palici. Jdeme na to.
10: Já se strašně stydím. Ale strašně.
11: A je to. Jdeme spát.
8: Teď už si nás lidi budou pamatovat.
10: To je pravda. Teď už jsme první tři trpaslíci.

0: kdesi velmi daleko odtud?
1: Hej ho.
2: A nebo možná jen co by kamenem?
1: Hej ho.
0: Určitě však hluboko v lese?
1: Trpaslíci jdou.
3: Stojí chaloupka.
1: Hej ho.
0: Prťavá a mrňavá.
1: Už jdou.
2: Vidí chaloupka.
1: Jdou spát.
4: Tak dobrou.
1: Dobrou.
5: Dobrou.
0: Najednou se v postýlce vstyčil trpaslík.
2: Který zas?
0: No ten pátý.
2: Vždyť už jsou jenom tři.
0: No tak ten původně pátý, teď už je druhý.
2: Zleva i zprava?
0: Jo.
2: Aha, a zatímco jeho dva kamarádi si nechávají něco krásného zdát?
1: Jemu se opět něco nezdá.
5: No jo. Jenže lidi si většinou nejlíp pamatují jenom jméno prvního a posledního. Potom druhým pes neštěkne. Tak to teda ne, panáčkové. Kde mám tu? A tady, palice. Tu máš po hlavě. Promiň. A teď ještě ten druhý.
6: Což to udělal? Proč?
5: Promiň, muselo to být.
6: V tom případě zemři tež.
5: Ne, neblázni, nestřílej štístko!
6: Já nejsem štístko!
5: Au! Kubíra!
6: Já.
1: Hej ho, hej ho.
0: A trpaslíci jdou.
1: Už jdou.
2: Už jdou. A už jsou pryč.
0: Když v tom?
2: Z ničeho nic.
1: A z čista jasna.
2: Do chaloupky vstoupí Sněhurka.
7: Teda, tady je ale nepořádek. Kdo pak to asi bydlí? No nic, trochu tu pouklízím a snad mě zde na oplátku schovají před zlou královnou.
8: To byla hra Víta Peřiny 4-5-6. Účinkovali v ní Andrea Elsnerová, Ondřej Novák, Karolína Knězů, Tomáš Kobr, Petr Uhlík, Krištof Rýmský, Zuzana Zlatohlávková a Eliška Zbranková. Pokud jste si právě teď naladili Vltavu, tak připomenu, že dnešní večer věnujeme současné české dramatice projektu Dramatapas, který vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a divadla Letí. Moje jméno je Kateřina Radhouská, vysíláme živě a se mnou ve studiu je Natália Deáková, která tento projekt režírovala a už se pomalu chystá k odchodu na ostrov Štvanice. Ale ještě než odejde, tak bych přece jenom se vrátila k téhleté hře Víta Peřiny. Jednak tedy tady to herecké obsazení bylo opravdu velmi pestré. Jsou tam vlastně někteří, kteří s divadlem Letí nemají vůbec nic společného a vedle toho je tam Tomáš Kobr, což je takový matador.
9: Ten je matador vyloženě, no. Bych řekla doajen souboru.
8: A ty jsi si také vzpomněla na tu inscenaci.
9: Ano, Zpověď masochisty se to jmenovalo.
8: A tam právě byl Tomáš Kobr.
9: Ano, ano.
8: No, když jsme tady předtím mluvili o tom, jaký je rozdíl mezi těmi scénickými čteními a tou rozhlasovou realizací, tak by možná bylo fajn si to teď víc přiblížit právě konkrétně na téhleté hře, protože já jsem ji teda neviděla jako scénické čtení.
9: Ta zrovna je poměrně scénická, bych řekla.
8: Ale říkala jsem si, že to asi bude docela rozjeté je v rámci rozjeté, toho čtení.
9: Je to rozjeté, dokonce tam ani nevidíte ty herce s těma textama, protože jsou za prostěradlem. A tím, jak to je vlastně, tohle je součást vlastně Trémské večeře, která je celá vlastně koncipovaná, že je u ohně, takže celý je to opravdu, jak to je normálně pankáčský, tak tohle je takový super punk. Opravdu se to odehrává, vlastně máme to trošku přisvícený, ale vlastně je to fakt kolem toho ohně, kde teda mimo jiné hra Poslední Mohikán, kterou pak během večera uslyšíte, má opravdu speciální kouzlo. Ale právě tyto trpaslíci jsme si říkali, že to jde pojednat jenom tak, že to uděláme jako takový táborový divadlo. Jo? Takový prostě, co dům dal, jo? Jak to na těch táborech bývá, že si uděláme to divadýlko prostě se všeho, co najdeme kolem. Čili tam prostě radlo, kečup, nějaký polínka, který představujou trpaslíky. No je to prostě, takhle to tak vypadá. Asi jak kdybyste si tohle zinscenovali na táboře.
8: A jaký byl rozdíl v textu mezi tím scénickým čtením a tou rozhlasovou verzí? Protože musela se tam vyřešit trošku ta scéna toho zabíjení.
9: No a tak to není takový problém, protože to funguje parádně ve zvuku. Ten kečup alias krev si tam domyslíme nebo dopředstavíme, takže to zrovna nebyla až taková výzva. Je to v podstatě velmi podobné, jenom jsme to seškrtali. Jinak ten text odpovídá.
8: Než odejdeš, tak ty už si přála trošku divadlu letí, ale asi by to chtělo k těm 20 letům nějaké pořádné přání i třeba za současné situace toho nezávislého divadla. On je to skoro malý zázrak, že to
9: je to velký zázrak, bych řekla, protože vím, v jakých podmínkách divadlo letí pracuje. A právě krom toho, že jim chci popřát samozřejmě nejenom dalších 20 let, spíš víc další existence, tak jim chci popřát prostě mnohem lepší podmínky, než v jakých pracovali dosud. Protože to je fakt velký zázrak tím, že jsem pro ně dělala jak to čtení, jak teda ta čtení, tak i inscenace, tak vím prostě za kolik lidí, za kolik tam ty lidi pracují, včetně herců, že to vlastně všichni dělají tak víceméně z lásky. Rozhodně ne proto, aby jim to něco přineslo. No takže myslím materiálně. Takže bych jim chtěla rozhodně popřát aspoň o něco, ale spíš o víc než něco lepší podmínky.
8: Kromě lhářek, které vznikly v té režii, na co bys třeba pozvala z repertoáru divadla letí?
9: No tak určitě asi na Olgu.
8: Olga Horory z Hrádečku.
9: Ano, která je velmi jako kultovní. Asi na to. Já jsem bohužel prošvihla poslední inscenaci, která měla jenom 5 repríz, ale slyším na ní samou chválu a to je Pohřeb velkého umělce. Na to ano, bych ráda pozvala samou sebe, ale nebyla jsem tady, takže jsem to nestihla. Nevím teď.
8: Byla jsem na pohřbu bylo to také sídlem.
9: Ano, no právě.
8: Takže to bylo pěkné. Ale Olga Horory z Hrádečku, jenom upřesním, to je hra Anny Sávedry a je to asi možná nejúspěšnější titul divadla
9: letí. Myslím, že jo, a rozhodně se hraje asi nejdýl z těch, co mají na repertoáru.
8: Myslím si, že se hraje tak 10 let a určitě také za sebe doporučuju. A na úplný závěr, co si třeba teď nedávno režírovala nebo kde si pracovala, na co by si tedy mimo divadlo letí pozvala?
9: No mimo divadlo letí bych pozvala asi na Dogville do Plzně, který jsme dělali s Maruškou Špalovou.
8: Takže divadlo Josefa Kajetána Tyla.
9: Divadlo Josefa Kajetána Tyla, je to taková velká inscenace v uvozovkách, nebo ano, je to velká inscenace, protože je tam strašně moc herců, postav, točí se tam točna, hraje tam živá hudba, takže je to takový spektakulární, dejme tomu. A pak bych moc ráda pozvala na obnovenou premiéru Olmerky do Činoherního klubu, která proběhne 18. září.
8: Takže to bude v nové sezóně. Ano. A pokud jde o Dogville, jak jste tam vyřešili scénografii? Je to podobné jako ve filmu, nebo jste k tomu přistoupili?
9: Ne, samozřejmě jsme k tomu chtěli přistoupit jinak a my máme i velmi zdařilou adaptaci divadelní, čili jsme nekopírovali, nebo nemuseli jsme my adaptovat filmový scénář, ale už existuje od Christiana Lolikeho A ona už ta samotná jako adaptace je, už tak pobízí ty režiséry, ať si to udělají prostě jak chtějí, hlavně ať je to hravé. Jo, takže vlastně takhle jsme se snažili, toho jsme si dali jako východisko se scénografem. Hodně dlouho jsme se scházeli, než jsme vymysleli to, co jsme vymysleli. Je to částečně samozřejmě inspirovaný, musí to být tím, že to je vlastně zásadní stizující prvek v tom filmu, že tam není scéna nebo nejsou tam interiéry, tak jsme se s tímhle stizovacím prvkem taky nějak museli poprat, ale udělali jsme to jinak. Už jenom tím, že se tam točí ta točna pořád, tak vlastně pořád se nahlížíme na tu realitu z jiných úhlů pohledu, tak už jenom to je vlastně stizovacím prvkem.
8: A herecké obsazení?
9: V hlavní roli je tam jako Grace, hraje Zuzka Ščerbová, Toma hraje Jarda Matějka a vypravěče takového všemocného, tam všemocnou postavu hraje Martin Stránský.
8: Říká Natália Dáková, která byla se mnou ve studiu, ještě stále je, ale už za chvilku nebude, protože míří na ostrov Štvanice a zveme tedy na Dogville do plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla. Děkuju, že jsi přišla.
9: Já děkuju.
8: Užij si pěkný večer na Štvanici.
9: Díky moc.
8: I my budeme na Štvanici za chvíli telefonovat, takže vy i já, kteří se tam dneska nedostaneme, tak alespoň touto cestou se něco málo o oslavách divadla Letí dozvíme. Ještě předtím si ale poslechneme další hru. Napsal ji Tomáš Loužný a jmenuje se Ke kořenům. A uslyšíte v ní Pavlu Tomicovou a Petra Lněničku. Příjemný poslech.
10: Máte moc pěknou zahradu.
11: Jo, to máme.
10: A třeba tady, Jinan dvoulaločný, že?
11: Jo.
10: Ginkgo biloba.
11: Tak.
10: Moc pěkný, ano. To je moc pěkný strom. A že přežije i zimu, takhle na horách, že i přežije. Vždycky jsem si myslel, tak jako jsem předpokládal, že nevydrží, že nepřežije. A on? Zdá se, jo?
11: Jo, je velmi vytrvalý, otužilý, běžná mílka.
10: Je zima?
11: Jo, bude větší.
10: I dům máte pěkný. To by mě mrzelo, kdyby...
11: Můžete si ho vyfotit.
10: Prosím?
11: Jinan, až půjdete.
10: Ještě nejdu.
11: Ale jo, jdete.
10: Přišel jsem vám pomoci.
11: Aha. Pětatřicet let zpátky jsem někde byla. Jo, někde, možná, nevím kde. Ani na mapě bych to už nenašla. Vystoupila jsem z letadla a hned jsem věděla, že tohle není pro mě, nestojím o to. Tak jsem se otočila na patě a letěla zpátky, stačilo.
10: Každý potřebuje dobrodružství. Něco nového, dalšího objevovat. Jako Kolumbus, nebo tak. Je to v lidech prostě.
11: Já to nepotřebuju. Možná pak, až mi bude 70 nebo víc, až nebudu muset nic, možná pak dobrodružství nějaké, naposledy. Najít kořeny svoje, pátou mízu nebo tak, ale ne! Teď ne! Teď mi to tu úplně stačí. Jedu nakoupit řecké týdny, italské, i do Asie se občas juknu z bezpečí nákupního vozíku, dobrodružství, zkrátka, stačí.
10: Peníze. Kolik, co myslíte?
11: Říkal jste snad, že pomoct mi chcete?
10: Chci.
11: Ale to tež jako, no ano, říkáte to samé, co oni. Peníze, dobrodružství, cestovat, volná jak pták.
10: Ale mají pravdu. No ne, svým způsobem.
11: Kafe, čaj?
10: Nic.
11: Pomoct mi teda chcete?
7: Jak?
10: Ano, pomoct vám proti nim.
11: Už tolik. Věřil byste? No věřil byste, že už tolik let. By si člověk řekl, že levnější by bylo podkopat ten kopec a kašlat na mě, ale nedaj si pokoj. Víte, že už i část postavili?
10: Ano, oni tady postavili celou dálnici. Ano, už ji postavili celou. Jinde.
11: Dálnice jsou třeba, to ano. Dálnice jsou třeba a mě tu dálnice schází. Potřebovala bych takovou dálnici, nějakou takovou novou rychlou dálnici. Vnuci by tu mohli být častěji, já u nich častěji. Starší jde do školy, zažívá všechno nově, dobrodružství života, radost. Dělají mi radost, že už má syn děti. Toto běží ten čas života tak.
10: Ano, no jo, běží. Máte syna ráda, že?
11: Podívejte, není krásný. Moje specialita, můj speciální dýňový dort. Dělám ho jenom synovi k narozeninám, vždycky jenom k narozeninám. Má ho moc rád, pořád ho po mně chce, vždycky dýňový dort. Dáte si také?
10: Měl narozeniny?
11: Nedávno, ano. Jak to víte?
10: Dort. Vždycky jenom k narozeninám.
11: Ano, dýňový dort.
10: A co by váš syn nejvíc potřeboval?
11: Co já vím, jen si dejte kousek. Neostýchejte se.
10: Fantastický. Opravdu skvělý je ten váš dort.
11: Speciální. Polevu si dejte. Domácí. Nalívám čaj.
10: To je dobré, děkuji.
11: Cukr?
10: To je... Dobře, díky. Neříkejte, že by o nic nestál.
11: Kdo?
10: Váš syn.
11: Ale co já vím, co by potřeboval? Co vím? Chtějí koupit byt? Nový byt ve městě. No není to hloupost? Je to hloupost. No jeste, dejte si, říkáte, že fantastický, tak ho dojeste, prosím.
10: Takže byt říkáte?
11: Můžou žít tady, místa mám dost, nebo si koupit něco ve vesnici, na to by měli, ale ve městě tam ne, ve městě ne. Koupí si každý 2 metry a úspory dojdou, nebo se zadluží na doživotí. Proč? Radši mít strom než světlík. Říkám jim, pěstujte jabka.
10: Byl vážně skvělý. Děkuji.
11: Všichni ho milují.
10: O silnici, o dálnici už nejde. To můžete v klidu, úplně v klidu spát. Je to pryč.
11: Ano, ano. Chcete recept?
10: Recept?
11: Tak chutnal nebo nechutnal?
10: Moc. Fantazie.
11: Vždycky mu ho peču, ale recept nechce. Nikomu jsem ho nedala a je jen můj recept. Ráda ho ale předám, co bych si ho brala do hrobu. Uděláte aspoň někomu radost.
10: Ano, děkuji. Já musím, víte, přišel jsem, abych...
11: Nemusíte mi pomáhat.
10: Pole. Nové pole.
11: Ne, nepotřebuji pole, děkuji.
10: Nové pole, pěstovat.
11: Na to mi stačí zahrada.
10: Velké pole, hodně velké pole, to chtějí, tady, taky tady. Jsou schopni všeho, víte? Všechno, aby tu bylo pole, obří lán, přišel jsem vám pomoci. Proti dálnici jste bojovala tvrdě, ano, hrdině, ale teď jsem vám přišel pomoci. Právě vám, právě já, myslím to dobře. Ještě můžete tolik zažít, vidět. Nechcete?
11: Přinesu vám ještě kousek, ano? Vidím vám na očích, že byste si dal.
10: Kvůli vám, tomu dortu, myslí to s vámi dobře. Zaplatí vám. Buď vám, nebo vašemu synovi. Hodí se mu. Ty peníze se mu budou hodit. Může pak začít koupit byt. Skutečně zahájit svůj život. Nové velké dobrodružství. A vy můžete jet. Odjet daleko.
11: Já si ho pamatuju. Pamatuju si ten recept. Ale pro jistotu. Já vám to od oka, ale kolik to je přesně, já nevím. Kolik mouky, tolik cukru, říkala maminka. Napsat, ano, napíšu vám to. Někde to mám. Ano, tady v sešitě.
10: Fantastické.

V zimě se hnojit nemá. Nemá, vím, ale ještě podzim, ještě chvíli podzim a aspoň bude teplo. Ginkgo biloba přežije i v zimě. U mě přežije ginkgo biloba i v zimě. Speciální hnojivo ke kořenům. No jo, zima za humny bude tuhá. A já už nic nepotřebuju. Možná pak dobrodružství naposledy. Ale ne, teď ne. Teď mi to tu úplně stačí. Řecké týdny, dobrodružství. Stačí.

Ke kořenům, tak se jmenovala hra, kterou jste právě vyslechli ve vysílání stanice Vltava a která je součástí projektu Dramatapas. Tomu je zasvěcen celý dnešní vltavský večer. Doplním ještě několik slov o autorovi. Tomáš Loužný se narodil v roce 1991, působí jako divadelní režisér, autor a překladatel z angličtiny a španělštiny. Vystudoval humanitní studia na Karlově univerzitě, teorii a kritiku a posléze režii na Pražské Damu. Píše jak pro divadlo, tak pro rozhlas. Například v roce 2020 zvítězil v soutěži Českého rozhlasu Rádio Drama Autor se svou částečně autofikční hrou Vyvolený, která pojednává o šikaně a o tom, jak se naučit odpouštět. A pokud byste chtěli vidět jeho režijní práci, tak Činohra Národního divadla má na svém repertoáru Paní Bováriovou, kterou adaptoval a také režíroval. My si teď poslechneme skladbu Petr Parléř od Floexe a pak budeme pokračovat telefonátem na Štvanici.

0: Na Vltavě dohrál Floex a já jsem slibovala telefonát na ostrov Štvanice. Na telefonu je v tuto chvíli Marie Špalová. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím vás.
0: Marie, já jenom dodám, že ty jsi tedy dramaturgině a autorka, jsi žena, která působí v divadle Letí od jeho začátku a také ho momentálně umělecky vedeš. Teď jsi tedy na pražském ostrově Štvanice, kde se celý víkend konají oslavy u příležitosti 20. narozenin divadla Letí. Jaký byl ten dnešní den? Co všechno se na Štvanici událo?
1: Já zdravím všechny posluchače, zdravím je ze Štvanice, kde jsme dneska udělili hned dvě ceny, které se týkají současné dramatiky. Tou první byla cena Evalda Šorma, která je určená právě úplně začínajícím studentům, autorům a překladatelům. A zároveň byla udělena i cena Marka Ravenhilla, která je naopak věnovaná režisérům, lépe řečeno inscenacím, které jsou věnované současnému textu. Takže dneska jsme předali dvě ceny a oslovovali jsme trošku divadlo Letí, protože myslím si, že 20 let na nezávislé divadelní scéně je důvod ke slavení.
0: No a řekneš nám, kdo ty ceny dostal?
1: Řeknu vám, cenu Evalda Šorma získala autorská dvojice Maxim Vito a Kristýna Nebecká a cenu Marka Ravenhilla dostal režisér, protože ta cena je za inscenaci a dostal ji režisér Eliáš Gajdečka za inscenaci Ropa, která se uvádí v divadle Disk a to je, myslím, celkem unikátní. Už se to jednou v cenách Marka Ravenhilla stalo, že se vlastně absolventská inscenace začínajících autorů a režisérů dostala do toho výběru a takže vlastně dneska jsme slavili dvakrát mladé, nadějné režiséry a autory.
0: To jsou skvělé zprávy a samozřejmě všem oceněným blahopřejeme. Jaká byla vůbec nálada na Štvanici dneska? Přišlo tam hodně lidí?
1: Přišla celá řada lidí, vlastně, která se nějak dotýká historie divadla Letí, což mě velmi potěšilo. Sešlo se i dokonce, myslím, teď se ještě schází, jak jsem viděla, když jsem běžela na ten se schovat někam do nějakého trochu klidu, tak jsem viděla, že se schází skutečně zakladající členové divadla Letí, což byl ročník herecký Miroslava Krobota. A zároveň mám radost i z toho, že se vlastně dostavila celá řada divadla, kteří divadlo Letí možná dneska viděli poprvé. A měli možnost vidět večeři s novou hrou, což je vlastně takový formát, ze kterého vznikly i drama Tapas, které dneska večer posloucháte. Což je takový divácky lákavý formát, kdy vlastně během jednoho večera se představí čtyři krátké hry a zároveň diváci obsadí čtyř chodové meny. Já věřím a doufám, že posluchači, kterým jsme dneska nabídli drama Tapas, si k těm drama Tapas taky dali něco velmi dobrého.
0: My už jsme o tom ve vysílání mluvili s Natálí Dákovou, ta mezi tím odjela na Štvanici a říkala...
1: A my ji tady radostně očekáváme.
0: Ano, vy ji očekávejte a ona říkala, že po cestě si ještě tohle vysílání pustí, aby slyšela náš rozhovor. Ale Natálie tady právě sdílela svoje zkušenosti z těch večeří, na kterých se tedy podílela. No Marie, pokud by někdo byl poblíž, má teď ještě smysl se na Štvanici vypravit?
1: Určitě to smysl má, i když ten hlavní program už, to znamená to udílení těch dvou cen, už skončilo, ale právě teď začíná ta pravá party a zároveň, kdo vůbec nikdy neslyšel o divadle Letí, tak má příležitost se podívat na záznamy, potkat tady zakládající členy, je tady spousta dobrého jídla, pití, dobrá zábava a taky se ty dramata pas, které jste poslouchali, můžete si poslechnout v naší chillout zóně.
0: My ještě několik dramatických jednohubek před sebou máme. Počasí dneska vyšlo asi pěkně, zítra tedy oslavy pokračují, to už možná bude trošku horší.
1: No ale my pořád doufáme, zítra totiž budeme pokračovat právě dramatapas takzvaně na velké bedny, jak my tady tomu během dnešního odpoledne, jak jsme to nazývali. To znamená společný poslech. A to si myslím, že je unikátní záležitost, protože většinou právě poslech rozhlasových her je taková jakoby solitérní záležitost, člověk je sám doma. Ale myslím si, že i vlastně pro ty tvůrce, kteří tady zítra budou, ale i vlastně pro ty posluchače to může být zajímavý zážitek vlastně sdílet ten poslech těch rozhlasových her. Takže na to se moc těšíme. Začíná to v 16 hodin a my pevně věříme, že nebude pršet. Sledujeme stále radar, ale zároveň vlastně i kdyby pršelo, tak to bude zkrátka s nějakým dalším bonusovým zážitkem, ale my jsme na to připraveni, protože máme šapito a jsme schovaní pod stanem, takže neváhejte a doražte na veřejný poslech Dramata Pas zítra v 16 hodin.
0: Čili zítra v 16 hodin na Štvanici a budou tam i někteří autoři a autorky.
1: Přesně tak. Z 8 se dostaví 6, což je, myslím, dobré skóre. Ti dva, kteří se omluvili, mají dobré důvody, ale vy budete mít příležitost se s 6 autory potkat. Proběhne diskuze, kterou povede Klára Vičíková, ale zároveň bude příležitost se i na vaše dotazy, na dotazy všech posluchačů, kteří buď slyšeli Dramata Pas dnes večer, anebo je zítra uslyší živě na našem šapito.
0: Takže pokud by někoho cokoliv zajímalo, zítra je možnost se poptat. A Marie, ještě na závěr bych tě požádala o krátké shrnutí těch 20 let, které jsi s divadlem Letí prožila. Jaký to byl v uvozovkách divadelní let?
1: Tak já musím přiznat, že hodně jsme vzpomínali a mám hroznou radost, že celá řada pamětníků dorazila. A kteří znají, my jsme měli tady dokonce takový kvíz, že jsme zkoušeli návštěvníky, jestli znají naše staré inscenace a celá řada se jich tady sešla, která to znala. A takže já si myslím, že my máme takový podtitul, nebo dejme tomu logo, zvláštní pro nové hry. A to si myslím, že stále platí a že to stále dává smysl věnovat se současné dramatice, hledat ty nové příběhy, nová témata. Takže já si myslím, že 20 let bylo vlastně, je to strašně dlouho a zároveň to hrozně krátké, protože nám to tak vůbec nepřijde a mám pocit, že z dnešního dne mám pocit, že ta vášeň pro nové hry, že ji sdílím stále se spoustou lidí a tvůrců, ale i diváků, kteří jsou pro nás samozřejmě nejdůležitější, takže to je, já z toho mám hroznou radost. Musím říct, že jsem byla dojatá, už jsem se dneska i dojala a dnes se dojímám znova, protože jsem ráda, že i vlastně na vlnách Vltavy je možné slyšet ty současné hlasy 8 různých diametrálně odlišných autorů. Takže já to asi můžu shrnout jenom tím, že jsem dojatá.
0: Rozumím tomu. My jsme tady taky už dnes připomněli některé inscenace s Natálií Deákovou. Konkrétně jsme zvali na Lhářky a Olgu Horory z Hrádečku od Anny Sávedry. Od Anny Sávedry za chvilku uslyšíme hru A svět je bez Boha ve vysílání Vltavy. Ale ještě teda na úplný závěr, jak jsi zmínila ty fanoušky a ten kvíz, tak to vypadá, že se vám opravdu podařilo za těch 20 let si vytvořit docela solidní fanouškovskou základnu.
1: Ano, mám toho hroznou radost a zároveň mám radost i z toho, že vlastně dnešní program i zítřejší je z 90% zdarma a my se snažíme právě oslovit všechny diváky, kteří, nebo lépe řečeno, diváky a posluchače, kteří navštěvují ostrov Štvanice, aby se vlastně té současné dramatiky nebáli. Já na to narážím neustále, že vlastně jakoby současná dramatika zní trošku nebezpečně, ale my celou dobu propagujeme to, že vlastně ta současná dramatika je tak pestrá, že si v ní vybere každý. Takže já srdečně zvu zítra na poslech našich Dramatapas a potom taky je pravda, že od 20 hodin zítra na Štvanici proběhne Tremská večeře, což je unikátní formát, který opravdu probíhá u otevřeného ohně. Diváci si můžou opéct buchta nebo marshmallowy a zároveň uslyší naše krátké hry, například Petra Uhlíka jako posledního žijícího heterosexuálního muže. Takže myslím, že to je lákavá nabídka. Moc rádi vás zítra uvidíme na Štvanici.
0: Děkuji ti i za tuhle pozvánku a pěkný večer na Štvanici, nebo noc.
1: Děkujeme a těšíme se na vás zítra, nebo klidně přijďte i dnes a poznáte spoustu autorů, kteří už tady oslavují.
0: Ano, i Natálii Dákovou tam potkáte.
1: Ano, doufejme, že za chvíli dorazí.
0: Tak děkuju a pěkný večer.
1: Děkuju moc a zdravím všechny posluchače.
0: To byla Marie Špalová živě z ostrova Štvanice, kde probíhají oslavy 20 let divadla Letí. No já už jsem avizovala, že před námi je další hra, napsala ji Anna Sávedra a jmenuje se A svět je bez Boha. Rovnou upozorním, že v této hře se vyskytují vulgarizmy a není vhodná pro děti. A uslyšíte v ní ve větších rolích Petra Uhlíka, Vladimíra Pokorného a Simonu Levandovskou a v dalších rolích Karolínu Knězů, Elišku Zbrankovou, Ondřeje Nováka a Ondřeje Rychlého. Ještě doplním, že ve hře také citujeme z knihy Friedricha Nietzscheho Radostná věda, a to sice v překladu Věry Koubové. Kniha vyšla v nakladatelství Aurora v Praze roku 2021. Dobrý poslech.

0: Ahoj kamarádi. Píšu do tohodle společného chatu, protože mám smutnou zprávu. Týká se našeho přítele. Boha. Od pátku už není mezi náma.
1: Plačící smajlík.
2: Smutný smajlík.
3: Udivený smajlík.
1: Srdíčko.
4: To je teda něco. Opice se zakrytýma očima.
5: No neblázni. Co se stalo?
0: V pátek si vzal život.
2: Plačící smajlík.
1: Smutný smajlík.
3: Nějaká halus? Další z jeho happeningu?
2: Nebo způsob, jak nás dostat na oslavu 40.
5: Smajlík. Ale to by bylo hodně krutý, ne?
0: Žádná recese. Byl jsem jeho kontakt pro případ nouze.
3: Ryb.
4: Ryb. Upřímnou soustrast.
2: Taková blbost vzít si život. Opice se zakrytýma očima.
1: Gif s hořící svíčkou.
0: Rád bych mu udělal kar. Co se společně sejít po těch letech, co jsme se neviděli? Příští pátek v 8 na našem místě?
4: Srdíčko.
2: Srdíčko.
1: Srdíčko.
3: Jasně, paleček nahoru.
4: Objímací smajlík.
0: Tak dojděte, prosím. Fakt na to nechci bejt sám.
2: Ty vole, to si děláte srandu.
0: Lidi, kde jste? Nic. A ty seš, bože, taky těžký jak kráva.
2: Nestíhám, soráč. Vracím se ze služebky.
0: Bože můj.
3: Piju s váma na dálku. Mrkající smajlík.
0: Jasně.
4: Nezvládnu to. Jsem ve třetím trimestru. Srdíčko.
1: Srdíčko. Srdíčko. Paleček nahoru.
2: Dneska mi to nevyjde. Gif s hořící svíčkou.
0: To je fakt neuvěřitelný.
5: Nemůžu to najít. Pošli GPS.
0: Takový pokrytci. Kolik nás bylo na první zkoušce toho našeho slavného amatérského souboru? Kolik nocí jsme s tebou, bože, propili, kolika historkama si nám blbnul hlavy, kolik holek si dokázal dostat do postele a v kolika rolích si hořel až hnul jako ta hypnotická ohnivá kometa neodvratně mířící k zemi, A vidíš? Dneska jsem tady s tebou sám. Co pak už nejsme lidi? Už neumíme napsat aspoň pár slov? Tady se zmařil lidský život a vám nestojí za víc, než za posranej gif se svíčkou!
5: Co tady řveš?
0: Alberte?
5: No jsem to já. Co na mě tak čumíš? Jsem psal, pošli GPSku. Nemohl jsem to vůbec najít. Ty stromy tu nebyly.
0: Za 20 let to zaroste. Náletama.
5: Tak co máš? Laváče. Já vzal kubánský rum.
0: Aha.
5: Jsem byl na Kubě. Letos na Vánoce. To jsem si dal jako dárek za úspěšný rozvod. Podrž tohle. Počkej, no. Tak. Na boha. Pak si zavolám Tágo. Ale musíš mě dostat zpátky k silnici. Klidně na zádech.
0: Na boha. Ať je mu lehká zem.
5: Co se teda stalo?
0: Poslali hlídku do jeho bytu a když ho našli, už bylo po všem.
5: A jak?
0: No... pro vás.
5: Jo tak. Typický bůh. Dramatický až do konce, že jo?
0: Rodiče už má oba mrtví, sourozence žádný, tak to zůstalo na mě.
5: Já vím. Chodil jsem s ním do nemocnice, když mu umírala máma. To nám bylo tak 17. Já jsem krátce na to taky odešel z domu a tak jsem s Bohem jeden čas bydlel. On se pak odstěhoval. Nějak mi to zapomněl říct, takže mi ještě furt dluží prachy za nájem.
0: No jo, mě taky dluží. Mám ho tady v batohu.
5: Tak ho vybal. Pěkná urnička. No, a svět je bez Boha. Fakt ho chceš vysypat tady?
6: No.
5: Měli jste tu jednou trojku. Ty, Bůh a Agáta. A já vůl se na to jenom koukal.
6: Teď jsem ji viděl v reklamě. Agátu. Pořád pěkná. Taky si vzala toho slavního...
5: Já vím, jednu dobu o nich pořád psal bulvár. Teď je z ní paní ta a ta s kabelkou ve výši mýho platu. A stejně je to zajímavý, viď? Začínali jsme spolu a kam nás ten život tak nějak...
6: Dovlekl za pačesy.
5: No, a to jsme chtěli být herci. Dělat divadlo. Dělat umění.
6: Ale zas v politice to využiješ dost, ne?
5: No, to není žádná politika, tahle komunální úředničina. Co vlastně děláš ty?
6: No... Furt to divadlo.
5: To...
6: Takový hodně nezávislý divadlo.
5: Promiňa se.
6: A k tomu ještě nějaký brigády, abych přežil. V létě točím. Zmrzlinu a v zimě uklízím sníh. Co je?
5: Hele, mně se zdá, že tam v tom křoví se něco hejbe.
6: Kde?
5: No tam!
7: Bože!
8: Jste posraný jak za ušima, pánové. Čau, Alberte.
5: Agato. Amore mio. Hezký parfém.
8: Díky.
5: Ten musel být drahej.
8: Marku.
6: Ahoj.
8: Kde jsou ostatní?
6: Jsme tu jen my.
8: To si děláte srandu, ne?
6: Ne.
8: Já jsem si kvůli tomu zaplatila noční chůvu. A ty mají dvojnásobnou taxu.
5: Však máš peněz dost. Tak se s náma aspoň napiješ. Vem si kelímek.
6: Já to naliju.
5: Kubánský. Z Kuby.
8: Děkuju. Takže je to pravda. Světy bez Boha. To je hrozný.
6: Vůbec by mě nenapadlo, že ho vidím naposledy. Byl to takovej ten klasický Bůh. Emoce, povídání, rozhazování rukama, živelnost, energie.
8: Révový ve vlasech. Já jsem si fakt myslela, že je to nějaký jeho další forek na nás. Že přijdem na funus a on od někud vyskočí a začne párty.
5: To jsme si mysleli všichni. A místo toho... Ale čemu se divíme? Uplynulo 20 let a my máme rodiny a děti a kariéry a prachy. A někteří z nás jsou i mediálně známí.
6: Zatímco Bůh bez rodičů, bez prachu, bez jakýkoliv vize mezi tím jen hákoval v továrně na sušenky a po nocích čet Dostojevskýho.
5: Tak se do toho dáme, mládeži?
8: Určitě ho chceš vysypat zrovna na tohle místo?
5: Vidíš, taky si to pamatuje. Měli jste tu trojku a mě jste nepozvali.
6: No jo.
5: Dlužíš mi omluvu. A vysvětlení, Agáto. Proč tadyhle Marek? A ne já.
6: Ne.
8: To dámy nikdy vysvětlovat nemusí, Alberte. Navíc to byla platonická trojka.
5: No, jistě. Bůh byl vynálezcem polyamorie dlouho předtím, než o tom začali kendat ty dnešní děti. Jděte mi k šípku, romantici. Vysypeme toho trojkáče na místo, který mu právo platně náleží. Jak se ta věc otvírá? Je to zaplombovaný. Nemáš nůž?
6: Rybičku.
5: Nejde to.
8: Tak v tom vědlavej dírku.
5: Jo.
8: Aspoň malou.
6: jak velbloud uchem jehly projde Bůh do nebeského království.
0: Tak, tak.
8: Měli bychom každý říct aspoň pár slov, když už neměl ten pohřeb. Nemyslíte?
0: Mhm. Aha. Marku, sypej.
6: Jo.
0: Modlitbu žádnou neumím, takže řeknu jen... Tímto ti, Bože, před svědky odpouštím dluh ve výši 2 měsíčních nájmu. Ale už to nikdy nedělej.
8: Teď mě napadlo, že on se zabil o Velikonocích na Velký pátek.
6: No jo.
0: Vidíš v tom tu etiku? Mohl se zabít už v pondělí, ale on šel ještě 4x do práce. Jiný by se na to vysral.
6: Agáta asi spíš myslela Velký pátek. Jako Ježíš, ne?
8: A 3. dne vstal.
6: Vstal.
8: Tak teď ty, Marku.
0: A já sypu.
6: Dobré. Kam se poděl Bůh? My jsme ho zabili. Vy a já. My všichni jsme jeho vrahy. Ale jak jsme to udělali? Kdo nám dal houbu, abychom smazali celý horizont? Co jsme to učinili, když jsme tuto zemi odpoutali od jejího slunce? Existuje ještě nějaké nahoře a dole? Nebloudíme nekonečnou nicotou? Bůh je mrtev. Zůstane mrtev. A my jsme ho zabili.
0: Moc pěkný.
6: Friedrich Nietzsche, to nemá být pěkný.
0: Ještě pořád není vysypaný, jen upozorňuji.
8: Tak teď já.
0: A?
8: Děkujeme ti, Bože, za tvoji přítomnost tady s náma i za všechny blbý fóry. A ti lehká zem a... Pohled z tohohle světa necháš za sebou. I všechny špatné karty, které jsi do tohohle života vytáhl a ať pokračuješ někde dál ve světle a v lásce. Myslím na tebe a mám tě ráda. Platonicky. Kromě té trojky. Agáta. Ještě ti pustím jednu písničku.
0: Dopijem ten rum. Ještě se dojmem. Já nám zavolám Tágo.
8: Hele.
0: Co je? Proč na to svítíš?
8: Kluci, to je rejže.
6: Cože?
8: V té urně je rejže.
0: Ty si děláš srandu.
8: Nedělám. Hele.
6: Agáto, to není rejže, to jsou rozdrcený kosti.
8: Je to rejže. Poznám rejži pro Boha.
6: Já ho zabiju. Kde je? Bože! Kde seš?
0: Bože, debile! Dlužíš mi 2 měsíční nájmy a 1 infarkt!
6: Bože, kde seš?
7: Bože!
0: Bilec! Bilec, Bože!

0: a svět je bez Boha. Tak zní název hry, kterou jsme právě slyšeli ve vysílání stanice Český rozhlas Vltava. Doplním opět několik informací o autorce. Anna Saavedra se narodila v roce 1984 na pobřeží Baltského moře v česko-chilské rodině. Vystudovala divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění. Mezi lety 2011 a 2015 byla dramaturgyní brněnského Hadivadla. Její hry byly uvedeny nejen v České republice, ale i v zahraničí. V roce 2023 vydala román Lid nomádů. My už jsme tu dnes během večera připomněli její velmi úspěšnou hru Olga Horory z Hrádečku. Za tu získala cenu divadelní kritiky v kategorii nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2016. A jak už jsme také zmínili, inscenace této hry je stále na repertoáru divadla Letí. Na Vltavě celý dnešní sobotní večer věnujeme Dramatapas, projektu, který se zaměřuje na současnou českou dramatiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská, jsem kreativní producentkou a spoludramaturgyní tohoto projektu, společně ještě s Marií Špalovou, režii měla Natália Deáková. Na řadě je pátá dramatická jednohubka s názvem Give Me Five. Také tato hra není vhodná pro děti, protože obsahuje expresivní výrazy a spojení a jejím autorem je Milan Šotek. Dobrý poslech.
1: Těžko říct, jestli se to hodí takhle k jídlu.
2: Nehodí.
3: Nehodí.
4: K jídlu nehodí.
5: Ne, nehodí.
6: Jak říkám, těžko říct.
5: Bude vám to připadat nepravděpodobné?
1: Přinejmenším k neuvěření.
2: Budete si říkat, že trochu tlačíme na pilu.
6: To se ti povedlo, na pilu.
4: Celé vám to bude připadat přitažené za vlasy.
5: Ale stalo se.
1: Stalo se. V jeden okamžik, v jedné vesnici,
4: říkejme jí třeba Tábor.
5: Počkej. Ty říkáš Táboru vesnice?
4: Ne, já říkám vesnici Tábor.
5: Jo, aha.
4: Je to jiný Tábor. Ne Tábor město, Tábor vesnice.
5: Aha.
1: Tak v tamtom úplně jiným Táboře, tam si v jeden okamžik...
4: Pět lidí v tutéž chvíli.
5: Tam si v tutéž chvíli pět lidí.
1: Na cirkulárce...
5: Lžízlo! Palec!
1: Dobrou chuť. Pět lidí v tutéž chvíli v téže vesnici.
4: Každý samozřejmě na svém pozemku.
1: A na své cirkulárce.
5: A každý palec.
1: Palce jsou k tomu jaksi náchylnější.
5: Prostě první na ráně.
1: Bolelo to.
6: Unizono to není ono.
5: Každý měl svůj zcela specifický způsob reakce na autoamputaci.
1: Přitom to nebyly žádný hysterky.
5: Jenže se právě uřízli prst na kotoučové pile.
1: A to už umí pokazit ten. Naštěstí v téže vesnici bydlel doktor. Měli tam sice jen kostelík, hospodu, hřbitov, ale doktor tam bydlel.
6: Jinak pochopitelně pracoval ve městě.
1: Ve fakultce.
4: Naštěstí byla neděle.
5: Cirkulárek čas.
1: Stačilo pozbírat svých pět prstů a tradá za doktorkem.
6: Jenže to nebylo jen tak.
5: U paní Hostinský, jo? Ta šla do kuchyně, z mrazáku vyndá mražený hrášek.
6: Prst na něj položí jako relikvii.
5: Načež si pahýl ováže fáčem a s palcem na hrášku vyrazí k doktorovi.
6: Inu, praktická žena.
1: Až na to dříví.
6: No, dříví měl řezat Hostinský.
5: No, taky že řezal. Jenže se s manželkou hádali a zrovinka u té cirkulárky.
1: Musela ho teda pěkně vytočit.
7: Když ho to přimělo strčit jí ručičku do pily.
2: Chrápala se sousedem. Se sousedem truhlářem. Což je pikantní.
6: Pikantní proto, že i ten soused truhlář se toho dne utnul.
4: Byl myšlenkama jinde, u ní. Jenže najednou kouká, i jeho prst je jinde.
5: Byla to bolest. Jak jen to říct?
2: Palčivá.
5: Palčivá.
4: Jde do kuchyně. Na lince mu zrovna rozmrzá hrášek.
2: Z mrazáku ho vyndal už před 3 hodinami.
6: Měl přijít do vepřových nudliček recept po nebožce.
5: Z oběda nebude nic.
6: Vy si ale nechte chutnat.
2: Truhlář zachová chladnou hlavu. Ačkoliv chlad by teď bodnul spíše jeho palci.
5: Pahýl si zafačuje a vyrazí k doktorovi.
4: Pak tam byl jeden Pražák. Tak to je jasný, Pražáci to s cirkulárkou neumějí jako místňáci.
6: Ten den to teda úplně neplatilo.
4: Pražák si ho ufikne a omdlí.
5: Kdyby nezačal štěkat jejich rottweiler, bůh ví, jak dlouho by tam ležel.
2: Takhle vyběhla manželka, Pražáka vzkřísí, načež koukaj, prsty nikde.
4: Jako nejen na ruce, to je jasný. Když si ujedete prst, na ruce nebude. Ale on nebyl ani na zemi.
6: Trávník přitom měli střižený perfektně.
1: Nebylo kam by se zakutálel.
6: Navíc palec se ani moc nekutálí.
2: Na zemi prstu nebylo, ale rottweiler se ulizoval. Dobrou chuť.
4: Žaludeční šťávy jejich psiska.
5: Jmenoval se Lexík.
4: Žaludeční šťávy psíka Lexíka už začaly evidentně pracovat.
1: Led v mrazáku měli, ale dávejte psa na led.
4: Tak nasednou do auta bez hrášku s rottweilerem a vyrazí do města.
6: 4. nebožákem, od něho štěstěná dala ten den ruce pryč, byl pan farář.
2: Pan farář byl jediný, kdo si svůj palec uřízl úmyslně.
1: Protože byl,
7: jak ten říct, latentní kleptoman.
5: Hříšník.
2: Dlouho k něčemu nedošlo.
1: Vždyť říkám latentní.
2: Ale on neděli bezprostředně po mši udělal kasičku z příspěvky na novou střechu kostela.
6: Moc práce mu to nedalo. Byl to plastový box, žádný trezor.
1: Byla to kasička v kostele. Kdo by se opovážil?
4: Pan farář se opovážil. Ornát měl napěchovaný bankovkama.
6: Ale už zákristy jeho svědomí hryže na plný obrátky.
4: Hned to jde vrátit.
5: Jenže u vylomený pokladničky už stojí ministrant. Šmaria, panu Josef, zavoláme policii.
6: V panu faráři by se krve nedořezalo.
2: Navíc na plexi, v tom dopoledním slunci, pronikajícím sem skrze díru ve střeše kostela, uvidí otisk palce. Jako když ho vymaluješ. A už vidí kriminalisty, jak ten otisk snímají a porovnávají ho s papilárními liniemi všech občanů vesnice Tábor.
6: Pročež ho nenapadne nic lepšího, než si ten palec uříznout,
2: zahladit stopy.
1: Byl v tom i kus sebemrskačství.
7: Boha tohle umí obměkčit.
6: Uřízne si palec a ukryje ho na mražák k hrášku.
4: Načež vyrazí k doktorovi, aby se mu dostalo ošetření.
6: A aby mu život neprotekl mezi prsty.
2: Jenže na asfaltce ho srazí Pražák, uhánějící do města.
5: Pražák ho sejme a omdlí.
7: Naštěstí, stačí do toho neštěstí dobrzdit.
6: Manželka bezradně hledí na bezvládného manžela.
3: Je vážně bledej jak stěna.
5: Jednak proto, že už ztratil hodně krve.
3: A taky proto, že právě přejel faráře.
7: Šoféroval on, manželka řidičák nemá.
5: Bohužel byl maličko znát, že řídí bez palce.
4: Několikrát promáchl volant.
3: Čili farář je na zemi a nehýbe se.
4: Pražák je na volantu a nehýbe se.
5: Manželka je na nervy
6: a zatroubí.
4: Lexík se rozštěká.
3: Manžel se probere, farář, nic. Je na zemi a dost možná už i v nebi.
7: Pražákovi se to pere. Má jet na veterinu a nechat si vyoperovat svůj prst ze svého rottweilera?
5: A nebo pomoct farářovi?
4: Čert ví.
7: Lexík dál tráví.
5: Farář dál krvácí.
4: Přece si Pražák nevezme faráře na svědomí.
3: A tak spolu s manželkou naloží zbroceného faráře do auta.
8: Sedačkám z pravé kůže už je to bez tak jedno.
5: A lifrují faráře bez vědomí k tamnímu doktorovi.
7: Před brankou pana doktora tak v jeden okamžik stane 5 lidí a drží si palce.
5: Pražák? Pražáková?
4: Ti drží nejen palce, ale i pana faráře.
3: A taky truhlář s hostinskou.
9: Co se do sebe zamilovali.
5: Bezhlavě zamilovali.
7: Tak bezhlavě, až skončili bez palců.
6: Lidí je 5, ale palce jen 3.
3: Farář ho má na Mražáku.
4: A Pražák v rottweilerovi.
5: Pražáková zazvoní na zvonek.
3: To se jí to zvoní. S palcem.
7: Když v tom z doktorova domu vybíhá doktor v rukou mraženou zeleninovou směs.
8: Vedle hrášku i karotka, kukuřice a fazolky.
7: A na tom hrášku, karotce, kukuřici a fazolkách doktorův palec.
8: Pražák to uvidí a omdlí.
5: Na doktora je toho v nemocnici moc. Nervy má vyšponovaný. A tak po víkendech pochlastává.
4: Přes týden to tam má pevně pod palcem, ale přes víkend
9: pochlastává.
7: Nicméně, pláníky se řezat nebál.
3: Buduje novej plot.
9: Plot teď bude muset chvilku počkat.
5: Hlavně, aby byl novej palec.
4: Bez pochyby si to ošetřil ze všech nejlíp.
6: Kapacita.
7: I tak spěchá do fakultky.
5: Přišívání palců tam mají v malíku.
4: Za volant ovšem takhle na káry tenhle kutil a kapacita nemůže.
8: Všichni se teď budou muset nasoukat do Pražákovic káry.
3: Pojme relativně hodně lidí a relativně hodně krve.
8: Doktor je na mol, Pražák i farář mimo a hostinská ani truhlář to neumí s automatem.
3: Tak řídí Pražáková. I bez řidičáku.
7: Lepší než rottweiler.
5: Do fakultky je každopádně dopraví živé. To je první zázrak.
3: Druhý zázrak je, že se amputované palce jízdou rozhojní.
5: Na mou duši. Do auta nasednou se třemi a vystoupí z 5.
4: Totiž to. Než se vůbec dají na cestu, napadne je vzít sebou mražené zeleniny více.
7: Je to na doporučení doktora.
9: Pan farář by ještě nějakou mohl mít.
3: Auto proto přistaví u fary.
5: Hostinská tam blíte, no? A u faráře na Mražáku najde kromě hrášku i palec.
3: Pohled na uříznutý palec už s ní nic nedělá.
5: Docela si toho dnes zvykla.
3: Pan farář už je starší člověk. Z roztržitosti nevzal palec sebou. Říkali si v autě.
4: Druhý palec se zjevil až cestou.
9: Rottweiler jízdu autem nikdy moc nedával.
4: Jméno Lexík také odvodili od slova Lexaurin.
8: Lexík zkrátka jízdě neholdoval a už vůbec ne v kufru, kam musel kvůli místu.
7: I s panem farářem.
8: Pejskovi se v tom kufru zvedl kufr a když ho pak Pražáková otevřela, ležel tam vedle rottweilera a pana faráře.
3: Sláva bohu na výsostech.
8: I oslizlej palec jejího manžela.
3: Oslizlej, ale šitelnej, řekl bych.
7: To všechno by bylo sluncem zalité, kdyby panu farářovi nechyběl nos.
4: Totiž to. Lexík byl vším tím pachem krve dost vybuzený. A jak šel palec ven, muselo něco dovnitř.
3: Řádně pánbů ten den pana faráře potrestal.
5: Naštěstí už byli u nemocnice.
7: Doktor šel napřed. A že je tam šajba?
10: Jedno teď, že ta šavle na sesterně mu reputaci trochu pošramotí.
5: Při mně je oddělení chirurgie k urgentním operacím 5 palců a možná i jednoho nosu.
10: Pražáková totiž duchaplně uzamkne Lexíka v kufru a jezdí s ním kolem dokola nemocnice, dokud nevydáví farářův nos.
7: A právě ve chvíli, kdy Rottweiler v kufru dáví, ji stavějí policajti.
4: Kterým nejenže teď nechce ukázat řidičák, ale nechce jim ukázat ani kufr.
5: Jenže jsou to muži zákona.
7: Teda byl to policajt a policajtka. Ale to je jedno.
6: Naštěstí je uvnitř kufru nečekal tak hroznej pohled, jako když tam před chvilkou leželi Rottweiler a farář.
10: Teď už tam leží jenom Rottweiler a farářův nos.
5: Pohádku, kterou jim Pražáková navykládala.
4: Pohádku o Palečkovi, Palečkovi, Palečkovi, Palečkovi a Palečkovi.
5: Tu neuvěřitelnou pohádku si jdou muži zákona.
10: On i ona.
5: Ověřit do přilehlé nemocnice.
7: Kde už probíhá 5 simultánních operací 5 amputovaných palců.
6: Záhy k ním přibude ještě jedna rekonstrukce ukousnutého nosu.
7: Operace bych nyní s dovolením přeskočil. Přece jenom. Večeříte.
10: Když je po všem, leží na lůžcích 5 lidí.
3: Ještě v narkóze.
4: A každý z nich má na každé ruce opět 5 prstů.
5: Většinou svých vlastních.
4: Totiž to, že byli Pražák i farář v limbu ještě před narkózou, nemohli si pohlídat své palce.
3: Bylo to vážně smůla.
10: Prsty truhlářů bývají mozolnaté.
5: Prsty hostinských mívají sedřený lak.
3: Takové by operatér nezaměnil.
7: Ale ruce farářů a Pražáků
4: jsou identické.
6: Tou dobou již muži zákona
7: obého pohlaví
6: na pohádku o Palečkovi a jeho kamarádech
7: taky Palečcích
6: věřili. A jakmile se domákli, že zranění pocházejí z vesnice Tábor,
10: kde od božího poledne vyšetřovali vyloupenou kasičku,
5: odebrali jim ještě v narkóze chybějící otisky prstů
4: a na jejich základě teď Pražáka ještě v narkóze odsuzují k 5 letům natvrdo.
3: Připadá vám to přehnané?
11: Ale stalo se.
0: Ve vltavském vysílání dozněla černočerná groteska o uříznutých palcích Give Me 5. Účinkovali Richard Fiala, Natália Drabiščáková, Diana Toniková, Tomáš Kobr a Václav Vašák. Jednalo se o 5. dramatickou jednohubku z projektu Dramatapas. Doplním krátký medailonek Milana Šotka, autora této hry. Narodil se v roce 1985, absolvoval činoherní dramaturgii na Damu, jako dramaturg působil v Moravském divadle Olomouc, v divadle na Vinohradech a v Národním divadle. V roce 2019 se stal uměleckým šéfem činohry Národního divadla Brno. Spolu s Igorem Orozovičem a Jiřím Suchým z Tábora založil autorské divadlo Kabaret Kalembur, kde se uplatňuje jako autor, textař a herec. Je také autorem knižní monografie Komedie podle Václava Klimenta Klicpery a vyšla mu i dětská knížka Soutěž jedlíků princezen a jiné dračí pohádky. Tak tolik o Milanu Šotkovi. Pomalu se blíží 22. hodina, teď je 21 hodin 55 minut a před námi jsou poslední 3 hry dnešního večera. a možná můžeme říct i noci. Žádná z nich určitě není vhodná pro děti, nejen protože obsahují vulgarizmy, ale i svým celkovým charakterem opravdu nemůžu dětem doporučit poslech. Ale věřím tomu, že děti už touto dobou všechny dávno spí. Nicméně nebudeme poslouchat jen hry, také nás čeká druhý telefonát na ostrov Štvanice a budu mluvit s jedním z autorů, Davidem Košťákem. Teď ale máme na programu hru Vyhubit Tomáše Rályše a uslyšíte v ní Ondřeje Rychlého, Elišku Zbrankovou, Richarda Fialu, Jana Vondráčka a Danu Černou.

0: Okna na východ i západ, 1+1. Koupelna prakticky nová. Kuchyň, vestavěné spotřebiče. Je to pár roků po rekonstrukci a pár kroků na stanici. Takovéhle byty jsou teď vzácné. Být vámi, tak bych moc neváhal.
1: Za takovou cenu je to prakticky zázrak.
0: Slečna má pravdu.
2: Takže...
0: Takže? To... Co?
1: Podepíšeme.
0: Výborně, skvělé rozhodnutí. Podepíšeme to, vy zálohu. Už teď?
1: Přece, abychom to měli rezervované.
0: Vaše paní slečna má pravdu. Být vámi, tak bych moc neváhal. Jak říkám, takové byty k pronájmu jsou teď vzácné. A teprve ještě budou. Z mé strany už jen poslední otázku. Hotově? Převodem?
2: Převodem.
1: Co to je?
0: Pardon?
1: Ještě to neposílej.
2: Proč?
1: Já něco cítím.
0: To cítíte tu báječnou příležitost. Vaše slečna má dobrý nos.
1: Ne.
0: Ale jistě, že ano.
1: Tady je něco cítit, takový kyselý pach. Ty nic necítíš.
2: Ne? Ne, já nevím.
1: Ale ano, určitě takový kyselý zápach, jako štěňata. Čůránky v kotci.
2: O co jde? Co je to za zápach?
0: Vy něco cítíte?
2: No ano, cítím.
1: Vy to necítíte?
0: Podívejte se, paní nebo slečno, jestli vám moje nabídka nevoní.
1: Ale je to tu cítit.
2: No tě?
0: Za ten čas, co jsem s vámi ztratil, mám 7 zmeškaných hovorů. Takový je zájem o tenhle byt. Kolik zmeškaných hovorů máte vy? Jaký je zájem o vás?
1: Zapnula jsem si režim letadlo, takže nevím.
0: Tak si ho vypněte a rychle na data a hledat byt, paní a pane. Hledat byt. Byty jsou teď vzácné. Budete rádi, když seženete suterén.
2: Počkejte.
1: Nechtěli jsme se vás dotknout.
2: Hledáme už strašně dlouho a jsme oba unavení.
1: Teď bydlíme u mé matky a je to velmi komplikované.
2: Velmi komplikované.
1: Únavné.
2: Komplikované a únavné.
0: Dobře. Já chci jen dělat z lidí šťastné nájemníky. To je všechno.
2: A to děláte?
1: A děláte to skvěle.
0: Jo?
1: Samozřejmě.
2: Ano, jste jednoznačně ten nejlepší, s kým jsme jednali.
0: Vážně?
1: Ano.
0: To říkáte jen tak.
1: Přísahám.
0: A vy?
2: Ano, taky.
0: Tak to tedy podepíšeme.
1: Ve vaně, ve které je tak akorát horké, čiré vody. Bez černí, bez zákalu, bez zákazu. Tichý a bezpečný kout nás dvou. Usmívají se koutky. Když kohoutky prohřívají stydnoucí lázeň, oblévající dvě horká těla a kapou. Když se dotýkají dva výjimečné kousky koutky těla, koutky duše, až tam, kam smějí právě jenom ona a právě jenom on. Doposud vrčel větrák. Utichl. Je úplné a plné ticho. Pohlazení plave po hladině. Už nemůže vydržet, klesá, topí se. Bříška přicházejí po bříšku, po podbříšku. Topí se v tobě. Tlukot dvou. Jednoho srdce.
2: Já tě?
1: A já tebe.
2: Je to tu naše... Naše planeta.
1: Planetka.
2: Jenom pro nás dva?
1: Naše malá planetka.
2: Chtěl bych pro nás větší byt.
1: Lásko, spolu se sem vejdeme.
2: Jasně, že jo. Je to pro nás akorát.
1: Spíš jen tak, tak.
2: Tak.
1: Co kdyby nás tu bylo víc?
2: Víc?
1: Byla by to pro nás další fáze.
2: Víc? Dobře.
3: Dobře? Dobře.
2: Chci, abys byla...
3: Abychom byli.
2: Šťastná.
3: Šťastní.
2: I když to bude těžký.
3: Zvládneme to. Jsme připraveni.
2: Zítra půjdu a budu žádat, abych se dostal výš.
3: Vážně, lásko? Že už bys šel výš?
2: Už bylo na čase.
3: Takže víš.
2: Už žádný dole. Řekli mi, že ne? Řekli, že je na to brzy? Ještě musím zůstat dole a čekat na postavení.

0: kdy se dvakrát vybere slunce, kdy se měsíc dvakrát vloží na náš účet. Potřebuju čas, který je platný, přes časy, který zaplatí ten utracený čas. Potřebuju den, kdybychom si splatili, co si dlužíme, kdybys věřila, že jsem tvůj nejlepší věřitel a ty má věřitelka. Potřebuju tebe, potřebuju nás žijící spolu, ne vedle sebe. Chci se množit a věřit v zúročení, milovat se s ověřením platby a s platnou expirací.
1: Potřebuješ se prospat.
0: Potřebuju volno, který se ale nezaplatím. Takže...
1: Půjdu otevřít.
0: Ne!
1: Proč ne?
0: Co když si přišli pro nájem?
1: Pust! Co to do tebe vjelo?
0: Je 20. Lásko. Řekni. Je 20.
1: 12.
2: Ťuky, ťuky, finanční úřad.
1: Prosím.
3: Humor. Jsem ředitel firmy.
4: Chtěl jsem se vám nakonec přeci jenom omluvit.
0: Za co?
4: No, přeci jen, vždyť víte.
0: O ničem nevím. Opravdu.
4: Omluvit se musím. Přeci jen. Že jsem na vás křičel, že jsem vás označil za neschopného, že jsem vás označil za líného, že jsem vás označil za neschopného a líného kripla. Ano. A teď se za to stydím, že jsem vás označil za neschopného líného kripla a křičel jsem, a teď se cituji, tohle není žádná, paní promine, spíčená chráněná dílna. Ano, spíčená. A teď se za to stydím. Stydím se také za to...
0: Opravdu se nic nestalo?
4: Stydím se, že jsem vaše těhotenství označil za zbytečné. Tedy ne vaše, ale těhotenství vaší paní. Stydím se, že jsem její požehnaný stav označil za zbouchnutí. No, stydím se, že jsem vaše společné těhotenství, vaše společné dítě označil za chybu. Byla to chyba. Chyba, ano. Že jsem řekl, že je to problém. Byla chyba říct, že je to problém, že je to chyba. Teď se za to stydím. Stydím se, že jsem vám nabídl ke kávě a týdnu dovolené navíc i interrupci. Stydím se, že jsem vám hned dal i číslo. Stydím se, že jsem ho měl, ale mám mladou dceru. Nechtěl jsem se za ní stydět. Stydět se za sebe jsem konec konců zvyklý. Stydím se za to vyškrábnout i za to zbavit se toho. Chtěl bych se omluvit.
1: Tak proč to neuděláte?
5: To je v pořádku.
1: Ano?
0: Ano.
4: Děkuji. Konec konců jsme všichni jenom lidé. A já jsem velmi, velmi nízký člověk. Zaplať pán Bůh s vysokým postavením. Děkuji, že jste přijali moji upřímnou omluvu. Konec konců jsme partneři, kolegové. Pracujeme spolu, že?
5: Ano.
4: Konec konců jsem váš šéf, že?
5: Ano.
4: To znamená, že já jsem nahoře a vy?
5: Dole.
6: Je trochu cítit, ale jinak je to hezký byt.
5: Děkujeme.
6: Prozatím vám stačí.
5: Ano, prozatím.
7: Dobrý den.
1: Dobrý den, omlouvám se, vím, už bylo 25. Právě teď jsme provedli platbu. Je vám něco?
7: Jen něco cítím. Pardon. Dobrý den. To je vaše sestra?
1: Matka.
6: Snad maminka, ne?
7: To nemůže být. Vy střílíte.
6: Vy jste lichotník.
7: Cítil jsem, něco. Taky jdu rovnou za nosem a narazím na krásnou ženu.
6: Vrásky člověk neschová. Vrásky na krku. Zbytek už vystuží botox. A to i prdel, že?
7: Jistě. Ale ten úsměv, to je přece úsměv mladé dámy.
1: Děkuji.
7: Ty zuby nebudou vaše, že?

0: Prosím?
1: Že zuby nemáte svoje. Ale máte byt.
0: No, ano.
1: Já bych ho od vás koupil.
0: Co si to dovolujete?
1: Ano, okamžitě se omluvte.
0: A kde bych bydlela?
1: Já se omlouvám, jestli jsem zaskočil. Ale já to nemyslel zlé. Jenže bych ten byt koupil. Teď, hned. Já bych vám dal část peněz teď jako zálohu a vy byste si ty peníze mohla užít. A to by bylo botoxu a zubů.
0: Myslíte?
2: A neříkala jsi, že bys mi ho jednou chtěla dát?
0: Říkala jsem, že bych ho dala vnoučeti.
1: No vždyť na tom se pracuje, že jo?
2: Ano.
1: Uklidněte se. Klid. Vy si vůbec nedovedete představit, jak divoký je trh s byty. Ty ceny rostou, že se mi z toho hlava točí. A to se člověk má co otáčet, aby stihl koupit, než stihnou umřít. Byty jsou vzácné. Věřte mi, všichni budeme nakonec spokojení. Tady maminka si udrží zuby, tvář i tu botoxovou prdel. A vnouče si za zděděné peníze byt koupí. Pokud bude ještě co koupit. Takovéhle byty jsou teď vzácné. Být vámi, tak bych moc neváhal.
3: To se přece musí v klidu probrat.
1: Vždyť. Tak se uklidněte. Klid.
0: A kolik byste tak dal?
1: A kolik byste tak dala? Čtverečních.
2: Neuvažuješ o tom, že ne?
0: Já nevím.
2: Vždyť je to šmejt. Celý to smrdí. Celý to tu smrdí, sama si to říkala. A nás tu teď bude tolik a čtverečních tak málo. Všechno je teď tak drahý.
1: Ano, a proto vím, že je dobré byt prodat právě teď. Vždyť já to dělám pro vás. To nebohé dítě bude za chvíli na světě. Bude z něj vnouče. Co nevidět, bude velké. To nebohé dítě už za chvíli nebude dítě a bude potřebovat svůj byt. Co pak chcete, aby z něj nikdy nebyl majitel?
0: Ne, to nechci.
1: Nebo snad chcete, aby z něj byl podnájemný?
0: Neříkejte to.
1: Tak to vidíte.
0: To jste moc hodný.
2: Mami,
0: co? Co je ti?
3: No, myslím, že nemá slov.
0: Co na mě tak čumíte? Je to můj byt. Můžu si s ním dělat, co chci.
3: Ale
1: co? Co? Co vám nevoní? Ten byt je této dámy a může si s ním nakládat, jak její libo.
0: Ano, děkuji. Jste gentleman. To je vidět, že jste muž, který se umí zastat dámy.
1: Pro vaše krásné zoubky všechno.
0: Vy jste ďábel.
1: Službám, madam. Dám věci do pohybu. Papíry, podklady, smlouvu. Ať to můžeme co nejdříve podepsat. Ať vám nepovadnou koutky.
0: Pospěšte si, spěchám.
1: Jistě, chcete si ty peníze přece ještě trošinku užít. Buďte bez obav, co nevidět, to podepíšeme.
0: Krví?
1: Vy šibalko.
2: To zvládneme.
1: Ukáž.
2: Počkej, nedívej se. Všechno je v pořádku. Ale nenechala jsem si to říct.
3: To je náš? Na těch snímcích?
2: Náš, ale otevřeme to až potom. Budeme je mít na památku.
3: No tak jo. Myslíš, že máme kluka?
2: To se uvidí, lásko. Třeba máme holku. Nech se překvapit.
3: Já nechám. Třeba kluka, třeba holku. Nemůžu se dočkat.
2: Poslechni si, nebo jeho.
3: Kope. Páni. Jako celý tým?
2: Jo.
3: Bude silnej.
2: Jako táta.
3: Jo.
2: Tak mu nebo jí něco řekni.
3: Myslíš, že to slyší?
2: Všechno slyší. Asi i proto kope.
4: Chlapečku malej. Chlapečku malinkatej. Já ti slibuju, že udělám všechno proto, aby ses měl dobře na světě. Já ti slibuju, že ti jednou koupím byt. Slibuju. Slibuju.
2: Zbláznil ses. Chceš ho traumatizovat? Chceš, aby z něj vyrostl nějaký labil?
3: Ne, chci víc. Chci pro něj víc. Chci, aby z něj vyrostl majitel. Majitel bytu.
4: Chlapečku můj malinkatej. Já ti slibuju, že v 18 budeš držet v ruce kurevský, velký, ohromný svazek klíčů.
5: Na Vltavě jsme doposlouchali hru Vyhubit dramatika Tomáše Rályše, který patří bezesporu k nejžádanějším tvůrcům v současnosti. Narodil se v roce 1997, vystudoval režii Činoherního divadla na Pražské Damu a působí tedy nejen jako autor, ale i režisér. Za své hry obdržel celkem 3x za sebou první místo v soutěži Cena Evalda Šorma. V roce 2023 mu byla udělena cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy a stal se i laureátem ocenění Talent roku 2023 v cenách divadelní kritiky. Jeho drama Slučitelné díly ve stejné anketě získalo titul Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2025. Jméno Tomáše Rályše je určitě dobře známé nejen těm, kteří navštěvují divadla, ale také všem, kteří poslouchají Český rozhlas. Před námi je předposlední dramatická jednohubka dnešního večera. Napsala ji Hana D. Lehečková a jmenuje se Trolí matka. Účinkují Zuzana Zlatohlávková, omlouvám se, Tomáš Kobr a Petr Čtvrtníček. Ještě připomenu, že pokud byste si chtěli tuto hru nebo kteroukoliv jinou znovu pustit, máte možnost na webu Vltavy, dále na webu a v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. Hry jsou zde umístěné trvale, takže nemusíte spěchat. Stačí, když si do vyhledávače napíšete klíčový výraz dramatapas. A teď už předávám slovo Trolí matce.
6: Sakra, jaký bylo to přihlašovací heslo. Co pak je, proučku?
7: Čkej. Že by heslo je veslo 428?
6: Maminka pracuje, jo?
7: Ne.
8: Natálka má hlad!
7: Jo, I love you 69.
6: Ježiši, ne. A co bys si zdala, miláčku, co?
8: Palačinky!
6: No dobře, tak já ti udělám palačinky.
7: No počkej, ještě zkusím Superwoman 666.
8: Nic!
6: Počkej chvíli.
7: Aha, no tak zkusíme Natalie miluje palacinky 1, 2, 3.
8: Ne!
6: Yes, konečně jsem tam.
7: Ježišmarja.
6: No jo, vždyť už jdu.
7: Od té doby, co se Brouček, Zlatíčko, Miláček naučila mluvit, chce jíst pořád jen palačinky. A tak večer co večer pendluju mezi sporákem a notebookem. Někteří lidé si myslí, že my trolové ze sebe sypeme na internetu jeden hejt za druhým, protože jsme zamindrákovaní chudáčci a vybíjíme si tak svoji frustraci.
9: Bože, dneska to bylo v práci fakt děsný.
10: Zvedl by ti náladu kapslok?
9: Ty mě máš fakt přečtenýho.
10: Tak tedy zapínám kapslo.
9: Jo, a teď bychom to mohli nandat nějakým genderistům.
7: Druhá skupina lidí si myslí, že šíříme proruskou propagandu a sedíme v nějaký griaznoj fabrike, odkud chrlíme jedno deepfake video za druhým, jako děti, co šijou v čínských fabrikách tenisky pro americký puberťáky.
9: Evropská komisie dnes rozhodla o zákazu tradiční české lichoviny, známé jako tu zjemak.
10: Brusel nám bere naše tradice.
9: Podpište petici za vystoupení České republiky z EU za naše právo pít rum.
7: Ale velká část z nás jsou jen obyčejní lidé, co se ukrývají ve svých vlastních jeskyních, na které mají naprosto nehorázné hypotéky.
8: Mami!
6: Co je?
8: Natálka nechce palacinku s džemem! Natálka chce palacinku s Nutellou!
6: Nutellu nemáme!
7: Džem je taky dobrý!
8: Džem je fuj!
7: Ve skutečnosti jsem prostě jen obyčejná matka samoživitelka, která potřebuje dobře placenou a časově flexibilní práci z domova. No nějak na tu blbou Nutelu prostě vydělat musím.
11: Tip český Pepík. Muž ve středním věku. Miluje fotbal, hospodu, plácání žen po zadku a vše hezky české. Nenávidí nebinární osoby a Green Deal.
10: Elektromobily jsou jenom pro bohatý. Obyčejný člověk si to nikdy nebude moct dovolit. Je to celé jenom greenwashing pro korporace. Blicí smajlík.
11: Tip alternativní Mařka. Lajkuje stránky jako alternativní léčení, žena má být žena, nebo infantilní obsah pro děti.
10: Doktoři spou dětem chemii? Farmaceutické firmy z nás dělají pokusné králíky. Skutečná pravda o paralenu.
7: Mám desítky, stovky profilů těhle Pepíku a Mařek. Je to vlastně taková hezká pospolitá komunita. Navzájem se lajkujou, sdílejí a podporují. Ach, jak je to hezké. Sbírku ještě doplňují realitní makléři a makléřky, nižší management a mám tam i 10 nebo 20 akademiků a akademiček. No, aby to nevypadalo, že se české elity nezajímají o varné konvice. Specializuju se totiž na malé domácí spotřebiče. No je to tak. Na malé domácí spotřebiče.
12: Takže já jsem vám dnes chtěla ukázat, co se mně normálně stalo. Vidíte to? To je toustovač od firmy Jeta. Úplně novej. Normálně koupenej na Kalze. A když ho dám takhle normálně do zásuvky, jo? Vidíte? Tak aha. Vidíte, jak to jiskří? Vždyť to je normálně o život. Ještě, že jsem byla doma. Vždyť já jsem tu mohla normálně vyhořet.
7: Stop. Představuji vám Magdalenu Zálužnou.
13: No, dobrý den.
7: No, je to chudinečka, malinečka. Má příšernou zkušenost, kterou se rozhodla sdílet se světem. Ještě štěstí, že jsou tady její kamarádky, které její zkušenost podpoří a umožní tohle fake video sdílet dál.
10: Já mám úplně stejnou zkušenost. Reklamaci neuznali.
13: Aha, už nikdy si nic od Jety nekoupím. Tohle je na žalobu. GIF, jim se něco rozbíjí kladivem.
7: V průměru mi ke stažení výrobku z trhu stačí 3 týdny a přibližně 20 různých fake profilů. Dneska slavíme, Broučku! Odstřelila jsem jeden docela solidní, cenově přijatelný a vlastně i poměrně pěkný výrobek. Jaká je maminka? No jaká je tvoje maminka?
8: Natálka říkala, že džem je fuj! Nutelu!
10: Džem blé!
7: Už to máš s džemem, tak to budeš jíst s tím džemem a hotovo!
8: Plič! A kde máma plič?
10: Natálka sama!
7: OK. Že mě moje dítě posílá na hambu, mě až tolik netrápí. Starost mi dělá, že mi naraz zablokovali 20 různých profilů. Kurva! Jana Krejčová, Stanislav Břidlic, Josef Růžička, Petra Hladíková, Jaroslav Pěknic. Všichni jsou v prdeli. Sakra, asi jsem včera zapomněla na Tor. Jak se mi to jen mohlo stát?
10: Natálka jíst nebude.
7: Tady se prostě nedá pořádně soustředit. Aspoň, že mi zůstala Aneška Řezáková. Na tu jsem fakt pyšná. A hele, někdo jí píše.
14: Ahoj, Aneško. Četl jsem ten tvůj příspěvek o větráku, co se točí tak rychle, že když jdeš okolo něho, upadáš do hypnózy. A zdáš se mi docela vtipná. Na profilovce ti to moc sluší. Nechceš se někdy sejít?
7: Ty jo. Je to docela fešák. Vysoký, tmavovlasý. On žil 2 roky v Londýně? Ježíš, já miluju Londýn. Ahoj, Matyáši. Vypadáš docela fajn. Čím se živíš?
15: jsem content manažer. Zní to sice důležitě, ale vlastně jen vyplňuju jednu tabulku za druhou.
7: Sebeironie, to se mi líbí. Té jsou schopni jen opravdu inteligentní lidé.
14: A co děláš ty?
7: Lol. Tak na tohle fakt nevím, jak odpovědět.
15: Tebe aspoň napověz. Flower emoji.
7: Jsem taková trolí matka.
14: Ty máš děti? Aha.
7: Jo, mám, ale taky mám dneska večer hlídání. Nechceš se sejít?
14: Jo, jasně. Proč ne?
7: OK. Za 3 hodiny v kavárně Pohoda.
15: Palec nahoru.
7: Aneška Řezáková je řadový výtvor AI. Takový ten univerzální, snadno zapomenutelný typ. Černovláska s dlouhými vlasy, bez žádné anomálie. Není mi moc podobná, ale v tomhle podniku je hodně velká tma. Takže tamhle jde. Ahoj, Matyáši. Tady jsem.
4: Ahoj, Aneško.
10: Na profilovce si vypadala trochu jinak.
7: Já tě taky moc ráda poznávám. Na tvým profilu jsem viděla, že jsi žil 2 roky v Londýně. Já Londýn přímo zbožňuju.
4: Jo, jo, a dáš si něco k pití?
7: 2 červenýho. Díky. Píšeš takhle holkám často, Matyáši? Jinak mimochodem máš krásný jméno. Matyáš.
10: Ne, ale ty jsi mě fakt zaujala. Je vidět, že víš, co děláš.
7: Díky. Jestli chceš, v noci tě o tom názorně přesvědčím.
4: Děláš sice malý věci, ale má to styl.
7: Jo. Chceš říct, že nemám očekávat nic velkýho? To mi vůbec nevadí. Jsem single matka. Rozvod, deprese, málo volného času, malý sebevědomí. No, abych to shrnula, budu prostě vděčná za cokoliv, jo? A když říkám za cokoliv, myslím tím za cokoliv.
10: Nejdřív se trochu napijeme, co říkáš.
4: Na zdraví, Aneško.
7: Na zdraví, Matyáši. Hrozně se mi líbí tvoje brada. Chceš říct tajemství? Nejraději bych ti celou olízala.
10: Olízala by nám bradu, slyšel jsi to?
4: Božínku.
7: Tvůj život je určitě hrozně zajímavý. Kde jsi vyrůstal? Kolik máš sourozenců? Rozumíš si s mámou? Jen mi to všechno pověz, Matyáši. Matyáši.
4: Budeme na to odpovídat.
10: Ne, já už bych to řekl.
4: Řekni to ty.
10: Ty první.
7: A jenom pro info, na záchodcích mi to nevadí.
4: Takhle, mám pro tebe pracovní nabídku, Aneško.
10: Takovou už single matka jako ty nikdy nedostane.
7: Hele, cokoliv jinýho je OK. BDSM, svazování, ale roleplaying mě moc nebere.
4: Chceme tě do našeho týmu.
7: Počkej, tohle není rande?
10: Ne. To tvoje deepfake video o toustovači, ze kterého se odlupuje teflon, a to dítě kvůli tomu skončilo v nemocnici.
4: Majsterštyk virálů. Naše firma hledá někoho, kdo rozumí online konfliktům, zvládá krizovou komunikaci a nebojí se občas trochu zatáhat za nitky v diskuzi.
10: No a ty jsi v téhle oblasti ta nejpovolanější. Staneš se naší social media expertkou.
4: Budeš vytvářet strategii na sociálních sítích.
10: Jo, pečovat o dobrou pověst brandu.
4: Aha, plánovat kampaně, sledovat kroky konkurence.
10: Trendy v digitálním prostředí.
4: A tak dále.
7: A co vlastně děláš?
4: Jde o velké domácí spotřebiče.
10: Pračky, ledničky, mrazáky.
4: Sušičky, myčky, sporáky.
10: Na účet ti bude chodit částka několikrát převyšující to, co si vyděláš za své trapné deepfakes teď.
4: Konečně zaplatíš dceři nějakou slušnou soukromou školku, kde se bude opravdu rozvíjet.
10: Nakrmíš ji něčím kvalitnějším, než jsou ty mastné palačinky.
4: Konečně budeš mít normální,
11: reprezentativní práci, jak se na dobrou matku sluší.
10: Jo, gratulujeme ti. Už žádný podřadný trolling.
7: A vyspíš se teda se mnou? Nebo no?
11: Cože?
7: Vyspat se spolu můžeme, i když to není rande, no ne?
10: Ježiš, to je trapný.
11: Promiň, nemyslím to zlé.
10: Máš děti.
11: A s matkama já zásadně...
10: Ne.
7: To jako vážně?
11: Sorry.
7: A tak se, miláčku, broučku, zlatíčko, tvoje maminka z internetového deepfake trola proměnila na social media experta. A tak celý den sleduje statistiky na Facebooku, vysedává na meetingsích a konferencích a konečně ti může koupit tu blbou, zasranou, drahou Nutellu. Konec pohádky.
8: Palacinka i pro maminku.
7: No jo, dík. Jsi fakt kámoška.
10: Maminka, papa, palacinku.
7: Většina lidí si myslí, že my matky samoživitelky jsme ten nejzranitelnější článek populace. Že se skrýváme ve svých jeskyních. Že jsme vyřazený ze hry. Zraněný. A vydaný na pospas těm silným. A blahoskloným.
8: Mňam, palacinka.
7: Možná mají pravdu. Tyjo, s tou Nutellou je to vážně dobrý. Ten džem byl fakt hnusnej.
10: Dobrá palacinka.
7: Ale víš co? Ve skutečnosti jsme dost toho uževnatý. A nebezpečný. My toho dementa vytrolíme. Natálko, co tomu říkáš? Zničíme mu rodinu, jo. Kariéru. Jo, a pověst? Uděláme z něj třeba zabijáka psů? Nebo satanistu? Zařídíme, aby ho celý internet nenáviděl. Jo?
8: Jo, zábava!
10: Ale palačinka s džemem je taky dobrá. Maminka šikovná.
7: Jo, maminka je moc šikovná.
5: Trolí matka hra Hany Del Hečkové dosněla na stanici Český rozhlas Vltava. Stejně jako v předchozích případech doplním i nyní několik vět o autorce. Hana Del Hečková se narodila v roce 1990, je spisovatelkou a literární redaktorkou. Vystudovala obor teorie a kritika na pražské DAMU. Píše pro divadlo i pro rozhlas, například její seriál Vesmírné putování komety Julie uvedl Český rozhlas jako historicky prvního živě čteného hajaju. Za svoji novelu Svatá hlava obdržela cenu Jiřího Ortena pro mladé autory do 30 let a do širšího povědomí se dostal také její autofikční román Poupátka. Připomínám, že na Vltavě posloucháte Dramatapas, projekt osmi krátkých her, který vznikl ve spolupráci s divadlem Letí. Tato scéna slaví 20 let své existence. Když říkám slaví, tak je tím myšleno právě teď. Jak už jsme dnes večer zmínili, oslavy se konají tento víkend na pražském ostrově Štvanice. No a na Štvanici je právě teď i David Košťák, dramatik a dramaturg divadla Letí, jinak také umělecký šéf Malého divadla, což je jedna ze scén Jihočeského divadla. Davide, pěkný pozdní večer.
16: Hezký večer.
5: My jsme mluvili s Marií Špalovou o tom, co se na Štvanici dělo dnes večer i přes den a jak to vypadá teď ve 22 hodin a 31 minut.
16: V tuto chvíli pomalu doznívá DJský set naší spolupracovnice herečky Lucie Čižinské a především za chvilku bude velké vyhlašování naší tomboly, v níž můžou vlastně naši diváci vyhrát některé zásadní rekvizity z inscenací za naši 20-letou historii.
5: Takže je tam velice živo i takhle v noci.
16: I takhle v noci dokonce se dá říct, že to tu ještě s přibývajícími hodinami ožilo.
5: Davide, nás čeká vaše hra A já tady vždycky říkám informace o autorech, tak řeknu teď i něco o vás. Narodil jste se v roce 1991, absolvoval jste obor teorie a kritika na Pražské DAMU. Vedle autorské tvorby překládáte anglickojazyčné divadelní hry do českého jazyka. Vaše hry uvádějí jak divadla, tak Český rozhlas. Připomenu, že jste například autorem série Odcizení, realizované pro Radio Wave, a tu si může kdokoliv poslechnout na webu. Do kolekce Dramatapas jste přispěl hrou Poslední Mohikán. My ji tedy za chvilku uslyšíte. Jak byste ji uvedl do vysílání?
16: Uvedl bych ji tak, že je to vlastně jakási snaha autorova pochopit něčí strach. Já jsem vlastně při psaní téhle hry sledoval radikalizaci společnosti, která podle mě plynula z nějakého strachu, z něčeho, co lidé neznají. A já jsem si řekl, že se pokusím si obout jejich boty a nahlídnout vlastně na to, čeho se bojí jejich očima.
5: Ta hra je v podstatě monologem posledního bílého heterosexuálního muže. My už jsme to dnes večer také zmínili. A vím, že v divadle nebo v tom scénickém čtení tu roli stvárnil Petr Uhlík. V našem rozhlasovém zpracování je to David Novotný, což jsou tedy dva dosti rozdílní herci. Jak se díváte na tahle ta dvě různá obsazení, co pro vás třeba funguje v divadle a naopak v rozhlase?
16: Já myslím, že v tom divadle v uchopení Petra Uhlíka to má výraznou hudební kvalitu. On vlastně celý ten příběh vypráví skoro jako takový melodram u ohně, zatímco u toho vybrnkává kytara, kdežto vlastně ta rozhlasová adaptace pro mě ještě objevila další stránky toho tím, že to má vlastně nové uchopení a v té abstrakci rozhlasové i větší obraz toho světa, tak pro mě vlastně to divadlo zachycuje jako ten moment jednoho člověka, s ním se setkáváme, ale ten obraz toho rozhlasu pro mě zachycuje mnohem víc stav světa, ve kterém se nacházíme.
5: A co ta hudební stránka v divadelní verzi s hudbou tedy Sebastiana Langa?
16: Tak tu vlastně budou moci, když tak posluchači, kdyby měli zájem ještě i vidět zítra naživo ve Štvanice od 8 hodin večer. A tam ta hudba je jakýmsi protest songem tomu, že vlastně tam zaznívá výrazně hudebně ten refrén Správný chlap se ničeho nebojí. Až to do takové míry, že to vlastně s ním v tu chvíli začnou skandovat i diváci kolem toho ohně, a to pro mě má velmi silnou atmosféru.
5: Marie Špalová už o tom mluvila, že tedy zítra na Štvanici bude tato hra živě provedena, a je to tedy verze s Petrem Uhlíkem, aby to bylo úplně jasné. Ještě se zeptám na to téma, protože vy jste velmi plodný autor. Je třeba tohle téma pro vaši tvorbu typické, nebo máte ten rozptyl opravdu velký?
16: Já bych řekl, že tohle to pro mě není úplně typické téma, to, co zpracovává ta hra, ale víceméně je pro mě typické to, že je pro mě hlavní motivací pro psaní nějaký jako základní strach. Jsou to věci, kterých se bojím, a myslím, že lidé mají obecně v tendenci to, když se něčeho bojí, se tomu vystavovat a ten svůj strach testovat. Vlastně já i takhle chodím vždycky do pavilonu Plazu, když se bojím, abych viděl, jak blízko se k ním můžu dostat. A skrze svoje psaní se vlastně nahlížím na to, jak blízko se můžu dostat ke strachům, které mám.
5: Ke hře Poslední Mohikán ještě dodám, že ona bude zanedlouho soutěžit na festivalu Grand Prix Nova v Bukurešti. To je mezinárodní festival dramatické rozhlasové tvorby nebo audiotvorby. A tam byla tato hra organizátory vybrána do programu. Čili ještě před svou premiérou na vlnách Vltavy zaznamenala tento krásný úspěch. Za chvilku ji tedy uslyšíme. Než si ji pustíme, co byste popřál divadlu Letík narozeninám? Vy jste vlastně jeho součástí.
16: Tak já bych popřál divadlu Letí, aby nestrácelo odvahu v tom nalézat nová témata, vyjadřovat se k těm, která společnost rozdělují způsobem, který je může zbližovat, a hlavně jim přeju, aby byli naši autoři v dobré kondici a měli co nejlepší podmínky pro to, aby mohli psát.
5: A úplně na závěr, na čem teď konkrétně pracujete, ať už třeba pro Letí a nebo i pro Malé divadlo?
16: Já v tuto chvíli pro vlastně Malé divadlo pod Jihočeského divadla píši operní libretto na motivy Trnkovy zahrady.
5: Tak se budeme těšit. Já vám děkuju a přeju, no teď už asi dobrou noc.
16: Děkuju vám moc, dobrou noc.
5: Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
5: Tak to byl David Košťák živě z ostrova Štvanice. No a my si tedy pustíme poslední hru dnešního večera s názvem Poslední Mohikán. A jak už jsme zmínili, uslyšíte v ní zejména Davida Novotného, ale také Václava Vašáka.
17: Začalo to tím, že si vyvěsili vlajky. Nic velkýho, nic nějak zvláštního, jen vlajky, co se pohupují ve větru. Když člověk poprvé přistál na měsíci, já u toho nebyl, ale když člověk poprvé přistál na měsíci, taky tam po sobě nechal vlajku. A možná tím říkal, jednoho dne se vrátím. Možná, já u toho nebyl. Možná, že to bylo jen jako když pes zvedne nohu u čerstvě zasazený lípy. Jenom podpis takovej. První očůráníčko. Doma mi říkali, že správnej chlap se ničeho nebojí. Když jsem chodil o půlnoci na záchod s baterkou a z chodby jsem mířil do ložnice svojí mámy tou baterkou na její tvář, jestli tam ještě je, jestli nezmizela zatímco jsem spal. Spokojeně oddychovala, dokud ji neprobudil ten proud světla. Správnej chlap se ničeho nebojí. Nikdy. Vrývali mi do paměti s každým otiskem dobře mířené dlaně. Správnej chlap se ničeho nebojí. Natož vlajky. Nebylo čeho se bát. Nikdy se nijak neprojevovali. Jen se usmívali. Nesměle. Mluvili potichu se sklopenýma očima. Ale bylo v nich něco, jako když se z okna díváte do tmy a víte, že v ní něco může být. Něco, co vás sleduje. Něco, co vás nutí taky šeptat. Jako v temném lese. V temném lese nikdo nezvedne hlas. Protože co když by tam bylo ještě něco? Někdo! Někdo, kdo se taky schovává ve tmě. Nechcete na sebe upozornit? Ale správnej chlap se ničeho nebojí. Já jsem je vždycky zdravil plným hlasem, jak mě doma učili, že je slušný, a dívat se ostatním do očí. Správnej chlap umí založit oheň. Nemusí to být hned požár. Není důležitý plenit, ale zahřát se. To je důležitý. Porazit strom, nasekat dříví a poskládat ho tak, aby vzplanulo. Ať už je suchý nebo mokrý. Mokrý vydoutná. Vysuší se. A vzplane. Chce to cvik, ale správnej chlap oheň umí založit. A oni? Topili klimatizací. Lidi jim zakázali chodit v párech. Nebo takhle, nezakázali. Prostě se to vědělo. Nikdo ti nemusí říkat, že by ses neměl před lidma dloubat v nose. Abys to přestal dělat, ne? Prostě to neděláš! Necháš si to na doma! A oni chodili, ruce v kapsách, sami bloudili ulicema ze strachu. Ale správnej chlap se ničeho nebojí. Po dvou se chodit báli. Ale v davu, v řadách, v zástupech, v průvodech, Tam přicházeli o strach. Tam se nebáli ukázat to, čím doopravdy jsou. A zatímco oni šli a hrdě se ostatním dívali do očí, ostatní se jen usmívali, nesměle. Mluvili potichu a klopili zrak. Je to jen jednou v roce, není se čeho bát. Správnej chlap se ničeho nebojí. Správnej chlap ví, že se čokol musí vyběhat a pak dá pokoj. Poslušně se stočí u nohou a je vděčný, že se na chvíli nadechl svobody. Ale i to jim bylo málo. Nejdřív vztyčili vlajky. A pak začali zabírat všechna území, která do té doby patřila nám. Nám! Objevovali se na manažerských pozicích. A zatímco my jsme po práci utíkali ke svým rodinám, oni zůstávali do pozdních hodin a přestali klopit zrak. Zatímco my jsme byli se svými rodinami, oni tyčili svoje vlajky a oblékali svoje psy do žlutých pláštěnek, baletních sukínek, minifráčků, hasičských úborů. A kolem krku jim věšeli náhrdelníky, o kterých se mohlo našim ženám jenom zdát. Našim ženám, které o pátečních večerech brali do luxusních podniků. Přestali klopit zrak a hladově hltali všechny informace o nás. Věděli o nás všechno. Stav našeho účtu, naše stravovací návyky, komplikované vztahy s našimi matkami, velikost našeho penisu. Znali i ta území našich těl, která se bránila dotyku. Drželi naše ženy za ruce, dívali se jim zpříma do očí přes stůl a poslouchali i přes hlasitou hudbu a pro všechno měli pochopení. Brzy se naučili i jména našich dětí. A začali zabírat naše místa na školních nástěnkách, na výkresech našich dětí. Obrázek. Na levé straně moje žena, uprostřed moje dcera, na pravé straně Luděk a v pravém dolním rohu nápis Rodina nesmyvatelnou voskovkou. Správnej chlap se ničeho nebojí. Ale když se začali dožadovat stejných práv, správnej chlap ví, že se čokl musí vyběhat, ale když se zaběhne, zmizí vám z dohledu, přestane si vás hlídat, zradí vaši důvěru, musí zpátky na vodítko. Musí vědět, kde je jeho místo. A oni se vrátili. Vrátili se na svoje místo. Přestali se dožadovat práv a vrátili se zpět do svých klimatizovaných garzonek. Ale to, že je v lese ticho, ještě neznamená, že nikdo nečíhá ze tmy. Viď? Pamatuješ si ten moment, kdy nám ze tmy začali brát naše práva? Tiše se usmívali, klopili zrak a ze tmy šeptali našim ženám. A v našich domovech, v našich ložnicích se začaly objevovat stohy papírů. Naše ženy, místo toho, aby opětovali naše obětí, vytahovali spod polštářů stohy potištěných papírů a kuličková pera. A zatímco nám ochabovali ruce podepisováním nekonečných smluv, jejich paže sílili v posilovnách. Zatímco my jsme v temném lese káceli dříví a zakládali ohně, oni nabírali síly ve tmě svých klimatizovaných garzonek. Nechali si narůst vousy
10: začali promlouvat hlubokým hlasem a postupně zaplavili všechny taneční parkety.
17: Zatímco my jsme krájeli hovězí na guláš, oni blanšírovali, suvíčkovali a plnili šlehačkové lahve espumou. Jejich diskokoule nejdřív zaplavili divadla. Potom se začaly objevovat na ulicích, pod veřejným osvětlením, v parcích, na hladině řeky. Stovky diskokoulí mezi šlapadly. Správnej chlap se ničeho nebojí. Ale když se po magistrále začali prohánět na jednorožcích, zablokovali nám cestu k našim rodinám, k našim ženám, k našim dětem. Stáli jsme v nekonečných kolonách, zatímco oni cválali s holou hrudí v našich zpětných zrcátkách. A než jsme se po dlouhých týdnech a měsících troubení a vykuřování z otevřených okýnek rozhodli vzít do svých rukou řídítka elektrických koloběžek, oni zalévali kytky, aniž by je přelívali, věšeli prádlo tak, aby se nemuselo žehlit, míchali jedlou sodu s bílým octem a vtírali ji do spár v koupelnách našich domů. Usadili se v nich, spali v nich v pyžamech, nosili v nich kalhoty, nikdy neotvírali návštěvám ve spodním prádle a poslušně sklápěli prkénka. Přizpůsobili se tak dokonale, že zabrali naše místa po boku našich žen, hypnotizovaných televizí, kterou nikdo nepřepíná. U stolu s našimi dětmi, co teď místo koňských táborů měli vlastního jednorožce. A my? My se stáhli do lesů, kde se schováváme ve tmě. Správnej chlap se ničeho nebojí, učili mě. Ale taky mě učili, že je dobrý všechny slimáky sesbírat do jednoho kýble, než je zasypeš solí. Kolem jednoho ohně se sesedlo i 50 slimáků, teda chlapů. A mezi nimi já a ty. Nemusíš nic říkat. Ze začátku jsme moc nemluvili. Dívali jsme se zamyšleně do plamenů a naslouchali praskání lipového dřeva. Ale pak k nám začal doléhat ten hlas. Vábivý hlas. A ostatní se za ním vytráceli do tmy. A už se nikdy nevrátili. Nakonec jsme zbyli jen já a ty. Proti vábivému hlasu jsme začali bojovat. Začali jsme si povídat o našem dospívání, o našich ženách, které se někde jinde v životech, jejichž jsme už nebyli součástí, nechali vést rytmem párového tanga. O našich dětech, které předčasně dospívali rovnocenou komunikací a sexuální výchovou v mateřských školách. Moje dcera ve svých 5 letech vyřkla slova vagína, klitoris, vulva a stydké pisky víckrát než já za celý život. Tam někde, v životě jehož jsem já už nebyl součástí. Jen já a ty. A naše nekonečné rozhovory nad plápolajícím ohněm, který naše tváře zbarvoval do ruda. Koupali jsme se v lesní tůni. Lovili jsme veverky, sbírali medvědí česnek a ze zbytků rýže v kotlíku nad ohněm pozvolna vařili paelu. Jak ty říkáš, paeju. S lesními plody. když nad ránem padla rosa a do našich opuštěných těl se dal mráz. Tiskli jsme se k sobě a zahřívali krk jeden druhému naším klidným, zpomaleným dechem. Tomáši.
1: No, co jsi to udělal? Prosím.
17: Správný chlap se ničeho nebojí.
1: Prosím, polož tu sekeru, ne. Prosím, polož tu sekeru.
17: Správný chlap se ničeho nebojí.
1: Polož tu
17: správný chlap.
1: Polož tu sekeru, prosím, ne.
17: Se ničeho nebojí. Správnej chlap se ničeho nebojí. Ale když ho jednou nakonec přece jen přemůže strach, udělá všechno pro to, aby ho potlačil. A tak se stalo, že už jsem zůstal

Ve vysílání Českého rozhlasu Vltava dozněla hra Davida Košťáka Poslední Mohykán. Pomalu se blíží 23. hodina a tím končí živě vysílaný večer z Dramatapas, tedy dramatickými jednohubkami, které vznikly ve spolupráci Českého rozhlasu a divadla Letí. Připomenu, že všechny hry si můžete znovu poslechnout na webu Vltavy, také na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Projekt pro vás připravili kreativní producentka Kateřina Radhouská, dramaturgyně Marie Špalová a Kateřina Radhouská, mistr zvuku Dominik Budil, o zvukový design se postarali Daniel Kordík a Dominik Budil, hudbu složil a nahrál Sebastian Lang, produkční stránku zajistili Blanka Tůnová, Radka Tučková a Lenka Radová, no a režii celého projektu měla Natália Deáková. Pokud byste se s některými autorkami a autory projektu Dramatapas chtěli potkat naživo, tak vás znovu zvu zítra na ostrov Štvanice, kde budou od 16 hodin přítomni. Bude jich tam 6 z 8 a kromě besedy s nimi, tam také budou k poslechu všechny nahrávky her, takže si to můžete znovu vyzkoušet i v tom kolektivním poslechu. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská a se Snoupou Poet vám přeju klidný zbytek noci. Naslyšenou. Breathe, open up, check.

0: 23. hodině nás dnes večer na Vltavě dovedli Snow Poet a její skladba The Wheel. Jejich kolo se tedy dotočilo v 11 večer a uzavřeli tak vltavskou večerní část, programovou část, která byla vyhrazena pro projekt Dramatapas.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A Martina Kolajová vás od vltavského mikrofonu vítá u poslední hodiny sobotního vltavského večera. A nás už za chvíli čeká další setkání s jedním z nejvýraznějších amerických románů druhé poloviny 20. století. Svět podle Garpa od Johna Irvinga čteme na Vltavě jako předpůlnoční četbu s hvězdičkou. Další v pořadí třetí část už za okamžik. A 23. hodina a 30. minuta bude patřit poslednímu pořadu dnešního vltavského večera. A je to půl hodinka se soudobou hudbou a autorkou pořadu Renátou Spisarovou.
1: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Kniha, která je zároveň groteskou, rodinným románem.

Spisovatel T.S. Garp musel často vysvětlovat, co znamenají ta dvě písmena v jeho jméně. Napsal: byla to opravdu legrace chodit s takovým jménem do školy. Učitelé se mě na to pořád ptali. Nejdřív jsem jim říkal, že jsou to prostě začáteční písmena, ale nikdy mi nevěřili. Takže jsem musel říct: zavolejte mé mamince, ta vám to poví. A někteří zavolali. A moje generálská maminka to každému řekla od plic tak, že už se nikdy znovu nezeptal. Během těhotenství byla Jenny tajně šťastná, ale i s podivem, že při všech těch úvahách, které věnovala očekávanému dítěti, nevěnovala pozornost jeho jménu. Když porodila 9liberního chlapečka, neměla na mysli ani jediné. Matka se jí zeptala, jak chce chlapečkovi říkat, ale Jenny právě odrodila a dostala sedativum, neprojevila žádnou ochotu ke spolupráci. Psal se rok 1943. Když začalo být Jennino těhotenství zjevné, ztratila místo, takže se musela přechodně uchýlit do rodičovského sídla. A rodiče se teď nad ní skláněli jako pár sudiček. Tak jak se bude jmenovat? Opakovala Jennina matka. A Jenny odpověděla: Garp. Její otec, král obuvi, se domníval, že si říhla, ale matka mu pošeptala: to jméno je Garp. Garp? Opakoval. Byl přesvědčen, že podle jména by mohli zjistit, kdo je otcem dítěte. Jenny jim samozřejmě neprozradila ani slovo. Musíš se jí zeptat, jestli je to křestní jméno toho grázla nebo příjmení. Ale Jenny se chtělo strašlivě spát. Je to Garp, odpověděla. Prostě Garp, to je všechno. Myslím, že to bude příjmení, řekla Jennina matka. A má nějaké křestní jméno? Zeptal se Jennin otec vztekle. To jsem se nedověděla, zahuhlala Jenny. A byla to pravda. Děvinko, prosím tebe, naléhala matka. Přece musí mít nějaké křestní jméno. Potřebujeme to do rodného listu. A Jenny odpověděla: technik seržant Garp. Zatracení nadržení vojáci, já to věděl, vybuchl otec. A to jim prodávám boty jen za výrobní náklady. Nebyla to pravda. Ale Jennině matce šlo o jinou pravdu. Opakovala nevěřícně: technik seržant? To jsi nesehnala ani kapitána? A dcera jí odpověděla: T.S. Garp. Tak se bude můj chlapec jmenovat.

S. Garb měl vždycky pocit, že umře mladý. Nedlouho před svou smrtí napsal: stejně jako otec stíhnu ke krátkosti. Jsem člověk na jednu ránu. V dětství jen tak unikl osudu vyrůstat v prostředí výlučně dívčí školy, kde matce nabídli místo vrchní školní zdravotní sestry. Ale Jenny Fieldsová dobře viděla možnou mučivou budoucnost, jakou by sebou toto rozhodnutí přineslo. Její malý Garb obklopený samými ženami. Dovedla si představit první sexuální zkušenosti svého syna. Ty fantazie, navozené pohledem na výlučně dívčí prádelnu s její vůní, kde by ho děvčata ve své hravosti zahrabala do hor spodního prádla. A tak se raději dala zaměstnat na proslulé stýringské škole, kde mohla být pouze jednou z dalších školních zdravotních sester a kde jí byl nabídnut byt v studeném nemocničním křídle s vězeňskými okny. Vůbec jí nenapadlo, že by mohla žít bez práce v luxusním sídle svých rodičů. Potěšila je tedy aspoň výběrem té školy, protože ji absolvoval jak její otec, tak její bratři. Stýrinská škola byla tehdy instituce výlučně pánská. Jenny si myslela, že pokud bude schopna vydržet zdejší uvěznění po dobu Garpovy základní i střední školy, nic lepšího pro svého syna udělat nemůže. T.S. Garb v dospělosti napsal: je zvláštní, že moje matka, která se znala natolik dobře, aby věděla, že do soužití s nějakým mužem se jí absolutně nechce, nakonec skončila ve škole s 800 chlapci a mladými muži. Ale ještě než stačil Garb vkročit do první třídy, zrovna když jeho matku poví,

šili na vrchní sestru, Stiringská škola si na něm povšimla čehosi podivného. Nebylo úplně jasné, čím by se mohl takový pětiletý kluk nějak výrazně odlišovat, ale jeho hlava působila jakousi hladkostí, potemnělostí a vlhkostí, trochu jako hlava tuleně, a výrazná kompaktnost jeho těla vyvolala dohady o jeho genech. Po stránce temperamentu bylo dítě zřejmě po matce. Rozhodné, možná trochu těžkopádnější, poněkud rezervované, ale stále jakoby ve střehu. Ačkoliv byl na svůj věk malý, v ostatních směrech byl až nepřirozeně vyspělý. Vyzařoval z něho jakýsi znepokojivý klid. Blízko při zemi působil jako živočich s výbornou rovnováhou a zdálo se, že má neobvykle dobrou pohybovou koordinaci. T.S. Garp napsal, tělesně jsem byl stvořen pro zápas. Dodneška mě kromě psaní a sexu nebaví nic víc než zápasení. Tři tolik si podobné činnosti. Je proto s podivem, že první vážná svízel s Garpovým vzděláním nastala až tehdy, když v 15 přecházel ze základní školy na střední a měl si zvolit svůj školní sport. V jiných oborech Garp věděl, co si má zapsat a které učitele si má zvolit. V tom je totiž často ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem ve škole. Ve skutečnosti nebyl zvlášť nadaný student, ale byl správně nasměrován matkou. Jestli se ovšem nedalo na nějakou Jeninu radu spolehnout, pak to bylo právě v oblasti sportu. Pozorovala pouze, že její syn je malý, silný, dobře koordinovaný, rychlý a samotářský. Předpokládala tedy, že Garp už sám ví, ke kterým hrám ho to táhne. Jenže nevěděl. A tak to matka nakonec rozhodla za něj. Sport a vlastně i celý zbytek jeho života.

Právě toho dne, kdy si měl Garb zapsat některý ze zimních sportů, musel ulehnout do postele. Nachladil se a kašlal a kašlal a kašlal. Jenny mu nedovolila vylézt z postele kvůli takové hlouposti, jako byl zápis do nějakého sportu. Pane bože, tebe poslouchat, posteskla si Jenny. Tak já ti nějaký sport vyberu sama. Pro boha, jenom to ne, zaprosil Garb. Chodíš tu sice soukromně na všechny možné přednášky, ale v žádném mužstvu si nehrála. Ale Jenny už se rozhodla, že to rozhodne. Když mířila ve sněhové vánici ke stýringské sportovní hale, vypadala jako zdravotní sestra, rozhodnutá přinést aspoň trochu naděje na hořkou ruskou frontu. Uvnitř se odevšad ozývaly výkřiky a chroptivé zvuky. Navíc se v té obrovité budově vznášel pach, který byl Jenny stejně odporný jako pach sexu. Směs nutkavých upšouknutí a potu chlapců vystavovaných téměř po 40 let stresu krajní námahy. Napůl otrávená otevřela první dveře a hned se jí zmocnil pocit, že ztrácí rovnováhu. Pod nohama ucítila cosi měkkého, jako by šplhala po samém mase, a když se chtěla opřít o zeď, zeď se pod její tíhou smáčkla. Místnost, v níž málem hned upadla, tvořila vlastně jednu velkou vypolstrovanou kopku s podlahou a žíněnkami na stěnách, teplými a poddajnými a vzduchem tak horkým a tak plným pachu potu, že se Jenny téměř neodvažovala dýchat, aby snad znovu neotěhotněla. Zavřete ty dveře, přikázal jí tenorový hlas, protože zápasníci, jak se měla Jenny dovědět později, milují horko a pach svého potu, zvlášť když odtučňují. A nejlíp je jim tehdy, když stěny a podlaha jsou horké a poddajné jako zadečky spících děvčátek. Muž s tenorovým hlasem byl trenér a Jenny v tetelivém horkém vzduchu sledovala, jak vykračuje podél dlouhé stěny sálu, zatímco spod přimhouřených očí pozoroval pachtící se zápasníky. Jenny i trenér byli jediná dvě lidská těla stojící v zápasnickém sále vzpřímeně. Jenny si všimla, že trenér, úpravný pomenší muž, je stavěný pevně a dobře jako pružina, a také si všimla, že je téměř slepý, protože se v tu chvíli přimhouřenýma očima zadíval jejím směrem a teprve pak rozpoznal, že její bělostný oděv a obrysy postavy jsou v zápasnickém sále cizím prvkem. Zašátral po brýlích a pak vykřikl. T.S. Garb později napsal: Dodneška si představuji, že jsem ten výkřik slyšel až na lůžkovém oddělení.

Trenér byl na steeringu nový. Jmenoval se Ernie Holm a zatím shledával steeringskou společnost stejně protivnou, jakou připadala i Jenny. Ernie byl dvojnásobný šampion na Iowské univerzitě, ale národní titul mistra nezískal a byl trenérem zápasu na středních školách po celé Iově. Přitom se snažil úplně sám vychovávat své jediné dítě, dcerku Helenu. Středozápadu měl až po krk a na východ přijel proto, aby zabezpečil dcerce lepší vzdělání. Často se chlubil, že ona je mozek rodiny, i když se nikdy nezmínil, že ten krásný zevnějšek má po matce. Ernie Holm se před 16 lety oženil se zdravotní sestrou. Když se Helena narodila, zdravotní sestra se povolání vzdala a stala se matkou na plný pracovní úvazek. Jednoho dne však Ernie ho opustila a nechala ho s dcerou, která vyžadovala celodenní péči. Udělala to bez vysvětlení. A tak Helena Holmová vyrůstala v zápasnických sálech, které jsou pro děti velice bezpečné, jsou totiž vyložené žíněnkami a vždycky je v nich teplo. V 15 měla za sebou život plný tříhodinových odpolední, během nichž mohla sledovat spocené, funící a sténající chlapce v propocených trikotech. O řadu let později poznamenala, že to z ní ku podivu udělalo čtenářku. Doslova řekla, vychovávali mě, aby se ze mě stal divák, ale udělali ze mě voajerku. Stala se z ní tak dobrá a neúnavná čtenářka, že se Ernie Holm přestěhoval na východ jedině kvůli ní. Ve smlouvě si totiž přečetl, že děti členů pedagogického sboru a všech zaměstnanců mohou steeringskou školu navštěvovat zdarma, a nebo mohou dostat poměrnou částku peněz na školení v některé jiné soukromé školní instituci. Ale na rozdíl od své dcery byl Ernie Holm mizerný a nepozorný čtenář. Nějak přehlédl, že steering přijímá pouze chlapce. Takže zatímco si Ernie Holm zvykal na své nové povinnosti na steeringu, zatoulávala se Helena Holmová až kamsi do nejzasších prostor rozlehlé školy, nudila se a hltala školní knihovnu. Tamní knihovnice jí už několikrát řekla, že je druhou největší čtenářkou na steeringu, hned po nějaké Jenny Fieldsové, s níž se ovšem dosud nikdy nesetkala. Až dnes. A bylo to věru historické setkání. Jenny si Heleny nejdřív nevšimla. Když bylo Heleně 15, všimlo si jí jen málo lidí. Za to Helena Jenny spozorovala i hned. Helena Holmová si vždycky všímala zdravotních sester, protože stále jakoby hledala svou zmizelou matku. Když byla Helena malá, Ernie totiž rád konejšil koumavou bajkou, v níž se ve své fantazii bez pochyby také vyžíval, a byl to příběh, který vždycky chytil za srdce i Helenu. Jednoho dne, pravilo se v Ernieho bajce, třeba uvidíš hezkou zdravotní sestřičku a ta bude vypadat jaksi, jako kdyby vůbec nevěděla, kde je. A bude se na tebe dívat, jako by ani netušila, kdo jsi, ale bude taky vypadat, jako by to chtěla hrozně ráda zjistit. A to bude moje máma? Ptávala se Helena otce. A to bude tvoje máma, odpovídal Ernie. Takže když Helena Holmová zvedla v steeringském zápasnickém sále oči od knihy, myslela si, že spatřila svou matku. Jenny Fieldsová působila ve své bílé uniformě vždycky, jako by se do dotyčného prostředí jaksi nehodila. Na těch žíněnkách cihlové barvy vypadala snědá a zdravá, ne-li dokonce hezká, a Helena Holmová si musela myslet, že do toho vlhkého a páchnoucího mužského inferna by se žádná jiná žena neodvážila. Jelikož se Heleně zamžily brýle, zavřela knihu a zvedla se. Sice bez dechu, ale za to plná naděje čekala, až jí otec dá najevo, že dotyčnou poznal. Ale Ernie Holm, poloslepý stejně jako jeho dcera, pořád ještě hledal brýle. Bílou postavu před sebou viděl rozmazaně. Poznával neurčité ženské rysy. Mohla by to být zdravotní sestra. A jeho srdce se téměř zastavilo tváří v tvář možnosti, v kterou vlastně nikdy nevěřil. Možnosti návratu své ženy, která přijde a řekne: víš, tolik jste mi scházeli, ty a naše dcerka.
Jenže která jiná zdravotní sestra by vstoupila do místa jeho zaměstnání? Helena viděla, jak otec kolem sebe tápe, a pokládala to za neklamné znamení. Vykročila po žiněnkách teplých jako lidská krev vstříc Jenny a Jenny si pomyslela, panebože, vždyť je to děvče a hezké děvče s brýlemi. Co dělá takové hezké děvče na tomhle místě? Mami, vypravilo děvče ze sebe. To jsem já, mami. Já, Helena. Dívce z očí vytryskly slzy, ale Jenny zachovala svou obvyklou chladnokrevnost. A to dokonce i tehdy, když ji neznámá dívka objala kolem krku a přitiskla vlhký obličej k jejímu hrdlu. Jenny Fieldsová sice nebyla ženou, jež by si potrpěla na nějaké dotýkání, nicméně jako zdravotní sestra nemohla necítit, jak silně to Helena potřebuje. Neodstrčila tedy děvče od sebe, přestože bezpečně věděla, že Helenina matka není. Jenny Fieldsová byla přesvědčena, že být matkou jedenkrát je až.

Helena Holmová si to první obětí pamatovala celý život. Ať už se později Heleniny city k Jenny jakkoliv proměňovaly tím či oním směrem, od onoho okamžiku v zápasnickém sále byla Jenny Fieldsová Heleně daleko víc matkou, než jakou Helena vůbec zažila. A také Jenny si zapamatovala, jaký je to pocit být obejmuta jako matka. A ve své slavné autobiografii dokonce poznamenala, jak je dceřino obejmutí jiné než synovo. Dívka Jenny dojala. Takhle ji naposledy objal Garb už před mnoha lety a byl to pocit, který i matka tak šetrně hospodařící s city jako Jenny léta zřejmě postrádala. Zatím ale poklepávala plačící děvče neosobně po zádech a vrhala prosebné pohledy na zápasnického trenéra, který konečně našel své brýle. S někým si mě pletete, sdělila Jenny zdvořile oběma. A Ernie Holmes si hned uvědomil, že ani po 15 letech by jeho zmizelá žena nevypadala tak obyčejně jako Jenny. Omlouvám se, řekl. Moje dcerka myslela, že jste její matka. Matku totiž nějakou dobu neviděla. No tak, to není tvoje maminka, děvenko. Jenny Fieldsová cítila, jak děvče stuhlo a odstrčilo jí z náručí. Stáhla se do kouta a tam odtud nahrbená stíhala Jenny navstekanými pohledy. Takže když mladí zápasníci odešli běhat svoje odtučňovací kolečka, začal Ernie velice trpělivě své vyprávění o otci a jeho dceři. Byl to příběh, který Jenny dovedla samozřejmě ocenit, protože dosud žádného jiného osamělého rodiče s dětskem nepoznala. A i když možná pocítila nutkání vypovědět jim také svou historii, nakonec radši zopakovala pouze svou standardní verzi, že byl Garpův otec voják a tak dále. A kdo si za války udělá čas na svatbu, že? Pak už se dovnitř začali trousit další zápasníci a tak se Eddie Holm zeptal Jenny Fieldsové, proč vlastně přišla sem do tělocvičny. Přece zapsat syna na zápas, odpověděla Jenny.

0: Garb se z té novinky div nepominul. Dokonce se mu přitížil. V posteli pořád jen kašlal a kašlal, jako by kašlal úplně na všechno, a nejvíc pak na nějaké pitomé zápasení. Zápas? Skřehotal. Pane bože, mami, to chceš, aby mě zabili? Ale Jenny netrpěla žádnou přehnanou lítostí a věřila, že zápasení by mohlo sebelítost vymlátit i z jejího syna. Myslím, že se ti ten instruktor bude líbit. Seznámili jsme se, je to docela milý člověk, a taky jsem se seznámila s jeho dcerou. Ta se ti možná bude taky líbit. Ježíši Kriste, sténal Garb. Co pak ta jeho dcera taky zápasí? To ne, ale dost čte, odpověděla Jenny. O tom se Garb mohl v následujících měsících mnohokrát přesvědčit, když začal chodit do kurzů řecko-římského zápasu. Ta dívka seděla v tělocvičně úplně vzadu a pořád si něco četla. Možná řecké a římské klasiky, napadlo Garpa. Možná bych jí mohl tento vtípek říct. Ale trvalo několik měsíců, než se odhodlali oslovit, a pak řekl něco docela jiného. Když si budeš pořád číst v téhle prádelně, tak si brzy můžeš zkazit oči. Podívala se na něho brýlemi, které v tu chvíli byly velmi jasné a zvětšovaly její oči tak, že ho to až poděsilo. Já už mám oči stejně zkažené. Se zkaženýma očima jsem se narodila. Ale Garpovi ty oči připadaly velice hezké. Dokonce tak hezké, že pak musel myslet jenom na ně a neměl, co by jí ještě řekl. Přesto to ale zkusil. Podle toho všeho tvýho čtení bych řekl, že z tebe bude spisovatelka. Nemám naději, odpověděla Helena. A nepochybovala o tom. Tak si třeba nějakého spisovatele vezmeš, řekl Garb. Podívala se na něho s velmi vážným 15letým výrazem ve tváři. Pokud si vůbec někoho vezmu, pak ano, to si vezmu spisovatele. Jenže pochybuju, že se za někoho vůbec provdám. Helenina vážnost Garpa znervózňovala a tak se stále pokoušel o vtipkování. Šlo mu to hůř než zápasení, snad že tuto dívku nemohl uchopit nějakým povoleným nebo třeba i zakázaným chvatem. Řekl, ale určitě si nevezmeš zápasníka. To zuhodl, to tedy určitě ne. Mladý Garb zřejmě nedovedl skrýt bolestivé bodnutí, protože Helena laskavě dodala, pokud to ovšem nebude zápasník, který bude zároveň spisovatel. Garb se zadumal, jako vždy, když ho tlačil suspenzor. Ale spisovatel zaprvé a především usuzoval. Ano. Skutečný spisovatel, řekla Helena záhadně, ale připravená specifikovat, co tím opravdu míní. Garb se jí ovšem neodvážil zeptat. Nechal ji, aby se zase vrátila ke své knize. Co pak si nikdy na sebe nevezme nic jiného, než tu šedivou teplákovou soupravu, uvažoval. Později T.S. Garb napsal, že tehdy poprvé objevil, jakou má fantazii, když se snažil představit si tělo Heleny Holmové. Pořád totiž vězela v těch svých teplácích, psal, takže jsem si musel to její tělo představovat. Jinou možnost je spatřit jsem neměl. A onoho dne, ve vlhké a horké tělocvičně, zaútočila Helena na jeho fantazii tak silně, že se T.S. Garb rozhodl stát se spisovatelem. Skutečným spisovatelem, jak to řekla Helena.
1: Garb.
2: Garb.
3: Garb.
2: Garb.
1: Garb.
2: Garb.
1: Garb.
2: Garb. V roce 1978 vyšel poprvé dnes už kultovní román Svět podle Garpa, román amerického spisovatele Johna Irvinga. Tento tragikomický román, ve kterém jsme všichni jen smrtelné případy, uvádíme na Vltavě v podobě 31-dílné četby na pokračování, kterou z překladu Radoslava Nenadála upravil Ludvík Němec. V režii Radima Nejedlého účinkuje Michal Bumbálek. Po čtvrté si v jeho podání román Svět podle Garpa poslechneme zase zítra ve vltavské četbě s hvězdičkou.

Tigran Hamasyan a jeho Road Song nás dovedl k 11:30 a také k poslednímu pořadu sobotní vltavské programové nabídky.

0: Příjemný pozdní večer dnes album, které jako výsledek téměř 20leté spolupráce vydává dvojice newyorských interpretů klasické koncertní hudby současnosti, ale také improvizátorů, lektorů a organizátorů a producentů všeho druhu. Baritonista Thomas Buckner a kontrabasista James Ilgenfritz. Jejich nové album se jmenuje Automatic Thinking, automatické myšlení, a oba hráči na něm prolínají své jedinečné improvizační koncepty s rozsáhlou paletou vokálních a smyčcových technik. Díky opravdu velkým zkušenostem v současné komorní hudbě a širokému záběru improvizačních praktik je jejich společná práce hluboce osobní a zároveň odráží jejich pohledy na společnou dynamiku. A to jak v oblasti tvůrčí hudby, tak i mimo ní. Z 10 skladeb nového kompaktního disku vám dnes zprostředkuji polovinu. A začneme úvodní skladbou alba Unreliable Narrator, nespolehlivý vypravěč. Má pouhé 3 minuty a rychle mění techniky a trajektorie. Vstupy a výstupy neustále nastolují a poté podkopávají konvenčnější chápání lineárního vyprávění. Nerušený poslech přeje Renáta Spisarová.
1: We know.

Automatické myšlení, James Ilgen Fritz, kontrabas a Thomas Buckner, baritón a různé podoby hlasu. A jejich komunikace prostřednictvím improvizace. Soudobá hudba dnes s výběrem z nejnovějšího alba této newyorské dvojice hudebníků. James Ilgen Fritz má letos 47 let a pro 85-letého Thomase Bucknera začal před léty pracovat na jeho koncertní sérii Interpretations, která se koná v Roulette a zahrnuje širokou škálu interpretů současné hudby. Od improvizátorů, jako jsou Roscoe Mitchell, Mia Masaoka, Joe McPhee, až po skladatele jako Robert Ashley, Annie Lockwood a Pauline Oliveros. Baritonista Thomas Buckner je na newyorské scéně nové a improvizované hudby už legendou. Věnuje se jí více než 50 let. Ve spolupráci s řadou významných skladatelů a improvizátorů Buckner nadále objednává a uvádí řadu komorních děl, orchestrálních skladeb, písňových cyklů, stejně jako improvizace, elektronické konstrukce a multimediální divadelní kusy. Jeho interpretační schopnosti, vášnivý zájem o vše současné, jde ruku v ruce s podporou umělců a jejich projektů. Sám je jeden z nich. Zde je další ukázka z alba, dvouminutová Blank Landscape, něco jako prázdná krajina.

Ah,

Automatic Thinking, nové album improvizovaných duetů kontrabasisty a kytaristy Jamese Ilgen Fritze, také je skladatelem, a baritonisty Thomase Bucknera. Jméno dostalo podle Bucknerova komentáře během nahrávání, že improvizace jsou často nejlepší, když se myšlení stane automatickým. Album obecně upřednostňuje kratší improvizace, čehož důkazem byla také právě teď skladba Blank Landscape, Prázdná krajina. Přístup Dua k improvizaci je založen na dvou myšlenkách. Bucknerova strategie se nazývá deklarace nezávislosti a vyzývá každého interpreta, aby se vědomně rozhodoval o množství ticha, které do své hry zahrne. Ilgen Fritze vyvinul efektivní doplňkový koncept hledání momentů k přerušení hry jako způsob, jak zvýšit dramatickou energii, spíše než až příliš známou strategii hraní více, což často znamená i hlasitější. Dalším kreativním prvkem, který se v této hudbě často projevuje, je Bucknerův přístup k nepřetržitému zpěvu, kterého dosahuje nepostřehnutelným přechodem ze zpěvu s výdechem na zpěv s nádechem. Buckner vyvinul tuto techniku jako analogii k technikám cirkulačního dýchání, které vyvinuli někteří hráči na dechové nástroje a možná nejvíce Bucknerův dlouholetý spolupracovník Roscoe Mitchell. Z celé nahrávky je také patrné Ilgen Fritzovo speciální ladění skordatura, odvozená z metody Just Intonation. Jehož výsledkem je překvapivá zvučnost a harmonie. Teď tedy Without Stopping, bez zastavení, další skladba alba Automatic Thinking.

很

Without Stopping, bez zastavení, skladba z nejnovějšího alba baritonisty Thomase Bucknera a kontrabasisty Jamese Ilgenfritze. Jmenuje se Automatic Thinking a uvedeno bylo koncem dubna v rámci 36. sezóny Interpretations, kterou v divadle Roulette Intermedia v brooklynském downtownu organizuje právě Thomas Buckner. A zve do ní výrazné umělce, především avantgardní a improvizované newyorské scény. Jeho blízkými spolupracovníky byli Robert Ashley, Leroy Jenkins, Anna Lockwood, Roscoe Mitchell, Christian Wolff a řada dalších. Nasazení a energie aktivity Thomase Bucknera jsou vzhledem k jeho věku, je ročník 1941, neuvěřitelné a inspirující. James Ilgenfritze hraje na kontrabas, ale je také skladatelem, velkoryse se spolupracuje s hudebníky napříč New Yorkem, intenzivně si věnoval například hudbě u nás tak známého Anthony Braxtona, Lucase Ligettiho, Mie Masaoki, Eliota Sharpa a spolupracoval pochopitelně s desítkami dalších. Studoval na univerzitách v Michiganu i v Kalifornii. Teď si poslechněme z alba, na jehož nahrávání, mixování a masteringu se James Ilgenfritze podílel sám, skladbu více než šestiminutovou System Fragility. Improvizace James Ilgenfritze a Thomas Buckner.

Oh,

jedna z 10 skladeb improvizačního alba Automatic Thinking, dvojice James Ilgenfritz a Thomas Buckner. Vydáno bylo minulý měsíc v New Yorku a je výsledkem jejich téměř 20-leté spolupráce na poli klasické koncertní hudby současnosti. Ale právě také improvizace. Posloucháme jedinečné improvizační koncepty s rozsáhlou paletou vokálních a smyčcových technik a před námi je závěrečná skladba pořadu Soudobá hudba. Možná v ní objevíte známější myšlenky budování hybnosti a trajektorie prostřednictvím nepřetržité hry. Skladba The Long and the Short of It. Album uzavírá. Oh,

Oh.

0: Skladba The Long and the Short of It z nového alba newyorské dvojice hudebníků s bohatou praxí improvizace, kontrabasisty Jamese Ilgenfritze a baritonisty Thomase Bucknera, uzavřela dnešní půl hodinu se soudobou hudbou. A album, které ještě voní novotou, se jmenuje Automatic Thinking, protože, jak poznamenal Thomas Buckner během natáčení, improvizace jsou často nejlepší tehdy, když se myšlení stane automatickým. Loučí se Renáta Spisarová a přeji klidnou noc.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevikovský. V příštích 4 hodinách se dnes a zítra v podobě jakéhosi hudebního leporela setkáme s díly skladatelů, s nimiž se Wolfgang Amadeus Mozart na svých koncertních cestách po Evropě potkal, poznával jejich hudbu a z nichž někteří se stali jeho blízkými hudebními přáteli. Začneme, jak jinak, v Mozartově rodném Salzburku. Vedle otce Leopolda Mozarta, který svého syna od jeho raných let hudebně vzdělával, měla na Wolfganga jeho začátcích velký vliv hudba Johanna Michaela Haydna, který od roku 1762 až do své smrti v roce 1806 působil ve službách salzburských knížat arcibiskupů. Ve své době se hudba Michaela Haydna těšila velké oblibě a byla hojně provozována i mimo salzburský region. A dlužno dodat, že Wolfganga s o 19 let starším Michaelem poutalo celoživotní přátelství a vzájemný umělecký obdiv a respekt. Úvodní skladbou Johanna Michaela Haydna, kterou si poslechneme, bude dvouvěté koncertino D-dur pro klarinu a orchestr s velmi exponovaným sólovým partem a v podání France Landingera a Salzburger Hofmusik. Řídí Wolfgang Brunner.

Koncertino D dur pro klarinu a orchestr od Michaela Haydna hráli Franz Landinger a Salzburger Hofmusik, řídil Wolfgang Brunner. Klarinet je jeden z nejpozoruhodnějších a pro někoho možná i z nejkrásnějších dřevěných dechových nástrojů, který se zrodil v průběhu 18. století a byl postupně technicky stále zdokonalován, aby v 19. století dospěl do své relativně konečné podoby. V Mozartově době druhé polovině 18. století nebyl tento nástroj příliš rozšířen a vyskytoval se častěji ve významnějších orchestrech, které disponovaly zdatnými hráči na tento nástroj. Netřeba snad zdůrazňovat známý fakt, že Mozart měl klarinet v mimořádné oblibě. A je možná i dost pravděpodobné, že první setkání s tímto nástrojem zažil malý Wolfgang v rodném Salzburku v díle Michaela Haydna, který použil solový klarinet ve své rozsáhlé orchestrální serenádě D-dur z roku 1764, v níž dvě části jsou pojaté jako miniaturní koncert. A takovou malou hudební perličkou je druhá věta Haydnova koncertína, v níž jedno z hudebních témátek velmi nápadně připomíná slavné téma s finále Mozartovy malé noční hudby, složené o 24 let později. Koncertino A-dur pro klarinet a orchestr Johanna Michaela Haydna hrají Ernst Schlader a Salzburger Hofmusik, řídí Wolfgang Brunner.

Tak to bylo koncertino A dur pro klarinet a orchestr od Johanna Michaela Haydna. Hráli Ernst Schlader a Salzburger Hofmusik. Řídil Wolfgang Brunner. Mozartův přátelský a lidský vřelý vztah k Michaelu Haydnovi dokládá nejenom zájem o jeho skladby, ale třeba i to, že při návštěvě rodného Salzburku v létě 1783 zkomponoval za něho dvě komorní skladby, které Haydn už nestihl napsat, ale měl je dodat svému zaměstnavateli, knížeti arcibiskupovi Colloredovi. Jiný, ale neméně zajímavý příklad tohoto přátelského vztahu nabízí Mozartova takzvaná symfonie číslo 37 G-dur, Kechlův seznam 444. Ve skutečnosti jde totiž o symfonii číslo 25 Michaela Haydna, kterou složil v květnu 1783 u příležitosti slavnosti vysvěcení Nikolause II. Hofmana opatem v benediktínském klášteře Michelbornského opatství nedaleko Salzburku. Haydnova symfonie Mozarta zřejmě zaujala natolik, že si pořídil její opis a následně k ní přikomponoval vstupní, pomalou majestátní introdukci v délce 20 taktů a také částečně v některých místech pozměnil instrumentaci. Pro jakou příležitost Mozart upravil Haydnovu symfonii, se mozartovským badatelům prozatím nepodařilo zjistit, ale je domněnka, že dílo potřeboval pro některý ze svých koncertů pořádaných ve Vídni. Tím, že skladba byla později nalezena v Mozartově pozůstalosti, byla v 19. století zahrnuta i do soupisu jeho skladeb, Kechlova seznamu, a až roku 1907 bylo odhaleno skutečné autorství Michaela Haydna. Dnes si zřídka hranou takzvanou Mozartovu symfonii číslo 37 G-dur poslechneme v podání Northern Chamber Orchestra, řídí Nicholas Ward.

Northern Chamber Orchestra za řízení Nicholase Warda přednesl takzvanou Mozartovu symfonii číslo 37 G-dur, čili Mozartovu úpravu symfonie číslo 25 od Johanna Michaela Haydna, k níž Mozart složil úvodní introdukci. V dubnu roku 1764 dorazil salzburský knížecí arcibiskupský vicekapelmajstr Leopold Mozart spolu se svým zázračně nadaným 8letým synem Wolfgangem do Londýna. Další významnou zastávkou na jejich první velké koncertní cestě napříč hudební Evropou. Záměr byl zřejmý. V Londýně působil v královských službách nejmladší Bachův syn Johann Christian Bach. Jehož hudba se těšila stále větší pozornosti i mimo Anglii a jehož hudbu musel malý Wolfgang poznat. Johann Christian Bach, narozený roku 1735 a jemuž osud vyměřil pouhých 640 let života, po počátečním studiu hudby u svého staršího nevlastního bratra Karla Emanuela záhy opustil Německo a odešel do Itálie, kde si zcela osvojil styl italské hudby. Po několikaletém působení na postu varhaníka Milánské katedrály odešel roku 1762 do Londýna a po úspěších svých oper byl o 3 roky později přijat do královských služeb anglického panovnického páru Jiřího III. A Charlotte Mecklenburské. Jeho hudba významnou měrou přispěla k vývoji od rokokové galantní hudby ke klasicismu. Byl jednou z velmi vlivných uměleckých osobností této doby a pro malého Wolfganga bylo setkání s hudbou Johanna Christiana jedním ze zásadních uměleckých impulzů, které jej ovlivnily. Tu je koncertní árie Eben Sivada pro soprán, hoboj, klavír a orchestr od Johanna Christiana Bacha. Zpívají Jurdi Stébold, hrají Solamente Naturali, řídí Didier Talpa.

Sopranistka Jurdy Stébold a Solamente Naturali zařízení Didiera Talpana přednesli koncertní árii Eben si vada od Johanna Christiana Bacha. Mezi 29letým Christianem Bachem a 8letým Wolfgangem vzniklo upřímné umělecké přátelství a vzájemný obdiv. A lze říci, že Christian byl Wolfgangovým druhým učitelem hned po jeho otci Leopoldovi. Avšak učitelem hudebně mnohem modernějšího myšlení. Právě Bach uvedl Wolfganga do světa opery a instrumentální hudby a pod jeho vedením vytvořil Mozart i svoji první symfonii. Leopold Mozart o tom referoval v dopise do Salzburku. Jedním slovem, to, co Wolfgang uměl, když jsme odjížděli ze Salzburku, je jen stínem toho, co umí teď. Překonává veškerá očekávání. Jednou z mnoha skladeb, které osmiletý Wolfgang v Londýně vytvořil, jsou transkripce, respektive aranžmá tří čembalových sonát Johanna Christiana Bacha do podoby koncertu s instrumentálním doprovodem. Šlo zjevně o studijní práce, o kompoziční osvojení si formy koncertu pro sólový nástroj, ale ve výsledku, řečeno Leopoldovými slovy, překonávají veškerá očekávání. Tu je Mozartovo aranžmá Bachovy sonáty.

1, který je aranží sonáty pro čembalo od Johanna Christiana Bacha. Hudba Johanna Christiana Bacha, dodnes stále poněkud nedoceněná, pozoruhodným způsobem předjímá a připravuje cestu směrem k rozvinutí hudebního klasicismu poslední čtvrtiny 18. století, jak po stránce stavby hudebních frází, tak i formální, a ovlivnila mnohé skladatele své doby. Mozarta či Haydna nevýjímaje. Z hudby Johanna Christiana Bacha si dopřejeme koncertní árii Sventurata in Van Milano pro soprán, dva solové lesní rohy a orchestr. Árie pochází z roku 1773 a Bach ji napsal pro svoji choť italskou sopranistku Cecilie Grassi. Part solového prvního lesního rohu byl psán přímo na tělo českému hornovému virtuózovi, rodáku ze Žehušic na Kutnohorsku, Janu Václavu Stichovi, známého pod jménem Giovanni Punto. Zpívá Hiroko Kuda, hrají Rudolf Linner, William Vojčík a Solamente Naturali, řídí Didier Talpa.

Tak to byla koncertní árie Sventurata in Van Miláňo pro soprán, dva sólové lesní rohy a orchestr od Johanna Christiana Bacha. Zpívala Hiroko Kuda, hráli Rudolf Linner, William Vojčík a Solamente Naturali. Řídil Didier Talpin. Ráno 1. srpna 1765, po roce a čtvrt, salzburský knížecí arcibiskupský vicekapelmajstr Leopold Mozart a jeho zázračně nadaný 9letý syn Wolfgang Amadeus opustili Londýn a vydali se na zpáteční cestu do rodného Salzburku. S hudbou Johanna Christiana Bacha se nyní rozloučíme v podobě třívěté symfonie B-dur opus 9 číslo 3, která je přepracovanou verzí původní předehry k opeře Zanaida, uvedené v londýnském King's Theatre v květnu roku 1763. Hraje The Hanover Band, řídí Anthony Halstead.

symfonii B-dur opus 9 číslo 3 Johanna Christiana Bacha hrál The Hanover Band, řídil Anthony Halstead. Další nesmírně důležitou etapou v hudebním vzdělávání dospívajícího Wolfganga Amadea byly jeho tři koncertní cesty do Itálie, které v letech 1769 až 73 podnikl se svým otcem, který se ve prospěch svého syna zcela vzdal své kariéry skladatele a stal se Wolfgangovým manažerem. Wolfgang během těchto italských koncertních cest vytvořil na objednávky své první tři velké opery Mitridates, Ascanio in Alba a Lucio Silla. V nichž 13 až 17 letý skladatel prokázal výjimečnou hudební zralost, srovnatelnou a místy i překonávající umění tehdejších renomovaných mistrů italské opery. Jedním z nich byl i italsky naturalizovaný německý skladatel Johann Adolf Haase v době setkání s Mozartem roku 1771, 72letý. Oba byli pověřeni zkomponováním divadelních serenád oper uvedených v Miláně u příležitosti oslav sňatku syna císařovny Marie Terezie, arcivévody Ferdinanda Habsburského a princezny Marie Beatrice von Modena d'Este. Mozart složil serenátu Ascanio v Albě, Haase serenátu Ruggiero. Ačkoliv Wolfgangova hudba u publika zvítězila na celé čáře a Haaseho operu zastínila, mezi oběma skladateli vládla vzájemná úcta a obdiv. Wolfgang Haaseho hudbu velmi ctil a neudiví, že společně oslavili své hudební příspěvky ke vznešené svatbě účastí na banketu pořádaném v paláci hraběte Firmiana. Z opery Ruggiero od Johanna Adolfa Haaseho si poslechneme úvodní orchestrální symfonii. Hraje Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Gebel.

Bayerische Kammerphilharmonie zařízení Reinharda Gebla dohrála symfonii z opery Ruggiero od Johanna Adolfa Haseho. V době své první italské cesty v letech 1769 až 70 se Wolfgang Amadeus setkal v Bologni se skladatelem, který podobně jako Johann Christian Bach významnou měrou ovlivnil jeho další hudební vývoj a směřování. Byl jím úspěšný český skladatel, naturalizovaný Ital, autor mnoha oper Josef Mysliveček. Hudební styl a vyjadřování, smysl pro naprosto přirozené, logické a přitom mimořádně zpěvné a průzračné hudební linie byly něčím, co naprosto souznilo s Wolfgangovým hudebním vyjadřováním. Nepřekvapí, že mezi oběma skladateli, ač o jednu generaci vzdálenými, vzniklo velmi silné umělecké a přátelské pouto. Z hudby Josefa Myslivečka dáme prostor árii Argeny, dcery Lykijského krále, z opery Il Bellerofonte. Zpívá Simona Šaturová, hrají Erwin Wieringa, solový lesní roh a Collegium 1704. Řídí Václav Lux.

Tak to byla Arie Argeni z opery Il Belafonte od Josefa Myslivečka. Zpívala Simona Šaturová, hráli Ervin Wieringa, Soulový lesní roh a Kolegium 1704. Řídil Václav Lux. Zastavme se nyní u několika skladatelů, s nimiž a jejich hudbou se dospívající Wolfgang Amadeus v době svých italských koncertních cest na počátku 70. let 18. století setkal. Prvním bude Thomas Linley, Wolfgangův o 5 měsíců mladší vrstevník, narozený v květnu 1756 v rodině skladatele Thomase Linleyho, staršího v městečku Bath, ležícím v jihozápadní Anglii. Od raného dětství Thomas udivoval mimořádným hudebním nadáním, jak pro houslovou hru, tak pro komponování. 14letý Mozart a Linley se setkali ve Florencii v dubnu 1770 a ačkoliv šlo o krátké setkání, tak mezi oběma vzniklo nesmírné umělecké porozumění a upřímné přátelství. Jejich cesty se rozešly, když pak Wolfgang na své koncertní cestě zamířil do Říma a Linley ve Florencii dál pokračoval ve studiích skladby a houslí u Pietra Nardiniho. Bohužel talentovanému Thomasovi nebylo dopřáno dlouhého žití. Po návratu do Anglie tragicky zahynul v srpnu 1778 ve věku 22 let při lodní nehodě. Z hudby Thomase Linleyho si poslechneme jeho jediný dochovaný třívětý koncert F-dur pro housle a orchestr, který určitě zaujme svými pro klasicismus místy netypickými melancholicky až preromanticky znějícími pasážemi. Hrají Miriam Konzen a Bayerische Kammerphilharmonie, řídí Reinhard Gebl.